0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, tedy mé vlastní vzpomínky na nejrůznější léta spojená s muzikou, jsou zase tady. Dnes si budeme povídat o zpěvácích a o písničkách. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Václav Hybš.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

Václav Hybš v úvodu zmiňoval, že se budeme povídat o zpěvácích, ale já bych to trošku upřesnil. Já doufám, že se budeme povídat i o zpěvačkách. Samozřejmě nejenom mužský, ale ženský hlas dosvítí každé vysílání. Od mikrofonu vás také zdraví Tomáš Kačner. Samozřejmě nám nemůže chybět instrumentálka v podání orchestru Václava Hybše. Opus 1.

0: tak to byl Opus One. No a pojďme se vrhnout hned na písničky. Co ty na to?
1: Měsíční řeka. Krásná záležitost.
0: No tak tu všichni známe v podání Karla Gotta, ale já vždycky jsem měl takový na nějaký extra kabáty, takže jsem to natočil s Ivetou Bartošovou.
1: Jak se s ní spolupracovalo? V kterých letech jste se potkávali?
0: No, tak na tohle neumím odpovědět. Já jsem ji znal, když začínala veřejně vystupovat. A pro Televariété, my jsme ji tam s Vladimírem Dvořákem pozvali, no a chtěl jsem, aby zaspívala, to ty asi nevíš, že to je moje nejoblíbenější písnička, Měsíční řeka, takže jsem požádal Edu Krečmara, aby šahnul do toho textu, trošičku tam malinko pozměnil něco, tím pádem to najednou byl ženský text a Iveta nám krásně zaspívá Měsíční řeku Henryho Mancinio.
1: Moon River, a jak jsme se právě dozvěděli, nejoblíbenější píseň Václava Hybše.

0: Iveta Bartošová a měsíční řeka. Teďka přichází na řadu mužský hlas, bude tu Jirka Korn a Rána jsou zlá.
1: Ano, miláčku, píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě,

0: Jiří Korn, Rána jsou zlá.
1: No, tak teď bychom zase si tam dali nějakou ženskou, ne? Tak Naďa Urbánková by nám zaspívala písničku Tim. Myslím, že to je irská lidová.

0: To byla Naďa Urbánková a Tame. Co si poslechnout zase někoho, koho neslyšíme tak často z vysílání, třeba Jiřího Štědroně.
1: No, Jirka Štědroň, tomu se

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháme desky Pásky vzpomínky Václava Hybše. Ta další věc se bude jmenovat Lásky mé. Zpívat bude Iveta Simonová.
2: No tak je to věc, kterou složil takovej ten s tím vysokým hlasem, jak se jmenuje. No vidíš to, to já si nespomenu, ale to je jedno. Ale důležitý je, abych ti prozradil, anebo vůbec všem, prozradil, že to je poslední text Vladimíra Dvořáka, který mě udělal, když už Vláďa byl v nemocnici, pro Ivetu Simonovou a nazval skladbu Lásky mé. No tak si to pustíme a uvidíš to.
1: Lásky mé, Iveta Simonová.

0: My jsme si teď povídali o spolupráci s textaři. Ty si říkáš, že tohle byl vlastně poslední text pana Dvořáka. Stalo se ti někdy, že si nějaké texty od někoho libovolného textaře odmítl, řekl ne, tohle se mi nezdá, nebo si spolupracoval jenom s těmi, kde to bylo většinou na první dobrou?
1: No vždycky spolupracuju s lidmi, kteří to umějí. Ivo Fischer, ten udělal všecko tak, jak já jsem chtěl. Když to Zdeněk Borovec, ten říkal, já už na to nešahnu, ale my všichni jsme se rozuměli ohromně. U zpěváku je, když mají vyšší nějaký tón, delší, tak nechce, aby to bylo na I, to musí být já znám, aby se v tom mohl vyžít.
0: To jsme se bavili o těch textech, jak vůbec to pro tebe bylo důležité. Ty jsi většinou třeba slyšel melodii, slyšel si píseň, chtěl si ji tedy otextovat do češtiny, zadal si to textaři.
1: No tak samozřejmě pro mě nejvíc pracovali Ivo Fischer, Zdeněk Borovec, a samozřejmě spousta jiných, Eda Krečmar, no to já bych na někoho mohl zapomenout, nebudeme jmenovat,
0: aby se právě na nikoho nezapomnělo. Tohle byla jen taková drobná ukázka.
1: Co jsme to říkali, že si pustíme? Teď?
0: Někde máš svou stáj.
1: Jo, tak to ti teď neřeknu, kdo to napsal, ani kdo napsal text. A zas vím, kdo to bude zpívat. Milan Chladil.

0: Milan Chladil, Někde máš svou stáj. Další píseň se jmenuje Pouze s ním.
1: A víš, kdo to napsal?
0: Vůbec nemám zdání.
1: Andrew Lloyd Webber.
0: O něm jsme se tu bavili minule a zpívat bude Nadia Urbánková.

0: Žít je umět stárnout. Bude zpívat Valdemar Matuška, který o životě věděl opravdu své.
1: No to víš, že jo, Valda to byl pán Bůh.
0: To byl mistr života?
1: Ano.
0: Zaprvé úžasný zpěvák a pak člověk, který opravdu ten život asi prožil.
1: No asi jo.
0: Vy jste spolu spolupracovali opravdu hodně, hodně, hodně dlouho.
1: 14 let.
0: Takže ty jsi ho zažil v době, když přišel do Prahy a asi neměl ještě pořádně na bydlení, všechno to bylo na začátku docela složité.
1: No tak to by bylo na knihu, to bychom mohli napsat
0: tak
1: knihu.
0: Aspoň něco.
1: Ale ne, no tak nebudem tady drbat. Ale Valda byl skutečně jeden ze zpěváků, který si věděl rady s textem. A toho miloval celý národ, toho Valdu. A dokonce jsem pro ně udělal, pro Valdu i pro Karla Gotta, takovou směs, kterou jsem nazval Silvestrovská opera. Slyšel jsi to někdy?
0: To byla známá televizní Silvestr, který potom se na magnetofonových páskách předával dál a dál.
1: A dost často se mě lidi ptají, jestli to byli kamarádi. No já si myslím, že byli, ale byli to i konkurenti, ale měli se rádi. Co bys chtěl slyšet?
0: Žít je umět stárnout, Valdemar Matuška.

0: S další písní se podíváme do současna, protože nespolupracoval si jenom s umělci, kteří už tu nejsou, ale i s těmi, kteří tady jsou a ještě zpívat budou dlouho, třeba Monika Absolonová.
1: No, tak ta by nám mohla zaspívat písničku, kterou už známe dávno, Voláre italskou, ale kterou nám už tenkrát a netušil, že bude pracovat pro Absolonovou, kterou ještě nemohl znát, právě Vladimír Dvořák. Napsal ten text. Tenkrát snad možná pro Juditu Čiřovskou. To já už si nespomínám, pro koho to napsal, ale ta Monika to zaspívala skvěle.
0: Voláre Monika Absolonová.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jiřího Korna jsme dnes již jednou slyšeli, ale máme tady ještě jednu píseň v jeho podání, Ramonu.
2: No to je světoznámý šlágr, který vlastně mě nabít a otextoval Bohuslav Nádvorník. Krásný text, dávejte pozor.

0: Někde jsou názvy písní, že člověk si je jenom přečte a okamžitě mu to zní v uších. Okamžitě tam je intonace i rytmus z toho cítit, takže když řeknu je po dešti, tak každému...
1: A, no počkej, víš, kdo to napsal?
0: Nevím.
1: Bedřich Nikodem. Ano, wow. A text opět Vladimír Dvořák.
0: A zpíval bude?
1: Ne, Judita Čirovská ta to zpívávala,
0: ano.
1: Ale teď to bude zpívat Tereza Duchková.
0: A hrát bude samozřejmě orchestr Václava Hybše.
1: Děkuji.

0: Je další píseň, má název, který okamžitě zazní v uších. A pozor, zase tady bude drobná změna. Když řeknu o nás dvou, už GT psal, tak každý ví, kdo by to měl zpívat. Ale pozor, bude to dnes zase trochu jinak?
1: No, bude to trošičku jinak. Bude to Daniela Šinkorová a Bohuš Matuš. A jestli pak víš, kdo napsal ten text? Tenkrát pro orchestr Karla Vlacha a Milana Chladila a Ivetu Simonovou. Kdo to napsal?
0: Nechám ten se překvapit. Text?
1: No opět Vladimír Dvořák.
0: Takže o něm jsme dneska mluvili několikrát, o nás dvou, ale pozor, ne Ivety Simonové a Milana Chladila, ale v jiném podání.

0: Měj rád bude píseň, kterou se dnes budeme loučit s dalším dílem Desek pásek vzpomínek Václava Hybše a zpívat budou
1: Eva Pilarová a Valdemar Matuška.
0: Jak oni dva k sobě ladili?
1: No tak to musíš vědět ty.
0: Na ucho to zní krásně. Dva lidé se potkají a je mezi nimi okamžitě jako přátelství, někdy spolu jenom tak spolupracují před kamerou a ve skutečnosti spolu nemusí skoro být, jak to bylo tady.
1: Ne, no tak to já...
0: Nehledáme senzace, jenom se fakt
1: ptáme. Ale já jsem nikdy neskoumal nějaký takovýhle soukromý věci, ale s oběma se dělalo vždycky bezvadně.
0: To říká Václav Hybš, který je milým hostem našeho pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Bylo to dneska naše páté setkání a já už se teď těším na to příští. Máš zdání nebo tušení, o čem se budeme bavit příště? Co bys zajímavého chtěl sdělit posluchačům?
1: No, já budu trošku přemýšlet, ale určitě něco zajímavého vyberu.
0: Ono totiž je z čeho vybírat, protože ty máš ve svém archivu přes 3000 svých nahrávek. To je neuvěřitelné číslo.
1: No je, no ale co můžu dělat? Teď už taky jsem tomu věnoval celý život.
0: Tak jsme za to moc rádi, protože díky tomu máme co poslouchat. A já jsem si dělal takovou rekapitulaci toho, když poslouchám našeho vysílání, kolik písní vlastně během dne zahrajeme právě s tvým orchestrem. Tak je to číslo je opravdu úžasné.
1: Tak já děkuju, já se taky rozloučím. Takže naschledanou.
0: A za týden opět naslyšenou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.
3: Muž byl spojen s ženou, jak proud řeky s břehem.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Děkuji za to přivítání, všem krásné odpoledne.
2: Dnes jdeme do boje s vedrem heslem Žádná únava, jenom zábava.
0: Humoriáda.

0: Olympiáda odstartována písničkou Karla Gotta, Marie Redková je připravená. Dorazila k nám z chalupy, děkujeme.
1: No, já jsem se moc těšila, protože na Humoriádu to je vždycky velká radost. Já sem jezdím pro dobrou náladu vlastně.
0: Teď přemýšlím, vy nám ji přivezete.
1: Ne, já si, ne, vy si beru, pro ní přijedete. Já si pro ní přijedu a odvážím si.
0: Jo, ale my ji nemáme tady, vy nám ji taky musíte kus no, přivez já, té chalupy.
1: Teď, já se snažím.
0: To je teď filozofická otázka. Dovoz, vývoz a jak ano. To je. Dobře, export, import, že ano. Tak humor tu bude určitě. Doufejme, že posluchači nám taky dodají svými hlasy v hlasování optimismu, dobré nálady, spolupracujeme na tom všichni tady v Humoriádě. No a co se děje na chalupě, Hurečku?
1: Na chalupě bylo trochu ouvej, protože malinko došla voda ve studni, ale zřejmě to bylo tím, že jsme zalévali i kytky, které jsme nemuseli zalévat a tak dále, takže teďko jsme to vyřešili nádrží a náš zeď je nejlepší, který to vyřešil výborně a tak teď už můžeme i zalívat a i spláchnout záchod.
0: Což, i masožravé kytičky.
1: I masožravky, tak.
0: Dobře, takže zavlažování funguje, jinak čemu se tam věnujete? Plně ze vlingu, jak se říká?
1: No, to ani ne, protože my jsme nadšení cyklisti s manželem. Aha. Takže teda elektrokolisti, abych tak řekla, tak, elektrocyklisti. A jezdíme denně. Manžel je šílenec, protože já jedu třeba s ním dopoledne 30-40 kilometrů a on se vrátí a jede ještě druhé
0: Nemá
1: kolo.
0: Nemá dost.
1: Nemá dost.
0: No to je šílenec. Nějaký hyperaktivní muž, no, musíte zaměstnat ještě jinak.
1: Brzdím ho v těch vedrech, protože to je docela jako náročné, no tak.
0: No, ale doporučujete výlety. Jezdíte za nějakým konkrétním cílem spolu?
1: Manžel nepotřebuje cíl, ale já ano.
0: Motivačně.
1: Motivačně a já tam vždycky vidím tu bílou čepici na tom pultu. No.
0: Přiznává Marie.
1: Přiznávám, ano.
0: Ano, tak to je dobře, je to taky jenom člověk, že jo. Taky si ráda obyčejné pivo, anebo i neobyčejné.
1: I neobyčejné, tak.
0: A taková ta ovocná piva, když jsme u toho
1: ale
0: tématu vám chutnají, nebo klasika?
1: Ani ne. Mm. Já jsem klasik. Mm.
0: Dobře, tak
1: tradicionalista.
0: Všechno vám doporučujeme, odpouštíme, užívejte léta dál. A teď nám doporučte někoho od nás z archivu.
1: No, v nabídce je Josef Náhlovský s Leonou Machalkovou. A Leona je spoluhráčka tenisová. Takže ostatně i Pepa Náhlovský hrával tenis, bohužel už nehraje. Takže
0: volíte zdatnou kamarády z tenisu.
1: Nadšenou tenistku Leonu Machalkovou a Josefa Náhlovského.
0: A teď se budou ovšem věnovat hudební výchově, tak jak to bylo v pořadu Zlatá mříž televize Nova.
2: Ale Machálková, Maria, máte idoly. Ale, paní kolegyně, copak, vy nestávkujete dneska, nebo co?
3: Nejsem žádná vaše kolegyně, školníku. Já jsem aprobovaná učitelka.
2: Ano?
3: Se vzděláním.
2: Se vzděláním. Já jsem bez vzdělání, neaprobovaný, taky učitel a učím na rozdíl od vás 9 předmětů a občas i tu vaši pitomou hudební výchovu.
3: No, to musí vypadat.
2: No, dovolte, chytrá, víte, že to vypadá. Ale pozor, možná nevíte, přišly nové učebnice, vyšly nové hudební postupy.
3: Vážně?
2: No, jistě, oxfordský hudební postup. To koukáte, paní učitelko, co?
3: Slečna učitelka, ukažte mi to.
2: Ne, co, ukažte mi to. To je moje učebnice.
3: Jak vaše? Já jsem učitelka hudební výchovy na této škole.
2: To je možný, ale já ji platil. Na dobírku 190 korun stála. No, ale víte co, že jste to vy? Tak vyrejte 190, kuchlí a je vaše. Co? Ne? Nechcete? Vidíte, tady jsou zajímavé věci. To byste koukala, hejte se, já vám dám takový jeden příklad z této knihy. Jestli poznáte, o jakou písničku jde při oxfordském hudebním postupu při výchově mládeže. Jo? Tak pozor. Hopsal nejlepší přítel člověka přes plochu osetou jistým druhem obilí a přes plochu porostlou zelenou travou šel za ním člen mysliveckého sdružení s částí opeřence na pokrývce hlavy. Tak co je to za písničku?
3: Kdo ho psal? Co je to za blbost?
2: To je Skákal pes přes oves. Taková, ano, blbost. Nebo tadyhle. To je ta právě ta oxfordská forma výuky. To je ta novinka, víte? To učí žáky od abstraktního myšlení k používání reálných pojmů. Jo? Tak třeba tohle, jestli poznáte, co je to za písničku. Zařízení na pečení se dvakrát zřítilo. Kdo nám je dohromady dá?
3: No tak to jasný, to je... Pec nám spadla, že?
2: No vidíte, že vám to začíná už chodit. Pec nám spadla. Jste ta chytrá holka. Z dálky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik první část hudební výchovy Josefa Aloise Náhlovského a Leony Machálkové. A Marie tady vykřikovala správné odpovědi. Doufám, že posluchači si taky
1: zasoutěžili
0: v hudebním kvízu. Můžeme v tom pokračovat, když bude Ačko, když bude hodně Bček, nastoupí Miroslav Horníček z kabaretu U dobré pohody. Posluchači si vyberou sami SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď tady máme píseň Můr našich lások, což je česky povedané Zeď našich lásek. To byly ty slavné zdi, kam se psaly křídou ty monogramy zamilovaných. Marie si teď vzpomíná.
1: Lenonova, ano.
0: Třeba taky, no. Ale teď jsem myslel Marii M plus něco někdo. Rovná se VLNSPPP.
1: Ano.
0: Miro, z našeho archivu zpívej.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda s dnešní posádkou Marií Redkovou a Pavlem Kučerou. Jen se, Marie, doptám, každá dívka nebo většina dívek prý chtěla být princeznou. Chtěla taky Marie?
3: No, mě to moc nedrželo. Já jsem moc princeznou nechtěla být.
2: No, Marie, přece jenom ten sportovní typ a k tomu pivu se to moc nehodí.
3: A i když taková... To jsem si naběhla teda.
2: Ne, v pořádku, všechno v pořádku, hlavně, že je prýma osvěžení v létě. Pojďte za námi hlasovat. Dobrý den. Haló, tak ještě jednou pozveme dalšího. Dobrý den.
3: Slyšíme se?
4: Dobrý den.
3: Slyšíme. Dobrý den.
4: Tanda Země jíst. Zdraví Pavla i paní Redkovou.
3: Dobrý den.
2: Dobrý.
4: Protože mi je 79 let a přes oves už skákat nemůžu, tak bych si dal pokračování.
2: Dobře, děkujeme vám. Takže Josef Nálovský, Leona Machálková mají váš hlas. Miroslav Horníček se snad dočká nějakého hlasu v našem éteru také. Haló, haló, kdo je dál s námi?
5: Dobrý den, pane Pavle, tady je Štulík, tady je Jirka Čerčan.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den.
5: A zdravím i paní Redkovou a přeju vám, jste Pavel Kučera, že jo?
2: Ano.
5: Jo, řekl jsem to správně. Přeju vám hodně zdraví oběma a chtěl
2: děkujeme.
5: Být péčko.
2: Děkujeme, řekl se to výborně, naslyšenou.
3: Díky.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Vašek z Rumburka, pan Kučera, ať si dá mlíko, paní Redková, vyzvejte pivko. A my všichni dohromady si dáme Nálovskýho.
3: Výborně.
2: Krásně jste nám to určil, děkujeme za váš plán pitného režimu. Dobré odpoledne, kdo je zde?
7: Dobrý den, tady Petr ze Zlounek, zdravím vás, Pavle, i tu děvčicu Marušku, co tam je.
2: Už děvčicu.
3: Moc zdravím vidím, taky.
7: Vidím, že i u Pavla, nejenom u Patrika je prča.
2: No, tak my se snažíme to vyrovnat,
3: no,
2: aby to
3: jistě.
2: Bylo poctivě humorné každý den, ať s tím, či s tím.
3: Ačko nebo Bčko, co dáváte?
7: Takže Nálovskýho.
2: Dobře,
3: děkujem.
2: Ačko. Díky moc.
7: Díky,
3: zdravíme.
2: Nápodobně krásný den, kdo je dál s námi, dobrý den.
8: Dobrý den, Pavle, moment. Jo, dobrý. Tady Veronika Rakovin, přeju krásné pondělí a prosila bych si taky pana Leonu Machákovou a pana Nahovskýho a přeju vám krásný den.
3: Děkujeme.
8: A jenom musím říct, že jsem byla venku, když byla tma a že bylo to mnohem úplně jiné.
3: Příjemnější, určitě.
2: Tak jo.
3: To je pravda.
2: I když ty noci jsou prý taky podle meteorologů tropické, pokud je to kolem 20 stupňů. Už.
3: Ale 20 je přece jenom trochu něco jiného než 36.
2: Co se týká věku, tak určitě. No. Tak, přátelé,

0: Jdeme se číst, rozhodnout a pobavit se dál s panem Náhlovským a s paní Machálkovou.
1: Tady, ale tohle to je pěkné. To poznáte. Jisté větší zvíře se protahuje menším otvorem.
2: Ale tak, pane školníku.
1: To je obyčejná kočka leze dírou. Abyste si nemyslela.
2: Tak mi prosím, podle těchto oxfordských metod vyložte obsah písně takové, dejme tomu, dva kováři v městě. Víte, jak se tam zpívá? No. Jeden bude kovat a druhý milovat šafářovic Andulku. Jak to mám děti učit?
1: Jako oxfordským systémem to je jednoduchý, já vám to hned...
2: Já vám
1: to hned vysvětlím. Jeden bude kovat, jeden provádí jaksi nasazení ochrany na koňské kopyto, kovové ochrany, kulaté ochrany a druhý provádí reprodukční činnost, kdy zábavnou formou za užití jistých směšných pohybů vyrábí další potomky kovářského řemesla. Oxfordská forma výuky, no co?
2: Báječná, můžu si to aspoň ofotit?
1: Tak moment, koupit ne, ofotit.
2: Ofotit.
1: Tak jo, za 20, dejte 20 a já vám, co to tady máte? Moment, vy tady, co tady děláte dneska vlastně, když no, tak je stávka?
2: Já tady mám takovej kšeftík.
1: Kšeftík, když je stávka? No. Stávku, kas.
2: Každý se musíme nějak živit, že?
1: No, to houslíčí. A umíte na tom opravdu, nebo to je? Nějaký, co? A víte, že pro ten dnešní den by stálo s váma ten za to žít, že jste to vy? Zde prosím pěkně, 20. Potom mi zase dáte a ofotíte si toho, tam máte záru. A moment, a jak tak koukám tu 20, moment, nebudete potřebovat, protože žák je dosti štědrý. Karel!
3: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dámy a páni, chlapci a děvčata, teď je tady bod v našem programu, kdy v Humoriádě vybírá další scénku náš host. Marie, prosím.
2: Já moc ráda vyberu Báru Hrzánovou, protože je podle mého gusta herečka a jinak mě zaujalo i téma, které zvolila, a to o Spartakiádě a závodech. Mm-hmm. Já jsem Spartakiádu, ač jsem nikdy na Spartakiádě necvičila, tak jsem jí měla moc ráda, protože škola končívala o 14 dní dřív, takže byly delší prázdniny. Mm-hmm. Tak to bylo fajn. No a cvičení, tak cvičení mám ráda. Znáš, Pavle, takové to, jak dva tlouštíci lezou na váhu, nejdřív jeden a ten druhý mu říká, zatáhni břicho. To pomůže, to budu vážit míň. Ne, ale uvidíš na to, kolik vážíš.
1: Tak já na to vidím zatím, ano, a cvičil jsem Spartakiádu ve školce a v dorostenci.
2: Hezky,
1: přiznávám, hezky, ano.
2: Já jsem druhá, no to se nedá nic dělat.
1: Teď poslechneme, jak to měla děvčata Bára a Halina.
3: Prosím tě, kdy jsi připadala jako hvězda?
4: No, jako hvězda moc krát, ale nějak to okolí to moc neakceptovalo teda.
3: Nevšimli si toho?
4: Nějak se nevšimli. A já jsem teda takovou hvězdnou historku měla, když mě maminka zakázala v roce, já už nevím, který to byl, ale tenkrát byl prezident Husák, ještě teda u moci, a mě zakázala Spartakiádu. A já jsem cvičila, já jsem opravdu pohybově velmi zdatná, nevypadala jsem, ale tak jsem měla takovej ten žlutý triko tenkrát pro ty pedofily, to bylo úplně, to byl ráj. A moje maminka, protože je zdravotní sestra a ještě sálová, tak už mě viděla v tom špitále, rovnou na sále, tak řekla, ne, Barunko, ty Spartakiádu, absolutně ne. Jenomže to vysvětlit to v Budějicích, v tom bolševickém městě, v té škole základní, tak to bylo těžký. Zachránilo mě to, že jsem sportovala a skákala jsem do vody závodně. Dokonce s Heidemarie Gréckou, která pak byla na olympiádě, já teda ne, protože vždycky byla první a poslední, že jo. Jednoduchý, takže ta olympiáda mě teda minula.
3: Já jsem měla stejný princip hry tenis. Ne, s Navrátilovou jsem hrála stejně, jako...
4: Tak jako... Že moc pozdravuju. Takže,
3: ano.
4: Takže průser, jako opravdu velký průšek ve škole, že teda Hrzánová opět zase dělá potíže a tu Spartakiádu nepojede. Nejela jsem, ale závodila jsem právě v tom družstvu a vlastně to byly takový spartakiádní závody. A v podstatě to bylo takový jako mistrovství republiky. A takže tam byli i Slováci a já nevím, jak se to povedlo. A já jsem prostě poprvé v životě nebyla poslední a jednou v životě, opravdu za tu celou kariéru sportovní, jsem stála na stupních vítězů a byla jsem třetí teda. Načež teda tam byl můj táta Jirka Hrzán. Takže možná proto, protože oni se všichni dívali na toho Jirku, jak se dívá na ty skoky do vody a pak dávalo nějaký ty známky, takhle jako vytahovali pravděpodobně, takže já v tom moc nejela. Mě to moc nezajímalo, ale tak třetí. No a Jirka mi tenkrát přivez plavky, po kterých jsem strašně toužila, prostě speedy. To bylo tenkrát jako, že teda, no, když mě byl speedy, tak byl opravdu hodně dobrý. A tak já tak speedy, jenomže ona to byla americká vlajka. Takhle, sakom prásk a byl nějaký rok 76, 7, 8, takhle. A já měla takže, a mě napadlo, jak jsem měla tu radost obrovskou, že jsem třetí. Můj tatínek to vidí. Ještě mi přivez ty plavky. Tak já jsem, abych potěšila českobudějovické, teda moje profesory, ale učitele, tak jsem si vzala ty americké plavky na sebe, na ty stupně vítězů. Na ty spartakiádní závody teda. Takže já jsem hrdě stála prostě při vyhlašování a tu medaili jsem teda hrdě, já to uměla to všechno okolo, takže hrdě jsem stála v té americké vlajce oblečena. Ty plavky mám do dneška, ještě je pořád nosím. Tak já jsem moc nevyrostla. Tak jsem stála hrdě A potom nějak moje maminka chtěla, jakože jsem byla taková jako rachitická a hodně jsem kašlala, že teda pojedu na nějaký ozdravný zájezd do Chorvatska, tenkrát Jugoslávie. A pan ředitel říkal teda, no ale paní Hrzánová, víte, jako já ji nemůžu jako uvolnit na ten týden v září, první týden v září, kdy se vůbec nic nedělá, že jo, pochopitelně. Píško říkala, máma říkala, no ale teď má sami jedničky, jako ta Bára. A on říká, no jo, ale ona se nezúčastnila spartakiády. Uh-huh. Byla na spartakiádních závodech. Říká, no právě.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Bára Hrzánová a spartakiáda. Musíme říct, že i všesokolské slety mají svou atmosféru, zvláště ten, co proběhl v Edenu před 2 lety, kde vystoupila i Lucie Bílá, Jiří Korna. Tak bylo to krásné, parádní, barevné. Cvičme dále.
2: Nikdy jsem tam nebyla.
1: No, tak je čas.
2: Spartakiádě. Dobře, vemu si to k srdci.
1: Hurá do sokola. Jinak Bára mluvila o stupních vítězů. Vítězství v nějakém turnaji, ať už tenisovém nebo v nějakém sportu, Marie. To je téma.
2: No, mám strašně moc pohárů a zaujímají celý trám v kůlně. Mezi nimi...
1: V kůlně, to je čestné místo. To je,
2: no, protože nikam jinam se nevejdou. Takže pavouci předou pavučiny a sedá na ně prach. Ale já vždycky, když přijdu do kůlny, beru lopatu nebo nějaké nářadí, tak se pokochám pohledem. Už teda se moc neblejskají.
1: Jo, tak já myslím, že beru lopatu a přehazuju poháry.
2: Ne.
1: Jakože, když se zajde do kůlny, vzpomene se na poháry.
2: Tak.
1: Myslím si, že to trošku škoda, měli by se oprášit a někde vystavit. Stojí to za to.
2: Myslím, že ne.
1: Jsou poctivě vydřené, ne?
2: To je pravda.
1: No,
2: to je pravda.
1: Přátelé, pojďme dál. Kdo u vás vítězí v dalším souboji? Bára Hrzánová pokračování anebo Jaroslav Válek, čili smutný muž, tentokrát o rybaření, řečeno jeho tempem mluvy. SMSkujte humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A my se s Marií Redkovou těšíme na naše zlatíčka na telefonu. Hlasujte, Bára Hrzánová nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. To je náš výběr aktuálně. Kdo si jde zahrát? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne.
4: Přeji vám, Pavle.
3: Dobrý den.
4: A posluchačka Stanislava, tradičně. A zdravím paní Majku Redkovou. Jsem strašně ráda, že tam ve vysílání opět je. Ráda vás poslouchám v nočním mikrofonu.
5: Děkuju.
4: Takže přeji všechno nej. A vybírám Pavle pokračování.
3: Dobře, píšeme si.
5: Děkujeme, všechno dobré.
3: Tak přesně. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobré odpoledne, zamatane.
5: Dobrý den.
6: A opřad bych si Vada Málka.
3: Válka. Děkujeme pěkně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr z Pernarce. Zdravím vás, Pavle, samozřejmě i paní Radkovou.
5: Dobrý
7: a
5: den.
7: A určitě volím Ačko, děkuji.
3: Zapsáno, šťastnou
5: čestu.
3: Naslyšenou.
5: Děkujeme.
3: Další prosím. Halo, halo, dobrý den.
8: Dobrý den, Ivanovice Dahané zdraví.
3: Zdravíme.
5: I my vás zdravíme.
8: No, nám není 20, takže pozor na to kolo, ani 40. Ačko bychom chtěli.
5: Děkujeme, budu jezdit opatrně, slibuju.
3: Opatrně. Ačko, Bčko, ještě řekněte.
5: A říká Ačko.
3: Jo, to Pavel jsem
5: přeslechl.
3: Já jsem poslouchal ty číslovky a to kolo,
8: no,
3: tak
8: nevadí.
3: Dobře. Je to zapsáno, mějte se.
5: Díky.
8: Ano, děkuji,
5: na shledanou, ahoj.
3: Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne také vám. Zdravím od Chrasti, Chudimsko. Zdravím Maruška.
5: Děkujeme, díky.
9: A chtěla bych pro Barušku Hrzánovou hlasovat.
3: Máme zapsáno. A vaše křestní jméno, jenom nás zajímá, kdo volal.
9: Tak krásně, naslyšenou.
3: Tak nerozvíme se.
5: Neprozradí.
3: Neprozradí, ale víme, že je to z Chrudimska dáma. Tak, ještě vyspovídáme dalšího. Pojďte, dobrý den.
5: Halo, halo.
10: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Redková.
5: Dobrý den.
10: Dobrý den i pro vás, Pavle.
3: Dobrý
10: a hlasuju pro Smutného muže z Brna.
3: Aha, dobře, píšeme si. Díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
11: Dobrý den, dobré tropické humoriánické odpoledne vám, Pavle, a zdravím moc vašeho hosta, paní Marušku Redkovou. Dobrý den.
5: Dobrý den, moc vás zdravím.
11: Přeju vám, Maruško, všechno dobré, ať se vám daří, krásné léto. Hlasuji pravole pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer či příjemné úterní ráno všem posluchačům. Mějte se krásně, posluchačka Růžena.
5: My vás zdravíme, Růženko, naslyšenou.
3: Tak, máme sečtenou v tuto chvíli. Když změnila barvu, to je zajímavé téma, Báry Hrzánové a Haliny Pavlovské z Banánových rybiček. Tak s barvou ven.
12: Baro, když jsi změnila barvu? No, naposledy, co si pamatuju, že jsem se ale hodně teda změnila barvu a sen mi říkal, Bariku, prosím tě, nerozčiluj se, jsi strašně prudká. Tak to bylo u mě, že jsem zhlídla teda dokument o Jiřině Švorcové, to je pravda, teda, že to bylo hodně ošklivý teda u nás doma potom. To odnesla celá rodina moje.
13: Ty jsi řekla něco, že syn ti říkal, že jo? Ale ten tě nevede k explozi někdy nějaký?
12: On je zlatý, protože on to se mnou umí teda. Mhm. Samozřejmě, ale on, na tom je nejhorší to, že jak ty cholerici, jako ty nejstrašnější, když prostě já vypěním a teď prostě hážu nádobí a hážu prostě tak jako to lítá a strašně řvo. A i zprostý slova samozřejmě, nebudu je tady opakovat. A ten syn tak jako na mě kouká a říká, seš prudká, seš. Tak to je, toto cholerika může taky zabít tohle.
13: No, mě ty děti, jako ty moje veškeré výchovní snahy, mě přivádí k explozi, jakože já v podstatě taky přivádím sama. Explozivu, no. Dcera tam není, abych to nějak s ní jako řešila, že jo? To si tam, to je prostě, je to jedno, že jo? A syn zase nemluví vůbec, takže já sama si tam jako to odžiju. Taky jako si říkám, jaký jsem strašný chudák ještě, protože se málem rozpláču, ale je mi to teda úplně jako... Co platný? Kamarádka byla teď, aby se uklidnila taky od dětí, protože hrozně má problémy s výchovou, tak jeli sami s manželem do země zaslíbené. Byli v Izraeli a teď ona říkala, že jí strašně les na nervy ten muž, protože pořád přemýšlel, co přiveze svý matce. Jo. A říká, já dovolenou, jako jsem trávila, co on přiveze tchýně, že jako matce teda. No a ona, maminka, je hodně jako nábožensky založená, takže ona říká, tady odsaď něco jí musím přivít, jo. No a nakonec, tak se to zdálo i kamaráce dobrý, protože to bylo laciný řešení. Tam je byla jako svatá zahrada, svatý olivovník a jakože svatý olivy. No, tak tam se nějak natahoval, taky ono to bylo zakázané, oni se nesměli trhat, takže on pak jako klacíkem zase jako šťourali, že jo, ze země, no přivez jako svatou olivu a pak mu volala matka, byla opět rozčilená, protože se snažila svatou sušenou olivu očistit lihem. A ona se ji rozpustila. Ona to nebyla oliva. On to byl veverčí bobek. Synáček přivez matce ze země zaslíbený.
2: Já jsem, ale tohle, to musím říct, aby to nebylo, že jsem ukecená teda, ale já jsem, když jsem byla malá, tak jak jsem z těch Budějc, tak jsme jezdili na Kleť, to je taková hora, prostě jedna z mála, tam jako v Šumavě, už začíná Šumava, je tam Kleť. Co mi to spadlo?
13: To je nějaký kámen.
2: Aha, kámen, a to jsem, aha, to je výborný, pardon, tak ještě jedno, promiňte.
13: Vesmírný kámen.
2: Takže, a já jsem našla v zimě, mrzlo strašně, a já jsem našla nádherný kámen na té Kleti, ale opravdu nádherný, protože byl takhle stočený celý, asi takhle velký. Tak jsem ho přinesla domů a on měl takový hvězdy na sobě a krásně prostě jako se lesknul, fosforeskoval a tak já jsem byla šťastná, že ty kameny mám opravdu ráda, mám jich plnou kapsu. Tak jsem ho přinesla domů, teda do toho hotelu a tam byl takový bar s takovým tím sklem, jak se to dělávalo s těma dřeva, tak ten dřevěnej takovej ten, tak já jsem ho tam postavila ten kámen a tak jsem jako, no a druhý den ráno moje maminka říká, tady strašně něco smrdí. A jelikož jsme měli pejska, říká, Káčo, co jsi tady provedla? Co jsi tady provedla? Kde? Jako, když jsme byli se venčit a všecko. A tam byl příšerný smrad, ale opravdu příšerný. No to nebyl kámen, to vždycky tušíte. A on akorát to bylo zmrzlý. A do druhého dne roztálo. A než se to našlo, kde to je, že to bylo ukrytý, jakože vzácnost, tak...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: V povídání zaznělo i téma netradiční suvenýr nebo něco takového. Máme nějakou historku nebo něco zajímavého z dovozu, Marie?
5: Teda ty mi dáváš, Pavle,
3: Česká
5: no.
3: Otázka?
5: Možná si vzpomenu na úplně strašně dávný roky, kdy jsme byli taková parta v Polsku, protože tenkrát se moc jako cestovat na západ nemohlo a do Polska skvěle.
3: Já tam jedu letos, takže v pohodě.
5: No, pohoda ne, tam je nádherně. My tam byli před 2 lety, taky jsme si to moc užili. A tohle bylo tedy za studentských starodávných let. A byli jsme tam, byl tam Jirka Knot, herec, který si pamatuju, že chtěl nějaký, prostě aby jako si to pamatoval, že tam byl, tak si z hradu Vavel odnesl, a to já nevím, jestli to vůbec můžu říct nahlas, kamennou lví tlapu. Vážila asi 15 kilo, měl to v baťohu a do dneška jí má.
3: Takže pokud to tam ještě chybí, tak víme,
5: tak,
3: kde to je.
5: No, No, tenkrát se to, nevím, ještě mohlo, no, asi říkejme
3: doufám,
5: tomu,
3: že
5: mohlo.
3: Neotevřeli nějaký
5: ale
3: krimi případ.
5: Ale kamená lví tlapa jako těžítko.
3: Dobrá, dobrá, děkuji za odpověď na tuto otázku zapeklitou. A pojďme dál. Otázka závěrečný souboj v Humoriádě. Budete chtít zpátky Miroslava Horníčka nebo proti němu v tuto chvíli smutný muž Jaroslav Válek? Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon, připomenu, 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Máme dohlasováno během písničky skupiny Mňága až Ďorb. Marie se četla všechny hlasy a hlásí výsledek. Prosím, paní hlasatelko.
2: Ráda hlásím, že bude teď znít Kabaret u dobré pohody, Scénka o umění a o divadle, Miroslav Horníček.
3: Ale ještě než začne samo představení, dovolte, abych nabídl zase jako informaci, téměř vědeckou, něco jako takovou malou přednášku. Ale ještě než začne přednáška, dovolte, abych udělal takové tři základní úkony, které má každý přednášející udělat, abych k němu jako posluchač získal důvěru. Za prvé si má přednášející na stůl dát papíry, pro případ, že by ho došla, že by ho došly nápady nebo paměť, že by mu přestala fungovat. Za druhé si má na stůl dát hodinky, pro případ, že by těch nápadů měl moc, aby se časově omezil. A za třetí si má vyndat brýle, aby na ty papíry a na ty hodinky vůbec viděl. Vážení přátelé, divadlo vzniklo za starého Řecka a vyvinulo se z kultovních obřadů. Tomu já říkám začátek. Tak když přednášející začne, tak já mám okamžitě jaksi plnou důvěru, říkám si, hele, vzdělanec, fundovaný člověk, mám něco vykládat, to je ono. Starý Řecko, to je ono, to je moje. Vzniklo za starého Řecka, já mám rád. A říkám si taky, víte, i to divadlo musí být něco solidního. Když to vzniklo za starého Řecka, je to pořád, tak to musí být určitá kvalita. A ne nějaký podezřelý začátky, ne nějaké poskvrněné početí, ne, z kultovních obřadů. To mám rád. Vzniklo za starého Řecka a z kultovních obřadů. Ale mezi námi, přátelé, já si myslím, že divadlo vzniklo daleko dřív. Tedy ne-li divadlo jako celek, tedy ten obrovský organismus, tedy herec. My všichni víme, že třeba na stěnách jeskyní, třeba v Altamiře, se našly takové kresby zvířat, bizonů a jelenů, prostě strava tehdejší doby, zvěřina, že jo. A do dneška si lámeme hlavu, proč? Proč ten první člověk vzal uhel nebo rudku a začal to zvíře na stěnu kreslit? Jak je možné, že ostatní se chovali prakticky, vymýšleli oštěpy nebo kladiva, aby to zvíře dohonili, ulovili, zabili, ostatní nože, aby ho rozpárali a stáli z kůže, další zase se kůží šili oblečení tehdejší, jo? A najednou se vyskytne mezi těmi všemi praktiky jeden nepraktický nekňuba a sedne si a začne kreslit na stěnu obrázky. Umělec. Jo? Umělec. Ještě dneska slýchávám tuto poznámku, hele, umělec. My ostatní se snažíme a on si kreslí nebo skládá písničky, hraje si divadlo. Umělec. A já se ptám po těch letech, čím to bylo, že ho to poprvé napadlo sednout a kreslit. No takže přišli další potom, abych nemenoval Leonardo a Botticelli a Rembrandt a Picasso. No tak ti už měli na co navazovat, z čeho čerpat, ti už ten jeho odkaz nesli dál. Ale proč ten první začal? Tak jsou různé výklady. Někdo tvrdí, že prostě to byla především tedy, jaksi, bylo to zobrazení potravy, takže potom třeba v době zimy nebo hladu nebo nedostatku potravy seděli v těch jeskyních a dívali se aspoň tedy na tu potravu. Tak jako třeba dneska sedí lidi a dívají se na televizi, že? Tak to je jedno vysvětlení. Pak se říká, že to byl vlastně popis toho lovu, že ten lovec třeba to zvíře nedonesl, tak jim ho aspoň nakreslil. Tak jako dneska rybář vykládá, co ulovil, ale už nemá ten důkaz a tak dále. Čiže to byl takový popis lovu. Ale já si myslím, víte, že ten, co kreslil, právě tak jako ten, co kreslí dneska, vůbec nepřemýšlel proč. Že možná ani neměl důvody. Že to byl talent, který musel ven. Že nějak chtěl podat svědectví o tom, co vidí.
1: A my vidíme na hodiny, takže dokreslíme dnešní humoriádu s Marií Redkovou. Maruško, děkujeme za návštěvu.
2: Já moc děkuju, já si sem chodím, jak se už na začátku říkala, pro dobrou náladu a dneska ji mám plný baťoch.
1: Ano, budeme mít i zítra pro vás, dámy a páni, u rády. A loučí se Marie Redková i Pavel Kučera. Krásné léto.
2: Krásné léto, děkuju za pozvání.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Systém městské měny Korenci v Napajedlích má plnou kapacitu. Kroměřížské sociální služby nabízí zdravotním sestrám náborový příspěvek až 150 tisíc korun. Česká policie má novou speciální jednotku, která působí na letišti Václava Havla. Dnes bude v regionu slunečno a tropické teploty až 39 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. V Napajedlích na Zlínsku zaplnili kapacitu projektu virtuální měny Korenci. Podle mluvčí radnice Petry Štefkové se k využití už zaregistrovalo plánovaných 1000 obyvatel. Každý získá 1000 korentů v hodnotě 1000 korun. Princip projektu spočívá v tom, že korenty mohou pokrýt až 50% ceny nákupu nebo služby. Radnice tímto krokem podporuje místní drobné obchodníky a provozovatele služeb.
2: Registraci jsme spustili 1. července a kapacita se naplnila do konce měsíce. Do projektu se zapojilo více než 20 místních podnikatelů s různorodou nabídkou zboží a služeb. Korenty lze aktuálně využít například v kadeřnických salonech, drogériích, lékárnách, kavárnách i v obchodech.
0: Sociální služby města Kroměříže hledají zdravotní sestry pomocí náborového příspěvku až 150 tisíc korun. Podle ředitelky organizace Dagmar Klučkové chybí kvalifikovaný zdravotnický personál ve všech 5 domovech pro seniory, které fungují pod správou města a starají se celkem o 540 klientů.
3: V současné době máme na domovech zajištěn provoz zdravotníků od 6 od rána do 10 do večera. Pouze na jednom domově je služba zajištěna nepřetržitě. Ta situace se zdravotnickým personálem je pro nás velmi tristní, protože v současné době poptáváme 16 pozic středně zdravotnického personálu.
0: Na pražském letišti vznikla speciální policejní jednotka. Jde o 3. tým tohoto typu v Česku. 2 působí u jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Nová jednotka na letišti dohlíží na bezpečnost všech cestujících, včetně vládních delegací a prezidentů. Zasahuje taky proti agresivním cestujícím a cvičí zásahy u událostí, jako by byly teroristický útok nebo únos letadla, popisuje velitel jednotky Jan Kubo.
4: My vlastně útvaru rychlého nasazení děláme ten plný servis, aby jsme kolegy z útvaru dostali přímo k letadlu a zajistili jsme jim vlastně přístup a všechny informace, které oni potřebují na ten samotný zákrok.
0: Ministři vnitra zemí Evropské unie budou dnes na dálku mimořádně jednat o migrační krizi ve městě Ceuta. Do španělské exklávy na africkém pobřeží se minulý čtvrtek nelegálně dostalo na 50 tisíc lidí z Maroka. Během snahy dostat se do města zemřelo nejméně 88 lidí. V Ceutě podle tamního starosty zůstává až 5 tisíc lidí. Tamní imigrantské centrum je plné a mnoho lidí zůstává bez zajištění základních potřeb.
1: Počasí.
0: Dnes v regionu očekáváme jasno nebo skoro jasno. Během dne na pár místech až polojasno. Aktuální teploty jsou mezi 15 a 29 stupni. Nejvyšší teploty naměříme 36 až 39 stupňů. Povane mírný vítr jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už začíná ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Tak nám to meteorologové řekli celkem jasně, budeme hledat stín a chladná místa. Tím je scénář úterý poměrně jednoznačný, připravme se na extrémně horký den. Vítám vás, milí posluchači, do 4. srpna doplním, že svátek oslaví Dominik a hned po písničce Dalibora Jandy nahlédneme do historie přes kalendárium. Teď je 5 hodin a přesně 5 minut. Přeju pohodu u brzkého vstávání.
1: Český Český rozhlas Zlín.

0: Hezké letní ráno přeje tým Českého rozhlasu Zlín. Připomínám, dnes je úterý 4. srpna. Vybírám z kalendária a začneme známým letopočtem 1306. Václav III., poslední Přemyslovec na českém trůně, byl zavražděn v Olomouci a rod tím vymřel po meči. Nebyl mu vystrojen odpovídající pohřeb a byl uložen do olomouckého kostela svatého Václava před hlavní oltář. V roce 1940 se narodil dnes už zesnulý režisér a filmový pedagog Karel Vachek, rodák z Tišnova. Po nástupu normalizace musel filmový svět opustit, pracoval pak jako dělník a později s rodinou emigroval do Spojených států amerických. Kvůli zdravotnímu stavu své ženy se ale nakonec vrátil. V 80. letech pracoval jako řidič. K filmu se opět dostal až po sametové revoluci. Teď tu mám rok 1947, kdy přišel na svět výtvarník a restaurátor František Papež z Valašských Klobouk. Vystudoval střední umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti a později pracoval například ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Jeho tvorbu charakterizuje dřevo, kov, kámen, sklo, keramika i textil. Ve stejný den i rok, tedy 1947, se narodil také výtvarník a ilustrátor dětské literatury Antonín Šplíchal. Pochází z Olomouce, jeho prvním samostatným dílem byl komiks Tři mušketýři. K jeho současným ilustracím patří například Staré pověsti české Jany Eislerové. A ještě rok 1992, kdy zemřel teolog, arcibiskup a kardinál František Tomášek. Byl to on, kdo se postaral o svatořečení Anežky České.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Creedence, Clearwater Revival, to jsou moji oblíbenci, trošku klasického roku nabídnu vždycky rád. Přelom 60. 70. let, bráchové Fogertovi s kytarami v ruce, radost poslouchat i po těch mnoha letech. Poctivá hudební práce a minuta do 14:15.

0: Před minutou bylo 4:15. Informace od meteorologů mají v našem vysílání pravidelné místo. Podívejme se do aktuální předpovědi.
1: Počasí.
0: Začnu ranními teplotami, které jsou zase poměrně hodně rozházené. 23 stupňů v Kroměříži a ve Zlíně. 20 stupňů je teď v Holešově. 25 hlásí... 20 ve Starém Městě, 25 je v Holešově, taky Kateřinice, Ojíčná a Maruška Hostýnské Vrchy mají stejnou hodnotu, stejnou teplotu. Bystřice pod Hostýnem už dokonce 28 stupňů. V Hošťálkové a ve Štítné nad Bláří je to 16. 19 stupňů, tak toto číslo je platné ve Vizovicích.

0: metr, jižních směrů, rychlost mezi 2 a 5 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou ráno místy dobré, dál by mohly být až velmi dobré, no asi předpokládáte, že v biozátěži žádná změna, stále tam najdeme trojku, tedy zátěž vysokou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Kde u nás najdeme nejvyšší vodopád? Odpověď nabídne už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
2: V tichu regálu leží deníky, mapy a filmové pásy, které kdysi vznikaly v tropických pralesích, pouštích i horských průsmicích. Pro muzejnici Magdalenu Preiningerovou se stala péče o tyto vzácné archiválie Hanzelky a Zikmunda životním posláním. Jaké bylo její první setkání se slavnými cestovateli? I na to se zeptám už 6. srpna v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
0: Stále platí základní pravidlo, že naše ráno je klidné, na vlně pohody a nikam se výrazně nespěchá. Tak to máme od pondělí do pátku nastavené, včetně lety prověřených nestárnoucích písniček. A já vás, milí posluchači, rád přivítám na společné vlně od pondělí do pátku, jak vstanete a postavíte vodu na kafe. Kdykoliv od 5. hodiny.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Petrem Uhříkem.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší český vodopád padá jen 148 metrů, zatímco světový rekordman dosahuje téměř 1 kilometr? Pančavský vodopád v krkonošském Labském dole, nedaleko Špindlerova mlýna, nejvyšší u nás, lákal turisty už od poloviny 19. století. Majitel nedaleké Labské boudy

0: Nad ním postavil malou vodní nádrž se stavidlem. Když se stavidlo zvedlo, mohli platící diváci pozorovat úžasné přírodní představení. K dalším známým vodopádům patří Mumlavský u Harachova nebo Rešovské vodopády v Jeseníkách. Každý z nich má trochu jiný charakter, ale společné mají to, že vznikají tam, kde vodní tok překonává rozdílně odolné horniny a eroze postupně vytváří schody, po kterých voda padá dolů. Jejich podoba se během roku výrazně mění. Nejvíce vody mají obvykle na jaře, v čase tání sněhu. V létě naopak průtok výrazně klesá. To je velký rozdíl oproti známým světovým lokalitám, kde vodopády často napájí mohutné řeky nebo vysokohorské ledovce. Ve srovnání se světovými velikány ty naše dost pokulhávají. Známé Niagarské vodopády, turistická ikona, ohromují sílou valící se vodní masy. Viktoriiny zase obrovskou šířkou, ale nejvyšší vodopády světa jsou úplně jinde. Světovým rekordmanem je poměření českých geodetů pod vedením Martina Šíla v roce 2016 vodopád Tugela v Jihoafrické republice s výškou 983 metry. O pouhé 4 metry tak překonává druhý nejvyšší vodopád Angel Falls ve Venezuele, kde voda padá z výšky 979 metrů. Některé žebříčky však stále uvádí staré hodnoty. Přepisu světové databáze vodopádů se kadaňskému rodákovi zatím dosáhnout nepodařilo.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Ředitelství silnic a dálnic během dneška dokončí opravu silnice 1/57 u Lužné na Vsetínsku. Oprava se týká přibližně půlkilometrového úseku a doprava je po dobu prací vedena Kyvadlově. Přes den řídí pracovníci stavby, v noci semafory. Silničáři řidiči žádají o zvýšenou opatrnost a trpělivost při průjezdu opravovaným úsekem. V Bánově na Uherskobrodsku dokončili rekonstrukci mateřské školy za 25 milionů korun. Kompletně nové jsou rozvody elektřiny, vody a vnitřní kanalizace. V budově je taky nově sociální zařízení, rekuperace podlahy, dveře a výmalby. Součástí prací byla i modernizace kuchyně a instalace fotovoltaické elektrárny. Případ cizince obviněného ze špionáže pro čínskou tajnou službu dnes bude řešit Vrchní soud v Praze. Muže v minulosti propustil z vazby pražský městský soud s tím, že má případ dořešit policie. Žalobce proti oběma rozhodnutím podal stížnost. Jde o první stíhání podle paragrafu zvaného neoprávněná činnost pro cizí moc. Počet obětí po dvou červnových zemětřeseních ve Venezuele vzrostl na 6125. V nemocnici skončilo přes 60 tisíc lidí. Odklizených je zatím zhruba 16% trosek. Podle serveru Desaparecidos Terremoto Venezuela pro nahlašování zmizelých se stále pohřešuje skoro 30 tisíc lidí. Dnes bude v regionu jasno nebo skoro jasno. Aktuální teploty jsou mezi 15 až 28 stupni. Nejvyšší teploty budou 36 až 39 stupňů. Povane mírný vítr jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodový začátek dne vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jedna zkušenost mladé maminky odhalila mezeru v pravidlech. Ani zákaz podobního prodeje totiž nemusí vždycky zabránit tomu, aby se obchodníci dostali až do domácností. Konkrétní příběh z města Třince uslyšíme za chvíli, teď je 17:30. Dobré úterní ráno.

0: Dobré úterní ráno přeje Český rozhlas Zlín. Za 3 minuty bude 6:15. Takzvaní energošmejdi stále hledají cesty, jak se dostat do domácností. V Třinci teď zjistili, že samotný tržní řád nemusí obyvatele před podobným prodejem energií dostatečně chránit. Příběh mladé maminky přiměl radnici pravidla změnit.
1: Paní zaklepala u nás na bytě, já jsem otevřela s dcerou miminkem v náručí a paní jakože uf, jsem ráda, že jsem vás zastihla, protože jsem tady byla už vlastně po druhé a nerada bych se měla znova až z Ostravy.
2: Pod záminkou převodu klientů ČEZu pod jinou energetickou společnost se prodejkyně vetřela k Elišce do bytu, protože prý nereagovala na opakované e-maily.
1: A že strašně málo lidí reagovalo na ten e-mail, takže ona teďka chudinka prostě takhle musí chodit dům od domu. Ozvala se mi i sousedka, že to s nima taky podepsala, že prostě spala 2 hodiny s malým chlapečkem, zrovna zvracel.
2: Prodejkyně z Elišky vylákala osobní údaje a nechala jí ve spěchu podepsat smlouvu. Naštěstí díky chybě v adrese byla smlouva neplatná a Eliška už pak dále se společností nekomunikovala a upozornila magistrát.
3: Tak jsme potom trošičku pátrali, oslovili jsme energetický regulační úřad, doptali jsme se, jak to teda je, dostali jsme nějaké doporučení, na základě tohoto doporučení rada města rozšířila ten tržní řád i podle energetického zákona, což bylo to podstatné.
2: Říká mluvčí magistrátu Stanislav Češlar.
3: V tento okamžik mají občané tu možnost, že v případě návštěvy těch energošmejdů u nich doma, tak mohou okamžitě volat tísňovou linku městské policie. Policie Třinec a městská policie Třinec má v rukou nástroj, který může uplatnit.
2: Podle mluvčího Jana Hamrníka energetický regulační úřad upozorňuje samosprávy na nutnost změn tržních řádů od novelizace energetického zákona v roce 2022.
4: Zdůrazňovali jsme především jak nutnost úpravy obecních předpisů, pokud tedy tak již samosprávy neučinili. Kromě tiskové zprávy jsme pro svaz měst a obcí připravili přímo vzor na řízení na zákaz podobního prodeje v obcích, uspořádali webinář a podobně.
2: Říká Jan Hamrník s tím, že v současnosti zprostředkovatelé zákazy podobního prodeje často obcházejí a snaží se domlouvat schůzky předem. I na to by si lidé měli dát pozor. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Před 2 minutami bylo 6:15. Dál si řekneme, jak vidí další letní vývoj meteorologové. Dopředu můžu potvrdit extrémně vysoká teplotní maxima.
1: Počasí.
0: Jak jsme na tom ve Zlínském kraji aktuálně, informace beru od měřících stanic, 23 stupňů v Kroměříži a ve Zlíně, 20 ve Starém Městě. Holešov, Kateřinice Ojičná a Maruška Hostýnské Vrchy hlásí 25 stupňů, Bystřice pod Hostýnem už dokonce 28. Hošťálková a Štítná nad Vláří, to jsou místa se 16 stupni, 19 vidím v Boji ve Vizovicích, 22 v Bojkovicích. Luhačovice a Valašská Senice uvádějí zhodných 18 stupňů, Strání a Vsetín 17 a Velké Karlovice na závěr s 15 stupni. Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, během dne spíše jenom na málo místech až polojasno. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů. Mírný vítr jižních směrů povane rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. Teď ráno máme místy dobré, rozptylové podmínky, přes den by měly být až velmi dobré, ale je to vykoupeno, když to řeknu, tak to biozátěží na trojce, takže i dnes je zátěž vysoká.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Vítáme se do úterý, posílám přání dobrého rána ke 4. srpnu. I dnes po 13. hodině vysílá Český rozhlas Zlín pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové herec Jan Jackuriak. Dozvíte se například i to, jak reagoval jeho malý syn na nové zpracování Zlatovlásky, kde hraje zápornou postavu zlého krále.
1: Bol so mnou na tom hrade Sovinec, boli sme tam týždeň, stretol sa s kaskadérmi, bol na koňoch, šermoval, zobral som ho medzi tú filmárskú proste tlupu ľudí, takže tak nasával to prostredie, mal na sebe rytierský taký kostým, samozrejme len ohraničený pre neho, držal meč, videl natáčanie príchodu koní, videl všetko, ako sa na tej lúke odohráva, čiže už bol v tom, že to je vlastne, musím povedať úprimne, že to je vlastne ako keby fake, áno, tak že to natáčanie, potom v tom kine vidíte ten výsledok. Takže on bol aj na tej druhej strane kamery. Samozrejme, keď bola premiéra filmu v Lucerne, tak celý film tak zvládal, ja som to musel komentovať, on tak pozeral, hovorí, čo toto si čítal, toto, áno, toto. A na konci, keď ten zlý král umiera dosť drsným spôsobom v tej rozprávke, pre deti myslím drsným, tak to nezvládol.
0: Celý rozhovor s Janem Jackuriakem si poslechněte dnes po 13. hodině. Nové zprávy už chystá Bára, nabídne je přesně v 6 hodin, tedy za 7 minut. Dobré úterní ráno.

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V červenci ve Zlínském kraji zahynuli při dopravních nehodách 3 lidé. Na pustevnách v Beskydech funguje nové nouzové nocoviště. Končí lhůta pro podání kandidátních listin do obecních i senátních voleb. Dnes bude v regionu slunečno a tropické teploty až 39 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hitmánkovou. Dobré ráno. Při dopravních nehodách ve Zlínském kraji za první polovinu prázdnin zemřeli 3 lidé. Českému rozhlasu to řekla policejní mluvčí Monika Kozumplíková s tím, že začátku července zemřel motocyklista po havárii u Hulína na Kroměřížsku. V Zašové na Vsetínsku poté přišla o život spolujezdkyně z osobního auta, které narazilo do stromu, a na konci července lokomotiva ve Zlíně usmrtila cyklistu.
2: Celkem se během července stalo 273 nehod, což je o 134 méně než loni. Při nehodách bylo 7 lidí těžce zraněno, 134 lehce. Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem. Druhou nejčastější příčinou byla nepřiměřená rychlost. Nejvíce nehod se stalo ve čtvrtek 30. července, celkem 15.
0: Pod sportovním areálem na Beskydských pustevnách začalo fungovat nové nouzové nocoviště pro turisty. Nabízí prostor pro 10 stanů a přenocovat tam můžou turisté od 6 hodin večer do 8 hodin ráno. Místo leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Platí tam proto přísná pravidla, dodává manažerka fondu pusteven Petra Kavková.
3: Toto nocoviště je určené pouze k přenocování na jednu noc, takže není to místo pro táboření a realizaci nějakých pikniků a oslav. Nerušit, odnášet odpadky, jak samozřejmě nějaké jednorázové plynové vařiče jsou povolené. No a samozřejmě se tady nesmí rozdělávat oheň.
0: Končí lhůta pro podání kandidátních listin do obecních i senátních voleb. Strany a hnutí můžou nominovat své kandidáty do 16 hodin. Volby budou 9. a 10. října. Druhé kolo senátních voleb je naplánované o týden později. Všechna jména kandidátů Český statistický úřad oficiálně zveřejní na konci letních prázdnin na svých stránkách.
1: Sport.
0: Fotbalisty Sparty čeká úvodní duel 3. předkola Ligy mistrů. Pražané přivítají na Letné od 20. hodiny Olympique Lyon. Pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
4: Máme Lyon docela hodně nasledovaný. Analyzovali jsme minulou sezónu a všechny jeho přípravné zápasy, protože liga jim ještě nezačala. Máme také vlastního v uvozovkách skauta Adama Krapce, který nám toho hodně řekl nejen o klubu a týmu, ale také o jeho individualitách. Lyon patří mezi nejlepší týmy v Evropě. Je to pro nás velká výzva, ale víme, že na Letné jsme schopni dokázat velké věci.
0: Úvodní zápas 3. předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Lyonu začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport ve 20 hodin.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu jasno nebo skoro jasno. Aktuální teploty jsou mezi 15 až 28 stupni. Nejvyšší teploty budou 36 až 39 stupňů. Vítr povane mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje opět Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Začnu pranostikou, která doprovází aktuální datum 4. srpna. A ta nám říká, na Dominika Parna mrva marná. Že nás čeká opravdu extrémně horký den, asi všichni víme, jenom doplním, společně začínáme úterý a taky v běžném kalendáři najdeme Dominika slavícího svátek. Vítejte, milí posluchači, do nového letního dne, přeju pohodu na startu, máme 6 hodin 4,5 minuty.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Hezké letní ráno přeje tým Českého rozhlasu Zlín. Připomínám, dnes je úterý 4. srpna. Vybírám z kalendária a začneme známým letopočtem 1306. Václav III., poslední Přemyslovec na českém trůně, byl zavražděn v Olomouci a rod tím vymřel po meči. Nebyl mu vystrojen odpovídající pohřeb a byl uložen do olomouckého kostela svatého Václava před hlavní oltář. V roce 1940 se narodil dnes už zesnulý režisér a filmový pedagog Karel Vachek, rodák z Tišnova. Po nástupu normalizace musel filmový svět opustit, pracoval pak jako dělník a později s rodinou emigroval do Spojených států amerických. Kvůli zdravotnímu stavu své ženy se ale nakonec vrátil. V 80. letech pracoval jako řidič. K filmu se opět dostal až po sametové revoluci. Teď tu mám rok 1947, kdy přišel na svět výtvarník a restaurátor František Papež z Valašských Klobouk. Vystudoval střední umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti a později pracoval například ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Jeho tvorbu charakterizuje dřevo, kov, kámen, sklo, keramika i textil. Ve stejný den i rok 1947 se narodil také výtvarník a ilustrátor dětské literatury Antonín Šplíchal. Pochází z Olomouce, jeho prvním samostatným dílem byl komiks Tři mušketýři. K jeho současným ilustracím patří například Staré pověsti české Jany Eislerové. A ještě rok 1992, kdy zemřel teolog, arcibiskup a kardinál František Tomášek. Byl to on, kdo se postaral o svatořečení Anežky České. Z kalendária je to všechno, pokračujeme v regionu aktuálně. Kroměřížské zdravotní služby hledají zdravotní sestry a nabízejí vysoký náborový příspěvek. Za chvíli dodáme podrobnosti.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Písnička původně od Madony, Iloně Čákové se taky zalíbila, no tak si poslechneme její českou verzi. Název zůstal stejný, La Isla Bonita. Jedeme letně.

0: až 150 tisíc korun. To je výše náborového příspěvku pro všeobecné zdravotní sestry, na který město Kroměříž láká nový personál do svých domovů pro seniory. Sester je už teď nedostatek a radnice se tímto krokem připravuje na změnu legislativy, která bude platit od ledna příštího roku. Pobytová zařízení pro seniory přejdou z kategorie sociálních do sociálně zdravotních služeb, což v praxi znamená zajistit přítomnost zdravotníka 24 hodin denně.
1: Položte se prosím a změříme tlak a saturaci, jaké máme dýchání, jo?
2: Na zdravotní sestru Lucii Růžičkovou čeká v každém pokoji jiný úkol.
1: A vezmeme si to chodítko a můžeme rovnou jít, jo? Tak pojďte tam za mnou.
2: V domově pro seniory v místní části Kroměříže Vážanech se o 120 klientů stará 63 pracovníků.
1: Výborně. A můžeme?
3: Jsou to pracovníci v přímé péči, jsou to sociální pracovníci a 6 úvazků zdravotnického personálu, přičemž 2 vlastně nemáme teda obsazené. A abychom dosáhli toho optimálního počtu nejmenšího, kterého potřebujeme, tak potřebujeme 9 těch úvazků zdravotnického personálu.
2: Popisuje aktuální personální obsazení ředitelka domova Michaela Pospíšilová.
4: I vzhledem ke změně legislativy od ledna příštího roku a vzniku sociálně zdravotních služeb potřebujeme zajistit zdravotní péči ať už praktickými sestrami nebo všeobecnými sestrami. V současné době máme na domovech zajištěn provoz zdravotníků od 6 od rána do 10 do večera a pouze na jednom domově je služba zajištěna nepřetržitě.
2: Doplňuje Michaelu Pospíšilovou Dagmar Klučková, ředitelka příspěvkové organizace sociální služby města Kroměříže. Ta provozuje 5 domovů pro seniory a starají se v nich o 540 klientů.
1: A tlak máme i mladá holka. Jo? Děkuju.
5: Poněco se cítí, že mám dobrý. Jo.
4: Ta situace se zdravotnickým personálem je pro nás velmi tristní, protože v současné době poptáváme 16 pozic středně zdravotnického personálu.
2: Několik posledních let tu podle Dagmar Klučkové lákali zdravotní sestry náborovým příspěvkem ve výši 60 a 80 tisíc korun.
4: A díky tomu se nám podařilo najít 24 nových pracovníků, ale ta fluktuace během těch několika let byla, odešlo nám 6 sester.
2: Vedení města se tedy rozhodlo náborový příspěvek navýšit, vysvětluje starosta Kroměříže Tomáš Opatrný z hnutí ANO.
6: V případě všeobecných sester je náborový příspěvek nabízen ve výši 150 tisíc korun. A u praktických sester je to ve výši 90 tisíc korun.
2: Ten příspěvek je poměrně vysoký, proč se město rozhodlo takto?
6: V Kroměříži máme specifikum v tom, že máme 3 nemocnice. Jednak je to kroměřížská nemocnice, potom je to psychiatrická nemocnice a dále nemocnice milosrdných sester, takže je zde velká poptávka právě po zdravotnickém personálu. Musíme konkurovat té poptávce, která tady na trhu je.
2: Takto vysokou částku získají zdravotní sestry, které nastoupí na plný úvazek a uzavřou pracovní poměr minimálně na 5 let. Z Kroměříže Blanka Kovandová, Český rozhlas.
7: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
8: Utekli z hluku a od nekonečných povinností a našli místo, kde se čas zpomalí. Vlaďka a Vít Vintrovi otevřeli malé bistro v divoké přírodě Bílých Karpat. Vaří mezi stromy, vítají hosty pod čirým nebem a každý den začínají svědomím, že žijí svůj sen. O svůj příběh se podělí už 4. srpna po 11. hodině. Na vás i na své hosty se těší Silvie Pospíšilová.
7: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
9: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
7: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Za necelých 10 minut bude 6:30. Dál nás bude zajímat léto v podrobném průzkumu. Předpověď na několik dalších dnů má připravenou meteoroložka Bára Kučerová. Zdravím vás do Brna, přeju dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Jako vždycky se na úvod ptám, co nám povíte k současnému stavu. Jaké tedy máme úterní ráno ve Zlínském kraji?
1: Tak ráno je to většinou jasné s teplotami, které se momentálně pohybují nejčastěji mezi 16 a 20 stupni Celsia, byť na některých místech, jak v nižších polohách, tak spíš těch vyšších jsou ty teploty i přes 20, na některých místech neklesly ani pod 25 stupňů Celsia, takže někde zůstala tropická noc.
0: Když zhodnotíte průběh 4. srpna až do západu slunce, jak vysoko se dostaneme v maximálních teplotách a bude na obloze i náznak oblačnosti?
1: Nějaký náznak oblačnosti by být mohl, byť nebude veliký, protože očekáváme jasno nebo skoro jasno. Na málo místech se může během dne udělat i polojasno, respektive až polojasno. Té oblačnosti dnes bude opravdu málo a teploty by dnes měly vyšplhat mezi 36 a 39 stupňů Celsia.
0: Tušíme, jaké číslo je v biozátěži, ale chceme to slyšet od vás.
1: Ano, tušíte, řekla bych správně, stupeň číslo 3, tedy zátěž vysoká právě kvůli té zvýšené zátěži vedrem.
0: Ano, ano. Hned navážeme na středu. Jakou předpověď pro nás máte na zítřek?
1: Zůstane středa zpočátku ještě s malou oblačností, a to jak v noci na středu, tak potom zpočátku dne. Středeční minimální ranní teploty 23 až 20 stupňů Celsia, v údolích lokálně kolem 18 stupňů Celsia. A zase naopak v těch vyšších polohách, v těch horských polohách, tam ty teploty opět můžou zůstat trošku vyšší. A potom středa tedy bude jasná až polojasná a odpoledne a večer se při zvětšené oblačnosti mohou s malou pravděpodobností a většinou na západě kraje, nebo pokud někde tak na západě kraje, vyskytnout přehánky, případně i bouřka. Středeční maximální teploty zůstanou zatím, zdá se, stejné jako dnešní, teda 630 až 930 stupňů Celsia.
0: Do konce pracovního týdne máme očekávat podobný průběh, nebo se něco změní? Naznačme si ještě průběh čtvrtku, pátku.
1: A čtvrtek bude zpočátku ještě podobný, ale během dne postupně převáží oblačno, objeví se přehánky a také bouřky, a to spíš v těch pozdějších odpoledních, případně až večerních hodinách. A čtvrteční maxima je ještě mezi 33 a 37 stupni Celsia a pátek, tam už budou teploty letní nebo většinou letní 23 až 27 stupňů a zpočátku bude pátek oblačný až zatažený.

0: Žený na větší části území právě ještě občasný déšť nebo ty přehánky a také bouřky. Ty by během noci nebo dopoledne měly odeznít a během dne pak bude s nimi obývat také oblačnost a potom by mohlo být spíše možná oblačno, možná až polojasno v pátek odpoledne a večer.
1: A když se na závěr zastavíme u teplotních rekordů, jaká jsou to prozatím čísla pro datum 4. srpna ve Zlínském kraji?
0: Prozatím je asi klíčové slovo, neb to maximum je ze Štítné nad Vláří Popova z roku 2013 a má hodnotu 35 stupňů a 4 desetin a minimum to asi zůstane, nebo téměř určitě zůstane Halenkov ze Vsetínska 4,5 stupně z roku 1961 a tam jsme dnes opravdu daleko.
1: O počasí je to všechno. Podrobnou předpověď do vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Bára Kučerová. Děkujeme, přejeme hezké, respektive snesitelné letní dny a zase brzy naslyšenou.
0: Já vám též naslyšenou.
1: Za 5,5 minuty, 6:30, takže vlastně jenom navážeme. Slunce, seno, jahody,

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U zpráv vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. V Zašově na Vsetínsku ode dneška končí kyvadlový provoz na hlavním tahu. Stavbaři se přesunou do druhé poloviny silnice a řidiče pustí obousměrně. Otevřou taky hlavní vjezd do centra obce a vrátí tam autobusy, které celý měsíc nahrazovala hasičská dodávka. V Napajedlích na Zlínsku zaplnili kapacitu projektu virtuální měny Korensy. Podle mluvčí radnice Petry Števkové se k využití už zaregistrovalo plánovaných 1000 obyvatel. Každý získal 1000 korentů v hodnotě 1000 korun. Princip projektu spočíval v tom, že korenty mohou pokrýt až 50% ceny nákupu nebo služby. Radnice tímto krokem podporuje místní drobné obchodníky a provozovatele služeb. Na silnicích bude tento týden kontrolovat dodržování pravidel více policistů. Preventivní akce se má zaměřit na dodržování povolené rychlosti nebo řízení pod vlivem alkoholu a jiných látek. Na vytipovaných místech budou stovky policistů. 25 amerických demokratických států zažalovalo administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli zavedení nových obchodních cel. Cla platí už 10 dní a týkají se 60 zemí. Pro Evropskou unii je clo stanovené na 10%. Bílý dům cla odůvodnil tím, že přes dané země proudí na americký trh výrobky pocházející z nucených prací. Dnes bude v regionu jasno nebo skoro jasno. Aktuální teploty jsou mezi 15 až 28 stupni. Nejvyšší naměříme 36 až 39 stupňů. Vítr povane mírný jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se projíždí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín má opět slovo Petr Uhřík.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už jenom pozdravím aktivní motoristy, přeju za volant klidnou jízdu a dalším probuzeným posluchačům dobrou chuť u snídaně. Je 6:30, 2,5 minuty v kalendáři úterý s datem 4. srpna. Teď zaspívá Petr Kolář.
3: Proudy řeky táhnou k nám, tvou nedostatku.

0: Karimatka, spacák a noc na Beskydském hřebeni, nově bez rizika pokuty. Na pustevnách, abych vysvětlil, přibylo místo, kde turisté smějí legálně přespat. Byla se tam podívat i reportérka Českého rozhlasu Zlín, Gabriela Hickl. Více uslyšíme, jak je slíbeno v reportáži před 7:30. A ještě vůně benzínu, už příští víkend Zlín opět přivítá další, tedy 55. ročník Barum Rally. Většiny z nich se zúčastnil Karel Jirátko, v 70. a 80. letech, vzpomínáte možná, závodil jako spolujezdec, v posledních letech jako řidič absolvuje závody veteránů. Jeho pohled na to, jak se Barumka mění, doplníme 10 minut před 8. hodinou. A taky se podíváme na počasí, krátkou úterní předpověď nabídnu už za chvíli.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za necelé 3 minuty bude 6:45. Navážeme teď na počasí, potvrdíme si další tropický den. A než se pustím do aktuální předpovědi, ještě naznačím, jak jsme na tom s teplotami ve Zlínském kraji.
1: Počasí.
0: Teď se pohybujeme v rozmezí 15 až 28 stupňů, takže rozdíly jsou opravdu velké. Ta 15 Hošťálková, Štítna nad Váří nebo Velké Karlovice, 28 stupňů, to je ten zatím teplotní strop v Bystřici pod Hostýnem. No ale pojďme dál. Očekáváme jasno nebo skoro jasno, během dne spíše jenom na málo místech až polojasno. Co se týká nejvyšších teplot, 36 až 39 stupňů, mírný jižní až jihovýchodní vítr povan rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. U toho jsou ráno místy dobré, rozptylové podmínky, s tím, že dál budou až velmi dobré, ale biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Co s tím taky přímo souvisí, v horkých dnech nasazují koupaliště ve Zlínském kraji vyšší počty plavčíků k bazénům. Podrobnosti o jejich práci v tropických vedrech uslyšíme už za chvíli v reportáži.
2: Já

0: 13 minut do 7 hodiny, dnes je 4. srpna, víme, že nás čeká extrémně horký den. V tropickém počasí mají náročnější práci také třeba plavčíci. Na pravidelně zaplněném koupališti Zelené ve Zlíně musí posílit své hlídky. Aktuálně tam funguje 5 plavčíků, na místě se byla podívat taky reportérka Českého rozhlasu Zlín Karolína Macejová, tak si samozřejmě její materiál s chutí poslechneme.
1: Píšťalkou upozorňuje plavčík Gert Štrobach návštěvníky koupaliště Zelené ve Zlíně, aby neběhali a nejezdili nebezpečně na skluzavkách. Nejen to je náplní jeho práce.
2: Začne to tím, že přijdeme ráno do práce a musíme připravit bazén na provoz. To znamená, že vytáhneme takový automatický přístroj, který hodíme do vody a on si jezdí pod ně a sbírá špinu. Mezitím napustíme brouzdátka, zkontrolujeme tobogán, jestli je v pořádku, zapneme semafory, ale hlavně, když se něco stane, tak naší práci je poskytnout první pomoc.
1: Já vidím, že vaši kolegové obcházejí kolečka kolem bazénu.
2: To je taky součástí práce, protože je potřeba, aby ti lidi věděli o tom, že ten plavčík tady je. Jakmile zjistí, že tady plavčík není, tak začnou dělat blbiny. Takže je důležité, aby plavčík byl na place, jo, když tak to tak řeknu. Protože ono všechno zhlídnout od toho stolu nejde.
1: Popisuje Gert své 5leté zkušenosti a ukazuje mi, odkud bazén sleduje. Stůl s lavičkou je asi 1,5 metru od kraje bazénu a proti slunci je chrání slunečník. Další prevenci před horkým počasím popisuje vedoucí koupališť Steza Zlín Michal Kučera.
3: V tropech, které se blíží, nařizujeme častěji přestávky, aby nám ti plavčici na sluníčku nekolabovali, aby si odpočinuli, doplňujeme pitný režim.
1: A jak často přestávky mají?
3: Je to individuální podle toho, jaké je aktuální počasí. Když jsou ty největší tropy, tak po 2 hodinách.
1: Na koupališti Zelené jsou 3 stálí plavčíci a dalších 8 brigádníků. U bazénu se střídají po celodenních směnách.
2: Praxe je taková, že jsme tady většinou 3, ale v případě, že se blíží takové tropy, tak máme povolané zálohy, kde nás tady bude minimálně 5. Protože tady bývá opravdu tolik lidí, že když hodíte balon do bazénu, tak tam ani nespadne. Tam je hlava na hlavě, opravdu.
1: Práci plavčíka nemůže dělat každý. Stálí zaměstnanci i brigádníci musí absolvovat kurz. Ten 6x do roka pořádají i Lázně Zlín, vysvětluje organizátor Jiří Matějka.
4: To znamená, musí se umět potopit do 4 metrů, to nedokáže každý. Musí dokázat zachránit člověka, byť je to pro něho třeba nepříjemné. Odškolíme vlastně od toho dubna až do začátku července zhruba 150 plavčíků.
1: Absolventi kurzu jsou plavčíky na koupalištích v celém Zlínském kraji. Ze Zlína Karolína Macejová, Český rozhlas.

0: Velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Kroměřížské sociální služby nabízí zdravotním sestrám náborový příspěvek až 150 tisíc korun. Během dneška skončí krátkodobé dopravní omezení na silnici 1/57 u Lužné na Vsetínsku. Nemovitostním fondům v Česku se daří, investuje do nich stále více lidí. Dnes nás čeká v regionu tropická noc i den teploty až 39 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Sociální služby města Kroměříže hledají zdravotní sestry pomocí náborového příspěvku až 150 tisíc korun. Podle ředitelky organizace Dagmar Klučkové chybí kvalifikovaný zdravotnický personál ve všech 5 domovech pro seniory, které fungují pod správou města a starají se celkem o 540 klientů.
3: V současné době máme na domovech zajištěn provoz zdravotníků od 6 od rána do 10 do večera. Pouze na jednom domově je služba zajištěna nepřetržitě. Ta situace se zdravotnickým personálem je pro nás velmi tristní, protože v současné době poptáváme 16 pozic středně zdravotnického personálu.
2: Ředitelství silnic a dálnic během dneška dokončí dvoudenní opravu poškozeného povrchu silnice 1/57 u Lužné na Vsetínsku. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí silničářů Lucie Trubelíková. Oprava se týká přibližně půlkilometrového úseku. Doprava je po dobu prací vedena kyvadlově. Přes den řídí pracovníci stavby, v noci semafory. Silničáři řidiče žádají o zvýšenou opatrnost a trpělivost při průjezdu opravovaným úsekem. Zaparkované auto se může pro zvířata a malé děti stát ve vedru nebezpečnou pastí. Strážníci i záchranáři proto upozorňují, aby se za žádných okolností nezůstávali v autech sami. Při venkovní teplotě 35 stupňů Celsia může být uvnitř auta po čtvrt hodině až 50 stupňů.
4: Všechno v pořádku, kluci, dobrý? Tomé to je na záchranku. Když se budete postavit tam do stínu, tak to bude lepší než v tom autě.
5: Extrémně vysoké teploty a 3 samotné děti v rozpáleném autě. Přesně takovou situaci řešili před pár dny strážníci městské policie Hradec Králové.
6: Přehřátí organismu je velmi rychlé, dochází k naprostému vyčerpání, k schvácení.
5: Říká Miroslav Tejkl ze záchranné služby hlavního města Prahy, podle kterého děti ani zvířata nechrání termoregulace tak dobře jako dospělé.
6: Může dojít ke křečím, k poruchám vědomí a následně k smrti.
5: Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom i hned volat na jakoukoliv z tísňových linek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Češi při investování čím dál častěji vyhledávají nemovitostní fondy. Láká je hlavně stabilní růst cen kancelářských objektů nebo obchodních center. Potvrzuje to Asociace pro kapitálový trh i jednotlivé platformy a společnosti, které takovou možnost investic nabízí. Zvýšený zájem hlásí třeba platforma Investown, společnosti Wood and Company nebo realitní fond Raiffeisen investiční společnosti. Na její portfolio manažer Vít Svoboda říká.
7: Nám vyrostla obrovská konkurence právě díky tomu, že standardní retailová klientela, na kterou my jsme zaměření, tak má hlad po nemovitostech.
1: Počasí.
2: Dnes bude v regionu jasno nebo skoro jasno. Aktuální teploty jsou mezi 15 až 28 stupni. Nejvyšší teploty naměříme 36 až 39 stupňů. Vítr povane mírný jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Slunce vysoko, už nám dává signály o průběhu úterý, do kterého přeju dobré ráno. Zdravím vás, milí posluchači, u probouzení. Dnes je 4. srpna, podle všeho se aktuální datum znovu přepíše v teplotních rekordech. S tím je potřeba počítat. Pro dobrou náladu na startu už za chvíli přidám otázku z moravského nářečí. A když soutěž, tak samozřejmě i odměna za správnou odpověď. O ní se postará vydavatelství Kazda, výherci věnuje román s názvem Kouzlo islandské noci. Pavel Novák, ten nám ještě zaspívá opihovaté dívce, Petr Uhřík zdraví od mikrofonu. Je 7 hodin, 5,5 minuty.
1: Český rozhlas Zlín.

0: 7 hodin 8 minut procvičit mozkové buňky a dobrý úsudek. I to je cílem naší pravidelné soutěže, jak se u nás mluví. Máme tu další kolo nekonečných slovních rébusů. Odměnou za správnou odpověď dnes bude kniha vydavatelství Kazda. Román s názvem Kouzlo islandské noci. Tak hodně štěstí na známém telefonním čísle.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín. 221 555 210.
0: Se soutěží, jak se u nás mluví, zamíříme do Rokytnice na Zlínsku. Otázku si pro vás připravila paní Martina, která jako dítě jezdila do Rokytnice k babičce na prázdniny. Aspoň tak, takové to mám informace, než zvednu telefon. Tak kdo pak se už hlásí na telefonu? Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno, Ludmila. Pěkný vás zdraví do rozhlasu a i posluchače a přeju vám dobrý den a krásný den slunečný.
0: No jste milá, paní Ludmilo, to teď samozřejmě obracím, takže vám to, co jste vyslovila, přeju taky. Kniha, o kterou si zahrajete, má 465 stránek. Zvládnete to takový to náklad?
2: Já moc ráda čtu.
0: No,
2: mě to vůbec nevadí.
0: No.
2: Jestli ubíraju, tak...
0: No jistě, ano, trošku předbíháme, jak se říká, děláme ano, účet bez hostinského. Tak jo, pouštím otázku a zkuste odpovědět.
3: Slyšeli jste někdy slovo zámora?
0: Zámora, co je zámora?
2: Slyšela jsem to, ale já nevím, něco nepodařeného, když byla třeba i slepky, nebo něco, co je to taková zámora, nevím, na povědu, prosím.
0: Dobře, možnosti mám připraveny tři. Zámora je neduživé slabé kuře, nebo je to nákaza obecně, a nebo třetí nápověda, místo před márnicí na hřbitově.
2: Tak to kuře bych chytla, že by to mohlo být.
0: A vy jste vlastně tuto variantu už bez nápovědy nějak naznačila, vyslovila ještě předtím. Tak jo, dáme Ačko, neduživé kuře?
2: Ano.
0: Dobře,
2: ano.
0: Potvrzenku. Čemu se v Rokytnici na Zlínsku říkalo zámora, prozradí paní Martina.
3: Zámora je kuře, které není úplně životaschopné. Moje babička říkala, že kuřata, které nebyly úplně pěkné, moc se jim nedařilo do života, že jsou to zámory.
2: Ano.
0: Tak už vám tleskáme. No. Myslím, že to nebylo dneska až tak těžké uhodnout. No, je pravda, že v regálech supermarketu občas narazíme na kuře, které, jak říkám, s humorem zahynulo bídnou smrtí. Aspoň podle vzhledu, ale to řešit nebudeme, že? Tak.
2: To radši ne.
0: Paní Ludmilo, dobrá nálada vám nechybí, to je dobře, to je super na začátku dne. Tak ještě potvrzenka vaší výhry, máte u nás schovaný román Kouzlo islandské noci, objemnou knihu a jak
2: to,
0: jste sama řekla, tak si ji přečtete, jo?
2: Ano, ano, moc vám děkuju.
0: Já vám taky, zůstaňte prosím na lince a mějte se hezky, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: A myslím, že generace našich posluchačů velmi dobře zná jméno Drupy. Tak si poslechneme jednu písničku právě od tohoto Itala.

0: Grazie molto bene. Buongiorno. Dobré ráno všem u poslechu Českého rozhlasu Zlín, když máme 7:45. Informace od meteorologů mají v našem vysílání pravidelné místo. Podívejme se do aktuální předpovědi.
1: Počasí.
0: Začnu ranními teplotami, které se pohybují v širokém rozpětí od 17 do 29 stupňů. Ten strop zatím vidím v Bystřici pod Hostýnem, to je ta 29, 17 stupňů ve Vsetíně. Očekávejme dnes jasno nebo skoro jasno, během dne spíše jenom na málo místech až polojasno. Čili slunečno a velmi vysoké tropické teploty, teď se k tím dostávám, 36 až 39 stupňů, povane mírný jižní až jihovýchodní vítr, rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy dobré, dál by měly být až velmi dobré, ovšem biozátěž vysoká vzhledem k těm teplotám zmíněným trojka. Vysoká zátěž.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Karimatka, spacák a noc na Beskydském hřebeni. Nově bez rizika pokuty. Na pustevnách přibylo místo, kde turisté smějí legálně přespat. Byla se tam podívat i naše reportérka, více uslyšíme za okamžik.
2: Léto má být časem odpočinku. Pro alergiky se ale může změnit v období únavy, svědění a neustálého boje s přírodou. Jak poznat alergickou reakci po štípnutí a kdy je nutné vyhledat lékaře? Jaké druhy pilů dominují v létě a proč mohou být pro některé pacienty horší než ty jarní? Do poradny pro zdraví přijala pozvání alergoložka Michála Vrlíková. Už 5. srpna v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Na pustevnách v Beskydech můžou turisté nově legálně přespat pod širým nebem. Vzniklo tam nouzové nocoviště pro baťuškáře, kteří vyrážejí na dlouhé túry přes hřebeny. Zadarmo, bez rezervace, ale za to spravidly. A první turisté si tam už rozbalili karimatky.
1: K nocovišti na pustevnách stoupám se Sabinou a Rolandem, kteří jsou z Ostravy a Havířova.
2: Vylezeli jsme tak nalehko na okružní túru tady po Beskydech.
1: Po chvíli se dostáváme k nocovišti, které je mezi Zárišem a hotelem Tanečnica.
3: Tu jsou koše, to je tojka. No, tady napsané nouzové nocoviště. A tady jsou pravidla.
4: 18 až 19.
2: To je ideální, no.
1: Bude tady asi klid? Jak se těšíte na to spaní?
2: No tak těšíme se na to velice. Myslím si, že právě to, že tady je málo lidí, z toho dělá ještě větší zážitek.
1: Odkud kam jdete?
4: Tak my jdeme z Frenštátu až na Javorový.
1: To je pořádná trasa.
4: Je to 93 kilometrů nějak.
1: 93 kilometrů. Kolikrát za tu dobu budete nocovat?
4: Chtěli bychom dvakrát.
1: Jak obtížné je to tedy najít, kde spát a mít tam třeba i toalety, vodu, občerstvit se?
2: V dnešní době s pokročilými informačními technologiemi jsou všude informace dostupné a podle map najdeme všechno.
1: Takže si i tohle místo asi turisté brzy najdou, podle vás?
2: Chodí tady jako hodně lidí, tak myslím, že to nebude dlouho trvat a bude to tu více využívané.
1: A zatímco mladý pár nafukuje karimatky, na nocoviště dorazila manažerka fondu pustevny Petra Kavková. Tady jsou pokyny, jak by se měli lidé chovat, tak jaká jsou ta pravidla?
5: Tak vzhledem k tomu, že nocujete v chráněné krajinné oblasti Beskydy, toto nocoviště je určené pouze k přenocování na jednu noc, takže není to místo pro táboření a realizaci nějakých pikniků a oslav. Nerušit, odnášet odpadky, jak samozřejmě nějaké jednorázové plynové vařiče jsou povolené. No a samozřejmě se tady nesmí rozdělávat oheň.
1: Jak si lidé zajistí místo v době, až se to rozkřikne, že je tady nocoviště?
5: Bohužel nemáme žádný systém, ve kterém si můžete rezervovat místo, takže jinými slovy, kdo dřív přijde, ten dřív nocuje.
1: Kdo asi nejčastěji bude právě toto nocoviště využívat?
5: Tak určitě to jsou baťuškáři, ať už turisté, kteří jdou na lehko i na těžko, například stezku Českem, která vede přes pustevny. Ale můžou to být například i lidé tady z okolí, kteří chtějí strávit příjemný večer pod hvězdami.
1: Lidé, kteří chtějí na cestách přespat či například vidět západ a východ slunce, můžou kromě pusteven využít taky místa u chaty Skálka či na Lysé hoře. Ochranáři teď hledají další vhodná místa pro legální stanování. Bude ale záležet i na tom, jak se budou lidé na nocovištích chovat. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín. I na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Budeš jak blbec litovat.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Při dopravních nehodách ve Zlínském kraji za první polovinu prázdnin zemřeli 3 lidé. Českému rozhlasu to řekla policejní mluvčí Monika Kozumplíková s tím, že na začátku července zemřel motocyklista po havárii u Hulína na Kroměřížsku. V Zašové na Vsetínsku přišla o život spolujezdkyně z osobního auta, které narazilo do stromu, a na konci července lokomotiva ve Zlíně usmrtila cyklistu. V Bánově na Uherskobrodsku dokončili rekonstrukci mateřské školky za 25 milionů korun. Kompletně nové jsou rozvody elektřiny, vody a vnitřní kanalizace. V budově je také nové sociální zařízení, podlahy, dveře a výmalby. Součástí prací byla i modernizace kuchyně a instalace fotovoltaické elektrárny. Policie má na pražském letišti Václava Havla novou speciální jednotku. Dohlíží na bezpečnost cestujících, chrání vládní delegace a je připravená pomoc při mimořádných událostech, například při únosu letadla nebo teroristickém útoku. Podobné týmy tak působí také v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. Politické strany a hnutí musí své kandidáty do komunálních a senátních voleb přihlásit nejpozději do dnešních 16 hodin. Pak budou mít 2 týdny na odstranění případných chyb a nedostatků. Finální listiny zveřejní na konci srpna Český statistický úřad. Lidé půjdou k volbám 9. a 10. října. Druhé kolo senátních voleb je naplánované o týden později. Dnes čekejte v regionu jasno nebo skoro jasno. Aktuální teploty jsou mezi 17 a 29 stupni. Nejvyšší teploty naměříme 36 až 39 stupňů. Povane mírný vítr jižních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Kvůli opravám je uzavřena ulice na Dědině ve Véskách na Uherském Hradišti. Jezděte opatrně. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uhřík.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Za chvíli se budeme věnovat letním pozvánkám za kulturou. Zjistíme, jaké zajímavé akce můžeme v našem regionu navštívit. Teď je 7:30. Přeju pohodové úterní ráno s písničkou Valdemara Matušky.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
1: Řekněte mamce pro Krista, ať mi večeři nechystá. Večeři ani snídaní, že já jsem zbytý

0: Za 5 minut bude 7:45, úterý jenom připomínám 4. srpen a podíváme se na zajímavé akce, mám několik kulturních tipů. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na dnešek připravili prázdninové tvoření a hraní. Můžete si přijít pohrát na louku, nad chalupou nebo se pustit do tvoření jednoduchých hraček, případně jiných výrobků inspirovaných dřívějšími lidovými dovednostmi. Akce je vhodná pro děti i dospělé, koná se v čase 9 až 17 hodin. Zámek v Holešově zve na novou výstavu, která představuje mimo jiných tvorbů Salvadora Dalího nebo Pabla Picassa. Každý z těchto výtvarníků zásadním způsobem ovlivnil podobu moderního umění. Výstava na Holešovském zámku je otevřená od 9:30 do 16:30. V Luhačovicích je v plném proudu 30. ročník Akademie Václava Hudečka, na kterém vynikající český houslista opět vyučuje mladé nadané houslové virtuózy. Dnes se uskuteční první absolventský koncert, a to v koncertním sále Základní umělecké školy Luhačovice. Začátek je v 19:30. V rámci letní školy barokní hudby v Holešově můžete navštívit první studentský koncert, a to duchovní. Koncert se uskuteční v kostele svaté Anny v Holešově, začátek je ve 20 hodin. Letní kino na nádvoří radnice v Kroměříži přináší taky letos v létě filmové projekce Pod širým nebem. Dnes je na programu nový český film pod názvem Po večerce. V ceně vstupenky je, a to je příjemné, také vstup do expozice Karla Kryla, začátek ve 20:30.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Před minutou bylo 7:45. Dál si řekneme, jak vidí další letní vývoj meteorologové. Dopředu můžu potvrdit extrémně vysoká teplotní maxima.
1: Počasí.
0: Jak jsme na tom ve Zlínském kraji aktuálně? Informace beru od měřících stanic. V Kroměříži 22 stupňů, ve Starém Městě a v Horní Bečvě 20. Holešov uvádí 26 stupňů, Bystřice pod Hostýnem už 29. Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské vrchy, to jsou místa s 25 stupni, Hošťálková a Štítná nad Váří, včetně Velkých Karlovic, uvádí aktuálně 18 stupňů, Zlín a Vizovice 24. 23 stupňů, to je situace v Bojkovicích. 21 stupňů Luhačovice a Rožnov pod Radhoštěm. A když se podíváme na Strání s Valašskou Senicí, tady je to stupňů 19. Štítná nad Váří a Velké Karlovice uvádějí 18, Valašská se Vsetín pak 17 stupňů. Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, během dne spíše jenom na málo místech až polojasno. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů. Mírný jižní až jihovýchodní vítr povane rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. U toho máme prozatím místy dobré rozptylové podmínky, ovšem dál přes den by měly být i velmi dobré. Zátěž, biozátěž, vysoká na 3. stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: V některých věcech se varoumrelí za více než půl století existence výrazně proměnila, něco ale zůstává stejné. Za okamžik o tom uslyšíme od člověka, který v různých rolích absolvoval většinu ročníků zlínského závodu.

0: Už příští víkend Zlín opět přivítá Barumrally, kterou čeká polojubilejní 55. ročník. Většiny z nich se zúčastnil Karel Jirátko, v 70. a 80. letech závodil jako spolujezdec, dnes jako řidič absolvuje přidružené závody veteránů. Může tedy dobře porovnat, jak se slavná rally za více než půl století proměnila.
1: Dřív běžně soutěže mývali třeba 40 a víc rychlostních zkoušek a jeli se to třeba celou noc, celý den a celou noc prostě byli téměř bez přestávky, se jeli prostě hrozně dlouhý období, čili hodně to bylo o kondici, hodně to bylo o rozpisek, tak dneska se to smrsklo na pár rychlostních zkoušek, který se jezdí pořád dokola.
2: Přibližuje automobilový závodník Karel Jirátko, jak se mění nejen Barumrally, které se jako navigátor účastnil už v 70. letech minulého století. Tehdejší závody víc připomínaly třeba současnou rally Dakar. Posádky nebyly hlídané na každém metru tratě.
1: Pracovat rozumově ze zkušeností, s rozpisama, s rozmístěním servisu i s ohledem na to, aby ta technika prostě celou tu dobu toho závodu tu soutěž vydržela, čili bylo to daleko víc o zkušenosti, takové nějaké, bych řekl, nechci říct moudrosti, ale prostě znalosti kolem té rally.
2: Takže zatímco dřív šlo hlavně o vytrvalostní závod, teď jde spíš o sprint. Současné rychlostní zkoušky mívají maximálně kolem 20 kilometrů.
1: Tím, že se na těch počítačích učí ty vložky téměř naspaměť, tak na jedné straně to tempo strašně vzrostlo, je vidět, že jedou na úplné hraně, když se člověk jenom podívá, každý z té špičky prostě bourá.
2: Jedna zásadní věc se ale podle Jirátka nezměnila a asi ani nezmění.
1: Pořád v závě zůstali stejní ti lidi, kteří ten sport milují a jsou ochotni pro to obětovat téměř cokoliv, od financí, co je to nejmíň, přes rodinný život. Prostě myslím si, že celá řada těch jezdců prostě kromě toho, že jezdí závody, tak už téměř nic jiného nestihne. Mezi tím, co ostatní třeba budují zázemí, firmy, domy a tak dále, tak spoustu těch jezdců prostě na konci života se podívá a kromě pár pohárů doma ve Vítrně vlastně nemá nic.
2: Karla Jirátka neopouští tato vášeň ani po 70. narozeninách a příští víkend opět vyjede na trať Barumrally Zlín v doprovodném závodě historických aut. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové a zbytek lovecké výpravy zůstávají odříznutí na ponurém zámku. Vyšetřování ve stylu Agáty Christie vede inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příznivý vítr přestává vát a kapitán Edmond Dantes přichází o vše, co miloval. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Tonda Blaník chce víš, a ne satirická komedie o největším českém lobbystovi současnosti. Prezident Blaník. Úterní večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Čekání na semafore v Zlašové na Vsetínsku končí. Systém městské měny Korensy v Napajedlích má plnou kapacitu. Vedení Prahy chce zajistit víc nouzových ukrytů pro ochranu obyvatel. Dnes bude v regionu slunečno, tropické teploty až 39 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Doprava v Zlašové na Vsetínsku se dnes vrátí částečně do běžného režimu. Po téměř měsíci se znovu otevře hlavní vjezd do centra obce v obou směrech a skončí také kyvadlový provoz. Spolu s otevřením hlavního vjezdu se změní taky organizace vlakové a autobusové dopravy. Podrobnosti přibližuje lidovecký starosta Jilí Kubrický.
4: Počínaje prvním ranním spojem, budou autobusové linky zajíždět i do obce Zašova, tak jak je normálně zvykem. Náhradní doprava hasičskou dodávkou bude ukončena.
2: V Napajedlích na Zlínsku zaplnili kapacitu projektu virtuální měny Korensy. Podle mluvčí radnice Petry Števkové se k využití už zaregistrovalo plánovaných 1000 obyvatel. Každý získá 1000 korentů v hodnotě 1000 korun. Princip projektu spočívá v tom, že korenty mohou pokrýt až 50% ceny nákupu nebo služby. Radnice tímto krokem podporuje místní drobné obchodníky a provozovatele služeb.
5: Registraci jsme spustili 1. července a kapacita se naplnila do konce měsíce. Do projektu se zapojilo více než 20 místních podnikatelů s různorodou nabídkou zboží a služeb. Korenty lze aktuálně využít například v kadeřnických salonech, drogériích, lékárnách, kavárnách i v obchodech.
2: Nový systém improvizovaných ukrytů chce vytvořit vedení Prahy. Ve spolupráci s hasiči a univerzitami po několika let vytipuje sklepy, garáže a další prostory v podzemí, které by v případě nouze sloužily k ochraně lidí, prozrazuje vedoucí pracoviště ochrany obyvatelstva pražských hasičů Jakub Růžička.
6: Budeme vytipovávat vhodné objekty, posuzovat jejich přirozené ochranné vlastnosti a samozřejmě budeme ještě k tomu dávat nějaké další doporučení, jak by mohly případně zvýšit ty ochranné vlastnosti stavby. Můžeme se bavit i o nějakým jednoduchým pažení za pomocí dřevěných trámků nebo ucpání oken.
2: Ve stálých krytech, jako je například Folimanka, se může v současné době schovat 150 tisíc lidí. Skoro 350 tisíc osob by se pak mohlo skrýt v metru a strahovském tunelu.
3: Sport.
2: Fotbalisté Sparty nastoupí v úvodním zápase 3. předkola Ligy mistrů proti Olympiku Lyon. K tomu, aby se Pražané dostali do hlavní fáze, potřebují vyřadit francouzský klub a následně i lepšího z dvojce Fenerbahce Istanbul Sturm Graz. Úvodní duel 3. předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Lyonu začne ve 20 hodin.
3: Počasí.
2: Dnes bude v regionu jasno nebo skoro jasno. Aktuální teploty jsou mezi 17 až 29 stupni. Nejvyšší teploty naměříme 36 až 39 stupňů Celsia. Povane mírný vítr jižních směrů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně nemáme ve Zlínském kraji hlášené žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dobrou náladu vám přeje Barbora Hitmánková.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krom Kroměřížské zdravotní služby hledají zdravotní sestry a nabízejí vysoký náborový příspěvek. Za chvíli dodáme podrobnosti v reportáži a pak nás čeká trochu zajímavé historie. Festival Trnkobraní vznikl jako spontánní nápad skupiny nadšenců z Vizovic už v roce 1967. Vymyslel ho místní lékárník Miloš Žabka. S názvem přišel tehdejší ředitel pálenice Jan Laga. Jaké byly začátky této dnes tak proslavené přehlídky? Dozvíme se v dalším pokračování cyklu Kořeny před 8:30. Teď je 8 hodin 5 minut, pohodové úterní ráno dál přeje Petr Uhřík. Vítejte, milí posluchači, do 4. srpna.
8: Český rozhlas Zlín.

0: až 150 tisíc korun. To je výše náborového příspěvku pro všeobecné zdravotní sestry, na který město Kroměříž láká nový personál do svých domovů pro seniory. Sester je už teď nedostatek a radnice se tímto krokem připravuje na změnu legislativy, která bude platit od ledna příštího roku. Pobytová zařízení pro seniory přejdou z kategorie sociálních do sociálně zdravotních služeb, což v praxi znamená zajistit přítomnost zdravotníka 24 hodin denně.
1: Položte se prosím a změříme tlak a saturaci, jaké máme dýchání, jo?
2: Na zdravotní sestru Lucii Růžičkovou čeká v každém pokoji jiný úkol.
1: A vezmeme si to chodítko a můžeme rovnou jít, jo? Tak pojďte tam za mnou.
2: V domově pro seniory v místní části Kroměříže Vážanech se o 120 klientů stará 63 pracovníků.
1: Výborně. A můžeme?
3: Jsou to pracovníci v přímé péči, jsou to sociální pracovníci a 6 úvazků zdravotnického personálu, přičemž 2 vlastně nemáme teda obsazené. A abychom dosáhli toho optimálního počtu nejmenšího, kterého potřebujeme, tak potřebujeme 9 těch úvazků zdravotnického personálu.
2: Popisuje aktuální personální obsazení ředitelka domova Michaela Pospíšilová.
4: I vzhledem ke změně legislativy od ledna příštího roku a vzniku sociálně zdravotních služeb potřebujeme zajistit zdravotní péči ať už praktickými sestrami nebo všeobecnými sestrami. V současné době máme na domovech zajištěn provoz zdravotníků od 6 od rána do 10 do večera a pouze na jednom domově je služba zajištěna nepřetržitě.
2: Doplňuje Michaelu Pospíšilovou Dagmar Klučková, ředitelka příspěvkové organizace sociální služby města Kroměříže. Ta provozuje 5 domovů pro seniory a starají se v nich o 540 klientů.
1: A tlak máme i mladá holka. Jo? Děkuju.
5: Poněco se cítí, že mám dobrý. Jo.
4: Ta situace se zdravotnickým personálem je pro nás velmi tristní, protože v současné době poptáváme 16 pozic středně zdravotnického personálu.
2: Několik posledních let tu podle Dagmar Klučkové lákali zdravotní sestry náborovým příspěvkem ve výši 60 a 80 tisíc korun.
4: A díky tomu se nám podařilo najít 24 nových pracovníků, ale ta fluktuace během těch několika let byla, odešlo nám 6 sester.
2: Vedení města se tedy rozhodlo náborový příspěvek navýšit, vysvětluje starosta Kroměříže Tomáš Opatrný z hnutí ANO.
6: V případě všeobecných sester je náborový příspěvek nabízen ve výši 150 tisíc korun. A u praktických sester je to ve výši 90 tisíc korun.
2: Ten příspěvek je poměrně vysoký, proč se město rozhodlo takto?
6: V Kroměříži máme specifikum v tom, že máme 3 nemocnice. Jednak je to kroměřížská nemocnice, potom je to psychiatrická nemocnice a dále nemocnice milosrdných sester, takže je zde velká poptávka právě po zdravotnickém personálu. Musíme konkurovat té poptávce, která tady na trhu je.
2: Takto vysokou částku získají zdravotní sestry, které nastoupí na plný úvazek a uzavřou pracovní poměr minimálně na 5 let. Z Kroměříže Blanka Kovandová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas zlý.

0: počasí.
1: Dál nás bude zajímat léto v podrobném průzkumu. Předpověď na několik dalších dnů má připravenou meteoroložka Bára Kučerová. Zdravím vás do Brna, přeju dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Když zhodnotíte průběh 4. srpna až do západu slunce, jak vysoko se dostaneme v maximálních teplotách a bude na obloze i náznak oblačnosti?
2: Nějaký náznak oblačnosti by být mohl, byť nebude veliký, protože očekáváme jasno nebo skoro jasno. Na málo místech se může během dne udělat i polojasno, respektive až polojasno. Té oblačnosti dnes bude opravdu málo a teploty by dnes měly vyšplhat mezi 36 a 39 stupňů Celsia.
1: Tušíme, jaké číslo je v biozátěži, ale chceme to slyšet od vás.
2: No, tušíte, řekla bych správně, stupeň číslo 3, tedy zátěž vysoká právě kvůli té zvýšené zátěži vedrem.
1: Ano, ano. Hned navážeme na středu. Jakou předpověď pro nás máte na zítřek?
2: Zůstane středa zpočátku ještě s malou oblačností, a to jak v noci na středu, tak potom zpočátku dne. Středeční minimální ranní teploty 23 až 20 stupňů Celsia, v údolích lokálně kolem 18 stupňů Celsia, a zase naopak v těch vyšších polohách, v těch horských polohách, tam ty teploty opět můžou zůstat trošku vyšší. A potom středa tedy bude jasná až polojasná a odpoledne a večer se při zvětšené oblačnosti mohou s malou pravděpodobností a většinou na západě kraje, nebo pokud někde, tak na západě kraje, vyskytnout přehánky, případně i bouřka. Středeční maximální teploty zůstanou zatím, zdá se, stejné jako dnešní, teda 36 až 39 stupňů Celsia.
1: Do konce pracovního týdne máme očekávat podobný průběh, nebo se něco změní? Naznačme si ještě průběh čtvrtku, pátku.
2: A čtvrtek bude zpočátku ještě podobný, ale během dne postupně převáží oblačno, objeví se přehánky a také bouřky, a to spíš v těch pozdějších odpoledních, případně až večerních hodinách. A čtvrteční maxima je ještě mezi 33 a 37 stupni Celsia a pátek, tam už budou teploty letní nebo většinou letní, 23 až 27 stupňů, a zpočátku bude pátek oblačný a zatažený na větší části území právě ještě občasný déšť nebo ty přehánky, ty a také bouřky. Ty by během noci nebo dopoledne měly odeznít a během dne pak bude s nimi obývat také oblačnost a potom by mohlo být spíše možná oblačno, možná až polojasno v pátek odpoledne a večer.
1: A když se na závěr zastavíme u teplotních rekordů, jaká jsou to prozatím čísla pro datum 4. srpna ve Zlínském kraji?
2: Prozatím je asi klíčové slovo, neb to maximum je ze Štítné nad Váří Popová z roku 2013 a má hodnotu 35 stupňů a 4 desetin. A minimum to asi zůstane, nebo téměř určitě zůstane, Halenkov ze Vsetínska 4,5 stupně z roku 1961. Tam jsme dnes opravdu daleko.
1: O počasí je to všechno. Podrobnou předpověď do vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Bára Kučerová. Děkujeme, přejeme hezké, respektive snesitelné letní dny a zase brzy naslyšenou.
2: Já vám též naslyšenou.
3: Utekli z hluku a od nekonečných povinností a našli místo, kde se čas zpomalí. Vlaďka a Vít Vintrovi otevřeli malé bistro v divoké přírodě Bílých Karpat. Vaří mezi stromy, vítají hosty pod čirým nebem a každý den začínají svědomím, že žijí svůj sen. O svůj příběh se podělí už 4. srpna po 11. hodině. Na vás i na své hosty se těší Silvie Pospíšilová.
4: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Když si tehdy přinesla na talířku křupky,

jsem si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen a špičku dovnitř otočila ven.

0: Když nám tady zpíval Vlasta Redl, tak mě napadlo, letních hudebních festivalů jsou desítky. Těch, které se pyšní bezmála 60-letou historií, ale už tolik nenajdeme. Vízovické Trnkobraní k ním patří, letos se uskuteční už 57. ročník. Mimochodem, za celou dobu své existence se nekonal jenom třikrát. Po srpnové okupaci v roce 68 a v covidových letech. Jak vlastně tato přehlídka vznikla, zjišťovala redaktorka Silvie Pospíšilová.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
2: Hej, párili jsme trnky, strnky, hej, spotla potem, cvrnky, cvrnky.
3: Trnkobraní. Festival, který začal ve Vizovicích na Zlínsku v roce 1967 jako nenápadná oslava místních tradic, dnes patří k nejvýznamnějším letním festivalům na Moravě. Spojení hudby, humoru a švestkové atmosféry, které nemá v Česku obdoby.
4: S nápadem přišel magister Žabka, který potkal Jana Lagu a říká mu, ty Janošu, co kdyby jsme tady ve Vizovicích udělali něco podobného, jak je na Slovácku, to vinobraní. A Laga mu říká, prosím tě, jaké vinobraní? Jsme na Valašsku, dajme to název Trnkobraní.
3: Přibližuje Jan Štalmach, který začal s organizací festivalu pomáhat od svých 16 let. Do Vizovic každoročně mířily takové hvězdy, jakými byly třeba Valdemar Matuška, Věra Špinarová, Karel Zich nebo Marie Rotrova.
4: Žilo s tím celé město. Vizoviani prostě vyšli, jak se říká, do ulic, jezdili tady kočáry, mažoretky, troubilo se fanfáry z kostela. Bylo to takové naše.
3: První ročník měl obrovský úspěch. Ale hned o rok později museli kvůli srpnové okupaci festival zrušit. Od roku 1970 byly součástí Trnkobraní okresní dožínky. Bohužel i s politickými proslovy.
4: Nás to jako mrzelo. Název toho Trnkobraní nesměl být ani používaný. Jmenovalo se to Potravinářské slavnosti Mezinárodní družstevní den. Bylo tady vyhodnocení kombajneristů. Přijel tady dokonce i Miloš Jakeš, který předával nějaké ty ceny.
3: V první polovině 80. let došlo k výrazným změnám. Z programu byly vypuštěny dožínky i výstavy. Slavnosti se vrátily k názvu Trnkobraní, k oslavě trnek a hudby. Od svého založení nechyběla na pódiu ani jeden ročník vizovická kapela Fleret.
5: Takže my jsme vlastně hned po vzniku si tam zahráli, poněvadž magister Žabka byl náš kamarád. Chtěl, ať se někde prostě pomalinku prosazujem, že jo, tak jsme si tam zahráli. Myslím, že jsme byli celkem vyvalení, protože kolem nás byli sami profici, ale možná je to dobře, že jsme si začali na to zvykat, na to vystupování.
3: Vrací se v čase o víc než 4 dekády frontman Fleretu Zdeněk Hrachový a pokračuje.
5: Ta atmosféra byla pro to město výborná, protože vím, že moji kamarádi třeba normálně dělali na městě zabíjačku, dělali se lízačky, to znamená, že se vařila povidla. A takové ty tradiční i valašské zvyky tam byly.
3: Organizátoři se v průběhu desetiletí měnili. Dramaturgie festivalu se ale ustálila. Ve Vizovicích se potkávají velká jména české hudební scény napříč žánry. Symbolem přehlídky jsou trnky. I proto je vrcholem akce soutěž v pojídání švestkových knedlíků, která je dnes už legendární.
5: Tak pro mě je to taková srdcovka vizovická, protože já jsem celkem takový hrdý vizovian. Je to oslava trnky Valašského národního stromu, že jo, v prvé řadě.
3: Dodává s úsměvem Zdeněk Hrachový. Z Vizovic Silvie Pospíšilová,

0: Český rozhlas.
1: Prázdniny se překlopily do druhé poloviny a letošní ročník Vizovického trnkobradní se také kvapem blíží, takže pokud si ho chcete užít, poznačte si termín od 21. do 23. srpna.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Ředitelství silnic a dálnic během dneška dokončí opravu poškozeného povrchu silnice 1/57 u Lužné na Vsetínsku. Oprava se týká přibližně půlkilometrového úseku. Doprava je po dobu prací vedena kyvadlově. Přes den řídí pracovníci stavby, v noci semafory. Silničáři řidiči žádají o zvýšenou opatrnost a trpělivost při průjezdu opravovaným úsekem. Pod sportovním areálem na Beskydských pustevnách začalo fungovat nové nouzové nocoviště pro turisty. Nabízí prostor pro 10 stanů a přenocovat tam můžou turisté od 6 hodin večer do 8 hodin ráno. Nemovitostní fondy jsou u Čechů stále oblíbenější. Podle Asociace pro kapitálový objem peněz vložených do realitních fondů vzrostl o 38%. Investory láká hlavně stabilní růst cen, třeba kancelářských objektů nebo obchodních center. V Dublinu dnes bude mít pohřeb irský zpěvák a kytarista Glenn Hansard. Smuteční obřad začne odpoledne v katedrále svatého Patrika. Se svou kapelou The Frames i jako solový umělec dosáhl celosvětového úspěchu. Za píseň Falling Slowly získal spolu s českou skladatelkou Markétou Irglovou filmového Oscara. Dnes bude v regionu jasno nebo skoro jasno. Aktuální teploty jsou mezi 21 až 30 stupni. Nejvyšší teploty naměříme 36 až 39 stupňů. Povane mírný vítr jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: K datu 4. srpna ještě malý dodatek. Svátek oslaví muži jménem Dominik. Rozhodně mezi ostatními nezapadne, jak si všímám z grafu, po Nagánu roku 98, a to asi nebude náhoda, když zářil Dominik Hašek, se oblíba jména prudce zvedla. V latinském významu označuje pána, tak to jednoduše si přeložíme do češtiny. Oslavenců máme přibližně 33 000. Gratuluju a posílám písničku Karla Gotta.

0: a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Blue Effect, písnička, kterou si pustíme za chvíli, má taky skutečně letitou historii. My si ale originál z roku 64 hrát nebudeme, sáhnu až po verzi O poznání mladší. Na tu od skupiny Darts, devítičlenné sestavy z Londýna. Kapela měla řadu hitů v top 20, včetně tří po sobě jdoucích dvojek a v mnoha případech se snažili oživit rané období amerického rock'n'rollu, případně R&B, čili Rhythm and Blues. Řečeno stručně, nové generaci posluchačů vrátili zábavu a nostalgii a zároveň přidali svůj vlastní šmrnc a originalitu. To všechno se odehrávalo do začátku 80. let, kdy pak jednotliví členové postupně odpadali. Zpěvák se stal televizním moderátorem, další dva se chytili role producentů jisté dívčí sestavy. Teď se vrátíme do roku 78. Písnička Boy from New York City dostala druhou šanci na úspěch a to se taky povedlo. Skupina Darts zabere hned začátku, kdy se ozve nakažlivá basová linka, no a pak už jste chyceni do smyčky. Není úniku. Stále zůstává v horní pětistovce prodejních seznamů podle Guinnessovy knihy britských singlů.
2: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Za minutu bude 8:45. Navážeme na počasí, potvrdíme si další tropický den. A než se pustím do aktuální předpovědi, ještě naznačím, jak jsme na tom s teplotami ve Zlínském kraji.
1: Počasí.
0: Teď se pohybujeme v rozmezí 21 až 30 stupňů, takže už nám to pěkně žaví. Očekáváme jasno nebo skoro jasno, během dne spíše jenom na málo místech až polojasno. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů. Mírný jižní až jihovýchodní vítr povane rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. U toho jsou prozatím místy dobré rozptylové podmínky a dál by měly být až velmi dobré. Ovšem biozátěž, jak asi předpokládáte, vysoká na stupni třetím.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Ján Jackuliak.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Úterní ráno je ve finále. Co nabídneme na vlnách Českého rozhlasu Zlín dál? Pozveme přímo do zákulisí dvou filmových natáčení. Regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, bude dopoledne ve Vsetíně sledovat vznik filmu Hrdelní proces. Odpoledne pak podle plánů zamíří do Zikmundovy vily ve Zlíně, kde herec a režisér Jan Budař natáčí krátký film s názvem Silák. Co všechno musí filmaři během natáčení řešit, anebo jak se z našeho kraje stávají filmové kulisy, zjistíme po 10. hodině a pak taky ve 14:15 odpoledne. Zvuk poslechu a přeju teplotně snesitelný den. Pokud vám horko, milí posluchači, nevadí, je před vámi krásné léto. 9 hodin za 10 minut, před zprávami ještě zahrají Roxette, zaspívá Petr Nať a taky skupina Jelen.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Mateřská škola v Bánově prošla rekonstrukcí za 25 milionů korun. Kroměřížské sociální služby nabízí zdravotním sestrám náborový příspěvek až 150 tisíc. Stovky policistů budou tento týden na vytipovaných místech v Česku častěji kontrolovat rychlost aut. Dnes bude ve Zlínském kraji slunečno, tropické teploty až 39 stupňů. U další zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. V Bánově na Uherskobrodsku dokončili rekonstrukci mateřské školy. Kompletně nové jsou rozvody elektřiny, vody a vnitřní kanalizace. V budově je taky nové sociální zařízení, podlahy, dveře a výmalby. Součástí prací byla i modernizace kuchyně a instalace fotovoltaické elektrárny. Do budoucna by to mělo přinést úspory na energiích, říká starosta Bánova Marek Mahdal z ODS.
2: Z jedné centrální kotelny, která vlastně rozváděla teplo do všech tří pavilonů, jsme měli tři kotelny, že každá má svoje. Je to úspornější, dostaneme se až na 50% nákladů, jak v plynu, tak v elektřině, plus ještě to nepočítám tu fotovoltaiku, která tomu dokáže ubrat taky hodně nákladů.
0: Rekonstrukce stála 25 milionů korun, 9 milionů obec získala od Státního fondu životního prostředí. Sociální služby města Kroměříže hledají zdravotní sestry pomocí náborového příspěvku až 150 tisíc korun. Podle ředitelky organizace Dagmar Klučkové chybí kvalifikovaný zdravotnický personál ve všech 5 domovech pro seniory, které fungují pod správou města a starají se celkem o 540 klientů.
3: V současné době máme na domovech zajištěn provoz zdravotníků od 6 od rána do 10 do večera. Pouze na jednom domově je služba zajištěna nepřetržitě. Ta situace se zdravotnickým personálem je pro nás velmi tristní, protože v současné době poptáváme 16 pozic středně zdravotnického personálu.
0: Stovky policistů budou tento týden na vytipovaných místech v Česku častěji kontrolovat rychlost aut. Hlídky budou taky prověřovat, jestli řidiči nejezdí pod vlivem alkoholu nebo jiných nedovolených látek. Do preventivní akce se zapojují i další evropské státy. 25 amerických demokratických států zažalovalo administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli zavedení nových obchodních cel. Informovalo o tom kancelář generálního prokurátora státu Oregon. Cla platí už 10 dní a týkají se 60 zemí. Pro Evropskou unii je clo stanovené 10%. Bílý dům cla odůvodnil tím, že přes dané země proudí na americký trh výrobky pocházející z nucených prací.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu jasno. Aktuální teploty jsou mezi 21 až 30 stupni. Nejvyšší naměříme 36 až 39 a povane mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. A teď už je připraven Zdeněk Junák a jeho srdcovky. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Se slovy zas dělám cviky, píšu verš pro Dominiky. Možná, že část z vás by chtěla rozhýbat ti také těla. Díky mně to zvládne s nás, troufám si říct, každý z vás. Protáhněte svoje kosti u písničky z minulosti. Kondičku vám tím tak zvednu, navíc nemám jenom jednu. Zas nám budou hvězdy 5 do 3/4 na 10. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
4: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 4. srpna roku 2026. Máme léto, nádherný to čas, prázdninový nebo dovolenokový. A pokud musíte být v práci a máte tam rádio, no tak si ho pustíte, já vás doufám trošku potěším. Dneska při pohledu do kalendáře jsem zjistil, že dnes slaví svůj svátek ženy k honosící se křestním jménem Dominika. Takže všem Dominikám vinšujeme všechno nejlepší, nebo domkám, jak jim říkáte, nebo nikám, všecko nejlepší. A už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Vážený pane Junáku, zdravím do studia. Prosím o zahrání písničky Dlouhá bílá noc od Judity Čezovské pro manžela Mariana. Moc děkuji, Vlasta ze Vsetína. Milá paní Vlasto, rád splním vaše přáníčko. Vybrala jste si písničku. Já mám vždycky radost, když si vy, posluchači, vyberete písničku. Aspoň vím, že se trefím do vašeho vkusu, vybrali jste si ji, tak je to prostě paráda. Takže už je tady Dlouhá bílá noc a Judita Čezovská.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Moji milí, kdybychom měli vybrat jednu chuť, která znamená léto, pro mnohé z nás by to byl meloun. Stačí ho rozkrojit, objeví se červená dužina, černá jadérka a člověk má hned pocit, že jsou prázdniny. Meloun se nejlépe jí venku, na zahradě, na dece u vody nebo třeba na balkóně. Protože jíst ho způsobně, to je skoro nemožné. Zatímco venku můžete černé pecičky jen tak plivat kolem sebe a příští léto se jdete podívat, zdali tam už nezakořenil nový meloun. Šťáva nám teče po prstech, někdy i po bradě, jadérka se vybírají jedno po druhém a právě to k létu patří. Meloun je zkrátka jednoduchá letní radost. Osvěží, zažene žízeň a na chvíli vrátí člověka do časů, kdy celé prázdniny voněly trávou, koupalištěm a opalovacím krémem. Musím říci, že já osobně mám meloun rád. Mám meloun rád, takhle si ho koupíme s mojí ženou, já ho nakrájím, samozřejmě pokud možnost černých peciček se zbavím, nakrájím ho na takové přiměřeně velké kousky, aby se to vešlo najednou do pusy, no a dám ho do misky, přikryju a dám ho do ledničky vychladit. A to potom, když je vychlazený, zažene žízeň a je nesmírně, nesmírně lahodný. Pro letošní rok, protože já rád vařím, ne že bych se chlubil, ale rád experimentuju u plotny, tak letos jsem se nachystal a připravím nakládaný meloun. Já totiž na internetu, jak se říká, sleduju dva kuchaře. Nebudu je jmenovat, abych nedělal nějakou reklamu, abych zase nebyl peskován. Tak jeden je Angličan a druhý bych řekl, že je Španěl, možná Portugalec. A právě tenhle ten Španěl, možná Portugalec, ukazoval, jak nakládá meloun. A já tedy nejsem žádný znalec ani angličtiny, ani španělštiny, ale tím, že oni k tomu mají video, tak vidíte, jaký ten tovar, jaká ta zelenina, ovoce, co všechno jim prochází rukama a co mají mezi prsty a podobně, takže vlastně si to dovedete odvodit. A dneska už nějaké výrazy dokonce ovládám, jakože třeba onion je cibule. No a tak jsem se díval na ně, jak on to dělá a je to velmi v podstatě jednoduché. Chce to akorát čas, chce to prostě krásně si nakrájet ten meloun a třeba ještě, protože se dostane koupit i žlutý meloun, tak si koupit k tomu i žlutý meloun a proložit to tu červenou barvu s tou žlutou a vypadá to v té lahvi opravdu efektně. No a teď se to různě, ten nálev se různě koření. A teď on měl mezi prsty něco, co jsem prostě nebylo čitelné přes tyho pazoury, že to tak říkám. A on pořád melel to pusenou a pořád říkal, a jako abychom nezapomněli, dala tam aniž ešterelado. Oni jako ti Španělé místo sol, nebo to tak říkají trošku šo, aniž ešperado, ešterelado. Říkám, koník, co to je? Co to je? Přátelé, je to badián. Je to badián a on do každé lahve, do té sklenice, dal jeden badián. Mimo jiné, taky tam dává kolečko citronu, ale nebudu tady prozrazovat celý recept, aby bylo nadlouho a ten postup taky. Letos, teď to budu dělat o prázdninách, naplánoval jsem si takových 12 lahví, že bych udělal tedy 12 sklenic, no a taky podělím své kolegy zde v rozhlase a tak jsem si říkal, že taky bude dáreček třeba pod stromeček. Protože oni uvádí, že se to může dávat tak jako příloha k masu, může se to udělat pikantnější, ostřejší nebo sladší a podobně. Takže jak se mi to podaří, nebo taky nepodaří, tak se pak normálně s vámi o to podělím. A už si pustíme písničku.

No a protože máme úterý, mám pro vás úterní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu. Protože z vás, co hodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních. Jenůfu zpívá Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších operních pěvců. Tak, úterní indicie tedy zní. I když mi to asi nebudete věřit, narodila jsem se v jedné z nejdražších částí Londýna. Opakuji úterní indicii. I když mi to asi nebudete věřit, narodila jsem se v jedné z nejdražších částí Londýna. Tak to byla úterní indicie. Ještě bude středeční, čtvrteční, páteční času dost, nač den schon. No a já už vám pouštím písničku.

Lid ti časem přihlásí, jak břitva ostrou změnu počasí.

I dnešní srdcovky budou o 15 minut kratší, protože stále probíhá letní soutěž Zámecké léto. A já už tady mám pro vás ještě jedno přáníčko z webového formuláře. A to zní takto. Před 60 lety si své ano řekli Alžběta a Josef Strnadovi ze Zlína. Maminko a tatínku, vždy jste tady byli a jste, jak jeden pro druhého, tak i pro nás. Za všechnu lásku, trpělivost a péči vám dnes, v den vašeho krásného výročí diamantové svatby, z celého srdce děkuji a do dalších společných let vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a stálý optimismus. Dcera Jana s rodinou. Milá paní Jano, rád splním vaše přáníčka, pokud dovolíte, taky se řadím do zástupy gratulantů a přeji a vinšuji vašim rodičům ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Ale paní Jano, vy jste si nevybrala písničku, co mi to děláte? No já nějakou vyberu, to víte, že jo, ale abych se trefil do vašeho vkusu a vůbec do vkusu vašich rodičů, no tak uvidíme, jak to dopadne. A tady je písnička.

Moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomalilililinku končí, ale jakým mým dobrým zvykem, vy to všichni víte a taky na to čekáte, pokud jste to na začátku dnešních srdcovek nezaznamenali, zopakuji vám. Úterní indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. I když mi to asi nebudete věřit, narodila jsem se v jedné z nejdražších částí Londýna. Tak to byla úterní indicie. No a ještě vám připomínám, pokud chcete, abych plnil vaše přáníčka, abych vám splnil i to vaše, zahrál vám písničku, která se vám bude líbit, tak mi to musíte dát vědět. A máte tyto možnosti. Buď mi svá přání namluvíte na telefonní záznamník svým hlasem s telefonním číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, anebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz, anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlin.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přáníčko s písničkou v konkrétní den, musíte mi prosím to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to, jak se říká, stačili zprodukovat, zařadit do našeho playlistu, do scénáře, aby opravdu vaše přání zaznělo tehdy, kdy vy si to přejete. A to už je pro dnešek opravdu všechno. Teď už předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože začíná zámecké léto. A s vámi, moji milí, se budu těšit zítra ve středu po 9. hodině opět. Naschledanou.

0: co říct. Jak na to dám ti ty...
1: Zámecké léto. Pěkné úterý vám od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Věděli jste, že vedle známého hradu Karlštejn existuje ještě jeden Karlštejn? Je to zámek, je to dokonce rekordní zámek, zámeček, tedy lovecký zámek, nesouvisí s tím známým hradem u Berouna. Stojí ve Žďárských vrších v katastru obce Svratouch v nadmořské výšce 780 metrů, tedy nejvýše položený zámek u nás. Byl postaven v letech 1770 až 1775 hrabětem Filipem Kinským. No a Kinský ovšem tentokrát František, průvodce naším zámeckým letem, vás zve na jiný objekt.
2: Zámecké léto.
3: Dnes se vydáme na Hanou do raně barokního sídla rodu Harachů. Zámek náměšť na Hané. Kolem něj se nachází kruhový park, ze kterého vybíhají do všech světových stran lipové aleje. Ve střední Evropě jde o unikátní šlechtické sídlo. Navštívíme ho s kolegyní Ditou Vojnarovou.
4: S kastelánkou zámku v náměšti na Hané Jitkou Vychodilovou procházíme jednu místnost za druhou a teď jsme v knihovně z 18. století.
5: Za mřížem a jsou ty knihy umístěny, takže lidé se vždycky ptají, jestli náhodou personál nekradl, ale my si myslíme, že ne.
4: Dveře, které otvíráme, jsou stále větší a větší, dvoukřídlé, a teď nám tady probíhá prohlídka.
5: Tady se nacházíme v nejdekorativnějším salonu z celého zámku. Máme tady velmi krásnou sbírku míšeňského porcelánu a když jsem v toulavé kameře hovořila o tom, že tady máme největší lustr, tak se ozvala obyvatelka Českého Krumlova a upozornila, že mají stejně velký. Ale když jsem tam služebně byla, tak jsem zjistila, že ten lustr máme opravdu větší.
4: Za tím lustrem hned můžeme pozorovat dva veliké portréty.
5: Ty namaloval jeden z nejvýznamnějších malířů 19. století Josef Mánes a jsou to jedni z majitelů zámku v Čechách pod Kosířem. Vlevo Emanuel Silva Taruka a vpravo jeho paní Jana Amabilie, nebo někde se dočteme Johana Amálie. Dostali se sem tak, že pan Otáhal je v dražbě koupil.
4: Což byl jeden z majitelů zámku.
5: Ten, kdo si nechal postavit tady ten horní zámek, byl Ferdinand Bonaventura Antonín II. Hrabě z Harachu. Po jeho smrti zámek zdědila dcera a ta byla prodána za Kinského. No a poslední majitel byl právě zmíněný František Otáhal, velký obchodník se železem.
4: Zatím stojí i takové moderní vymoženosti, jako třeba ústřední topení.
5: Ano, nechali zde zavést elektřinu, vodu a dokonce v parku nechali zřídit neoklasicistní kolonádu, bazén, kde se koupávali a altánek.
4: Tomuto pokoji se říká zlatý.
5: Ano, podle souboru nábytku z období rokoka, který je krásně pozlacen, zahrál si ve Formanově Amadeovi a v minisérii o Marii Terezii.
4: Vůbec není problém zjistit, že jsme v červeném salonku. Barva stěn to prozrazuje.
5: Já bych tady návštěvníky, kromě krásného zrcadla, které upoutá na první pohled, upozornila na dvě šatní skříně. Tady ta je velmi krásně intarzována, navíc je tam nádherná řezbářská práce. No a jsou tady také takové domečky, ty máme zapůjčeny od paní doktorky Filové z Litomyšle. Mezi návštěvníky mají velkou popularitu.
4: A pochopitelně porcelán.
5: Porcelán je vídeňský. Máme tady různorody třeba nahoře v těch obytných místnostech, například Chodov, Horní Slavkov a tak dále.
4: Myslím, že návštěvníci se pravidelně musí ptát na kočáry.
5: Máme tady vystaveny dva arcibiskupské kočáry. Tady vpravo od nás je kočár prvního olomouckého arcibiskupa a tím byl Antonín Teodor z Colloredo Valzí. Kočár je z těch tří zlatých, co se dochovaly v Olomouci, nejmenší. Je to takzvaná berlina a dá se říci, že je to takový princeznovský kočár. Však si také zahrál v pohádce o šípkové ružence z roku 1990. No a tady ten po levé straně, ten se používal na běžnější cesty. A pak je tady ještě taková vychytávečka. Tady tu židličku jednoduchým přehoupnutím změníme v praktické schodečky a po zajištění se dalo použít jako žebříček.
1: Zámecké léto.
3: Zámek náměšť na Hané si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Mám pocit, že dnes taková ta židle, která se překlopí a jsou z toho schůdky, že se dokonce snad vyrábí ještě. No, budeme soutěžit, všechno je připraveno, zámecký cestovatelský balíček, soutěžní otázka, tak kdo bude další? No já občas volám našim soutěžícím ještě po skončení soutěže, protože v té rychlosti, když si píšu adresu, tak jestli jsem neudělal chybu, upřesňuji si. No a včera vyhrál pan Jiří z Nedamova, tak jsem mu telefonoval a on říká, no poslouchám, soutěžím pravidelně v kuchyni, mám penzion, no a na terase byli hosté, kteří poslouchali, no a když jsem vyhrál, vystoupil jsem ven mezi ně, tak zatleskali, takže prý dneska budou zase poslouchat. Takže zdravíme do Nedamova, pane Jiřího, jeho kamarády nebo hosty, no a zdravím všude tam, kde nás poslouchají. Kdo bude další, kdo se zapíše vedle pana Jiřího?
2: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Galaxie přání Lucie Machálková, taky už letitá písnička. Já myslím, že přáním vás, kteří voláte, je já se chci dovolat a chci být třetí. No, když se říká, že spravedlnost neexistuje, tak já myslím, že v Zámeckém Létě určitě. No a paní Lucie z Brna hned vysvětlí. Dobrý den, paní Lucie.
1: Dobrý den, moc vás zdravím.
0: Povídejte, proč ta spravedlnost existuje?
1: No, já jsem v pátek se dovolala jako třetí, ale bohužel jsem se ztratila. Nějak se to přerušilo.
0: Vidíte? A dneska,
1: tak jsem to zkusila znovu.
0: A dneska jste třetí. A nestratila jste se.
1: Já vás hrozně ráda poslouchám.
0: Tak to máme radost. Děkujeme. No, paní Lucie, soutěžní otázka samozřejmě opět vyžadovala vaši pozornost při poslechu příspěvku. Říkám všem, kteří se budou třeba ještě účastnit, že vždycky soutěžní otázky, aby to bylo nerozporovatelné, jsou právě z toho, co se dovíme v té reportáži. Stejně tak se stalo i dneska, nebo stane. Otázka zní, můžu?
1: Ano.
0: Otázka zní, kolik arcibiskupských kočárů si můžete na vlastní oči prohlédnout na zámku v Náměšti nad Oslavou? A je to jednoduché, za A1, za B2, za C3?
1: Za B2.
0: Je to přesně tak, za B2, ono se říká, když nevíš, dej Bčko, ale v tomhle případě byste věděla, tak gratuluju, paní Lucie, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, tedy sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. V pátek, tam co to tam posloucháte, ještě něco?
1: Já nevím, co mi to tady...
0: Něco do toho drnčí. No takže v pátek
1: přišla,
0: můžete být...
1: Přišla služební SMS-ka, to bude ono.
0: Ano, poslouchám. Tak v pátek pak budete ve slosování o soukromou prohlídku zámku v Kostelci nad Orlicí, no a pak samozřejmě na konci prázdnin budeme hrát o 3 pobyty na zámcích. Tak mějte se krásně, zdravím do Brna, paní Lucie, naslyšenou.
1: Taky vám moc zdravím a děkujeme za krásné vysílání, je to fakt úžasné.
0: Moc nás to těší.
1: Děkujeme.
0: Hezký den.
1: Hezký
0: den vám všem přeje Pavel Kudrna zítra ve stejnou dobu, ve stejném čase v 9.45. Tedy opět se rozezní znělka Zámeckého Léta. Doufám, že nová soutěžní otázka nebude obtížná. Bude se týkat zámku Dětenice. Přeji vám hezké úterý.
2: Zámecké Léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckeleto.cz.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Česko zažilo tropickou noc. Na stanici Bystřice pod Hostýnem celou noc teplota kolísala kolem 29 stupňů Celsia. Slavkov na Uhersko-Hradišťsku chystá opravu hlavního chodníku za 8 milionů korun. Končí lhůta pro podání kandidátních listin do obecních i senátních voleb. Dnes je slunečno, tropické teploty až 39 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré dopoledne. Na stanici Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku celou noc teplota kolísala kolem 29 stupňů Celsia. Minimální teploty se na většině míst pohybovaly kolem 20 stupňů, což je teplotní hranice pro tropickou noc. Informoval o tom dnes na síti X Český hydrometeorologický ústav. Teplotu v Bystřici meteorologové označili za těžko uvěřitelnou. Dnes budou teploty znovu stoupat k rekordním hodnotám. Maxima se budou pohybovat nejčastěji mezi 34 a 39 stupni Celsia. Ve Slavkově na Uhersko-Hradišťsku opraví páteřní chodník přes téměř celou obec. Práce budou stát 8 milionů korun. Téměř polovinu nákladů by měla pokrýt dotace z integrovaného regionálního operačního programu. Podrobnosti přidává nezávislý starosta Slavkova Libor Švardara.
2: My jakoby chceme opravit všechny chodníky v obci. Toto je taková druhá velká část. Stávající stav už je jakoby nevyhovující. Opravdu je to chodník, který je velmi starý. Jsou tam dlaždice takové ty 30 na 30. Už na sebe jakoby někde nenavazují. Někde je to takové jakože nepříjemné už i na chůzi a nebezpečné.
0: Práce zřejmě začnou až na jaře příštího roku. Hotové by měly být do července. Končí lhůta pro podání kandidátních listin do obecních i senátních voleb. Strany a hnutí můžou nominovat své kandidáty do 16. hodiny. Volby budou 9. a 10. října. Druhé kolo senátních voleb je naplánované o týden později. Všechna jména kandidátů Český statistický úřad oficiálně zveřejní na konci letních prázdnin na svých stránkách. Na pražské Letné staví technici dočasný stadion pro páteční koncert zpěváka Marka Ztraceného. Na jižní straně pláně montují pódium s výběžkem a naproti tribunu ve tvaru půlkruhu.
3: Na dopravení materiálu je potřeba asi 140 kamionů. Na přeměně letenské pláně se podílí stovky lidí, říká zpěvák Marek Ztracený.
4: Je to vlastně z celé republiky, dá se říct i z celé Evropy. A den toho koncertu tady bude obsluhovat a fungovat téměř 800 lidí.
3: Diváci si podle Ztraceného na místě všimnou třeba netradičního rozvržení stadionu.
4: Chtěli jsme, aby lidi byli co nejblíž, to znamená, že hrajeme na šířku a kolem nás jsou lidi, takže jich tady bude spoustu, ale nikdo to nebude mít daleko.
3: Koncert bude trvat 2 hodiny a zpěvák plánuje zahrát 25 písniček. Před začátkem i po skončení akce bude v okolí posílená veřejná doprava. Z pražské Letné Dominik Kučera, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu jasno nebo skoro jasno. Tropické teploty 36 až 39 stupňů. Vítr povane mírný jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná dobré dopoledne se Silvií Pospíšilovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Bára má pravdu, jsme na startu dobrého dopoledne a jsme moc rádi, že jste si jako společníka vybrali Český rozhlas Zlín. Máme toho pro vás spoustu, tak žádné otálení. Pokud ještě váháte, co si uvařit k úternímu obědu, třeba vás inspirujeme. Za chvíli si připravíme záhorácký závitek plněný zelím a šunkou. Tuhle pochoutku dělá podle výherního posluchačského receptu po svém šéfkuchař Jaroslav Sapík. Jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok. Teď je čas na písničky. Za celý tým Českého rozhlasu Zlín vás zdraví Silvie Pospíšilová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept z druhého místa roku 2023. Šlo o záhorácký závitek s kysaným zelím a šunkou, původně od Jany Černé z Ústí nad Orlicí. Naučíme se ho teď dělat s šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové. Tedy Ivan Vodochodský, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě Jaroslav Sapík. Ten si recept vylepšil podle svého, jak zjistil Patrik Rozehnal.
1: On se může dělat z bučlu, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kysaný zelí půl kila, k tomu cibule, špek, česnek.
2: Kolik?
1: A to, ty cibule já dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 složků česneku, pepř a sůl a silný pro mě, my vždycky máme i vepřový vývar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový a dáme to tam, já nevím, přes 0,5 litru a pak podléváme dál.
3: Pochoutkový rok.
1: A teď si uděláme první základ, pak budeme dělat závitky, jo? No sádlo si dáme, domácí sádlo, kvalitní.
4: 3-4 lžíce.
1: Ano.
2: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
1: Vždycky základ, tak.
2: Na jakou barvu čekáme?
1: Taková do zlatová by byla udělaná, jo?
2: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrajíme na plátky?
1: Plátky uděláme a budeme pak naklepem. Lehce prosolíme.
5: Samozřejmě pepř.
2: Jenom z jedné strany stačí?
1: Jenom ten vnitřek, jo? To zelí krásně proto...
2: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká. Bereš další cibuli?
1: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
2: Ta bude takhle čerstvá?
1: Ano, to se bez tak jako pak uvařuje, víš? To mám nad čerstvou.
2: Z jarní cibulky?
1: Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme, malinko cukru dáme a znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř.
2: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje. Tomu říkáš lehce, ty 3 lžíce, jo?
1: A teď dobře promícháme, jo?
2: A do těch rozklepaných plátků, krkovičky.
1: Každýho takhle kousek toho špeku dovnitř.
2: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte plátek prostě špeku.
1: A ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
2: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
1: Ano.
2: Aspoň 2 plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
1: To je tam to nejhlavnější, jo, samozřejmě. To...
2: Právě.
1: Teď jde o to, si to hezky zabalí, jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejít zatáhnout. Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím pořádně ten základ. Lehce políde, aby nám to krásně zlátlo. A my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale udělám, jo. Já dávám 4 na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
2: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
1: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme takový napůl vývar, trošku i vody tam dám. Hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
2: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobnou nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
1: Můžou se opít, ale já je neopít.
2: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit zespora, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
1: Přiklopíme a necháme do měkká hezky udělat, jo?
2: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
1: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko ji zajišku. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
4: Já jsem v 7. nebi. 70. 7. 77.
0: Do rajských výšin dostane tento recept určitě i vás. Jen se podívejte, jak vypadá záhorácký závitek a jak se připravuje podle Jaroslava Sapíka. Najdete to na stránce pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Jany Černé z Ústí nad Orlicí. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2023 umístil na příčce nejvyšší. Půjde o tvarohové taštičky plněné mletým masem, které se svým vylepšením připraví šéfkuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: byli chalupníci? Jak žili a k čemu sloužily různé části jejich obydlí? To vše můžete poznat v jednom z posledních tradičních stavení na Slovácku, v památkovém domku v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Vydáme se tam spolu v reportáži Mezi kopci a loukami Zlínského kraje už ve středu před 15:30 odpoledne. Poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Prázdný expres Nadí Urbánkové mizí v dáli. Máme 23 minut po 10. hodině a my jsme rádi, že vám společnost dělá Český rozhlas Zlín. Saláty létu vyloženě sluší. Můžeme je připravovat na tisíce způsobů a v horkých dnech člověka neunaví tak, jako třeba kus pečeného vepřového se zelím. Víte ale, že ani lehce povadlý salát nemusí skončit v odpadu? Babské rady vám prozradí, jak mu vrátit svěžest a prodloužit život.
1: Babské rady.
2: Čerstvý salát utržený na zahrádce je delikatesa. Pokud vám však už malinko povadnul, stačí salát lehce opláchnout studenou vodou a dát ho na chvíli do lednice. Tím se jeho listy napíjí a znovu zpevní. Ještě účinnější je malý trik se stonkem. Když ho dole seříznete a salát postavíte do misky s vodou, vydrží svěží o několik dní déle, podobně jako květiny ve váze. Největším nepřítelem salátu není sucho, ale přebytečná vlhkost. Proto se doporučuje zabalit salát do papírové utěrky. Ta nasaje přebytečnou vodu. Salát krájejte vždy těsně před konzumací, jakmile listy nakrájíte, rychle povadnou. Lepší je vždy odebírat listy postupně a zbytek salátové hlávky nechat v celku. Salát patří v lednici do spodní přihrádky na zeleninu, kde je nejnižší teplota. A vyplatí se, aby měl kolem sebe prostor. Pokud ho umačkáte mezi ostatní potraviny, i to má vliv na to, že nevydrží v ideální kondici dostatečně dlouho.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za malý okamžik bude čas na kulturní pozvánku. Spozornět by měli všichni, kteří jsou fajnšmekry ve výtvarném umění. Dnes totiž pozvu na něco skutečně unikátního. Už za chvíli.

0: Dneska je to tady samý Express. Výstava, která stojí za návštěvu. Právě taková je expozice v zámku Holešov na Kroměřížsku, která přivedla pod jednu střechu čtyři světově proslulá jména. Salvátora Dalího, Pavla Picassa, Joana Miró a Viktora Vasarelliho. A já už mám na telefonu mluvčí zámku Danu Podhajskou. Hezké dopoledne do Holešova.
1: Hezké dopoledne i vám do Zlína.
0: Paní Podhajská, kolik děl od těchto čtyř velikánů výtvarného umění je na zámku v Holešově k vidění?
1: Je to dohromady od těch čtyř autorů 60, tedy 60, asi tak, plus minus.
0: Tak to je úctyhodné číslo. Jak dlouho jste výstavu připravovali?
1: Výstavu jsme chystali asi rok. Ono je to zpravidla taková jako běžná praxe, že vlastně dojde vlastně k nějakému dramaturgickému nástřelu, jak bude vypadat ta nadcházející sezona. Takže na toto téma jsme se určitě na zámku bavili a chystali to už od loňského roku.
0: Z jakých sbírek jste díla pro expozici v Holešově získali? Kdo vám je zapůjčil?
1: Zapůjčka přišla z Polska, z galerie, která se jmenuje Epicentrum Art Gallery, takže to je vlastně ten zásadní zdroj. Bylo to z jednoho zdroje, z toho Polska.
0: Můžete prozradit posluchačům, které plátno patří k nejznámějším, nebo kterého si třeba nejvíc považujete?
1: Co je asi nejzajímavější, nebo ono je to takové individuální, ale co je pro nás asi nejzajímavější, bude ucelená série 9 grafických listů od Joana Miró. A co je možná nejznámější, nebo čeho si nejvíc ceníme, tak to bude vlastně ilustrace Salvátora Dalího Tristan a Isolda, tak na to bychom možná poukázali.
0: Dokdy bude výstava k vidění a kdy mohou lidé na expozici do zámku zavítat?
1: Výstava bude k vidění do 30. srpna a lidé můžou přijít denně, kromě pondělí, to my býváme zavřeno. A je otevřeno vlastně od úterý do neděle od 9 do 17 hodin.
0: Na výstavu Picasso, Dalí, Vasarely, Miro nás pozvala mluvčí zámku Holešov Dana Podhajská. Ať máte spoustu spokojených návštěvníků.
1: Moc vám děkujeme.
0: A teď je čas na písničku.

Dospívala Lenka Filipová a my za malou chvíli vyrazíme na Vsetínsko. Tam dnes filmaři natáčejí závěrečné scény nového českého filmu Hrdelní proces. Snímek inspirovaný skutečným případem posledního trestu smrti v Československu řeší otázky viny, spravedlnosti a lidského svědomí. Jak vypadá takové filmové natáčení, zjišťuje naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Již za okamžik se s ní spojíme.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Film Hrdelní proces režiséra Ivu Trajkova se inspiruje posledním případem trestu smrti v Československu. Příběh podle předlohy olomouckého právníka Petra Ritra se soustředí na otázky viny, spravedlnosti a morálky. Snímek se právě teď natáčí na Vsetínsku a na jedno z míst, kde vznikají jeho závěrečné scény, se vydala naše regionální stopařka Petra Sedláčková, které ve vysílání Českého rozhlasu Zlín přejí krásné dopoledne.
2: Krásné dopoledne. Já se právě teď nacházím na chatě v lesích kousek od Semetína na Vsetínsku, kde dnes filmový štáb natáčí závěrečné scény nového českého snímku Hrdelní proces. Kolem mě jsou herci, kameramani, technika a také filmové kulisy. A právě teď se tady připravuje další záběr. Jak ale natáčení na místě probíhá a co právě filmaři zachycují, mi prozradí producent filmu Robert Goláň, kterému přeji už krásné dopoledne.
3: Krásné dopoledne a zdravím posluchače Českého rozhlasu.
2: Pane Goláni, co vlastně dneska konkrétně na Vsetínsku natáčíte?
3: Tak na Vsetínsku natáčíme, jsme tady poslední natáčecí týden, šestý. Natáčíme tady závěrečné scény z Gartnerovy chaty, které obnáší jak interiérové záběry, tak exteriérové záběry, takže tady máme techniku, veškerý štáb, kompletní herce, kteří prostě pobíhají po venku, jezdí se tady dobovými auty a natáčíme scény, které potřebujeme do toho snímku dostat.
2: My bychom se mohli přiblížit trošku k tomu příběhu, který tady dnes natáčíte. O čem vlastně film Hrdelní proces je?
3: Tak Hrdelní proces je sfilmovaná novela olomouckého právníka Petra Rittera, který čerpal ze svých osobních zkušeností právnických a v podstatě nastoluje téma jakéhosi morálního dilematu člověka, který se octne v soukolí toho soudního procesu, těch jednoznačných rozhodnutí a primárních odsouzení a váhá, zdali a za jakých podmínek může člověk udělit ten absolutní neboli hrdelní trest tak, aby mohl bez výčitek svědomí říct, že to je v pořádku a je to nejlepší rozhodnutí, které může být.
2: Vy dneska, jak jste říkal, dotáčíte už, nebo už jste začali dotáčet ty poslední scény tady do toho filmu, který má hodně, řekněme, být emotivním nebo možná i filmem k zamyšlení se nad tou spravedlností. Zatím, co já jsem postřehla, co jste tady měli a natáčeli, je scéna v autě ve starém zeleném žigulíku. Jak celá tady ta scéna zapadá právě do filmu Hrdelní proces?
3: Tak scéna s žigulíkem je exteriérová scéna, která zapadá do filmu tak, že je to příjezd všech těch zúčastněných postav na Gartnerovu chatu, což je soudce, který vlastně rozhoduje o tomto udělení trestu a který vlastně pozve tyhle ty své spolu soudce, řekněme, na tu chatu, aby vlastně využil a upevnil si tu pozici, kdy na ně může mít ten vliv, aby vlastně to rozhodnutí proběhlo bez problémů a bez nějakých větších komplikací, protože on to tak chce, on to tak cítí a nemá problém prostě jiný, než mít za sebou další uzavřený případ.
2: Divák filmu se tedy může těšit nejenom na snímky nebo záběry ze soudních síní, ale také z exteriéru, právě tady od nás ze Vsetínska. Čím by podle vás mohl připravovaný film diváky překvapit a oslovit?
3: Tak především si myslím, že je to zajímavé téma, je to aktuální téma ve společnosti jako takové. My naštěstí žijeme ve společnosti, která ten trest už neuděluje. Jsou samozřejmě země a nejsou tak daleko od nás, kde ten trest je neustále aktuální. To znamená, že vlastně jakékoliv diskuze o tomto trestu se více či méně častěji objevují v médiích a my si myslíme, že vlastně ten film může diváka zaujmout tím obsahem a zpracováním tak, aby vlastně i ten divák se sám mohl za sebe zkusit rozhodnout, jak by asi reagoval v takové situaci, jakým způsobem by řešil tu situaci, kdyby se v ní octnul a jakým způsobem by vlastně z toho dokázal vyjít z mravního hlediska co nejlépe.
2: Pane Golani, já vám moc děkuji za rozhovor, za přiblížení dnešního natáčecího dne. Doufám, že se neurazíte, když vám popřeju, abyste zlomil vaz tady na natáčecím place dneska na Vsetíně, a přeju hodně dobré vykonané práce. A pro naše posluchače ještě doplním, že snímek Hrdelní proces vzniká jako nezávislý film a v hlavních rolích se představí například Jan Fischer, Martin Klinčův a Tamara Kotrbová, kterou můžete znát z Městského divadla Zlín. Premiéra filmu je plánovaná na podzim příštího roku.
1: To byla redaktorka Petra Sedláčková přímo z natáčení filmu Hrdelní proces. A tím její dnešní filmový den nekončí. Odpoledne se vydá do Zikmundovy vily ve Zlíně, kde se natáčí další film Silák, herce a režiséra Jana Budaře. Petro, děkujeme a budeme se těšit na slyšenou ve 14:15.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: A pokud i vy znáte ve svém okolí místo nebo příběh, který stojí za pozornost, pošlete nám tip na stopař.zlin@rozhlas.cz. Regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín vyráží za zajímavostmi našeho kraje každý všední den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Vyhořelou 34. budovu v bývalém baťovském areálu ve Zlíně zítra převezme demoliční firma. Čekání na semaforech v Zašové na Vsetínsku končí. Fotbalisté Sparty a Lyonu rozehrají třetí předkolo Ligy mistrů. Dnes bude v regionu slunečno, tropické teploty až 39 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hejtmánkovou. Dobré dopoledne. Torzo vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně zítra převezme demoliční firma. Společnost Cream předá objekt stavební společnosti Build Synergy Třince, která se zaměřuje na demolice průmyslových staveb. Hlavní část torza chce firma odstranit do 25 dnů od zahájení prací. Využije k tomu především demoliční bagr, který bude pomocí hydraulických nůžek rozebírat zničenou budovu od nejvyšších pater. Doprava v Zašové na Vsetínsku se dnes vrátí částečně do běžného režimu. Po téměř měsíci se znovu otevře hlavní vjezd do centra obce v obou směrech a skončí také kyvadlový provoz. Spolu s otevřením hlavního vjezdu se změní taky organizace vlakové a autobusové dopravy. Podrobnosti přibližuje lidovecký starosta Jilí Kubrický.
2: Počínaje prvním ranním spojem, budou autobusové linky zajíždět i do obce Zašová, tak jak je normálně zvykem. Náhradní doprava hasičskou dodávkou bude ukončena.
0: Na jihu Francie v regionu Var se opět šíří lesní požár. Plameny během několika hodin zasáhly 1000 hektarů porostu v těžko přístupném terénu. Situaci zhoršuje horko, sucho a vítr. Na jeho západě Francie se mezi tím mohli vrátit domů poslední evakuovaní obyvatelé.
3: Na návrat domů čekali například obyvatelé poloostrova Cap Ferret nebo vesničky Le Porche. Tu ale z části zničily plameny. Někteří lidé tak přišli k troskám svých domů. Marius z Le Porche agentuře Reuters řekl, že bude muset pro svoji rodinu najít provizorní bydlení, než dům znovu postaví. Rozsáhlý požár zničil v departmánu Gironde na 200 domů. Prefektka Sophie Brokasová řekla, že lidem poskytne pomoc Červený kříž i úřad. Ve Francii se taky zvedla velká vlna solidarity. Lidé pořádají pro oběti požárů peněžní i materiální sbírky. Z Bordeaux Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Sparty vstoupí do třetího předkola Ligy mistrů. Na Letné dnes večer přivítají francouzský Olympique Lyon. Pražané v úvodu sezony prohráli v Šancelize na hřišti Zbrojovky Brno. Minulý pátek ale vyhráli doma nad Zlínem. O náladě v kabině mluví záložník letenský Andrew Irving.
4: Myslím, že nálada je dobrá. Sezonu jsme sice nezačali tak, jak jsme chtěli, ale v pátek jsme si spravili chuť výhrou. Přišlo několik nových hráčů, kteří dobře zapadli.
0: Úvodní duel dvojzápasu třetího předkola Ligy mistrů mezi Spartou a Lyonem začne ve 20 hodin. Radiožurnál Sport nabídne přímý přenos. Radiožurnál Vstupy.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu jasno nebo skoro jasno. Tropické teploty 36 až 39 stupňů. Vítr povane mírný jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a pokračuje Dobré dopoledne se Silvií Pospíšilovou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je dobře, že zůstáváte ve společnosti Českého rozhlasu Zlín. Čeká nás totiž hodina plná dobrodružství, smělých plánů a odvahy. Pozvání přijala Vlaďka a Vít Vintrovi. Vítejte.
6: Dobrý den, krásný den přejeme.
7: Dobré ranko.
5: Dlouho sbírali zkušenosti v zahraničí. Když se vrátili do Česka, rozhodli se v srdci přírody otevřít bystra. Jedno u rozhledny nad Korytnou na Uherskobrodsku, druhé na slovenské straně Malého Javorníku. Jak náročná a dlouhá to byla cesta, to si povíme hned po písničce.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Ona provozovala cestovní kancelář na Novém Zélandu a věnovala se také horské záchranářské kinologii. On měl rozjetou úspěšnou restauraci v severním Walesu. Každý na opačné straně planety strávili bezmála 20 let. Pak je ale osud svedl dohromady, rozhodli se vrátit zpět do Česka a dostali velmi odvážnou myšlenku. Otevřít bistra uprostřed chráněných krajinných oblastí v Bílých Karpatech a v Beskydech. A tady se začíná psát příběh Vlaďky a Víti Vintrových. Ještě jednou vítejte ve studiu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, děkujeme.
0: Vlaďko, vy pocházíte z Karlových Varů. Co vás zaválo na Nový Zéland? Byla to touha po dobrodružství, pracovní nabídka nebo něco úplně jiného? Láska třeba?
1: No, úplně něco jiného. Já se v první řadě asi za dobrodruha úplně moc nepovažuju. Spíš mám ráda výzvy. A já jsem jako druhou vysokou školu studovala cesták a potřebovala jsem si doplnit angličtinu, protože jak jsem z těch Sudet našich německých, tak ta mi trošku unikala. Takže tehdy mě paní profesorka na výšce řekla, že jestli nevyjdu jakože z komfortní zóny a neodcestuju někam, kde se tu angličtinu doplním, tak patrně neodpromuju. Takže mě to vyhecovalo natolik, že jsem teda na rok odjela na Nový Zéland za studiem, nějakým cestováním, pak jsem se vrátila zpátky, úspěšně jsem teda odpromovala s tou angličtinou. No a pak jsem se tam už rozhodla vlastně po nějakých dvou letech pauzy tady v Čechách vrátit znovu, už teda s tou vizí, že tam možná můžu zkusit něco s tím cestováním i s obživou.
0: Takže Nový Zéland se vám zaryl do srdce a zaháčkoval si vás a vtáhl si vás zase zpátky.
1: No naprosto, já si vzpomínám na takový výjev, který mám teda jako hluboko v hlavě. Když jsem se vracela právě jakože z Nového Zélandu po té první návštěvě a stála jsem ve frontě na check-inu v Queenstownu na letišti a asi 4 místa přede mnou stál Sam Neill, herec, který nedávno zemřel, velmi smutně teda, a můj oblíbenec. A tehdy jsem to strašně obrečela, že z toho Zélandu odlítám a že se tam musím 100% vrátit a že to nebude jenom na dovolenou. Takže to byla taková moje vlastní jakoby výzva vnitřní a já jsem věděla, že se to stane. Takže tak to přesně bylo.
0: Vy jste tu výzvu splnila. Jaké byly ty 2 dekády na druhém konci světa? Vy jste toho stihla strašně moc.
1: No, jsem to měla jako barevné, jak já říkám. Na druhou stranu vlastně všechny ty aktivity, které se tam provozovala, tak byly takovým jakoby puclem, takové prostě kousky toho pucle, které do sebe nějakým způsobem zapadaly. A no, 2 dekády na Novém Zélandu byly nádherné, protože pro mě je hodně důležitá příroda. To je takový určující element asi v mém životě, takže já jsem si to tam maximálně užila. A byly to 2 dekády plné výzev a radosti a všeho, co vlastně k Novému Zélandu, dá se říct, patří, protože já tím, že pořád teda ještě mám tu cestovní kancelář, tak jsem měla tu výhodu, že jsem mohla po Zélandu hodně cestovat, takže jsem ho poznala v podstatě opravdu celý, důkladně, křížem krážem.
0: Jak si vás našla ta záchranářská kinologie?
1: Já jsem vždycky dělala psy, jak se říká v uvozovkách, už tady vlastně v České republice jsem se věnovala výcviku, měla jsem německého ovčáka. No a pak, když jsem se dostala na Zéland, tak jsem zjistila, že se psem se někam dostat do přírody, tak jak jsem byla zvyklá tady u nás vzít psa jako parťáka a někam si vyšlápnout, tak tam to nešlo. Tam tím, že to jsou všechno vlastně velmi teda striktně chráněná území, přírodní, národní parky, rezervace, tak s tím psem fakt jako nikam nesmíte. A jedna z cest, která mě teda přitahovala i vzhledem k té náplni té profese, byla právě ta záchranařina. Takže kvalifikovat psa jako záchranářského psa a pak si můžu v vozovkách lítat po národním parku, jak
0: takže jste spojila příjemné s užitečným. Víte, vy jste rodákem ze Strání na Uherskobrodsku, jak už jsem řekla v úvodu.
2: Ano.
0: Proč vaše volba padla právě na severní Wales?
2: To se stalo asi, když jsme skončili, teda já jsem skončil tu vojenskou službu, která byla tady a to povinná, pak jsme prostě seděli, jak to bývá v té hospůdce a nějak jsme přemýšleli, co dál. A pak jsme tam narazili na nějaký reklamu na ten zájezd do Velké Británie. A my jsme v ten moment s klukama, my jsme byli 3, ale pouze 2 jsme se rozhodli na ten zájezd a to skočit, tak jsme se rozhodli do té Velké Británie. A potom už jsme se rozhodli, že tam zůstaneme a my jsme se vlastně s tím zájezdem nevrátili zpátky, takže tak to skončilo.
0: Dřív za to bylo vězení.
2: To bylo vězení. Takže my jsme tam měli ještě, to bylo v roku 96, takže jsme si ještě museli vydávat za rakušáky a různé, aby jsme tam mohli vlastně získat nějakou práci v té době. Ale potom ten kolega se vrátil a já jsem tam zůstal. Potkal jsem tam a tehdy svoji a to první ženu přímo v Londýně, ale potom jsem jedenkrát navštívil Severní Wales a to si vzpomínám, bylo to v den vlastně úmrtí té princezny
0: Diany.
2: To princezny Diany, ano. A mě to strašně připomnělo ten Vale of Clwyd, to údolí, jaké máme my v tom Strání. Takže taková srdcovka a dá se říct, že do toho Londýna už jsme se potom vlastně nevrátili a zůstali jsme tam.
0: Bylo náročné najít si zákazníky v té gastronomii?
2: Bylo to pro mě takové úplně nové, protože když jsme v té restauraci začali, tak to byl takový maličký hamlet. Jmenovala se to Hendrerwyf, nádherné místě pod horami, ale žilo tam nějakých 20 lidí. A ta představa, že tam dokážeme naplnit tu 40-50 místnou restauraci, tak to bylo trošku nepředstavitelné.
0: A naplnili jste?
2: Až potom, že tam byla i čekací doba třeba i 3 týdny, než se k nám mohli dostat lidi. No.
0: Já se ještě před písničkou zeptám, vařil jste českou nebo jinou kuchyni?
2: Já jsem nevařil. To vařila moje, ta první žena, já jsem dělal ten front, já jsem byl ten uvaděč.
0: Rozumím. Vlaďka a Víťa Vintrovi jsou hosty Českého rozhlasu Zlín. Co je přivedlo na myšlenku otevřít uprostřed přírody bistro? Dozvíte se po písničce.
3: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: Milými hosty v dobrém dopolední jsou Vlaďka a Víťa Wintrovi. Jak už zaznělo, téměř po 20 letech jste se vrátili do Česka. Víťa z Walesu, Vlaďka se vrátila z Nového Zélandu. Bylo obtížné si znovu přivyknout na tu českou mentalitu, na české zvyky, na český život?
1: No, je to tak, no. Jako to rozhodnutí jsme nakonec udělali oba, každý asi trošku z jiného důvodu. Co se týče toho návratu, já jsem možná měla trošku výhodu v tom, že jsem byla s tou českou mentalitou prakticky pořád v kontaktu, ať už to bylo skrz moje české klienty, kteří jezdili na Zéland, nebo skrz českou komunitu, nebo československou komunitu na Zélandu, nebo skrz vlastně konzulární moji agendu. Takže pořád jsem tam tak nějak jako s těmi Čechy tu interakci měla a prakticky jsem jezdila každý rok domů, dá se říct, nebo každý obrok do Čech. Takže pro mě to tak asi jako náročný nebylo. Já když jsem potom v průběhu let začala uvažovat o tom návratu, protože to nebylo ze dne na den, tak jsem už jakoby s tím počítala, co mě čeká. Že ta mentalita samozřejmě rozdílná je, ale nějak jsem asi na to byla vnitřně připravená a spíš jsem si kladla takovou misi, že to tady rozzářím v těch Čechách, aby se nikdo nemračil a přenesu si tam tu novozelandskou atmosféru a budu se na všechny usmívat, na paní pokladní v obchodě a tak.
0: A zabírá to?
1: Docela jo. Ještě mě to neopustilo.
0: Pojďme se bavit o vaší cestě k bistru. Ona ta cesta byla docela klikatá. Vlaďko, vy jste mi prozradila, že jste i po návratu organizovala a stále ještě organizujete zájezdy na Nový Zéland a zároveň jste pracovala pro jedno moravské vinařství. Uh-huh. A co zaměstnávalo po návratu do Česka vás, Víťo?
2: Já jsem to měl takové strašně náročné, bych řekl, v té době. Musel jsem si hodně zvykat, protože já jsem to měl, dá se říct, úplně nové. Já, ta moje interakce byla vlastně až žádná, takže pro mě to bylo všechno úplně nové. A rozhodl jsem se teda začít v Praze po návratu.

0: to mělo svoje úspěchy.
1: Vlaďka mi to trošku zpochybnila, že až takový dobrodruh není, ale já si myslím, že jste oba dva povahou dobrodruzi. To je z vašeho vyprávění patrné. A také si rádi děláte život složitější. Vy jste se rozhodli koupit si téměř 200 let starou chalupu na slovenské straně Malého Javorníku a pustit se do rekonstrukce. To chce pořádnou odvahu. Co vás to napadlo a jak to probíhalo?
2: Já si myslím, že to byla naše úplně jako neskonalá naivita. My jsme tu chalupu koupili někdy na podzim a Víťa na Vánoce prohlásil, že se v květnu stěhujeme. Stěhovali jsme se asi o 4 roky později a ještě chalupa není úplně hotová. Ale zase jako nemyslím si úplně, že by šlo o takovéto plnokrevné dobrodružství. Osobně si myslím, že my, jak jsme vlastně každý z jiného konce republiky plus ty naše příběhy, tak jsme chtěli mít nějakou společnou historii a najít si nějaké, jak my říkáme, třetí místo. Ani Vary, ani Strání, ale něco, co prostě bude definovat nás dva a ten náš příběh. Takže jsme tak trošku jako začali hledat, hlavně teda Víťa, on mě s tím strašně otravoval, protože každou chvíli, kdy já jsem byla zabraná do úplně jiné práce, tak vždycky bylo, Vladi, prosím tě, pojď sem, tady, pojď se podívat na ten inzerát, tady, a co tohle? A já si říkám, Víťo, už mi dej pokoj, prosím tě, to je už asi 150. inzerát a ještě jako nic jsme nenašli. A pamatuju si v případě té Manuky, kterou teda, jak jsme ji tak pojmenovali, tu naši chalupu, tak tam to teda jako zabralo, kdy už jsem otrávená se otočila od té kuchyňské linky, on mi tam ukazoval, co si na tom internetu. No a tak jsme vlastně přišli k naší srdeční záležitosti, což teda je ta, jak říkáte správně, celkem stará už jakoby chalupa pod Malým Javorníkem, dřevěnice, kterou jsme se snažili co nejvíc zachovat v tom původním stylu.
1: Vy s velkou láskou říkáte Manuka, pojďte vysvětlit posluchačům, co to vlastně znamená.
2: No, předchozí majitelé té chalupy, lidé, kteří měli taky blízko k přírodě, tak měli tu chalupu nazvanou Dobromysl. A my jsme se malinko inspirovali a říkali jsme si, jak jsme i zvyklí, taková ta výjimečná místa mají vždycky nějaké jméno, nějakou vazbu k něčemu. A tak jsme přemýšleli, jak ji nazvat. Padaly různé velské názvy, novozélandské názvy, jiné názvy. No a nakonec ta Manuka nám přišla symbolická v tom smyslu, že je to teda novozelandský polokeř, polostrom, který kvete a med, který z něj včely sbírají, tak má silně tedy antiseptické a velmi léčivé účinky. Já jsem ho třeba používala na koně, který se zranil, třeba měl tržnou ránu, tak jsem to namazala normálně tím medem manukovým a podstatně rychleji se teda ta rána zacelila. Takže Manuka vlastně byla takovým výplodem naší tady té novozelandské fantazie.
1: Manuka je stejně vzácná jako chalupa pro vás. Kdy jste si začali pohrávat s myšlenkou, že si otevřete bistro a to na místě, kde dávají doslova lišky dobrou noc? Víťo.
0: Mě to vlastně nenapadlo, s tím přišla na to Vlaďka. Ta pořád prostě, jsme měli psi, nebo máme psi, a tam jsme čárali pořád a tam jsme si všimli, to bylo tehdy na tom javornickém hřebenu, že tam za každého počasí tam mohla být mlha, mohlo pršet, mohlo nic vidět. Tam pořád čárali ti lidi a my jsme pak zjistili, že tam mezi tou lokací Kohoutka a kasárna vlastně nic není. Byl tam jenom takový, dá se říct, přístřešek, jak kdyby záchranné služby. A Laďka to měla nějak už našlápnuto, tohle z Nového Zélandu, tu ideu.
1: Takže jste našli díru na trhu.
0: Dá se to tak říct.
1: A jak dlouhý to byl proces od myšlenky k realizaci bistra? Na to se zeptám po písničce.
3: Léto má být časem odpočinku. Pro alergiky se ale může změnit v období únavy, svědění a neustálého boje s přírodou. Jak poznat alergickou reakci po štípnutí a kdy je nutné vyhledat lékaře? Jaké druhy pilů dominují v létě a proč mohou být pro některé pacienty horší než ty jarní? Do poradny pro zdraví přijala pozvání alergoložka Michála Vrlíková. Už 5. srpna v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
4: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem budete

0: dát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín,

0: Dospíval Karel Gott a my jsme zpět. Vlaďka a Víťa Wintrovi jsou hosty Českého rozhlasu Zlín a dobrého dopoledne. Postavit jakoukoliv stavbu v chráněné krajinné oblasti je úkol jen pro silné povahy. Čím vším jste si museli projít, co všechno jste museli splnit, aby vám úřady Bystro Wintrovka 1 nad Korytnou na Uherskobrodsku schválili, protože tím jste začínali, že ano?
1: V první řadě je asi nutno trošku specifikovat to, že to není stavba. My jsme vlastně šli právě do té jakoby nejsnáší cesty, jak tady toho dosáhnout, což je teda mobilní buňka nebo maringotka, chcete-li, kterou jsme si trošku upravili, ale vlastně pořád je to legislativně nejschudnější cesta, tedy mobilní unit, který zkrátka není pevně připevněný k zemi, proto to bylo malinko jednodušší. A co se týče toho schvalovacího procesu nebo těch podmínek, tak my jsme v podstatě, ano, začali tou jedničkou, ale ten původní záměr vzhledem k té chalupě Manuka, kterou jsme koupili, tak vlastně byl směřovaný na ten javornický hřeben. Jo. Akorát, že tam ten proces nabral trošku jakoby zdržení, celé to trvalo celkem dlouho. My jsme dokonce byli i v takové, bych řekla, krizi ve vztahu k tomu místu, že jsme říkali, tak to asi prodáme, protože tady se nám to nepovede. I tu naši vymazlenou chalupu. A zakotvíme teda zpátky v Bílých Karpatech, ale nakonec jsme teda zkusili zažádat na obou místech, to znamená i na vlastně CHKO Kysuce na Slovensku a CHKO Bílé Karpaty. No a nakonec to dopadlo tak, že vlastně v těch Karpatech v podstatě to přišlo malinko dřív a nakonec vlastně v rozsahu 2 měsíců, teď jsme se zrovna na to dívali, na ty data, tak přišly povolení vlastně s obou, takže vůbec jsme neplánovali 2 Bystra.
0: Víte, řekněte mi, jaký to byl pocit, když jste se dozvěděli, že vám povolili obě Bystra. Co jste prožívali? Byla to radost, nebo to bylo víc zděšení?
2: Tak samozřejmě, že to bylo taková radost, ale pak zároveň máte takovou tu vnitřní a to paniku. Bože, to se stalo, co teďka uděláme, nebo jak to uděláme jako první, co budeme dělat. Takže to bylo takové trošku probuzení úžasné, jako musím říct, ale strašně nás to nakoplo a dodalo nám to, že to všechno, co jsme zkusili, a že to dává smysl, a pak jsme si řekli, tak jo, tak pojďme do toho, teda, které spustíme první. No.
0: Já musím říct, že když jsem se dívala na vaše webové stránky a na fotografie, na galerii, tak ta Bystra jsou moc krásná. Vůbec nenarušují tu krásnou krajinu, ani Wintrovka 1, ani Wintrovka 2 jsou velice vkusná. Jak dlouho trvalo, než jste tam uvařili první kávu?
2: Od toho schválení do realizace, já bych řekl, to bylo v celku rychlé. To bylo to nějak do 3 měsíců. A to jsme tam s tím šli, že tam bude stačit prostě uvařit toho Turka, uvařit to Nesko a to bude úplně v pořádku. Ale ono ty požadavky od těch klientů začaly být velmi, velmi náročnější.
0: Zvyšovaly se.
2: Absolutně. a pořád se učíme v tomto, no, trošku, no. Mladí?
1: Co se týče toho vaření té kávy, tak já si myslím, že my jsme jako celkem měli tu vizi, že chceme jít trošku jinou cestou, tak. Že my jsme neradi ustrnuli právě u toho, jak já říkám, píchání párku do rohlíku a že bychom tomu chtěli dát trošičku přidanou hodnotu. Co se týče teda těch Byster, toho vizuálu, tak to samozřejmě, já se k tomu ještě malinko vrátím, protože to bylo součástí toho business plánu a toho schvalovacího procesu, protože tam byly velmi náročné požadavky ze strany CHKO v obou případech. Jo. To samozřejmě nešlo udělat jako jakkoliv. Takže malá dřevěná hezká budka byla v podstatě základem toho, aby to prošlo. A my jsme na to kladli celkem dost důraz. Jako další věci, které byly opravdu hodně sledované, tak byl svoz odpadu. Absolutně jako nula, prostě nepořádek kolem. Vzhledem k tomu, že tady na těch javornických hřebenech jsou šelmy, tak to bylo jako fakt prvořadé. Vozíme si vlastně svoji vlastní vodu, vozíme si všechno, protože obě místa jsou úplně off-grid, tedy bez přívodu elektřiny, bez přívodu vody, bez všeho, takže je to jako logisticky to bylo hodně náročné to vychytat. Takže k té první kávě, jako ano, nejdřív asi padl nějaký Turek a Nesko, protože nám nic jiného nezbylo, ale pak se to začalo rýsovat vzhledem k tomu, že jsme teda byli venku, tak jsme věděli, že pokud chceme uspět nejenom teda tím, že jsme v těch lokacích, na kterých jsme, tak budeme muset jít trochu jinou cestou. A proto i ten sortiment jsme začali ladit do toho, aby jsme byli trošku jiní. Takže jako v Beskydech nechceme dělat frgály, v Bílých Karpatech dokonce neprodáváme ani slivovici, což jsme si teda hodně šáhli proti
3: místním. To je skoro skandální.
1: Totálně. Ale máme k tomu své důvody a každopádně nás to malinko odlišuje.
3: My se k tomu sortimentu ještě dostaneme. Mm. Ale já bych od vás ráda slyšela, kdy jste si uvědomili, kdy vám bylo jasné, že to bylo dobré rozhodnutí, že jste opravdu zaplnili tu díru na trhu a že se uživíte?
2: Asi to bylo po tom prvním roce, ale to spíš spočívá v tom, že jsme si to nastavili jinak. My jsme to neměli, že to je nějaký a to biznis, že tam chceme jako na tom stavět naše hrady a statky, ale spíš o tom, co potřebujeme, co nám stačí, abychom se uživili, ale hlavně, aby nás to bavilo. A to je jako, a to dělat, co nás baví, žít na krásném místě, to je ta výhra.
3: Že vás to baví, to vidím a slyším, jednak z vašeho vyprávění a jednak při pohledu na vás vám tak krásně jiskří oči, když mluvíte o svých Bystrech, že je mi skoro líto, že tohle nezažívají posluchači. Manželé Vintrovi jsou milými hosty Dobrého dopoledne. Zpět budeme za malou chvíli. Český rozhlas.

0: S Vlaďkou a Víťou Vintrovými si povídám o jejich srdcovkách, bystrech Vintrovka v Bílých Karpatech a Beskydech. Když k vám dorazí unavený pocestný, jaké dobroty mu nabídnete? My jsme si tady během písničky Jiřího Korna povídali a já musím říct, že se mi zbíhaly sliny, tak pojďte navnadit posluchače.
1: Tak unavený pocestný u nás v první řadě dostane vřelý úsměv. A buď vyspovídá on nás, anebo my jeho, co tam děláme, odkud jde a ano. Tak dále. Takže to je už takové pravidlo, když někdo dorazí. No a co se týče toho sortimentu, tak my jsme měli tady v tom hodně diskuzí společných, protože Vítě měl tendence tam narvat úplně všechno, co ho napadlo. Já se přiznám, že jsem tady v tom trošku taková brzda, takže jsme se potom dohodli na nějakým omezeným sortimentu, který jsme zjistili, že asi jako lidem bude bohatě stačit. A chtěli jsme jít, jak jsem říkala, trošku jinou cestou, takže vlastně došlo na novozelandské páje, což je teda původem dobrota z Anglie nejspíš, jakože vzhledem k přistěhovalecké historii Nového Zélandu. A zdálo se nám to jako velmi praktické právě do těch kopců, kde teda nemusíme nabízet nutně jenom klobásy a párky, které teda ostatně jsou taky sortimentem naším, ale něco jiného, takže novozelandská páje nebo páje, já do dneška nevím, jestli to je ta nebo ten, jako pořád se to nějak jako rozchází. Každopádně je to listové těsto, v takové jakože speciální formě, oválné nebo kulaté, kterou jsme si teda nechali poslat přímo z Nového Zélandu. A v tom je náplň, kterou jsme ve finále ustálili na vegetariánské špenátové verzi a trhaném hovězí. Takže je to teplé, máme to tam ve vitríně, pěkně nahřáté a zatím ze začátku byli klienti hodně podezřívaví, nevěděli, co od toho čekat. A dneska už jako tam chodí jak na takovou jako
0: speciálně,
1: srdcovku. No, my jdeme na ty páje. Takže.
0: Nasytit a osvěžit turisty, ale není vaším jediným cílem. A skoro bych si troufla říct, že to není hlavní cíl. Máte daleko vyšší ambice, prozraďte jaké, Vítku.
2: Ambice. Nám to hodně otevřelo taky. My máme takový problém, co si asi táhneme a trošku z našeho to pobytu mimo Českou republiku, a to, že vidíme ve všem obrovské příležitosti. Ale bohužel už prostě zkapacitně, už z časového hlediska to nedokážeme všechno realizovat. Takže jsme to museli tak trošku ostříhat. Máme tam takové vize, nevím, jestli to můžu ještě říct, ale týká se to, jak se chovat v přírodě, trošku jít do edukačního, dá se říct, to školení, jak menších škol a takové, a možná i těch mladých lidí, protože ne všichni se tomu věnují a ví o tom něco a myslím, že taky to souvisí s tím overturismem, takže všichni se musí tak trošku naučit, jak se chovat, jak by tohle doplní a vážit si věcí, které tu máme, které jsou opravdu vzácné, si myslím.
0: To určitě ano. My jsme uprostřed léta a vy jste mi, Vlaďko, prozradila, že pořádáte také pozorování perzeid a ono je to teďko velice aktuální.
1: No, ono to souvisí, já se možná vrátím dva kroky ještě zpět k tomu, co říkal Vítě. Ono to souvisí s tím přesahem těch aktivit, které na tom bystru chceme mít, protože primárně nechceme teda řešit jenom gastronomické uspokojování našich lidí, kteří tam přijdou. Ale myslíme si, že právě dostat do povědomí lidí, jak se chovat k přírodě, jak v té přírodě fungovat, aby ji nenarušovali, může jít ruku v ruce i s třeba s takhle malým biznesem, který my provozujeme. A nemusí se to nutně vylučovat, protože víme, že ta místa, která jsme si pro to podnikání vybrali, tak jsou to chráněné krajinné oblasti. A to nás tak jako trošku motivuje k tomu, aby jsme ty informace, které teda já třeba čerpám hodně z té své historie toho Nového Zélandu, dostávali mezi to široké povědomí lidí. A ty perseidy, to je třeba zrovna jedna věc, která už má trošku jakoby takovou tradici u nás na té jedničce, jak říkáme, bystro Vintrovka jedna. A těch akcí, kromě těch perseid, se tam snažíme dělat víc. Jsou tam různé přednášky o vlastně bezpečném pohybu v horách, ať pro různé věkové kategorie. Děláme tam přednášky i třeba zoologického rázu. Měli jsme tam medvědáře, měli jsme tam sovaře s promítáním. A jsou to věci, které si myslím, že můžou krásně korespondovat právě s tím, že jsme na takových místech. No a ty perseidy, vrátím se k ním teda, tak to je vlastně nadcházející akce, která bude probíhat teda 15. srpna v sobotu. Budeme tam mít pana Víta Valečku z uherskobrodského planetária a hvězdárny. Vlastně měli jsme už jednu hůř povedenou akci v tomhle ohledu, protože nás jednou zradilo počasí, takže tentokrát to bude třetí ročník a začíná v 21 hodin tu sobotu toho 15. a lidé k nám můžou dojít se podívat na Perseidy buď teda holým okem, anebo skrz velký hvězdářský dalekohled, který tam pan Valečka doveze.
0: 12. srpna dojde k částečnému zatmění slunce. I to budete u vás pozorovat?
1: Asi úplně jsme na to nesměřovali, tím, že řešíme spíš ty Perseidy, ale určitě bych vypíchla to, že Uhersko-Brodsko všeobecně, jak jsme se teda dočetli nedávno, tak je skvělým místem pro pozorování právě té noční oblohy a právě to naše místo, kde teda Vintrovka 1 stojí, u bývalé rozhledny dnes už obecnice, tak je krásný prostě rozhled skoro 360 stupňů do širého kraje na celé Uhersko-Brodsko až vlastně k nám na Beskydy, takže vidíme jeden na druhého. A ta noční obloha tam dokáže být opravdu teda nerušená.
0: Vintrovi, mě by zajímalo, jestli ještě sami pracujete v Bystrech, nebo už na vás zbyla jen ta manažerská práce, zásobování, domlouvání brigádníků, jak to máte? Můžou vás tam lidi potkat?
2: Určitě to není, že bychom byli pouze v té, dá se říct,
1: v tom
2: pozadí, ale spíš jsme hodně aktivní, snažíme se tam být, jak nám to dovoluje, dá se říct, ten čas, dá se říct, že si musíme pak rozhodit, kdo bude kde. Obě Bystra jsou to naše srdcovky a snažíme se tam být, protože nás to baví. A to je to krásné, akorát někdy nemůžeme se jak kdyby naklonovat, aby jsme zvládali všechny naše aktivity, co máme ještě mimo ty Bystra a ty práce, závazky. Takže je to takový ten žongl, ale...
0: Ale baví vás to.
2: Ale nás to baví a asi nás to bude asi pořád bavit.
0: Vlaďka a Vítě Vintrovi s námi dnes sdílí svůj příběh. A budou tady i po písničce.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Vlaďkou a Víťou Vintrovými jsem si dnes povídala o jejich podnikatelském záměru, který se přerodil v srdcovou záležitost. O Bystrech Vintrovka. Vy jste otevřeli taky samoobslužný bezhotovostní lesní bar. Kdy na něho turisté narazí?
1: Otevřeli jsme ho loni, teď to byl rok, začátkem července na Malém Javorníku, to znamená Bystro Vintrovka 2. A slouží k tomu, aby když teda nejsme my dva nebo kdokoliv jiný přítomný na bistru, zkrátka bistra jsou zavřená, nebo bistro, tohle konkrétně jedno, tak se tam nabízela taková varianta, na kterou přišel teda Vítě, aby jsme tam měli vlastně z té jedné strany té maringotky nebo toho bistra takovou jakoby skřínku, která měla původně sloužit na plynové lahve. To se pak nekonalo, no a ta skřínka byla nevyužitá, takže jsme do toho šli s tím, že co kdybychom tam teda udělali ten samoobslužný bar přes QR kód, aby bylo všechno tak, jak má být, legislativně a tak dále. A dali jsme tam takové ty základní věci, které nepotřebují být extrémně v chladu, jsou trvanlivé, ale zároveň právě i třeba z toho mého záchranářského pohledu můžou být užitečné lidem, kteří prostě už se nedostali do té otvíračky. A víme, že tam chodí hodně steskaři, hodně lidí, kteří jako jdou dálkové pochody a třeba taková instantní polévka nebo nealko pivo udělá jako
0: komukoliv velkou radost
1: a myslím si, že může i opravdu jako pomoc, nechci říct, že úplně zachránit, protože přece jenom jsme docela v civilizaci. Ale i tak.
0: On je samoobslužný, jak už zaznělo. Stále věříte v poctivost lidí?
1: Asi jo, my jsme do toho s tím šli, protože asi oba se shodneme na tom, že když dáte lidem důvěru, tak to v nich malinko zbudí třeba pocit zodpovědnosti a nechtějí tu důvěru zklamat, aspoň v to věříme. Možná jsme taky v tomhle tom trošku postižený z těch zemí, kde jsme žili, protože tam prostě takové to české vyčuránkovství upřímně moc nefunguje. A ti lidé tam jsou hodně poctiví, ani nad tím nepřemýšlí, že by neměli být. Neříkám, že každý, ale určitě procentuálně se shodneme, že to je jinak. Takže jsme si řekli, zkusme, když to nebude fungovat, tak prostě z toho vycouváme, nic jiného nám nezbyde, ale zatím musím říct, že jsme příjemně překvapení, že pokud někdo si tam veme jednu kolu, prostě a nevíme o tom, no, tak si ji vezme, ale aby nám to někdo třeba jako vybral nebo zničil, tak zatím čukám tady na ten stůl dřevěný, zdá se, a zatím to vychází.
0: Krásná zpráva. Vlaďko a Víťo, vy máte jasně dané priority a příroda stojí na přední příčce. Chováte se k ní s láskou, s respektem a s pokorou. Je to tak, že tuto svoji filozofii chcete předávat i návštěvníkům Byster?
1: Určitě, já si myslím, že to je taková jakoby až podprahová myšlenka, kterou máme oba dva, protože jak vlastně celým tím i hovorem se nese, asi doufám, že to došlo tam, kam mělo, že ten biznis úplně nemusí být o těch milionech vydělaných, ale o tom, že se v tom člověk třeba prostě zrealizuje a je schopný předat nějakou zprávu dál, což si myslíme, že pro společnost je hodně důležitý. A i to, že je to tedy biznis v uvozovkách, tak nemusí znamenat, že chybí pokora, že chybí nějaká asi úroveň i skromnosti, protože nás to samozřejmě opravdu jen tak uživí, ale je tam přidaná hodnota toho, že můžeme tu radost předat dál, že můžeme být v místech, kde to není asi úplně klasická kancelář. Baví nás na tom trošku ta svoboda toho, že jsme teda v té přírodě a myslíme si, že být na takovém místě, fungovat a ještě tedy nějakým způsobem dávat tu informaci dál, tak je asi pro nás prvořadý.
2: Jasně souhlasím.
0: A Vítek souhlasně přikyvuje.
2: Ano.
0: Milými hosty, dobrého dopoledne byli Vlaďka a Víťa Vintrovi. Ať se vám daří.
1: Děkujeme moc za pozvání i za rozhovor. Díky.
2: Ano, děkujeme moc krát. A přijďte se schladit k nám na ty Bystra Vintrovky.
0: Rádi přijdeme.
3: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Vyhořelou budovu v bývalém baťovském areálu ve Zlíně zítra převezme demoliční firma. Na Pustevnách v Beskydech funguje nové nouzové nocoviště. V noci na dnešek Česko zažilo tropickou noc. Dnes odpoledne očekáváme ve Zlínském kraji většinou jasno nebo se přechodně objeví malá přehánka. Matěj Neradělek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Demoliční firma ve středu převezme vyhořelou budovu v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Střince tam přiváží techniku. Oznámila to společnost Cream, která budovu vlastní. Téměř 100-tunový bagr s hydraulickými nůžkami bude torzo postupně rozebírat od nejvyšších pater směrem dolů, říká mluvčí společnosti Cream Marcel Schmidt.
2: Demoliční práce budou zahájeny co nejdříve po předání torza, pokud statik ani dotčené orgány nevznesou zásadní připomínky ke zvolenému postupu. Společnou ambicí společnosti Cream i Build Synergy je zbourat hlavní torzo do 25 pracovních dnů od předání objektu.
0: 11-podlažní budova začala hořet 9. července. Hasiči s požárem bojovali 2 týdny, definitivně ho uhasili 22. července. Pod sportovním areálem na Beskydských Pustevnách začalo fungovat nové nouzové nocoviště pro turisty. Nabízí prostor pro 10 stanů a přenocovat tam mohou turisté od 6 hodin večer do 8 hodin ráno. Místo leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy, platí tam proto přísná pravidla, dodává manažerka fondu Pusteven Petra Kavková.
3: Toto nocoviště je určené pouze k přenocování na jednu noc, takže není to místo pro táboření a realizaci nějakých pikniků a oslav. Nerušit od nášet odpadky, jak samozřejmě nějaké jednorázové plynové vařiče jsou povolené. No a samozřejmě se tady nesmí rozdělávat oheň.
0: Česko zažilo další tropickou noc. Na většině území se minimální teploty pohybovaly okolo 20 stupňů, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Úplně nejvyšší hodnotu naměřili meteorologové v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsko. Teplota se tady během noci držela okolo 29 stupňů. Tropická vedra meteorologové očekávají i během dne. Na jihu Moravy bude až 40 stupňů. Češi při investování čím dál častěji vyhledávají nemovitostní fondy. Láká je hlavně stabilní růst cen kancelářských objektů nebo obchodních center. Potvrzuje to Asociace pro kapitálový trh i jednotlivé platformy a společnosti, které takovou možnost investic nabízí. Zvýšený zájem hlásí třeba platforma Investown, společnost Vuta Company, nebo realitní fond Raiffeisen investiční společnosti. Její portfolio manažer Vít Svoboda říká.
4: Nám vyrostla obrovská konkurence právě díky tomu, že standardní retailová klientela, na kterou my jsme zaměření, tak má hlad po nemovitostech.
1: Počasí.
0: Dnes odpoledne očekáváme v našem kraji většinou jasno, nebo se přechodně objeví malá oblačnost. Povane mírný jižní až jihovýchodní vítr, nejvyšší teploty vystoupají na 36 až 39 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 490 u Fryštáku na Zlínsku autobus srazil Daňka. A to už bylo ze zpráv Českého rozhlasu Zlín vše. Další v našem vysílání zase v příští hodině. Do té doby dobrý poslech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Moravanka polkou Josefa Konečného, pálavské vršky nás v úvodu potěšila a otevřela první hodinu vysílání Moravy krásné země. Od mikrofonu vás pro dnešní horký letní den zdraví Květa Navrátilová. V tuto chvíli chci potěšit vás, kteří slavíte svátek, neboť oba kalendáře se shodují na jménu Dominik a Dominika, takže přejeme vše nejlepší, ať se vám daří hodně zdraví, spokojenosti a lásky. I dnes budeme zpívat v projektu Prázdniny u babičky. Já se velice těším, kdo se k nám dovolá, ale až po písničce. A písnička z Ratiškovských Vinohradů Michal Čmarada, Krištof Neduchal a Miločanka.

0: Tak písnička nám dozněla a já mám velikou radost, že mohu přivítat Julinku Petulovou z Nesovic 9letou, která nám zaspívá písničku Mariánko, Mariánko. Tak Julinko, já tě vítám, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak já to nebudu zdržovat, pojďme zrovna na písničku. Prosím, můžeš zpívat. Haló? Jej, Danečky, tak ona se nám, ta Julinka, ztratila někam. Haló, haló, haló, haló. No nedá se nic dělat, takže jo, zkusíme to ještě. Haló, jste tam?
2: Ano, ano.
0: Ano, protože to se najednou ztratilo, my jsme vás dali do vysílání a ono to nějak nešlo. Takže začneme ještě znovu, ano? Prosím, když tak nehýbat s tím telefonkem, nechat ho na jednom místě, aby se s ním, nedávat ho do ručičky, radši někam takhle na vyvýšené místo a k tomu dát pusinku, nebo já nevím, aby jsme měli dobrý poslech. Haló, jste tam? Ne. Tak to je nějaké opravdu divné. Haló, haló? Haló? Tak se nám Julinka ztratila. Nevadí, my dáme písničku a třeba během písničky se babička Světlana Svobodová dovolá. Dobře, tak pojďme. Děvčata z Vrbice, Pavel Svoboda, Jaroslav Farmuža a Láca Rank.

0: Polka dozněla a pojďme opětně přivítat Julinku Petulovou. Tak Julinko, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak pojďme zrovna zpívat.
1: Ano.

0: Tak je to všechno, no to bylo krásné. Julinko, opravdu si moc krásně zaspívala, tak my zatleskáme. Ano, zatleskáme, perfektní. No, my ti moc děkujeme, určitě si potěšila naše posluchače. A prosím tě, ty někam chodíš zpívat?
1: Já chodím na solový zpěv, na klavír a sborový zpěv a ještě tanec.
0: No, ty jsi šikulka. No a kdo tě ty písničky učí? To se učíš v tom sboru, nebo kde, kdo tě učí? Tě, babička, maminka?
1: Já jsem si tuhle písničku naučila s mojí paní učitelkou.
0: Ano, výborně. No ty seš moc šikovná. Tak prosím tě, a když jsou ty prázdniny, ty seš v které třídě?
1: Půjdu do čtvrté.
0: Půjdeš do čtvrté třídy. No tak ještě máš skoro měsíc prázdnin, tak jak si je užíváš? Ty seš u babičky, jsem se dozvěděla.
1: Dražůvka.
0: A tak co tak s babičkou děláte?
1: No, včera jsme byli u nás doma na bazénu, tam přišli moji kamarádi a dneska pojedeme do akvaparku do Kyjova.
0: Wow, no protože bude horko, viď, takže ať to nějak zvládneme. No výborně, tak babička se o tebe určitě dobře stará, teď je poledne, tak co ti uvařila dobrého?
1: Já nevím vlastně, jak se to jmenovalo.
0: Ty už jsi po obědě.
1: Na mozeček.
0: Květák, takové lehoučky jídlo. No perfektní. Tak jo, Julinko, já to nebudu zdržovat. My ti moc děkujeme a můžeš se těšit, budeš-li vylosována, protože se to losuje vždycky v neděli, o rodinnou vstupenku do brněnské zoo, tak pokud by to vyšlo, tak bude to paráda, ne? Byla jsi někdy v brněnské zoo?
1: Vím, ale myslím si, že jo.
0: Byla jsi, aha, no to nevadí, já si myslím, že je tam pořád co k vidění a že se tam, když by to vyšlo, tak se tam můžeš samozřejmě těšit, určitě. Tak já se rozloučím a posílám jako dárek písničku vám všem. Jsi moc šikovná a my ti moc děkujeme.
1: Naschledanou.
0: A písnička Nad malou blatničku, Lidová z Horácka, Luboš Holý a cymbálová muzika Technik.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Vítám ve vysílání pana Chrástka z Kroměříže. Dobrý den.
1: Dobrý den. Chtěl bych si nechat zahrát nějakou pěknou lidovku, tak jak se to u vás má správně, že? Kdyby to bylo možné, od Buchlova větr věje, na to sparné léto je to úplně ideální písnička a chtěl bych to nechat zahrát rodičům paní Jarmile a Františku Chrástkovi z Mařatic.
0: Mm-hmm. No, možná to bude pro vás zklamání, ale my máme písničky vybrány dopředu a bohužel takovou písničku teď tady nemám. Ale Miloslav, Richard Procházka, Ivana Škrháková za naším okénkem a také to nezní špatně.
1: Ale nezní, může být, jasné.
0: Ano, a Dambořanka nám zahraje. Tak se mějte moc hezky a ať se vám daří
1: den.
0: A písnička pro vaše rodiče jsem pochopila letí, že ano.
1: Ano.
0: Tak já se s váma loučím, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Já tady ještě připojím, ale před touto písničkou přání, zahrajte prosím paní Jiřince Jetelinové z Nenkovic k narozeninám, které slaví právě dnes. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a to vše přejí děvčata z bývalého bufetu Kyjov. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další. Dnes bychom chtěli popřát k narozeninám a hezkou písničku poslat Irence Večeřové z Kroměříže.

protože jsi velký milovník dechovky a jezdíš, pokud to jde, za ní daleko, široko, tak ať ti to zdraví dovolí a Panna Maria ať tě na cestách ochraňuje. Všem našim milým blahopřejí Anička a Karel Štoulfovi. Tak předali jsme a písnička. Jak jsem již řekla, Miloslav Richard Procházka, Ivana Škrháková za naším okénkem a Dambořanka.

0: Tak přátelé, pojďme si poslechnout paní Šimkovou z Vážan.
1: Ano, tak já vás všechny zdravím.
0: Ano.
1: A chtěla bych popřát naší dceři, která bude mít zítra narozeniny, 61, už je v důchodě, měla 5 dětí, takže všechno nejlepší, hodně zdraví, ať jako dál, tak jako se k ní rodina velice dobře jako spolu vycházejí všetci, má 14 vnoučat, my jako máme 14 pravnoučat, už to je jako, takže jako my máme 8 vnoučat a 14 pravnoučat, tak ona měla 5 dětí a má 14 vnoučat.
0: No to je takže, neskutečné, to je opravdu.
1: No je to krásné a velice jako se scházejí všetci, jako chodí tam za něma, takže jako moc a moc zdravíčka. Myslíme teďka na dovolené, nevím, nemluvila jsem, říkám, první zavolám jsem a teprve ji zavolám.
0: Ano, ano.
1: Takže tak je to všechno s
0: náma. To je vše, ano. Tak velká gratulace, samozřejmě písnička
1: ano,
0: poletí za malou chvíli.
1: Ano, jako hlavně od těch dětí, jako od vnoučat, takže to jako všetci ano. Už, jako,
0: ano,
1: ať
0: ano.
1: Si to přeberou. No.
0: Dobře,
1: tak děkuji,
0: paní Šimková, já vám přeji pokud možno nemoc teplé odpoledne. Naschledanou.
1: No, nedá se ani vyjít ven, to je hrozné.
0: Ano, ano, tak to zvládněte. Naschledanou.
1: Ano, naschledanou.
0: No a já tady dám další přání, která tady mám. Budeme teď vinšovat Anetce Stohrové. Stohrové.

0: Z Břeclavy k jejím 60. narozeninám. Vše nejlepší, hlavně zdraví do dalších let, přichází popřát tatínek a celá Korbelova rodina. Tak to jsme předali, no a mám tady další přání. Takže zahrajte prosím pěknou písničku mému kamarádovi, kaplanovi farnosti Kyjov, otci Dominiku Kovářovi k jeho dnešním jmeninám. Náš společný biřmovací patron, svatý Jan Maria Vajnej, jednou řekl, že kněz je láskou Kristova srdce. Proto ti, milý Dominiku, přeji vytrvalost ve tvé náročné kněžské službě, zdraví a především hojnost Božího požehnání, ve které je všechno, co si jen můžeš přát. To vše a mnohem více přejí z Valašska Dominik s rodinou a kamarádi Bohuš a Broněk. Ale to není vše. Já tady pro otce Dominika Kováře mám ještě jedno přání. Ráda ho předám. Milý Dominiku, v tomto znění, ať každý varhaní tón rozezní v tobě radost jako zvon. Ať historie dál tě zve k příběhům dávným, tajemným i krásným, jak jen lze. Ať na cestě ke kněž kterou jsi vybral, tě provází víra, pokoj, naděje a každý nový den přinese důvod k radosti i sílu rozdávat dobro kolem sebe. A protože jsi Valach každým coulem, ať tvé srdce zůstává pevné jako Valašské hory, mysl otevřená jako kraj pod Beskydami a humor i dobrá nálada tě nikdy neopouštějí. Ať se ti splní každé přání, ať každý den je pro tebe požehnaný. Ať štěstí kráčí vedle tebe a provází tě země i nebe. Ať život zní jak varhaní hlas, krásně dnes i po všechen čas. Vše nejlepší, Boží požehnání a přímluvu svatého Dominika přeje jmenovec Dominik. Tak předali jsme krásné přání a přátelé, budeme hrát. Bude to Lidová dolina, dolina a Moravěnka.
1: Český rozhlas Zlín.

0: vítám ve vysílání paní Válkovou Radku z Kudlova. Vítejte.
1: Válková, dobrý den přeju všem v dnešním horku velikém. Krásný ano, den.
0: Ano, také.
1: Sluníčkovi. Já bych chtěla poprosit nechat zahrát 3.8., což bylo včera.
0: Ano.
1: Je to 25 let, co nás opustil můj dědeček, pan Válek Jaroslav z Kudlova.
0: Já vás musím zastavit. Nezlobte se, ale my právě ty vzpomínky máme až večer. V poledne ne, mně je to moc líto. Dobře, dořekněte si to, ale moc vás prosím pro příště třeba. Nebo dobře, i pro jiné dobře. Posluchače. Ano, prosím.
1: Jasně.
0: Tak prosím.
1: Tak jenom tomu dědečkovi nechme zahrát a mojemu tatínkovi, který taky umře, ale nechme jim zahrát nějakou pěknou písničku v tom dnešním horku.
0: Dobře, jasně, jak se říká, pro tu nebeskou radost. Tak se mějte moc hezky, paní Radko.
1: Děkuju.
0: Přeji vám krásný den, nashledanou.
1: Vám taky všem, nashledanou, děkuju.
0: Nashledanou také. Tak a pojďme tady na psaná přání. Dobrý den, přeji vám v rozhlase a všem posluchačům. Chtěla bych pozdravit své kamarády a bývalé spolužačky z dívčí školy ve Slavkově u Brna, se kterými se potkáváme mnoho let v Luhačovicích a pokaždé si to odpoledne velice užíváme. Jsou to Maruš Kročilová, Lidka Balogová, Jiřinka Millerová, Jarka Mahdalová a Jana Lukáčová. Holky, přežijte tohle Palermo ve zdraví a mějte se jen krásně. Zahrajte jim prosím pěknou písničku. A my samozřejmě rádi zahrajeme. Paní Marie ze Strání vinšuje a poslala tento e-mail. Pojďme ještě dále. Pěkný den vám do studia. Prosím o písničku k narozeninám, které dnes slaví paní Irena Večeřová od Kroměříže s přáním všeho nejlepšího, zdraví, štěstí, lásku, pohodu a hodně taneční zábavy i do dalších let. Děkuje Danka Kašparová. A já pokračuji. Dobrý den, přeji všem v redakci Rádia Brno a prosím vás o hudební blahopřání k dnešním narozeninám pro paní Svatavu Hlaváčkovou z Unkovic. Milá Svatko, tak tiše jako sen přišel tvých 80. narozenin den. Žij blaze, v plném zdraví, užívej toho, co tě baví, ať ti všechno vychází, co i sama nejvíce si přeješ a i když slunce zachází, tak ať se stále směješ. Krásný narozeninový den ze srdce přejí Majka a Jenda Hochmanovi. No a ještě jedno přání tady mám nachystáno. Zdravíme do Českého rozhlasu Brno a prosíme o hezkou písničku pro naši maminku, manželku, babičku a prababičku, paní Květoslavu Svobodovou z Rusavy, která se dnes dožívá 84 roků svého života. Přejeme jí do dalších let hodně zdraví, spokojenosti, radosti a pohody a to vše a ještě více přeje manžel Eduard a dcery Jana, Irena a Hana s rodinami. A nesmí chybět písnička V tej klobu hospodě Václav Maňas mladší, Stanislav Pěnčík a Valaška.

0: Tak a pojďme si tady napřímo vzít telefon. Halo, halo, kdo se k nám, prosím, dovolal?
1: Tady Staňka z Blatnice pod Svatým Antonínkem.
0: No, my vás moc vítáme, prosím, můžete.
1: Můžu?
0: Ano, ano.
1: Dneska je dobrý den, já zdravím všechny posluchače, aj vás v rádiu. A dneska bych chtěla popřát Kristiánkovi Kobělovi do Brna a má svátek. Takže mu přejem hlavně pohodu, zdraví, zdraví, zdraví. A pak včera měla Miluše Bednářová z Mikulova svátek, nedovolala jsem se, tak ji přeju dneska. A v nedělu měla Anička Filipcová z Prace, taky narozeniny, ano. Tak holky. A i chlapče, přeju vám hlavně pohodu, zdraví, zdraví, ať jsme veselí a 31. na Vlhké to roztočíme všichni až s Kristiánkem.
0: No, výborně.
1: Děkuju, tak... děkuju vám moc krát a posílám tu písničku kamarádům a známým všetkým.
0: Určitě.
1: Ano, děkuju vám moc krát.
0: Paní Staňko, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a já připojím tady psaná přání. Dobrý den, prosím o pěknou píseň. Dnes slaví pan Karel Hruška 77 roků z Vyškova. Vše jenom to nejlepší, spokojenost, lásku a zdraví. Přeji k narozeninám, však ty víš, moc děkuji, je-li to možné, tak nějakou pěknou písničku. Ano, my samozřejmě rádi pošlem. Tak a pojďme dál. Prosíme o písničku našemu tatínkovi a dědečkovi Janu Daňhelovi z Mladonovic k jeho 85. narozeninám, které slaví právě dnes. Přejeme mu hlavně pevné zdraví, pohodu a stále zlato v hrdle, protože svým krásným zpěvem dělá radost nejenom sobě, ale i přátelům a známým. Celý dosavadní život je aktivním sportovcem a i když už to ze zdravotního hlediska úplně nejde, stále se snaží být v pohybu a tak mu přejeme, aby vše fungovalo, jak má. Manželka Jiřina, 4 děti a 7 vnoučat. No a mám tady další přání, ještě připojím. Chtěla bych popřát mamince, babičce a prababičce paní Ludmile Paškové k jejím krásným 82. narozeninám. Milá Lidunko, hodně zdraví, štěstí, lásky, úsměv na tváři místo vrásky, ať tě provází pohoda každý den a splní se ti každý sen. To ti ze srdce přejí rodina Paškova, Hirkova a Zahnášova. Tak, předali jsme a já tady mám ještě jedno takové krátké přání a je to od Anety Hrušecké a je to babinke z Holíča. Prajeme všetko len to najlepšie k jejím narodeninám, veľa zdraví, štěstí, želajú deti, vnúčata a pravnúčata. Ľúbíme ťa. Áno, krásne. Takže písnička Trnečková, Hubienka, Stanislav Orechovský, Jozef Dofek a Lácaranka.

Tak a pojďme na psaná přání. Hezký sluníčkový den. Všechny v rozhlase srdečně zdravíme. Prosila bych o písničku a přání k dnešním narozeninám pro paní Irenu Večeřovou od Kroměříže. Milá Irčo, ať tvoje nožky tancují jak lehký vánek, ať tvoje láska ke krásným písničkám stále roste, ať máš stále úsměv na tváři. Mnoho zdraví, štěstí, pohody a lásky přejí Bohunka a Pepa Havlíkovi z Rynholce ze Středočeského kraje. Předali jsme a pojďme na další přání. Dobrý den, chtěl bych požádat o zařazení přání do vašeho pořadu v tomto znění. Milý Jiří, a tento e-mail poslal pan Tomáš Pospíšil, ale bohužel napsal jenom Milý Jiří, nemáme další jméno. Dne 4. srpna, což je dnes, slavíš své 44. narozeniny. Přeji ti především pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti, lásky a mnoho osobních i pracovních úspěchů. Zároveň ti přeji hodně úspěchů v chovatelství slepic, mnoho sil, trpělivosti a radosti při opravě historického gruntu v obci Zahnašovice a ať se ti daří ve všem, do čeho se pustíš. Toto přání ti posílá bratr Tomáš s rodinou a připojuje se i celá velká rodina z Kvasic u Kroměříže. Jako hudební dárek bychom si přáli zahrát písničku To se nikdo nedoví. A tak to se omlouvám od Josefa Zímy. Především vám děkuji a děkuji za pěknou písničku. Inženýr Tomáš Pospíšil. Tak to jsme předali tady tento e-mail. No a já mám tady ještě další. Pojďme na ně. Prosím o písničku pro babičku a hlavně prababičku paní Marii Matuščíkovou z Ostrožské Lhoty k dnešním narozeninám. Hodně a hodně zdraví, elánu, dobré mysli do dalšího života. Přeji dcera Marie, syn Josef, 6 vnoučat, 14 pravnoučat a babčo, dojdeme to oslavit. Moc krát děkujeme Hrošíkovi. Tak přátelé, dáme písničku. Smutná novina, Jiří Tesařík a Straňanka. Český rozhlas.

Krásný valčík nám dozněl a pojďme popřát, neboť tady máme aktiv zasloužilých hasičů a funkcionářů při okresním sdružení hasičů ve Vsetíně a budeme vinšovat panu Vlastimilu Adámkovi, který slaví 87 roků a je z Kateřinic. Z Kateřinice. Takže přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a děkujeme vám za tu náročnou službu. Tak to bylo jedno přání a já mám tady ještě klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a chci poblahopřát paní Ireně Večeřové z Křenovic u Kojetína a panu Ludvíku Kubíšovi z Modřic slaví, oba dva slaví své narozeniny, tak tedy také vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, spokojenosti, dobrou mysl. No a přežijte ta horka a jak já vždycky říkám, živio a na zdraví a děkujeme za to, že jste v naší rozhlasové rodině. Ale já tady mám ještě dvě přání, které bych ráda připojila. Milé rádio, chtěli bychom srdečně poblahopřát paní Anešce Horákové ze Bzence, která 7. srpna oslaví úctyhodné 93. narozeniny. Paní Aneška je rodačka ze Mlýna u Vápenek, je věřící a celý život jí provází láska k Paně Marii. Přejeme hodně zdraví, štěstí, boží ochrany, klidu, spokojenosti a radosti z každého nového dne. S láskou vzpomínají a vše nejlepší přejí sestra Kateřina a neteře z Vápenek. Takže to bylo jedno přání a tady už mám poslední přání. Všechno nejlepší k svátku Dominiku. Přeji ti hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti, ať se ti daří ve všem, do čeho se pustíš a dnešní den si pořádně užij. Přejí Ondra s Lenkou z Velkých Pavlovic. A tento e-mail poslal pan Ondřej Hlaváček, ale opět nemáme jméno. Takže někdy příště. Pojďme na písničku. Panenko Modrooká, Karel Vacek starší, Josef Zíma a orchestr Karla Vacka mladšího.

Dozněla poslední písnička vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer po 18. hodině. No a právě posloucháte orchestrální skladbu Antonína Žváčka Jehlička v podání Moravěnky. Radostný poslech plný pohody vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Krásné odpoledne.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Ján Jackuliak.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Detektivové a zbytek lovecké výpravy zůstávají odříznutí na ponurém zámku. Vyšetřování ve stylu Agáty Christie vede inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příznivý vítr přestává vát a kapitán Edmond Dantes přichází o vše, co miloval. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Tonda Blaník chce víš a ne satirická komedie o největším českém lobbystovi současnosti. Prezident Blaník. Úterní večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Vyhořelou budovu ve Zlíně ve středu převezme demoliční firma. V Bánově na Uherskobrodsku dokončili rekonstrukci mateřské školy za 25 milionů korun. Ochránci vyzvali, aby lidé nepřenášeli raky z mělkých řek a potoků. Dnes odpoledne bude v regionu většinou jasno, nebo se přechodně objeví malá oblačnost a na teploměru naměříme až 39 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Nradilkem. Demoliční firma ve středu převezme vyhořelou budovu ve Zlíně. Podle mluvčího společnosti Cream, která je vlastní Marcela Schmidta, by měli zbourat do 25 dní. V budově bývalých baťových závodů hořelo na začátku července. Požár zasáhl nejvyšší patra a velká část stavby se zřítila. Byly v ní sklady i kanceláře. Při požáru se nikdo nezranil. Jeho příčinu kriminalisté dál vyšetřují. Mateřská škola v Bánově prošla rekonstrukcí za 25 milionů korun. Dělníci udělali nové rozvody, kuchyň, rekuperaci, podlahy nebo třeba obklady. Tak velké úpravy přitom nebyly v plánu, jak říká starosta Bánova Marek Mahdal z ODS.
5: Původně jsme chtěli jenom vyměnit sociálky, ale když už se pustíte do sociálek, tak potřebujete vyměnit už elektriku a už uděláte nové kanály a uděláte novou vodu. K tomu jsme se dostali už do tříd, takže z akce opravy sociálek byla nakonec 25 milionová stavba, kdy jsme vyměnili veškeré rozvody. A tím pádem ta školka má teďka kompletně všechno uvnitř nové a hlavně moderní.
4: Na střeše je také nová fotovoltaická elektrárna, která pomůže snížit provozní náklady. Díky tomu také obec získala 9milionovou dotaci od Státního fondu životního prostředí. Lidé by neměli přenášet raky z řek a potoků, varují ochránci přírody. Někteří se tak snaží korýšům pomoci dostat se z mělkých toků do hlubších vod. Podle agentury ochrany přírody a krajiny jim tak ale mohou ublížit, upozorňuje její mluvčí Karolina Šůlová.
6: Přemístění raka do jiné lokality pro něj představuje velký stres. V novém prostředí nemusí najít vhodné ukryty, dostatek potravy a nemusí mu vyhovovat teplota nebo chemické složení vody. Navíc se tímto způsobem může přenášet račí mor, což je pro tuzemské druhy raků smrtelné onemocnění, které může zlikvidovat celé populace.
4: Ochránci proto doporučují nechat raky tam, kde jsou. Letošní sucho a nízké stavy vody způsobují, že jsou korýši ve vodních tocích viditelnější než obvykle. České banky jsou v dobré kondici, vyplývá to z výsledků dohledových zátěžových testů České národní banky. Podle nich by instituce odolaly i silnému zhoršení ekonomických podmínek, mají totiž velkou finanční rezervu. Testování se zúčastnilo celkem 13 tuzemských bank. Národní banka dělá zátěžové testy už od roku 2009. Hodnotí jimi stav finančního sektoru a odolnost jednotlivých institucí i celého systému.
0: Počasí.
4: Dnes odpoledne očekáváme ve Zlínském kraji většinou jasno, nebo se přechodně objeví malá oblačnost, povane mírný jižní a jihovýchodní vítr a nejvyšší teploty vystoupají na 36 až 39 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: V ulici Dolní v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku se střetla dvě osobní vozidla. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín. Další v našem vysílání uslyšíte zase za hodinu. Do té doby Alex a host.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
1: Svým vzhledem je přímo stvořen pro role záporáků, masových vrahů, tyranů, zlých králů a všechny tyto postavy už si také zahrál. Slovenský herec hojně obsazovaný v Česku, třeba do seriálu Vyprávěj, Ordinace v růžové zahradě, Pohádky Zlatovláska a tak dále a tak dále. Jan Jackuliak je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
8: Pardon, to je z toho úvodu, dobrý den prajem, ano. Slovenský a český dobrý den, zdravím vás a děkuji za hezké přivítání, hlavně s tím masovým Abraham.
1: Hrál jste ho? Hrál. Máte ho tam.
0: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal a je tady s námi slovenský herec, hojně obsazovaný také u nás do především rolí záporných, Jan Jackuliak. Hrál jste vůbec někdy nějakého milovníka nebo prince, který zvítězí nad zlem?
1: No, milovníka jsem nehrál, nikdy to nefungovalo. Vraj, prince, který zvítězí nad zlem, jsem taky nehrál. Spíš jsem hrál prince, který porazil dobro.
0: Aha, ano.
1: No, ale hrál jsem takovou zajímavou roli, budu střídat češtinu, slovenčinu, pardon. Hrál jsem takovou zajímavou roli v seriálu Burlivé víno, kde jsem hrál o strašného dobráka v rámci vesnice, v rámci vína, pěstování vína a dělání vína a hrozně to fungovalo, takže mám i kladnou roli, ano.
0: Máte,
1: mám, ano.
0: Musíte hodně ale pátrat v paměti.
1: Hodně.
0: Pokud chcete mluvit po slovensky, tak klidně, ono je to vzácné. Okay. V Českém rozhlase, v ano. Česku slyšet slovenštinu. Takže nechám to čistě na vás.
1: Budem slovenským.
0: Tak ale to, že přeci jenom, když se hledá nějaký pořádný záporák, volá se vám, netrápí vás to?
1: Ne. No, aby jsem byl úplně upřímný, vlastně je to jako kdyby protipol mojeho vlastného já. Já jsem velmi empatický člověk, velmi citlivý člověk a zároveň moja tvár klame. Působím velmi nesympaticky, působím, jako čo mi hovoria, působím nesympaticky, působím velmi namistrovaně a tak, to je prostě úděl mojej tváre, ale pritom jsem naozaj úplně opak. Čiže vlastně já som musím, musím povedať správně, konvertovat dušu do toho záporáka a potom se tak vyčistit. V tých momentoch mi to vadí, ale čo se týká profesionality a mojej práce, je to velmi zaujímavé. Je to oveľa zaujímavější, jako tie, pre mňa osobně, tie kladné postavy, protože ta temnota je v nás. Sice sa o nej veľmi nehovorí, pretože za tie roky sme sa dostali do štádia, že je to také tabu, ale myslím si, že aspoň v tých rozprávkach alebo aj v tých filmoch je dobre, že sa odkrýva a niekto to hrať proste musí. No.
0: Rozprávka je pohádka.
1: Áno, rozprávka je pohádka. Ano.
0: Tak, ostatne v loni šla do kin pohádka Zlatovláska, kde ste hrá zlého krále, ktorý pošle nebohého Jiříka na smrt.
1: Áno.
0: Asi vás to nepřekvapilo?
1: Ne, to je...
0: Vaše role?
1: Ne, práve to bolo tak, že keď mi volali, už to bolo bez castingov, všetko, že som bol castovaný na trhu, a som bol veľmi rád práve za túto postavu. Tá temnota a ten Erben dohromady idú. Čiže aj ten Honza Tešiteľ, režisér, sa toho chytil vlastne podľa tý predlohy Erbena. A celé to natáčenie tej mojej temnej postavy sa odohrával na hrade Sovinec, čiže vlastne taký na Valašsku, taký čarodejnícky hrad v lesoch. Bolo to tam cítiť, celé to napätie, to vo vzduchu a tak. A musím povedať, zvláštne to znie, mňa to bavilo proste. Naozaj ma to bavilo. To, keď som posielal Tomika, vlastne Jiříka na smrť, tak to ma nebavilo. Ale tá atmosféra, to temno v tom filme, v tom filme je naozaj dobre zaznamenaná, tak to ma bavilo.
0: Ostatne Zlatovlásku si asi oba pamatujeme z dětství.
1: Ano.
0: Pohádka natočená v roce 1973, kde vaši postavu toho zlého krále tehdy stvárňoval Jiří Holý.
1: Ano.
0: Pamatujete si?
1: Ano, jasně.
0: Sledoval jste jako dítě tuhletu pohádku?
1: Já jsem ji viděl jako dítě, a prepnem do slovenčiny, pardon, automaticky. Viděl jsem ji jako dítě, mě to velmi nezaujalo. Já jsem nebyl velmi náčený z rozprávy, kde se zpívá. Mne to, ale to je jasné, to je subjektívny názor. A teraz som si to pozrel a tiež až tak mi to toho Erbena nepripomínalo, bolo to skôr fakt urobené pre tie deti. Tá nácazka, tá divadelnosť v tom bola malá poetiku, áno, je to taká báseň zaspievaná, čiže to beriem, ale nie je to pre mňa blízke. Mňa skôr prilákalo to natáčenie tohto žánru, teraz by som to správne povedal, že sa fakt dodržalo všetko tak, ako malo byť. Tá temnota, tá krása.
0: Erbenovské pojetí.
1: Áno. Ale tým deťom by sa malo aj toto ukazovať.
0: Jan Jackuliak je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi herec Jan Jackuliak. Vy jste končil ten minulý vstup, že aj dětem by se toto mělo ukazovat. Myslel jste tedy tu novou podobu Zlatovlásky, tak jak jste ji natočil vy?
1: Ano, myslím
0: protože,
1: si...
0: Jenom dokončím, protože vy máte malého syna, 6letého, 7letého vlastně už, tak jak reagoval na pohádku, ve které vy jste hrál toho zlého krále?
1: Můj syn... Ja keď som dostal scenár, tak samozrejme som si to doma čítal, nahlas som si to čítal, ja si to čítam nahlas tie veci a počúval to. A niektoré, tak sa o to zaujímal, že čo to je ako pri každom scenáre. A potom som ho zobral takto, aby som bol úplne presný. Bol som na natáčaní, bol som na tom hrade Sovinec, boli sme tam týždeň, stretol sa s kaskadérmi, bol na koňoch, šermoval, zobral som ho medzi tú filmárskú proste tlupu ľudí, takže tak nasával to prostredie, mal na sebe rytierský taký kostým, samozrejme len ohraničený pre neho, držal meč, videl natáčanie príchodu koní, videl všetko, ako sa na tej lúke odohráva, čiže už bol v tom, že to je vlastne, musím povedať úprimne, že to je vlastne ako keby fake, ano, tak, že to natáčanie, potom v tom kine vidíte ten výsledok, takže on bol aj na tej druhej strane kamery. Samozrejme, keď bola premiéra filmu v Lucerne, tak celý film tak zvládal, ja som to musel komentovať, on tak pozeral, hovorí, čo toto si čítal, toto, áno, toto. A na konci, keď ten zlý král umiera dosť drsným spôsobom v tej rozprávke, pre deti myslím drsným, tak to nezvládol. Nezvládol to, vybuchol, začal kričať v tej lucerne, musel som ho zobrať preč, samozrejme, prepáčte diváci, nebolo to nič zlé, áno, on vybuchol len preto, že bol nahnevaný na Lamboru. A začal hľadať Lamboru po filme, že si to s ním vysporiada,
0: že ho, ten meč
1: že ho zničí, že sundal taťku, hovoril. Ale potom samozrejme, keď si to pozrel druhýkrát, tak bol rád. A videl to, už to pochopil celé. No, ale stále hovorí, ja toho Lamboru ne. To ne, ten mi sundal taťku.
0: Ale tak když váš syn u toho je, u toho natáčení, proniká do toho prostředí, očividně se mu líbí, tak je možné, že bude hercem? Že bude ve vašich slepých?
1: Toto je velmi těžká otázka. Já nechcem se mu starat do toho, kam půjde. Samozřejmě, že nasává tam, kde žije veci, protože je špongia, je velmi vnímavý, je velmi citlivý, je to svým způsobem aj rebel, čo je fajn. Ja by som bol úprimne nerad. Nie je to ľahké povolanie. Je to povolanie, že pracujete s dušou, pracujete s časom, pracujete so všetkým, čo keď máte otvorené oči a dušu, tak vás môže aj dostať inám. A nie je to ľahké v rámci toho, že to už ten show business je trošku nakrivený v nejakých veciach. Bol by som nerad, keby sa toho dotkol. Je to jeho vec. Ja ho budem smerovať, aby to pochopil. Začal sa venovať takým, keď teraz už píše nejaké veci, tak začal sa venovať tomu, že píše scenáre. Už teraz akože je prvák, síce samozrejme je to ako v jeho hlavičke, ako si skladá písmenka, ako si skladá vety, ale už tam má nejakú myšlienku, už má názor, už to hovorí. Takže dúfam, že keby sa dostal na tú druhú stranu kamery, bol by som radšej.
0: Hargo, to sa musel sa naučiť psa? Teď je v první třídě?
1: Áno, áno.
0: A už si píše takové ano, své už... dětské první scénáře.
1: Ano, ano.
0: A vy to určitě schováváte, archivujete celé. Jednou, až natočí nějaký velkofilm, tak...
1: Ano, celé to archivujem, dávam to dohromady. Teraz si čítá právě scénár, já jsem teda mal takový velký záskok divadla Astorka od Grossmana v Neveste. On se bol pozrieť na to a teraz si číta celý scénár té Nevesty. Pomaly, tak jako vie, číta, tak si to tak jako lúská, rozprávame sa o tom. O tej židovskej téme a takých veciach. Čiže bol by som takto radšej, Alex, keby sa dostal na tú druhú stranu kamery. Mm-hmm. Predsa len. Že tá hlava funguje inak, aj tá duša a tak.
0: Jan Jackuliak.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Jan Jackuliak, který vlastně loni natočil, nebo loni šla do kin, pohádka Zlatovláska, ve které vás tedy zničí Marek Lambora, na kterého je stále nahněvaný váš syn, který to viděl, že Marek Lambora musí mu tatínka, ale vy jste Marka Lamboru potkal ještě v jiné pohádce, Princezna zaklatá v čase,
1: ano.
0: A zase jste ho nedostal. Ale zatopil jste mu řádně.
1: To ano, to však, ano, to bylo také fantasy. Tam jsem se vlastně, já jsem se s Markem už stretol předtím, ale teraz, a já je tvoja tvár má známy. Ano, v tejto takej tej reality show televíznej. Tam sme sa stretli, tak a potom natáčanie tejto rozprávky, kde som opäť hral velice zaujímavú postavu záporáka najhoršieho čarodeja na svete. Zaujímavé.
0: A Lazara.
1: A Lazar, krásne meno inak. A Lazar, to sa mi páči, to má takú temnotu sebe. Nie, že by som to temno ako vyhľadával, ale keď to mám úplne tak, neviem, či to môžem v tomto médiu povedať, ale je to sexy. Keď zaznie to, akože má to tu, nemyslím to tak prvoplánovo, ale tak všeobecne nemyslím, ale tak akože vnútorne. No, zamotal som sa. Viete čo, ja som sa s Marekom stretol, tam som ho tiež zničil a potom on mňa zničil, čiže sme si to vyrovnali a už som si myslel, aj v tej Zlatovláske ma zničil, a nebojte sa, príde čas, kedy ja mu to vrátim. A ja ho zničím v nejakom určite filme, ho ja dostanem.
0: Opravdu? To my si nejaký vyprodukujete, napíšete a natočíte?
1: Nie, nie, on sa kruh musí uzavrieť.
0: Takže jednou zlo vyhraje na dobrem.
1: Nie, on bude hrať zlo a ja budem hrať dobro, lebo šediny mi prinesú dobro.
0: Ano, očekáváte nějakou novou etapu svého profesního života?
1: A neviem. Ja som dotočil taký teraz veľký film. A tiež tam hrám zápornú rolu, takže už asi sa toho nezbavím.
0: Každopádne v té princezně zaklaté v čase ste tvořil takové ty prastaré znaky, takzvané runy. Bolo těžké se to naučit?
1: Bo tak je to vlastne, keď to mám povedať jednoducho, je to choreografia rukami, ale bolo ťažké sa naučiť, že ktorá runa je ktorá. To bolo si zapamätať, že to je runa času, runa priestoru, runa lásky, runa pocitu, že bohužiaľ si to už ani nepamätám veľmi. Čiže to bolo ťažké, ale našťastie v tom filme, viete, keď sa zmýlite, tak idete ešte raz a oni z tých 17 klapiek vyberú najlepšiu, takže sa to dalo. Mm. Ale ja som sa to naučil, lebo nerad niečo, že nerad podvádzam v týchto veciach.
0: No, můj starší syn má pohádku Princezna zaklatá v čase ve velké oblibě, takže když jsem dneska řekla, že jdu za Alazarem, tak hned věděl bezpečně, za kým jedu, a on doma točí tou rukou a dělá ty, ale on to má jako naučené z té televize, dělat ty runy. Co váš syn, jak na vás reagoval v této pohádce? Možná dost, možná vás ani nepoznal, že?
1: Vůbec, on byl ještě malý, keď to bylo premiéra, já nevím, kedy to bylo, to jsou 4 roky, 3, 2,
0: no,
1: tak nějak.
0: No, je to možné, ano.
1: A on si to pustil doma, vlastně v telke to dávali, v televizi to dávali, takže jsme si to pustili a on se na tom smial. Můj milovaný. Strašně na tom bavil.
0: A vy jste mu řekl, tohle jsem já?
1: Ano, ano, ano, ano, ano. On ma akože spoznal, nie úplne v prvej scéne, ale potom už keď som bol s Eliškou Křenkovou, tam ma spoznal podľa očí a hrozne sa zabával na tom.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Asi půl tuny ryb uhynulo v řece Dřevnici ve Zlíně. Zašová pokračuje v obnově fotbalového hřiště. Platí nová evropská pravidla pro využívání umělé inteligence. Dnes bude v regionu převažující slunečno a vysoké tropické teploty až 38 stupňů. Matěj Neradilek připravil zprávy Českého rozhlasu Zlín. V řece Dřevnici ve Zlíně uhynulo po sobotní bouřce asi půl tuny ryb. Šlo o štiky, parmy, kapry nebo třeba 30-kilového sumce. Uvedl to Zlínský spolek Moravského svazu rybářů. Asi kilometr a půl dlouhý úsek řeky je tak nyní takřka bez ryb. Podle předsedy spolku Marcela Kresty za to může prudký nárůst teploty vody.
2: Nocoviště vzniklo přímo na hřebení pod běžeckým areálem. Turisté tam můžou přespat od 6 večer do 9 ráno. Karmatky si tam rozbalili i ostraváci Sabina a Roland.
3: No tak těšíme se na to velice. Myslím si, že právě to, že tady je málo lidí, z toho dělá ještě větší zážitek.
2: Nocoviště leží v chráněné krajinné oblasti. Platí tam proto přísná pravidla, říká manažerka fondu Pustevny Petra Kavková.
4: Nerušit, odnášet odpadky, no a samozřejmě se tady nesmí rozdělávat oheň.
2: Ochranáři teď hledají další vhodná místa. Záležet bude ale na tom, jak se budou lidé na nocovišti chovat. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: Fotbalisté v Zašové se brzy dočkají nového zázemí. Obec totiž pokračuje v obnově areálu, kde teď dělníci dokončují budovu šaten a zázemí pro hráče. Aktuálně pracují na zateplení a fasádě. Podle lidoveckého starosty Jiřího Kubrického chce obec vytvořit kvalitní podmínky hlavně pro mladé fotbalisty, kterých v klubu přibývá. Od tohoto měsíce platí nová pravidla pro využívání umělé inteligence. Obsah vytvořený nebo významně upravený AI musí být proto jasně označený. Platí to především pro takzvané profesní využití, kdy vygenerovaný obsah musí označovat hlavně instituce nebo firmy, a to například ikonou s textem vytvořeno AI. Web státního zdravotního ústavu po sobotním útoku hackerů znovu funguje. Informovala o tom mluvčí ústavu Štěpánka Čechová. Podle ní výpadek nijak neovlivnil obsah webu ani neohrozil citlivá data nebo laboratorní údaje. Webové stránky hackři napadli v sobotu po 21. hodině. Ústav je podle Čechové následně odstavil. Znovu začaly fungovat v pondělí.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převažující polojasno až skoro jasno, jen výjimečně se může objevit oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupají až na 39 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D49 ve směru na Hulín je pro defekt odstavené osobní auto. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už přejeme dobré úterní odpoledne všude tam, kde nás posloucháte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jak jste na tom s časem v úterý 4. srpna? Doufám, že v tom horku, které zavalilo náš kraj, nemusíte nikam spěchat a zažíváte pohodu někde v chladné místnosti nebo alespoň ve stínu a lehkém vánku, ideálně možná u vody. Je každopádně skvělé, že jste si udělali čas na poslech dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín, kde se budeme zabývat právě tím, co čas přinesl do našeho kraje, případně co v brzké budoucnosti přinese. Například už zítra by měla vyhořelou 34. budovu v bývalém baťovském areálu ve Zlíně převzít specializovaná demoliční firma. Do města už tak přijíždí těžká technika, včetně téměř 100-tunového bagru s hydraulickými nůžkami. Kdy začne samotná demolice a jak bude vypadat, to se dozvíte už za pár minutek. Opět jsem u toho času. Tak teď vše navíc podtrhne Hana Zagorová, která nám zaspívá, že právě čas je ten jediný, který zůstane na věky. Vy zůstaňte s námi a ať je vám s námi dobře. Přeje Pavel Vacek.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Píseň Hany Zagorové nás v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín přivedla k dalšímu aktuálnímu tématu. Vyhořelou 11-podlažní výškovou budovu ve Zlíně by si už zítra měla převzít specializovaná demoliční firma Střince. Ta už také do města převáží těžkou techniku a připravuje staveniště. Na podrobnosti se teď budu ptát Michaely Kočendové, která je přímo u bývalé 34. budovy v bývalém baťovském továrním areálu, a já ji tam zdravím. Hezký den.
1: Hezké odpoledne.
0: Mišo, děje se teď přímo na místě něco, co by mohlo předcházet té demolici?
1: V tuto chvíli vidím na parkovišti před budovou několik z podpůrných demoličních strojů i jednotlivé části demoliční techniky. Před mými oči se teď také předvádí téměř 100-tunový demoliční bagr, který bude pomocí hydraulických nůžek postupně rozebírat zbytek budovy od nejvyšších pater směrem dolů.
0: Znamená to, že demolice začne hned zítra?
1: To se takto říct úplně nedá, protože zítra má teprve dojít k předání budovy demoliční firmě, kdy budou zahájeny samotné práce, říká mluvčí společnosti Krým Marcel Schmidt.
2: Demoliční práce budou zahájeny co nejdříve po předání torza, pokud statik ani dotčené orgány nevznesou zásadní připomínky ke zvolenému postupu. Společnou ambicí společnosti Krým i Build Synergy je zbourat hlavní torzo do 25 pracovních dnů od předání objektu.
0: Mišo, co je v tuto chvíli nejdůležitější udělat v rámci té demolice?
1: V první řadě bude potřeba bezpečně odstranit nestabilní část budovy. Po červencovém požáru a částečném zřícení zůstala stát zhruba polovina objektu a právě ta podle statiků představuje největší riziko. Hrozí totiž její samovolné zřícení při silnějších porivech větru nebo odpadávání dalších částí budovy. Celý objekt, tím myšleno i sutiny, pak musí Krým odstranit nejpozději do 15. prosince letošního roku.
0: Připomeň mi ještě, kdy a jak začala budova hořet?
1: 11-podlažní budovu zachvátil požár 9. července ráno. Podle dosavadních zjištění začal ve skladu obuvy v 9. patře a následně se rozšířil do dalších podlaží i na střechu. Hasiči s ním bojovali bezmála 2 týdny a definitivně ho uhasili 22. července. Příčinu požáru dál vyšetřují kriminalisté společně s hasiči.
0: Říká reportérka Michaela Kočendová o vývoji příprav na demolici torza bývalé 34. budovy v centru Zlína, odkud se přihlásila do vysílání Českého rozhlasu Zlín. Děkujeme za to, naslyšenou. Zikmundova vila ve Zlíně dnes ožívá filmovým natáčením. Herec a režisér Jan Budař si její zachovalý interiér vybral jako jednu z lokací pro svůj nový krátký film Silák, ve kterém se objeví polárník Petr Horký a herečka Dana Syslová. Jak vypadá slavná vila Miroslava Zikmunda, když se na několik dní promění ve filmový plac? To bude zjišťovat naše regionální stopařka Petra Sedláčková už za chvíli.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Píseň Sunshine Reggae, neboli reggae slunečního svitu, doznívá ve vysílání Českého rozhlasu Zlín tak trochu příznačně právě k tomu, co se děje dnes v našem kraji, co se týče tepla. My ale zjišťujeme i jiné věci, které se dějí v našem regionu.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Zikmundova vila ve Zlíně se na 5 natáčecích dnů proměnila ve filmové kulisy. Herec a režisér Jan Budař tam natáčí krátký film Silák, který vychází z osobního příběhu polárníka Petra Horkého a zabývá se ztrátou otce, bolestí i hledáním vlastního místa v životě. Přímo do vily se vydala naše regionální stopařka Petra Sedláčková, které přeji krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Já se nacházím v Zikmundově vile na Zlínských Nivách. Na první pohled je tady všechno jako obvykle. Knihy, nábytek i předměty, které Miroslav Zikmund přivezl svých cest, jsou na svých místech. Jenže dnes je vila plná filmové techniky a místo běžného provozu se tu natáčí. Režisér Jan Budař si právě toto prostředí vybral pro svůj nový krátký film s názvem Silák.
0: Petro, co je na Zikmundově vile pro filmaře tak zajímavé?
2: Je to především její autenticita. Vila zůstala po desetiletí téměř nezměněná a její interiér je úzce spojený s životem Miroslava Zikmunda. Ten tady žil téměř 70 let a dům postupně naplnil předměty ze svých cest, knihami i vzpomínkami. Dnes se tady filmaři nemusí snažit podobné prostředí vytvořit ve studiu, mají ho totiž přímo před sebou.
0: Krásné kulisy. A co je tedy hlavním tématem filmu Silák?
2: Film vychází z osobního příběhu polárníka a dokumentaristy Petra Horkého. Ten přišel o otce, když mu bylo 6 let a právě k této životní zkušenosti se příběh vrací z pohledu muže, kterým je dnes, padesátníka, otce a manžela. Film tak otvírá téma ztráty, bolesti, ale také hledání vlastního místa a porozumění mezi generacemi.
0: A podařilo se ti zjistit něco přímo od filmového štábu?
2: Mně se dokonce podařilo zastihnout člověka nejpovolenějšího. Tím je režisér Jan Budař, kterému už ve vysílání Českého rozhlasu Zlín přeji krásné odpoledne.
3: Krásné odpoledne přeju všem.
2: A rovnou pojďme k věci. Co tady dnes v Zikmundově vile natáčíte?
3: Jak už jste hezky říkala, my natáčíme krátký film s názvem Silák, který je takový low-budgetový snímek. Máme tu nádhernou možnost tady v té skvostné vile Miroslava Zikmunda, což vám všem přeju a doporučuji k návštěvě, protože tady jsou možné veřejné prohlídky, natáčet ději tady toho našeho krátkého filmu.
2: Proč jste si vybrali právě tady ten prostor? Je to spjaté s cestováním? Má to nějaký přesah třeba tady do toho směru?
3: Petr Horký měl hezký vztah s Miroslavem Zikmundem, až takový otcovsko-synovský, řekl bych. Měli se moc rádi, a takže tady často pobýval. Tak to je jedna spojitost tím, že Petr hraje hlavní roli v tom filmu. A zároveň ta vila je tak nádherně retro, by se dalo říct, a má tu spoustu artefaktů ze všech výprav Zikmunda a Hanzelky, tak je to v podstatě něco mezi muzeem a velice pěknou lokalitou nebo lokací v retro stylu. Všechno je to tak hezky dožluto hnědá, takže to působí tak pískově, má to tu velká okna, kterýma proudí světlo. Tak se nám to líbilo vizuálně a myslím si, že to bude krásně fungovat s tím příběhem Petrovým.
2: My víme, nebo já určitě vím, že Petr Horký je rodák z Brna. Se Zlínem vlastně není spjatý. S čím je ale Zlín spjatý, je právě ta Zikmundova vila. Jakou roli teda nakonec ve filmu bude mít právě tady ta budova?
3: Je to vlastně takový Petrův vnitřní svět, by se dalo říct, protože celý ten snímek je tak trošku surrealisticko-snový. Jsou tam různé roviny, kdy Petr se pouští do sebe sama hluboko právě a tam se setkává s tím smutným traumatickým místem, kdy mu umřel tatínek, když mu bylo 6 let. A celá ta vila nám funguje jako taková kulisa pro ty jeho vzpomínky, takže ve filmu hraje i malý chlapeček, Kosmas Dopita se jmenuje, což je Petr ve věku 6 let. A všechny ty místnosti a i to okolí vily nám slouží jako snový surrealistický svět.
2: Já věřím, že se vám tady bude dobře natáčet. Máte před sebou ještě 5 nebo 3 dny respektive natáčecí tady v Zikmundově vile, takže teď už vám popřeju hodně štěstí. Běžte si chystat scénu, protože já jsem vám do toho skočila.
3: Děkuji.
2: A budu se těšit na setkání zase někdy příště. Naslyšenou.
3: Naslyšenou, moc krát děkujeme.
2: A já ještě doplním pro naše posluchače, že Silák bude mít přibližně 20 minut a celý se natáčí právě ve Zlíně. Ve filmu se kromě Petra Horkého objeví také herečka Dana Sislová. Zikmundova vila je od roku 2020 2000 kulturní památkou a dnešní natáčení tak přidává další kapitolu k její dlouhé historii.
0: To byla Přímo z terénu, redaktorka Petra Sedláčková ze Zikmundovy vily ve Zlíně se nám přihlásila. Právě tam se dnes natáčí krátký film Silák. Petro, děkujeme a tvůrcům přejeme, ať se vše vydaří a hodně spokojených diváků snímku.
2: Děkujeme a naslyšenou.
0: A pokud i vy, kteří teď posloucháte Český rozhlas Zlín, znáte ve svém okolí místo nebo příběh, který stojí za pozornost, tak nám pošlete tip, dejte o tom vědět na e-mailu stopař.zlín@rozhlas.cz. Regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín vyráží za zajímavostmi našeho kraje každý všední den.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
4: Kdo byli chalupníci? Jak žili a k čemu sloužily různé části jejich obydlí? To vše můžete poznat v jednom z posledních tradičních stavení na Slovácku, v památkovém domku v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Vydáme se tam spolu v reportáži Mezi kopci a loukami Zlínského kraje už ve středu před 15:30 odpoledne. Poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
6: Telegram s adresou svět.

0: Krásný den do Brna.
1: Dobré odpoledne.
0: A my se jdeme podívat na to, jak bude v našem kraji. Nejdříve si tedy shrňme to, jak se počasí vyvinulo do 14. hodiny a 25. minuty, tedy do toho aktuálního času.
1: Vy jste před chvílí řekl takové krásné slovo zima, tak to tedy rozhodně není. Naopak je hodně horko. Většinou ve Zlínském kraji měříme teploty tak od 34, když vezmu ty střední a hlavně nižší polohy, do skoro už 39 stupňů v Kroměříži. Vyšší polohy mají kolem 32-33 stupňů. Na obloze v podstatě žádná oblačnost není, jenom na severovýchodě kraje se teď tvoří nějaká taková hodně zanedbatelná drobná oblačnost kupovitá. Vítr fouká mírný z jižních směrů.
0: Ano, tedy parno je, o tom mluvila ta pranostika vtažená k Dominiku a to má zvěstovat tuhou zimu, ta ale asi nepřijde ještě v noci, že ano?
1: Ne, v noci nepřijde, naopak dnes ráno bylo hodně zajímavé, ráno teplotně, kdy v Bystřici pod Hostýnem teplota klesla jenom, nebo jak to říci, na nějakých 29 stupňů, prostě tam bylo hodně teplo a vypadá to, že i ta další noc by měla vypadat dost podobně, 27,9 stupně Celsia, takže to byl tak nějaký takový, řekněme, rekord v té teplotě ranní. Udolí, ta by mohla mít to něco chladněji, podobně jako dnes třeba Hošťálková a Velké Karlovice měly kolem 15 stupňů, tak zítra tak kolem 16-17, některá ta údolí, kde nebude moc foukat, jinak většinou mezi 24 až 21 stupni Celsia, ta ostatní místa zase tam, kde bude pofukovat víc, tak může být podobně, jako bylo dnes v té Bystřici pod Hostýnem i třeba trochu kolem těch 26 stupňů, no a ještě během dnešního odpoledne ta teplota zřejmě poroste, takže v podstatě na všech stanicích, které měří 30 let, tak už teď padly teplotní rekordy a ještě se ta teplota bude malinko zvyšovat.
0: Dobře, tak pojďme si říct tedy dnes už neplatné rekordy, případně jestli už v tuto chvíli padl ten absolutní rekord, jaká byla jeho hodnota pro 4. srpen do této chvíle?
1: Absolutní rekord nepadl, ten je z roku 1936 z 28. července a byl naměřen ve Zdounkách, bylo to 39,5 stupně. Teď momentálně Kroměříž 38,8 stupně Celsia. Myslím si, že se to k tomu absolutnímu rekordu dnes ve Zlínském kraji nepřiblíží. Možná zítra uvidíme, protože ty teploty zítra odpoledne budou hodně podobné. No a ten původní rekord, když bych ho tedy měla říct, tak je ze Štítné nad Vláří, bylo to 35,4 stupně Celsia na měřeno v roce 2013, takže dnešek ty rekordy všechny překonal.
0: Vida. A když už zmiňujeme ty rekordy, což většinou děláme až na závěr jako takovou perličku, tak prozraďte ještě i ten nejnižší, ať se schladíme před další předpovědí.
1: Určitě ano, to bylo 4,5 stupně v roce 1961 v Hlenkově.
0: A teď si pojďme srovnat ten velký rozdíl. Vy už jste noční počasí popsala, pokud k němu nechcete nic dodat, přejdeme k zítřku.
1: Zítřek bude dost podobný dnešnímu dní, jak pokud jde o oblačnost, tak teploty, zase ty nejvyšší 36 až 39 stupňů, převážně jasná obloha, jen na severu a západě kraje se může objevit taková nějaká malá oblačnost a vítr i nadále mírný z těch jižních směrů, zítra možná více bude foukat od jihozápadu, případně toho jihu, dnes jsou tam trošku více jihovýchodní směry.
0: Biozátěž se pro tyto horké dny typuje snadno. I zítra to bude trojka.
1: Ano, trojka, vysoká zátěž.
0: Kvůli vysokým teplotám, buďte na sebe opatrní, dodržujte pitný režim, budeme rádi opakovat neustále, věřím, že si to vezmete k srdci. No a možná leckdo už upíná v tom horku svůj zrak ke čtvrtku, jestli se už nezačne trošku ochlazovat.
1: Trošku ano, byť ty teploty stále budou tropické, 32 až 36 stupňů, už se sem bude víc a víc přibližovat od západu takové frontální rozhraní, které by potom mělo definitivně postoupit dál na východ nad Slovensko, řekněme během pátečního dopoledne, takže v pátek už bude ještě výrazněji chladnější, asi o 10 stupňů oproti čtvrtku, nicméně v ten čtvrtek nějaké srážky, zatím to vypadá později odpoledne a hlavně večer, kdy se na části území objeví přehánky, ale zřejmě ty hlavní srážky pak budou přecházet až v noci na pátek a ještě doznívat během pátečního rána a dopoledne.
0: a takový výhled na víkend, máme se připravit na to, že bude opravdu chladnější, že tento trend bude pokračovat, jak naznačil
1: pátek? Nejchladnější zřejmě bude ten pátek, sobota už zase malinko výš, 24 až 28 stupňů, neděle zase ke 30 nebo možná lehce přes 30 a v podstatě oba ty dny by měly být slunečné beze srážek.
0: Děkujeme i za tento

0: výhled. Meteoroložka Jitka Kučerová nám poskytla informace o počasí, včetně srovnání těch rekordních teplot. Mějte se krásně a přejeme všem, ať ta horka snášejí dobře. Třeba i díky společnosti Českého rozhlasu Zlín. Vám do Brna, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: turistických typech Jiřího Tomáše se dostáváme k dalšímu návodu, jak můžete plnit příjemné úkoly turistické hry Poznáváme Valašsko. Bedlivě pana Tomáše poslouchejte, případně si můžete i dělat poznámky. Budou se hodit i vám, kteří si chcete prostě udělat pěkný výlet bez sbírání razítek do sešitku. Pojďme tedy na cestu, pane Tomáši. Dobrý den.
1: Dobrý den přeji vám i všem posluchačům. V rámci 8. ročníku regionální prázdninové hry jsem jako první navštívil dvě lokality, které vám dnes nabídnu jako možný cíl nenáročné vycházky. Pokud vyjedete ze Zlína, doporučuji linkový autobus, který vás dovede do Všeminy na zastávku Točna. Odtud je to zhruba kilometr k pomníku svatého Jana Nepomuckého na Železově. Jedná se o pietní místo památku na členy mysliveckého společenství Všemina. A dostanete se tam od autobusové zastávky okrajem silnice, začnete stoupat až na vrchol sedla Hranice, potom zahnete vpravo, lesní cestou a loukou dojdete k turistickému přístřešku, kde se ukrývá razítko číslo 10. Od památníku se nabízí krásný výhled do údolí na obě strany a lze si zde i odpočinout na dvou dřevěných lavicích. Dál můžete pokračovat po červené a žluté značce na zastávku Sirákov. Dosud jsme ušli 2,5 kilometru se stoupáním 152 metry a klesáním 55 metrů.
0: V úvodu jste mluvil o dvou lokalitách. Kam se tedy vydáme za druhým razítkem a dalším poznáváním Valašska?
1: No, protože se jedná o nenáročnou vycházku, takže do Vizovic se můžete ze Sirákova svést autobusem. Potom z náměstí půjdeme pěšky do školní ulice, projdeme průchodem základní školy a dál do parku Arboreta. Razítko číslo 16 najdeme v malém amfiteátru na spodním posezení na levé straně. Vrátit se můžete Slunečnou, Komenského a Růžovou ulicí až na náměstí, kde je několik možností občerstvení. Trasa k Arboretu a zpět měří 1,4 km. Stoupání klesání je shodné 32 metry. Arboretum bylo vytvořeno pro rekreaci a kulturně společenské vyžití občanů i návštěvníků Vizovic. Postupně přibývají nové druhy stromů a keřů, ale i letniček a trvalek. Takže příjemná oáza v rušném městě. Vřele doporučuji navštívit.
0: Vaše doporučení vždycky stojí za to, pane Tomáši. Určitě využijeme nejen to, které se týká návštěvy Vizovického arboreta, ale celkově se rádi necháme inspirovat ke získání dalších dvou razítek do turistické hry Poznáváme Valašsko, za kterými se tentokrát vypravíme k turistickému přístřešku u sedla Hranice a právě do Vizovického parku. Všem posluchačům přeji, ať se vám ve stopách medvěda Jury dobře šlape, a vám, pane Tomáši, děkuji, že jste nám vše prověřil v terénu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: 4 minutky před 3:15 vás, věřím, těší vysílání Českého rozhlasu Zlín. Teď potěšíme všechny, kteří mají rádi historii a památky. Každý všední den se totiž můžete s naším odpoledním vysíláním vydat na zajímavou procházku a také můžete v dopoledním vysílání vyhrávat zámecké cestovatelské balíčky a dozvědět se řadu zajímavostí o našich šlechtických sídlech. To všechno vám nabízí Zámecké léto, jehož průvodcem je František Kinský. Pokud vám dopolední vysílání uteklo, tak máte šanci navštívit společně s naším odpoledním vysíláním jednotlivé památky, a to právě v tomto čase. Kam tedy zamíříme dnes?
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Hanou do raně barokního sídla rodu Harachů. Zámek Náměšť na Hané. Kolem něj se nachází kruhový park, ze kterého vybíhají do všech světových stran lipové aleje. Ve střední Evropě jde o unikátní šlechtické sídlo. Navštívíme ho s kolegyní Ditou Vojnarovou.
3: S kastelánkou zámku v Náměšti na Hané Jitkou Vychodilovou procházíme jednu místnost za druhou a teď jsme v knihovně z 18. století.
4: Za mřížem a jsou ty knihy umístěny, takže lidé se vždycky ptají, jestli náhodou personál nekradl, ale my si myslíme, že ne.
3: Dveře, které otvíráme, jsou stále větší a větší, dvoukřídlé, a teď nám tady probíhá prohlídka.
4: Tady se nacházíme v nejdekorativnějším salonu z celého zámku. Máme tady velmi krásnou sbírku míšeňského porcelánu. A když jsem v toulavé kameře hovořila o tom, že tady máme největší lustr, tak se ozvala obyvatelka Českého Krumlova a upozornila, že mají stejně velký. Ale když jsem tam služebně byla, tak jsem zjistila, že ten lustr máme opravdu větší.
3: Za tím lustrem hned můžeme pozorovat dva veliké portréty.
4: Ty namaloval jeden z nejvýznamnějších malířů 19. století, Josef Mánes, a jsou to jedni z majitelů zámku v Čechách pod Kosířem. Vlevo Emanuel Silva Taruka a vpravo jeho paní Jana Amabilie, nebo někde se dočteme Johan Amálie. Dostali se sem tak, že pan Otáhal je v dražbě koupil.
3: Což byl jeden z majitelů zámku.
4: Ten, kdo si nechal postavit tady ten horní zámek, byl Ferdinand Bonaventura Antonín II. Hrabě z Harachu. Po jeho smrti zámek zdědila dcera a ta byla prodána za Kinského. No a poslední majitel byl právě zmíněný František Otáhal, velkoobchodník se železem.
3: Zatím stojí i takové moderní vymoženosti, jako třeba ústřední topení.
4: Ano, nechali zde zavést elektřinu, vodu a dokonce v parku nechali zřídit neoklasicistní kolonádu, bazén, kde se koupávali, a altánek.
3: Tomuto pokoji se říká zlatý.
4: Ano, podle souboru nábytku z období rokoka, který je krásně pozlacen, zahrál si ve Formanově Amadeovi a v minisérii o Marii Terezii.
3: Vůbec není problém zjistit, že jsme v červeném salonku. Barva stěn to prozrazuje.
4: Já bych tady návštěvníky, kromě krásného zrcadla, které upoutá na první pohled, upozornila na dvě šatní skříně. Tady ta je velmi krásně intarzována, navíc je tam nádherná řezbářská práce. No a jsou tady také takové domečky. Ty máme zapůjčeny od paní doktorky Filové z Litomyšle. Mezi návštěvníky mají velkou popularitu.
3: A pochopitelně porcelán.
4: Porcelán je vídeňský. Máme tady různorodý, třeba nahoře v těch obytných místnostech, například Chodov, Horní Slavkov a tak dále.
3: Myslím, že návštěvníci se pravidelně musí ptát na kočáry.
4: Máme tady vystaveny dva arcibiskupské kočáry. Tady vpravo od nás je kočár prvního olomouckého arcibiskupa a tím byl Antonín Teodor z Colloredo Valdí. Kočár je z těch tří zlatých, co se dochovaly v Olomouci, nejmenší. Je to takzvaná berlina a dá se říci, že je to takový princeznovský kočár. Však si také zahrál v pohádce o šípkové růžence z roku 1990. No a tady ten po levé straně, ten se používal na běžnější cesty. A pak je tady ještě taková vychytávečka. Tady tu židličku jednoduchým přehoupnutím změníme v praktické schodečky a po zajištění se dalo použít jako žebříček.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Náměšť na Hané si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: A pomalu se nám také blíží jedna z největších akcí, které náš kraj vůbec hostí. V některých věcech se Barum Rally za víc než půl století existence výrazně proměnila, něco ale zůstává stejné. Za okamžik o tom uslyšíte víc ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, a to od člověka, který v různých rolích absolvoval většinu ročníků zlínského závodu.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Přesně 10 minut zbývá do 15. hodiny a odpočítáváme i do další výjimečné události. Už příští víkend Zlín opět přivítá Barum Rally, kterou čeká polojubilejní 55. ročník. Většiny z nich se zúčastnil Karel Jirátko. V 70. a 80. letech závodil jako spolujezdec, dnes jako řidič absolvuje přidružené závody veteránů. Může tedy dobře porovnat, jak se slavná rally za více než půl století proměnila.
1: Dřív běžně soutěže mývali třeba 40 a víc rychlostí zkoušek a jeli se to třeba celou noc, celý den a celou noc prostě byli téměř bez přestávky, se jeli prostě hrozně dlouhý období, čili hodně to bylo o kondici, hodně to bylo o rozpisek, tak dneska se to smrsklo na pár rychlostí zkoušek, který se jezdí pořád dokola.
2: Přibližuje automobilový závodník Karel Jirátko, jak se mění nejen Barum Rally, které se jako navigátor účastnil už v 70. letech minulého století. Tehdejší závody víc připomínaly třeba současnou rally Dakar. Posádky nebyly hlídané na každém metru tratě.
1: Pracovat rozumově ze zkušeností, s rozpisama, s rozmístěním servisu i s ohledem na to, aby ta technika prostě celou tu dobu toho závodu tu soutěž vydržela, čili bylo to daleko víc o zkušenosti, takové nějaké, bych řekl, nechci říct moudrosti, ale prostě znalosti kolem té rally.
2: Takže zatímco dřív šlo hlavně o vytrvalostní závod, teď jde spíš o sprint. Současné rychlostní zkoušky mívají maximálně kolem 20 kilometrů.
1: Tím, že se na těch počítačích učí ty vložky téměř naspaměť, tak na jedné straně to tempo strašně vzrostlo, je vidět, že jedou na úplně hraně, když se člověk jenom podívá, každý z té špičky prostě bourá.
2: Jedna zásadní věc se ale podle Jirátka nezměnila a asi ani nezmění.
1: Pořád závě zůstali stejní ti lidi, kteří ten sport milují a jsou ochotni pro to obětovat téměř cokoliv, od financí, co je to nejmíň, přes rodinný život. Prostě myslím si, že celá řada těch jezdců prostě kromě toho, že jezdí závody, tak už téměř nic jiného nestihne. Mezitím, co ostatní třeba budují zázemí, firmy, domy a tak dále, tak spoustu těch jezdců prostě na konci života se podívá a kromě pár pohárů doma ve vítrně vlastně nemá nic.
2: Karla Jirátka neopouští tato vášeň ani po 70. narozeninách a příští víkend opět vyjede na trať Barum Rally Zlín v doprovodném závodě historických aut. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Slavkov na Uhersko-Hradišťsku chystá opravu hlavního chodníku za 8 milionů korun. Systém městské měny Korensiv na Pajedlích má plnou kapacitu, zapojilo se 1000 obyvatel. Celý tento týden budou policisté častěji hlídat rychlost a zákaz používání alkoholu za volantem. Dnes odpoledne bude v regionu většinou jasno, nebo se přechodně objeví malá oblačnost na teploměru až 39 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a u nich vás zdraví Matěj Radilek. Ve Slavkově na Uhersko-Hradišťsku opraví páteřní chodník přes téměř celou obec. Práce budou stát 8 milionů korun a téměř polovinu nákladů by měla pokrýt dotace z integrovaného regionálního operačního programu. Podrobnosti přidává nezávislý starosta Slavkova Libor Švardala.
3: My jakoby chceme opravit všechny chodníky v obci. Toto je taková druhá velká část. Stávající stav už je jakoby nevyhovující. Opravdu je to chodník, který je velmi starý. Jsou tam dlaždice takové ty 30 na 30. Už na sebe jakoby někde nenavazují. Někde je to takové jakože nepříjemné už i na chůzi a nebezpečné.
2: Práce zřejmě začnou až na jaře příštího roku. Hotové by mělo být do konce července. V Napajedlích na Zlínsku zaplnili kapacitu projektu virtuální měny Korensi. Podle mluvčí radnice Petry Števkové se k využití už zaregistrovalo plánovaných 1000 obyvatel. Každý získal 1000 korentů v hodnotě 1000 korun. Princip projektu spočívá v tom, že korenty mohou pokrýt až 50% ceny nákupu nebo služby. Radnice tímto krokem podporuje místní drobné obchodníky a provozovatele služeb.
4: Registraci jsme spustili 1. července a kapacita se naplnila do konce měsíce. Do projektu se zapojilo více než 20 místních podnikatelů s různorodou nabídkou zboží a služeb. Korenty lze aktuálně využít například v kadeřnických salonech, drogériích, lékárnách, kavárnách i v obchodech.
2: Zaregistrovaní lidé mohou své korenty využít do konce října. Ve Strážnici na Hodonínsku naměřili meteorologové před 2. hodinou odpoledne 40,3 stupně Celsia. Jde o první překonání 40-stupňové hranice na Moravě od začátku měření. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Teplota navíc ještě dál stoupá. Dosavadní rekord činil 39,9 stupně a byl teprve z pondělí. Ve Strážnici se teplota měří od roku 1908. Řidiči by tento týden měli počítat s větším množstvím policejních hlídek u silnic. Ty se při kontrolách zaměří hlavně na dodržování rychlosti. Na vytipovaných místech po celé republice jich budou stovky, říká mluvčí David Šen.
5: Samozřejmě součástí té kontroly nebude jenom měření rychlosti, ale také se zaměří na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů. Je důležité, aby si řidiči uvědomili, že jde zejména o bezpečnost a plynulost silničního provozu. Bez ohledu na právě probíhající, chci tak apeluji na řidiče, aby dali nohu z plynu a chovali se ohleduplně a vždy se věnovali plně řízení.
2: Do preventivní akce se zapojují i další evropské státy.
1: Počasí.
2: Dnes odpoledne očekáváme v našem regionu většinou jasno, nebo se přechodně může objevit malá oblačnost. Povane mírný jižní až jihovýchodní vítr a nejvyšší teploty ve Zlínském kraji vystoupají na 36 až 39 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici 1/55 v Napajedlích na Zlínsku se střetla dvě osobní vozidla na trase od Trokovice Uherské Hradiště, tedy počítejte s omezením. Na dálnici D55 na 43. kilometru ve směru na Bzenec je pro poruchu odstavené osobní auto. Zprávy končí a Český rozhlas Zlín přeje pohodový den všude tam, kde posloucháte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Teploty ve Zlínském kraji místy přesáhly 38 stupňů Celsia. Časté téma nejen ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, ale i různých rozhovorů mezi našimi posluchači. V Bystřici pod Hostýnem pak byla nejteplejší noc v celém Česku. Podrobnosti k tomu teplému počasí uslyšíte v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín už po písničce. Počkejte si na ně, ať máte třeba o čem debatovat u večerní kávy. Bez ohledu na počasí, profesionálním sportovcům už začaly sezóny, případně příprava na ně. To druhé platí o zlínských házenkářích. Ty do nadcházejícího ročníku povede nový trenér Milan Budaj. A právě ten bude hostem dobrého odpoledne po 15:45. Tak se podívejme na ten aktuální čas. Hodiny ukazují 15:05. 4. srpen, to je ten den, který vás obklopuje. Věřím, že je pro vás šťastný. Pavel Vacek vám to alespoň přeje jménem všech, kteří chystají vysílání Českého rozhlasu Zlín. A snad vás potěší i Ilona Čáková.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Pojďte se s Českým rozhlasem projít naším krajem. Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Valašské Meziříčí nebo Bojkovice, tak to jsou místa, kde se dnes odpoledne vyšplhaly teploty k 38 stupňům Celsia. Příliv horkého vzduchu tak pokračuje a teploty překonaly už tak vysoké hodnoty z pondělí. Podrobnosti k horkému počasí má pro nás reportérka Blanka Kovandová, která setře pod z čela. Já ji zdravím přímo někam do horkého terénu.
1: Pěkné odpoledne, Pavle, tobě i posluchačům. Tak už noční teploty v našem regionu ukazovaly, že dnešek přinese velmi horké počasí. Noc totiž byla tropická a v Bystřici pod Hostýnem vůbec nejteplejší v Česku, protože teploměr tam neukázal celou noc méně než 27,9 stupňů Celsia. To je posunutí celostátního rekordu z roku 2013 skoro o 0,7 stupně Celsia.
0: Fíha, tak snad se posluchačům v Bystřici pod Hostýnem dobře spalo i v tom vedru. Kam až teploty zatím vystoupaly během dneška, Blanko?
1: Tak vůbec největší a nejvyšší teplota ve Zlínském kraji byla zatím v Kroměříži, kde ve 14 hodin se přiblížila 39 stupňům Celsia. Vysoké teploty mezi 36 až 38 stupni pak naměřili oficiální stanice Českého hydrometeorologického ústavu taky v Bystřici pod Hostýnem, Valašském Meziříčí, Bojkovicích, Starém Městě, Luhačovicích a Vizovicích. A třeba meteostanice na Hvězdárně v Uherském Brodě zaznamenala krátce před 14 hodinou téměř 39 stupňů Celsia. A já dodám, že ve Strážnici na Hodonínsku teplota po obědě převýšila 40 stupňů. Poprvé na Moravě tak přesáhla od začátku měření tuto hodnotu.
0: Má to rekordní horko vliv na přírodu, stav vody v řekách?
1: Ano, samozřejmě, a to výrazný. Jak už jsme informovali, tak asi půl tuny ryb uhynulo pro horko a sobotní bouřce v řece Dřevnici ve Zlíně. Šlo o ostroretky, kapry a nebo třeba 30-kilového sumce. A mrtvé raky museli v chřibech odstraňovat z vyschlých potůčků hasiči z Kudlovic. Stav sucha je podle Povodí Moravy v řekách a potocích na 8 místech Zlínského kraje. Málo vody je třeba v řece Moravě u obce Spytihněv, tam se hladina řeky snížila od konce července o více jak 15 cm. Problémy horko působí i některým chovatelům drůbeže v Uherském Hradišti a Rošově, tak hasiči o víkendu vyjížděli k ochlazování střechy místní drůbežárny, kde začala hynout kuřata horkem.
0: Vysoké teploty se dají čekat i v noci na středu, jak jsme mohli slyšet i v předpovědi Českého rozhlasu Zlín. Jak by se lidé měli chovat? Co mají udělat za opatření?
1: Je to několik kroků, které mohou pomoci. Větrat by se mělo pouze brzy ráno a pozdě večer. Přes den je potřeba zatáhnout žaluzie anebo závěsy. Lidé by měli pít dostatek tekutin večer, ale raději se vyhnout alkoholu. A před spaním je vhodná vlažná sprcha. A pokud jde o klimatizaci, tak zase nenastavovat ji na příliš nízkou teplotu a nesměřovat proud studeného vzduchu přímo na postel.
0: I s tím radila reportérka Blanka Kovandová. Mluvili jsme s ní o horkém počasí, které zasáhlo celý Zlínský kraj. Děkujeme za všechny zprávy a snad vás teď trošku osvěží Marie Rotrová. Naslyšenou, Blanko.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Možná jste si také dosyta zaspívali s Marií Rotrovou při poslechu Českého rozhlasu Zlín. Možná se budete chtít do nějaké příjemné hudby i zaposlouchat. I s tím teď krátce po čtvrt na čtyři budeme radit. Nejdříve ale zamíříme do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde na dnešek připravili prázdninové tvoření a hraní. Můžete si přijít pohrát na louku, nad chalupou nebo se pustit do tvoření jednoduchých hraček či jiných výrobků inspirovaných dřívějšími lidovými dovednostmi. Akce je vhodná pro děti, ale i dospělé, se koná do 17 hodin, proto s ní začínáme, abyste ji případně ještě stihli do Rožnova pod Radhoštěm. V Luhačovicích na Zlínsku je v plném proudu 30. ročník Akademie Václava Hudečka, na které vynikající český houslista Václav Hudeček opět vyučuje mladé nadané houslové virtuózy. A právě to je ta pozvánka za hudbou. Dnes se totiž uskuteční první absolventský koncert, a to v koncertním sále Základní umělecké školy Luhačovice. Začátek je o 7:30 večer. V rámci letní školy barokní hudby v Holešově můžete zase navštívit první studentský koncert, a to duchovní. Koncert se uskuteční v kostele svaté Anny v Holešově a začátek je ve 20 hodin. Tradiční letní kino na nádvoří radnice v Kroměříži přináší taky letos v létě filmové projekce Pod širým nebem. Dnes je na programu nový český film s názvem Po večerce. V ceně vstupenky je také vstup do expozice Karla Kryla. I to pro vás může být lákadlo. Začátek projekce je o 8:30 večer. Kdybyste chtěli více nejen kulturních typů, podívejte se také na naše stránky zlin.rozhlas.cz. Máme 4. srpna, což je den, který v roce 2026 připadá na úterý, a to je zároveň den, kdy do odpoledního vysílání zveme hosty ze sportovního prostředí. Dnešek nebude výjimkou. Do druhé extraligové sezóny vstoupí házenkáři Zlína s novým trenérem. 10. tým uplynulého ročníku nejvyšší soutěže ohlásil zásadní změnu, kdy kormidlo převzal zkušený kouč s nejvyšší trenérskou licencí Milan Budaj, v minulosti trenér i ženského interligového týmu Zlína. S jakým kádrem a cílem půjde do nadcházející sezóny, to nám sám osobně prozradí už po písničce.
1: Léto má být časem odpočinku. Pro alergiky se ale může změnit v období únavy, svědění a neustálého boje s přírodou. Jak poznat alergickou reakci po štípnutí a kdy je nutné vyhledat lékaře? Jaké druhy pilů dominují v létě a proč mohou být pro některé pacienty horší než ty jarní? Do poradny pro zdraví přijala pozvání alergoložka Michála Vrlíková. Už 5. srpna v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Letos oslavil 65. narozeniny, přesto mu odhodlání a elán nechybí. To už je řeč ve vysílání Českého rozhlasu Zlín o zkušeném házenkářském kouči Milanu Budajovi, který v roli hlavního trenéra házenkářů Zlína bude mít za cíl navázat na uplynulou sezónu, kdy extraligový nováček vybojoval 10. místo. A já ho teď vítám ve studiu, a to s radostí. Hezký den, pane Budaj.
1: Dobrý den.
0: Váhal jste dlouho, zda přijmout nabídku vést extraligový tým Zlína, ke kterému se vracíte po necelých 10 letech. Co rozhodlo?

0: připravovat se i z kategorií dospělých, což by je mohlo někam posunout.
1: Takže považujete za výhodu, že právě znáte i ten mládež, to mládežnické prostředí té zlínské házené?
0: Samozřejmě, to bylo před dvěma lety, takže tam jsem vlastně v té době ještě se věnoval hodně ženám, teď se věnuju více klukům, takže to logické, že jsem byl jediný vlastně adept momentálně v klubu, který samozřejmě z důvodu ekonomických do toho šel, mohl jít.
1: Ano, jste během své zhruba 30-leté trenérské kariéry vedl v nejvyšší soutěži házenkářky, a to v Ostravě, ve Zlíně, jak už bylo řečeno, ale třeba i ve Veselí nad Moravou. Teď vás čeká druhá sezóna mezi mužskou elitou. V čem je to jiné trénovat muže a ženy? Dá se to říct a srovnat nějak stručně, aby to nebylo na esej?
0: To je řekl bych skoro obligátní, ale správná otázka. Jako myslím, že to
1: no asi rozdíl tam bude,
0: všem vlastně lidem, co se věnují sportům, které vlastně praktikují ženy i muži. Je to opravdu rozdílné, hlavně bych řekl bych v takovém tom přímém přístupu s ženami opravdu musí být člověk diplomat, musí volit slova, musí brát zřetel na to, že to je prostě ženské něžné pohlaví, i když samozřejmě k ním taky člověk může být tvrdý, ne každá to snese, takže i to individuální přístup u nich musí být citlivější a u těch mužů je to opravdu jednodušší a je to možná i důvod, proč ve svých letech už se věnuju jenom chlapcům a prostě pro mě je to na přípravu mimo psychickou a vlastně vůbec přemýšlení nad tou psychikou a nad tím řešením potom těch věcí, je to pro mě daleko jednodušší a myslím si, že i ta práce, i ta výkonnost těch kluků jde potom rychleji nahoru, pokud si zvyknou na ten můj pravidla styl, kterým prostě pracuju.
1: Takže co se týče té fyzické připravenosti a toho tréninku, tak tam je to asi podobné, ale rozdíl je tedy v tom psychologickém přístupu.
0: Přesně tak.
1: Říká Milan Budaj, nový trenér zlínských házenkářů, kteří už začali, pokud se nepletu, třetí týden přípravy na novou sezónu. Co vám ta příprava ukázala? Zatím.
0: No, třetí týden, v pátek jsme měli první team building, za což tým chválím, že se snaží jít cestou soudržnosti, protože týmy, které jsou více ve spodní polovině tabulky a nemají takové hvězdy v kádru, tak to musí hrát na tu soudržnost, na ten kolektiv, na ten tým, na tu sílu toho týmu vlastně a tu bojovnost. Takže jsem jim říkal, že za to chválím. A samozřejmě na tom team buildingu jsem se zmínil trošičku, jenom jsem řekl a chválím je ještě za jednu věc, že jsou na tom fyzicky, nejsou na tom úplně dobře. Je to dané i tím, že spousta z nich pracuje, studuje, takže určitě nemají dvoufázový mikrocyklus s tím, že některé týmy trénují 8x, 9x, 10x týdně. Oni měli myslím 4 tréninky odpolední, večerní. Takže v podstatě jsem řekl, je to obrovské plus, protože vy máte takové rezervy, že když na tom zapracujeme během roku, i přes těch 5 tréninků, které budeme mít, a samozřejmě někteří z vás dostanou individuální úkoly, které budou, nechci říct přímo v práci, ale v rámci svých možností ještě časových plnit, tak si myslím, že se někam můžeme posunout.
1: Takže chcete říct, že takový extraligový házenkář v rámci zlínského týmu třeba někde u svého civilního povolání, řekněme někde u počítače, ještě dělá dřepy nebo něco podobného?
0: Myslím si, že v rámci duševní hygieny a v rámci prostě dneska je běžné, že ti ajťáci a tak dále, že si sednou prostě na gimbalon nebo že dělají nějaké cviky a tak dále, takže nemyslím to úplně doslova, jo. Ale samozřejmě ne všichni jsou na tom špatně, jako myslím si, že je opravdu to dobrý, ale myslím, že na extraligu, když ještě zapracujeme na některých věcech kondičních, tak by se to mělo posouvat, že ti chlapci v tom věku už víceméně techniku a takticko-technické myšlení mají nějakým způsobem dané.
1: Ale musí vydržet.
0: Ale prostě na tom placen, tam se hraje 60 minut a tam se to láme v posledních 10 minutách ty zápasy.
1: Nový trenér zlínského házenkářského týmu Milan Budaj pochválil své svěřence i za to, že ještě mají rezervy ve fyzičce, i do tohoto zákulisního dění nás nechal nahlédnout a pokračovat v tom budeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín i za okamžik.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Milan Budaj je novým trenérem zlínských házenkářů. My si tady o tom povídáme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, ale nezmínili jsme zatím jednu důležitou věc, a sice změny v týmu. Už ukončené, ještě plánované. V průběhu sezóny totiž tým, kromě trenéra, opustili také tahouni. Podařilo se je nahradit?
1: Z těch tahounů si myslím, že hlavně to byl Radek Doležel, který odešel do Kopřivnice. Myslím si, že náhrada za Radka je těžká, ale ten tým se nám podařilo doplnit kvalitním pivotem z Brna, Erikem Žvakem, pak samozřejmě kluci z Olomouce, z Hálku, Michal Janota a Vítě Hájek, samozřejmě zůstává ještě z Hálku Ondra Jahoda, to je takové trio, které vlastně bude pravidelně jakoby dojíždět na tréninky tady z tohoto úspěšného klubu olomouckého nebo z té oblasti. Jsou to všichni kluci relativně mladší, kteří prostě budou sbírají zkušenosti, ale myslím si, že právě ten Ondra Jahoda loni prokazoval, že opravdu už má extraligové parametry, takže uvidíme, jak se s tím porvou další dva kluci.
0: A tihle mají být tou hlavní posilou, nebo ještě se na nějaké těšíte?
1: No, myslím si, že ještě může během sezóny nebo teď ještě během té přípravy někdo naskočit, něco se samozřejmě chystá a spoléháme i trošičku na mladé kluky, kteří dostávají šanci tady navrátivší brankář Schiller, teď jsem vzpomenul, Radim Vaškovič, který taky náš hráč napadl. Jo, jsou to kluci vlastně víceméně mladší, kteří chtějí zkusit hrát extraligu a zkusit prostě porvat o to místo a samozřejmě dosáhnout té výkonnosti, tak by byli platnými v tom týmu.
0: Loni Zlínu prospěla, a to evidentně, spolupráce s extraligovým rivalem, když to tak řeknu, z Brna. Bude tato spolupráce pokračovat a v čem je prospěšná pro oba kluby?
1: Bude, stále budou dojíždět vlastně čtyři hráči Brna, takže vlastně budou se účastňovat pravidelně tréninkového procesu a jedu s náma vlastně už od začátku přípravy teď té letní, takže ta spolupráce bude pokračovat dál, jedeme na turnaj mezinárodní do Brna kolem víkend 21-22, vychází 22-23, takže tam vlastně budeme celý víkend v Brně. Určitě převládají pozitiva v té spolupráci, zatím si myslím, že můžeme být maximálně spokojení. Je to výhoda i v tom, že my máme mladé hráče, oni mají mladé hráče, kteří potřebují získat zkušenosti v té extralize a my jsme tým od spodní části tabulky a myslím, že právě to je úplně ideální pozice nebo ideální tým, v kterém by se mohli tito mladí kluci, reprezentanti třeba z Brna, kteří se nedostanou do kádru Brna, rozehrát nebo respektive sbírat zkušenosti kde jinde, že?
0: Nový trenér zlínských házenkářů Milan Budaj už se společně se svými svěřenci jistě těší na tu blížící se sezónu. V rámci té letní přípravy vyzvete už tuto neděli tak trošku neobvyklého soupeře, rozhodně exotického, až z Japonska. Tak o koho půjde a jak vůbec došlo k té spolupráci?
1: No tak úplně detailní informace vám neřeknu, je to Fukuoka tým. Teď dokonce někde na Facebooku proletěl, co to znamená v češtině, nevím přesně, jsou nějací vlci nebo něco, ne. Ale je to prostě tým, který pravidelně, to je vlastně družba s Brnem, kdy ten tým pravidelně jezdí každé léto na přípravu tady k nám do České republiky, konkrétně do Brna. Je tam výměna spolupráce s Brnem, trenéři jezdí do Japonska opačně, jo, zúčastní se toho turnaje, takže teď momentálně vlastně naskytla se ta možnost zahrát si tady vlastně v rámci té jejich přípravy, kdy jsou v Brně, zahrát si s náma, takže my to samozřejmě kvitujeme. Ptal se mě samozřejmě, šéf Brna se mě ptal, trenér jako Hladík, jestli chceme hrát v Brně. Říkám, ne, zásadně tady, my chceme jít tady, jako, a pro ně taky bude exotické,
0: nebo jenom
1: Brně a budou v našem krásném Zlíně.
0: Ano.
1: Že poznají i další krásné město, jenom Brno, jo, že...
0: Takže... A vy, jako posluchači a fanoušci házené, můžete poznat i japonskou házenou a to už tuto neděli. My budeme i na další přípravné zápasy zvát už za chviličku s trenérem zlínských házenkářů Milanem Budajem.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

0: Po kapele Činasky ve vysílání Českého rozhlasu Zlín pokračuje rozhovor s novým trenérem zlínského házenkářského klubu Milanem Budajem. My už jsme tady před chvílí navnadili na exotického soupeře z Japonska v rámci těch přípravných utkání. Těch ale bude mnohem víc, tak na koho dalšího se fanoušek zlínské házené v rámci těch přípravných zápasů může těšit?
1: Program ten těch přípravných utkání je následovný. Možná je důležité zmínit hlavně ty, které hrajeme, ta utkání, která hrajeme doma.
0: Ano.
1: Kde bych rád pozval diváky nebo zájemce o házenou. Další utkání hrajeme 13. srpna, což je myslím čtvrtek, kolem 19. hodiny by to mělo být to utkání, tuším, s Bratislavou, Bratislava, bratislavský klub. Pak máme naplánovaný turnaj vlastně v Brně 22-23 srpen, ale to se hraje v Brně, takže to asi pochybuji, že někdo z diváků půjde do Brna, ale kdyby samozřejmě byl někdo v Brně, tak může přijít. A potom 20. tam hrajeme tři utkání, 28. hrajeme doma s Hranicema a ještě se rýsuje jeden zápas, který bychom měli hrát pravděpodobně, ten ještě nemáme úplně dotažený, ale ještě jednou utkání bychom měli hrát s Hranicema v Hranicích. A potom samozřejmě následuje hned 2. září ano. První zápas přeložený, výměna pořadatelství s Brnem, kdy v podstatě Brno hraje evropské poháry, tak jsme jim vyšli vstříc a začínáme s Brnem spřáteleným. Si dáme takový, doufám, že naplno zápas tvrdý, nekompromisní, pro nás o co nejlepší výsledek a třeba možná i body. A pak samozřejmě potom po té středě druhého hned naběhneme na Zubří 6. máme tady derby.
0: Ano, bude to po všech stránkách velmi pikantní start té sezóny, tak jak se vám zamlouvá ten los? Vypadá, že si v tom libujete vyloženě a že jste rád za něj. Někdo by řekl, že mohl být třeba pozvolnější start. Co je pro vás příjemnější?
1: Já si myslím, že u nás neexistuje dobrý nebo špatný los. My v podstatě, ať jsou to Strakonice, nebo já nevím, ty celky, co skončily pod náma, jako Kopřivnice, všichni prostě jíčí na další. My prostě pro nás bude důležité pokoušet se víceméně snažit se získat body s těmito týmy, ale víme, jak to je, každý rok je jiný, každý ten tým ty týmy posílil, takže vůbec netuším, jaké budou síly těch týmů s kým a samozřejmě s těmi lepšími potom odehrat co nejlepší utkání, tak aby prostě tak ten rozdíl byl co nejmenší.
0: Loni byl ten cíl asi jasný postupu mezi házenkářskou elitu, se zachránit v nejvyšší soutěži. Jaký je ten cíl pro tu nadcházející sezónu? Tedy už jsou vyšší ty cíle?
1: No, vzhledem tomu, že, jak jsem říkal, že nás opustil jeden klíčový hráč, tak bychom se neměli vymlouvat na to, že jsme oslabili, jako samozřejmě pracovat na tom tak a máme v vašich řadách jsou i hráči, kteří šilhají po playoff. Samozřejmě nikdy člověk nesmí mít nízké cíle, že? Ale my si myslím, že budeme tady toto rezime nebo tento očekávání si myslím, nebo to rezime o tom, co teda na co budeme mít, myslím, že si řekneme po pár kolech. A tam uvidíme opravdu, jestli to bude na play-off, nebo budeme hrát play-out a jak prostě, ale určitě samozřejmě cíl je se udržet. Máme tady spoustu mladých kluků, nejen ve Zlíně, ale i v okolí, kteří prostě chtějí zkoušet extraligu, myslím tím mladé dorostence, starší dorostence, takže pro ně si myslím, že aby neměli jenom tu možnost chodit do Zubří, do Frýdku a tady těch okolních klubů, ale aby měli možnost třeba i hrát extraligu ve Zlíně.
0: Já rád s Milanem Budajem otevřu ještě jednu otázku, velice zajímavou, protože zlínská házená patří k minimálně evropské raritě, pokud vím. V rámci jednoho klubu se zde hraje nejvyšší mužská i ženská soutěž. Jak těžké je to organizačně? A
1: no,
0: kolik to
1: těžké.
0: Stojí sil?
1: Velmi těžké. Já jsem přišel víceméně, když to řeknu, jsem na Plava z Ostravy, kde jsem taky vlastně pracoval házené, kde jsem učitel na Ostravské univerzitě a tam si mě taky vybral klub vlastně pracovat s ženami na nejvyšší úrovni a když jsem sem přišel, tak za tu celou dobu, co tady vlastně se střídali různá vedení, tak vím, jak to bylo těžké, jak je vůbec těžké sehnat kvalitní lidi do vedení a aby to vedení opravdu fungovalo profesionálně za vlastně minimální odměnu, jo, a to je velmi těžké držet, máme máme prostě početnou mládež, jak v ženské, tak mužské kategorii vlastně, a opravdu udržet tu kvalitu trenérů, udržet chod toho klubu, příspěvky rodičů a tak dále, prostě udržet to finančně, udržet to organizačně, metodicky, je prostě opravdu nadlidské síly na jednoho člověka. Takže v podstatě u nás se to vedení co pár let střídá, no a vlastně do čela toho klubu letos přišel vlastně staronový předseda, který před zhruba 10-15 let tady působil, Petr Habrovanský, který se toho ujal, a jsme rádi, že máme někoho takového, kdo prostě to vzal na svá betra, a vlastně jsem taky člen výboru, takže se víceméně staráme o celý ten chod, ale jsme jediní v Evropě, kteří mají nejvyšší soutěž žen i mužů házené v extralize, nejvyšších soutěží.
0: To krásně zvládáte na všech těch frontách, ať se daří.
1: Díky městu a kraji taky samozřejmě.
0: A samozřejmě díky také novému trenérovi zlínských házenkářů Milanu Budajovi, který byl dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Já ještě na závěr pozvu na ten exotický přípravný zápas, který odstartuje v neděli 9. srpna tedy, a to proti Japonsku od 17 hodin, říkám to správně. Tak těšte se na házenou a pak přijďte fandit na ostro, až začne ta hlavní soutěž. Děkuji Milanu Budajovi za váš čas
1: děkuji,
0: i za vaše slova.
1: Krásně, na shledanou.
2: Český rozhlas Zlín,

0: Zůstanete sami, když navážu na píseň kapely Rangers ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. My budeme stále při vás, stačí zůstat správně naladěni. Na našich vlnách navíc budete po 16. hodině opět v dobré společnosti, a to moderátora Pavla Kučery a také jeho dnešního hosta Jana Přeučila. To už zvu na Humuriádu, která začíná tradičně po zprávách po 16. Teď si do těch zpráv ještě poslechněte další hudební pozvánku od Petra Uhříka. Pavel Vacek vás zve už teď také k poslechu zítřejšího dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín s obvyklým startem po 14. hodině. Budu se na vás těšit. Mějte se do té doby nádherně a nezapomínejte, aby nebyl v srdci splín, je tu Český rozhlas Zlín.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Písnička, kterou si teď pustíme, má skutečně letitou historii. My si ale originál z roku 64 hrát nebudeme, sáhnu až po verzi O poznání mladší. Na tu od skupiny Darts, devítičlenné sestavy z Londýna. Kapela měla řadu hitů v top 20, včetně tří po sobě jdoucích dvojek, a v mnoha případech se snažili oživit rané období amerického rock'n'rollu, případně R&B, rhythm and blues. Řečeno stručně, nové generaci posluchačů vrátili zábavu a nostalgii, no a zároveň přidali svůj vlastní šmrnc a originalitu. To všechno se odehrávalo do začátku 80. let, kdy pak jednotliví členové postupně odpadali. Zpěvák se stal televizním moderátorem, další dva se chytili role producentů jisté dívčí sestavy. Teď se vrátíme do roku 78. Písnička Boy from New York City dostala druhou šanci na úspěch a to se taky povedlo. Skupina Darts zabere hned v začátku, kdy se ozve nakažlivá basová linka a pak už jste chycení do smyčky, není úniku. Stále zůstává v horní pětistovce prodejních seznamů podle Guinnessovy knihy britských singlů.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Lékaři ve zlínské nemocnici řeší kolapsy z horka. Teploty v regionu míří ku 38 stupňům. Kroměřížské sociální služby nabízí zdravotním sestrám náborový příspěvek až 150 tisíc korun. Práci ústavního soudu v Brně dnes narušil nález staré munice. Večera v noci očekáváme převládající polojasnou oblohu a na teploměru v regionu nejníže naměříme až 21 stupňů. Matěj Neradělek připravil zprávy Českého rozhlasu Zlín. Vítejte u nich. Počet kolapsů z horka se ve Zlíně zvyšuje, zatím ale není nárůst markantní. Českému rozhlasu to řekla mluvčí krajské nemocnice Tomáše Bati Dana Lipovská. Zatím včera ošetřili na urgentním příjmu dva pacienty s kolapsovými stavy z horka. Dnes už je případů více.
3: Většinou se jedná o seniory, kteří jsou dehydrovaní, málo pijí a jdou například na nákup a v obchodě skolabují. Měli jsme ale i případ muže, který v horku pracoval venku na zahradě a lékaři řešili také jeden úpal.
1: Sociální služby města Kroměříže hledají zdravotní sestry pomocí náborového příspěvku až 150 tisíc korun. Podle ředitelky organizace Dagmar Klučkové chybí kvalifikovaný zdravotnický personál ve všech 5 domovech pro seniory, které fungují pod správou města a starají se celkem o 540 klientů.
4: V současné době máme na domovech zajištěn provoz zdravotníků od 6 od rána do 10 do večera. Pouze na jednom domově je služba zajištěna nepřetržitě. Ta situace se zdravotnickým personálem je pro nás velmi tristní, protože v současné době poptáváme 16 pozic středně zdravotnického personálu.
1: Dělníci dnes při rekonstrukci ústavního soudu v centru Brna narazili na skorodovanou munici. Policie kvůli tomuto nálezu povolala pyrotechniky a budovu preventivně evakuovala. Omezení činnosti soudu však trvalo jen krátce. Zaparkované auto se může pro zvířata a malé děti stát ve vedru nebezpečnou pastí. Strážníci i záchranáři proto upozorňují, aby za žádných okolností nezůstávali v autech sami. Při venkovní teplotě 35 stupňů může být uvnitř auta po čtvrt hodině až 50 stupňů Celsia.
5: Všechno v pořádku, kluci? Dobrý? Tohle to je na záchranu. Když se budete postavit tam do stínu, tak to bude lepší než v tom autě.
6: Extrémně vysoké teploty a 3 samotné děti v rozpáleném autě. Přesně takovou situaci řešili před pár dny strážníci městské policie Hradec Králové.
7: Přehřátí organismu je velmi rychlé, dochází k naprostému vyčerpání, k schvácení.
6: Říká Miroslav Tejkl ze záchranné služby hlavního města Prahy, podle kterého děti ani zvířata nechrání termoregulace tak dobře jako dospělé.
7: Může dojít ke křečím, k poruchám vědomí. Následně k smrti.
6: Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom i hned volat na jakoukoliv z tísňových linek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Dnes večer a v noci bude ve Zlínském kraji převažovat skoro jasno, může být přechodně následně i jasno. Povane slabý vítr jižních směrů a nejnižší teploty naměříme v rozmezí 24 až 21, v údolích kolem 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Pozor, mezi Hulínem a Chrášťany na Kroměřížsku zde zasahují hasiči u požáru trávy. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín to bylo vše.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Jsme to chtěli vysílat, víte?
2: Humoriáda.
9: S
8: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
9: Přeji vám všem, dámy a pánové, krásný, příjemný den a dovolte mi, abych svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smeknul.
8: Klobouk smeknut, ještě úvodní veršík, našílený hit Horko vedro, máme osvěživé humoru plné vědro.
2: Humoriáda.

0: Anaka zaspívala písničku Vždycky se budeme znát. My už se dobře známe s naším humoriádníkem, stejně jako s ostatními, s panem Janem Přeučilem.
1: Ano.
0: Tak jak probíhá léto pana Jana? Prozraďte nám.
1: No tak jako obvykle s mojí milovanou Evičkou, která všechny moc pozdravuje, jsme byli na svém oblíbeném ostrově, řeckém ostrově Tasos. A tam jsme si to užili po všech stránkách. Dobře. Nádhera.
0: Co si dáváte dobrého?
1: Na Tasosu?
0: No.
1: No mají tam vynikající olivy. Hmm. Ale špičkový olivy, opravdu. Hmm. A pak tam mají takový malý ryby, jo? Hmm. Tak to je jako opravdu lahůdky.
0: Dobře. Nám kus léta přinesl z toho Tasosu pan Přeučil i do studia, protože má letní krásný apartní klobouk
1: ano.
0: A k tomu námořnické doslova polotričko.
1: Takže, je to tak, ano.
0: Takže můžeme letně vyrazit do našeho archivu, koho nabídneme posluchačům jako prvního.
1: Jako prvního bude scénka Urvínek. Hmm. Scénka je Olomouc, Soba, Elektřina a uslyšíme tam Josefa Skupu.
2: Tak co pak z toho zeměpisu? To nemáte nic, že ne?
3: Máme.
2: No tak vidíš, a nepřijdeš, aby si řekl, podívej se, koukej, hleď a vyzkoušej mě a podobně.
3: Tati, mě zkoušíš pořád.
2: Poněvadž chci, aby s tebe něco bylo jednou, že jo? Aby si nebyl jenom nějaký takový tento, který to, že jo?
3: Ano.
2: No tak vidíš, že to uznáš. Tak co pak máte z toho zeměpisu?
3: Máme o Olomouci.
2: No tak povídej.
3: Olomouc leží na Moravě, která je hlavním městem na Hané. Olomouc nám dává sirečky a byli tam poraženi Tataři, kteří byli národ divoký. Protože byli národ divoký, Tataři.
2: No a teď já vím, že byli národ divoký. No a dál?
3: Protože nepršelo, a oni byli pohané. Také neměli žádných děl. Do Čech nemohli, protože král dal zřídití na hranicích husté lesy.
2: No tak to mě těší, že tu Olomouc znáš teda. No a co pak?
3: Tati, my jsme ještě, já jsem tě zapomněl včera říct, že máme ještě umět o sobě.
2: O čem?
3: No co je to sova?
2: A jo, ten pták.
3: Ano.
2: No tak co je to?
3: Sova je pták dvounohý, a...
2: No a jak vypadá?
3: Vypadá ošklivě.
2: No tak.
3: Když jde myš po poli, sova jí zvedne.
2: No a čím se živí sova?
3: Sova živí se zobákem.
2: No tak. No a už tě máte něco?
3: Máme jenom v elektřině.
2: No tak vidíš, to by si se nepřiznal, kdybych se tě nezeptal. Tak povídej hezky, co je to elektřina?
3: Elektřina, to jsou takový válečky se zelenou šňůrou, která bručí. A když se jí někdo drží, tak kroutí rukama. Elektřina jezdí na kolejích a má různá čísla. Když je červená, tak nesmí jezdit a když je zelená, tak to je volno.
2: No dobře. A k čemu se jí používá?
3: Elektřina je dobrá na svícení a na telegrafování.
2: No tak vidíš. No a co ještě dál?
3: Elektřina je taky to, víš?
2: No dobře.
3: A potom ještě, ona elektřina, co pak to je různý, víš, ale ještě jsou všelijaký.
2: No tak vidíš, a tohle by si byl ani neřekl. Musíš všecko říct.
3: Potom ještě jsou různý takový to, víš?
2: No tak vidíš, to musíš říct, potom pan učitel by myslel, že to neumíš. No a co ještě, když ku příkladu je tento, tak potom ještě snad... Znáš to, že jo, ne?
3: No to taky vím.
2: No tak vidíš, tak to řekni.
3: Elektřina, když hraje, tak je to rádio a když je to slyšet, tak jsou to poruchy.
2: No tak vidíš.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak jak říkal malý chytrolín Hurvínek, elektřina, když hraje, tak je to rádio.
1: Ano.
0: Výborně řečeno. Hurvínka jste měla raději nebo z Pejbla?
1: No, oba dva.
0: Oba dva stejně, rovnoměrně.
1: Statínek nás bral na oba dva, jsme viděli no, s mojí sestrou Martou. No.
0: Jeden bez druhého by nemohli být. Začalo to Olomoucí v tomto vstupu, tak ano. Zdravíme do Olomouce, zdravíme všechny posluchače po celé republice. Právě teď jim dáme možnost hlasovat a vybrat si humor podle jejich gusta. Bude to dál Hurvínek, tentokrát s Martinem Kláskem a Helenou Vtáchovou. A nebo nastoupí dvojice Luděk Sobota, Miloslav Šimek. Vyberte si SMS-kou humor mezera A, humor mezera Petra B. na čísle 90 011 04 telefonujete své hlasy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování přímo v éteru na 731 800 900. Se můžete dovolat a dát svůj hlas Hurvínkovi se Spejblem anebo Luďkovi Sobotovi s Miloslavem Šimkem. Z našeho archivu jsme připraveni vás pobavit. Dobré odpoledne.
5: Zdravím.
4: Ano.
5: Zdravím i vaši manželku. To jsme se viděli, jak jste tady byl v Havířově, tam na Šumbarku. Takže od té doby, já už jsem vás viděla asi třikrát osobně, a to v Ničině, jak jste tam byli, hráli tam představení. No a Pavla Kučeru taky znám osobně.
4: Ano, Marta zná skoro všechny osobně.
5: A zdravím celou Humoriádu a všem přeju úspěšné, krásné zvládnutí těchto horkých červencových a srpnových dní.
4: Dobře.
5: Mějte se hezky, ahoj.
4: Tolik poslání a tady taková výzva od Marty. Držte se, přátelé, buďte svěží, o to běží. Čtyřicítky už jsme dosáhli dneska.
6: Ano.
4: Máme rekordy. Pojďme dál. Dobrý den.
7: Ano, dobrý den. Vojta Zemlejina chytil vedl krávu na těch a chytil už tomu chrousta. Pan Přeučil by to mohl znát, myslím.
6: Co bych mohl dát?
4: Chrousta.
7: Vojta Zemlejina vedl krávu na trh a chytil z plovu chrousta. To je scénka z Table Hodvínek od pana Skupy, kdysi dávno. Je to věta dlouhá. Když se optali, jaká je to věta. Prýma tatí, to se ti povedla. Čili je asi jasný, Míla z Prahy 8, který ze Přehvozdí jsem pro Stable.
4: Mílo, máte přehled. Děkujeme.
6: Tak vám děkujem, ano.
4: Mějte se, naslyšenou.
6: Naschledanou.
4: Tak, pozveme další hlasující. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
6: Děkuji, také zdravím.
8: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Sobotu s panem Šmíkem.
4: Máme zapsáno, hlas Bčko, díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Mějte se hezky.
9: Dobré odpoledne, Pavle Kučero, pane Přeučile, a já bych chtěl Hurvínka pokračovat, ale on už nebude mluvit o elektřině.
4: Mm-mm.
9: A já jsem dělal 35 let v energetice.
4: Jo.
9: Tak si dám radši to Bčko.
4: Tak gratulujeme, že jste to vydržel.
6: Ano.
4: A že budete i s námi a uvidíme, s kým konkrétně z našeho archivu, kdo víc zahlasoval. Další, prosím, dobrý den.
10: Dobrý den, hezké odpoledne. Přeje posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně
4: děkuji.
10: Zdravím pana Přeučila.
6: Děkuji, také zdravím.
10: Kterého si vážím jako herce a jako člověka. Přeji vše dobré a vybírám Pavle Ačko.
6: Mějte ano.
4: Se. Děkujeme. Hezký den. Dobré odpoledne i vám.
11: Já vás zdravím. Zdravím vás oba dva.
6: Ano.
11: Rád bych za B.
4: Máme zapsáno. Mm-hmm. A kdo volal?
11: Jarda z Křemence.
4: Výborně, děkujeme.
11: Nevíte, kde je Křemenec, a to je jedno.
4: Tak to, nám to prozradíte, ne? Nasměrujete nás, kde jste? Kde je Křemenec?
11: Kousek od Konice na Moravě.
4: Dobře, ano. Tak vás tam všechny zdravíme. Mějte se hezky.
6: Taky.
4: Dobrý den. Halo? No halo? Někdo je na lince, ale nemluví. Zkusíme dalšího. Dobrý den. Tak tady máme nahlas rádio. Stlumíme, prosím. A můžeme povídat.
12: No, tady Květa ze Strážnice.
4: No, dobrý den.
12: Ačko.
4: Máme to tam.
6: Ano.
3: Máme 46.
4: No, tak se opatrujte, no. Přežijte to ve zdraví, no, prosím. Ano, děkujeme tak, pěkně, jo. Naslyšenou.
6: Ano.
4: Tak a osvěžíme se Hurvínkem z pořadu Ač je Hurvínek. Bude to o škole, samozřejmě zmíněný Martin Klásek a Helena Štáchová.
13: Máni, co pak, Hurvínku? Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí?
14: To nevím.
13: Kost je pro psa a škola pro kočku.
14: No počkej, co máš proti škole?
13: Všechno.
14: Nahodou. Škola je základ života.
13: Ale kdo ji má přežít?
14: Ale děti.
13: Jo, to když jsem ještě chodil do mateřské školky, to byla jiná.
14: Jak to?
13: Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik uvítal štěkotem a taťolda mi přinesl bačkory.
14: A teď?
13: Když se vrátím ze školy, tak mi Žerik přinese bačkory a taťolda na mě štěká.
14: To já chodím do školy ráda.
13: Bodeď, šprtka.
14: No, žádná šprtka, ale každý den se ve škole něco nového dozvím. Co jsi dneska dozvěděl ve škole ty, Hurvínku?
13: Že mají všichni větší svačiny než já.
14: Ty jsi číslo.
13: Co? Jaké číslo? Náhodou, abys věděla, tak jsem si dnes vylepšil známku.
14: No nazdár, snad to paní učitelka nepozná.
13: Těžko, my máme totiž od včerejška novou.
14: Fakt? Hm? A jaká je?
13: Ale... Závistivá.
14: Závistivá?
13: Jo, pořád jenom opakuje. Kdybych tak já byla tvůj ocet.
14: Co?
13: Otec, Hurvínku.
14: Ty jsi zase něco provedl.
13: Ale prosím tě, co bych mohl provádět, když jsem musel celé vyučování stát v koutě.
14: Co jsi vyvedl?
13: Ale hodil jsem po maškové houbu a ta udělala loužičku.
14: Mašková?
13: Ta houba. A pak se taky učitelce nelíbilo, že běhám po třídě a breptám.
14: No, diď.
13: No, také no, diď. Hele, nejdřív mě naučí chodit a mluvit. A pak mi dovolí jenom sedět a mlčet. A přitom, co mě v té škole naučili? Nic. Psát neumím. Číst neumím. Počítat neumím. A teď mě zakážu... I mluvit.
14: Nediv se, jsi páťák. A přitom píšeš pomalu, čteš pomalu, počítáš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
13: Jo.
14: Jo?
13: Jsem rychle unavený. Takže já si budu dáchnout. Jo. A Máni?
14: Co je?
13: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
14: No to těžko.
13: Bezva! Já totiž neudělal domácí úkol.
14: No to se moc netěš, zítra tě čeká ve škole pěkný průšvih.
13: Jaký průšvih? Abys věděla, tak zítra už do školy nemusím.
14: Jak to?
13: Učitelka řekla, dneska končím a zítra jedu dál.
14: Já, ty se teda máš. Jo, a Hurvínku?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Hostem dnešní humoriády je pan Jan Přeučil, už je odpočatý, měl prázdniny v Řecku, jak jsme slyšeli, načerpal sílu a může vyrazit na představení. Ano. Co to bude?
2: No tak čekají mě letní shakespearovské slavnosti, konkrétně inscenace Veselé paničky Windsorské. To je inscenace jedna z nejúspěšnější letní shakespeare

0: výročí slavností, kterou režíroval Jirka Menzel, než odešel do toho hereckého Nebe poslední inscenace. A on zvolil tenkrát, Pavle, britský model, že do malých rolí obsadil
1: velké hvězdy,
0: herecké osobnosti.
1: Včetně vás, já jenom
0: to
1: řeknu.
0: To mě těší.
1: Simona Stašová, Eva Režnarová, Jaromír Dulava, Jaroslav Satoranský, Michal Novotný, Šárka Krauzová, Jancina a Jan Přeučil.
0: Ano, přesně
1: nechybí.
0: Tak. Ano, ano.
1: Tak to všechno můžete vidět na HAMU, na Hudební akademii muzických umění v Praze mezi 17. a 23. srpnem. Pan
0: přesně
1: Přeučil
0: tak.
1: Každý den bude hrát, to je neuvěřitelné.
0: Proč?
1: V tomto věku.
0: V jakém věku, ježišmarja, co je to věk?
1: No
0: to
1: za rok tam
0: čísla.
1: Máte tu devítku a nulu, no, držte se, ať to zvládnete všechno. Kam půjdeme dál v našem seznamu?
0: No a v našem seznamu vybírám Lenku Plačkovou ve scénce Na Karlštejně.
1: A to by mohlo být hodně veselé.
0: Ano.
1: Neb autorem je samozřejmě Ivan Mládek.
2: Rozhrnula jsem záclony, otevřela okénko, zalila kytičky, vylila nočníček. Venku byla krásná, letní, teplá pátek. Tráva voněla, jes šuměl, nad řekou honila váška vrabce. Na zahradě byl slyšet cvrkot ukrajinských dělníků. Rozhodla jsem se, že se dnes od hlavy až k patě umyji. Netekla ale voda, a tak jsem se alespoň oprášila. Pak jsem se najedla a vyrazila na vlak. Na Karlštejně jsem byla asi za hodinu. Hrad jsem si prohlížela se skupinou, ve které bylo 10 Němců, 5 Angličanů, 3 Izraelci, 2 Egypťané a 1 Syřičitán. Když jsme byli u 70 metrů hluboké hradní studny, průvodce nám řekl, že když do studny něco hodíme a budeme si něco přát, takže se nám to vyplní. Já jsem si přála, abych se dobře vdala a hodila jsem do studny desetník. Nějaká Němka vedle mne si přála, aby se jí uzdravil manžel a hodila do studny marku. A nějaký Arab si přál, aby byl na Blízkém východě konečně zase mír a hodil do studny vedle stojícího Žida. Když jsem měla po prohlídce hradu, rozhodla jsem se, že si něco chytím k jídlu. Třeba zajíce. Naštěstí zrovna jeden běžel okolo. Dělám závodně chůzi a tak pro mne nebyl problém zajíce chytit. Rozhodla jsem se, že si ho udělám dušeného. Ale v tom, kde se vzal, tu se vzal hajní. Zrovna v momentě, když jsem zvíře dusila. Hajný na mne řval, že jsem mu zabila posledního zajíce v lese. Přestal na mne řvát, když jsem mu vysvětlila, že to bylo v sebeobraně. S Hajným jsme se spřátelili a šli jsme se spolu vykoupat do Berounky. Plavili jsme nazí na hloubku. Hajný plaval znak, protože se bál, že ho jinak stáhne ke dnu vodník. Já jsem plavala klidně prsa, protože mě vodník nemá za co stáhnout. Pak jsme šli spolu na hájovnu, kde Hajný chtěl, abych mu byla po vůli. Řekla jsem mu, že na to nemám náladu, protože mám smutek. Umřela mi totiž 2 dny předtím babička. Nakonec jsem Hajnému řekla, tak tedy dobře, ale smutně a pomalu. Když bylo po všem, řekla jsem mu, na to, že ti není ještě ani 50, tak ti teda řeknu, že nic moc. A on mi řekl, na to, že je ti teprv 12, nejseš tak trochu drzá.
3: Olympiáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím Lenka Plečková a její výlet na Karlštejn a Berounce samozřejmě. Já si myslím, že pan Přeučil vybral dobře, můžeme v tom pokračovat.
0: Jsem velice rád,
1: když dají posluchači hodně Aček, bude Lenka Plečková, když dají Bčko, nastupuje známý Hlust Vysihák ve Vrátnici, čili Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na číslo 90 011 04, račte posílat právě teď. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: V tuto chvíli hlasujete, vybíráte si Lenku Plačkovou nebo Lubomíra Lipského. Na vaše rozhodnutí je zvědavý i náš dnešní host Jan Přeučil. Tak pojďte přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tady je Jirka z Čerča. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: Dobrý den.
3: Lepší by bylo, kdyby chodil bez toho klobouku, to by se mě víc líbil, já nevím.
5: Ale to by si třeba spálil.
3: Za ty vlasy nikdo nemůže, že nikdo nemá.
2: No, o tom mi povídejte. Ano. No. A? No. Ačko.
3: No a, no. No,
2: nebo
3: a Bčko. Oba dva,
2: jedno Bčko. Bčko.
4: Dobře.
2: Dobře, děkujeme, mějte
4: tak
2: se
4: jo,
2: hezky.
4: Mějte se
2: naslyšenou.
4: Hezky.
2: Dobrý den, vítejte u nás.
6: Dobrý den, zdraví vás do rozhlasu Magdalena.
2: Zdravíme.
6: A přeji si Ačko.
2: Děkujeme ano. Pěkně a přejeme hezký den. Další prosím, kdo pak to bude? Halo, halo.
7: Dobrý den, tady Cčko.
2: Cčko?
4: Ano.
7: No.
2: To je vaše jméno? Ne.
7: Paní Věra Pixová, Věra. Ostrov 1 Prakatice.
2: Věro, a máme tady A nebo B? Cčko pro vás nemáme, i když bychom vám no, rádi tak... nabídli něco.
7: Tak já...
2: No.
7: Ačko.
2: Ačko, no tak vidíte, Ačko, že dobře. Jste si nakonec u nás vybrala. Děkujeme krásně a putujeme dál za kým a kam. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady František Jalupy, zdravím vás. Oba sympatiáky, pana Přeučila i pana Kučeru.
4: Děkujeme.
8: A paní Plačkovou, to nemá vadu dneska, pánové, jste bezvadný.
2: To jsme rádi, že jsme vás pobavili, tady
4: ano,
2: Lenka Plačková.
4: Rádi.
8: Pane Přeučile, pozdravujte paní Evičku.
4: Děkuju, budu pozdravovat, bude mít radost.
8: A hlavně vám přeji všem zdravíčko, ať slouží. Mějte
4: ano,
8: se
4: děkujem.
2: I vy nápodobně, děkujeme. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Slávek ze Soudňova.
2: Ano.
9: Zdravím teda Pavla a kolegu dřevomodeláře a chtěl bych Ačko.
2: Dobře, ano. Ačko zapsáno, mějte se krásně. I vy uvidíme, kdo bude dál s námi a hlavně uslyšíme v rozhlase, že? Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, tady Zdenka, já volám do... No.
2: Do Humoriády.
10: Ano.
2: Ano. A co jste si vybrala?
10: Vybrala jsem si jednu bouřce, která se blíží Hustvy Siháka.
2: Máme zapsáno.
4: Ano.
2: Pro pana Lipského s panem Homolou. Děkujeme.
10: Ano, díky.
2: Naslyšenou.
4: Taky mějte se hezky.
2: Tak, dobrý den, kdo je tady?
11: Dobrý den, dobré letní humoreznické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jana Přeučila.
4: Děkuji.
11: Dobrý den, pane Přeučil.
2: Dobrý den.
11: Hlasuji pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný večer či příjemné probouzení do horkého středečního rána. Všem posluchačům přeje humoriádnice Růža z Rychnovska. Naschledanou.
4: Ano, mějte se krásně, taky naschle.
2: Dobrý den, ještě vás si vyslechneme.
12: Dobrý den, prosila bych Ačko
4: ano.
12: A zdravím vašeho vzácného hosta.
4: Děkuji, no. Velice mě těší.
12: Kromě Ačka bych si přála ještě déšť.
2: No, tak nám tady trošku hřmí, že on v Karlíně nad studiem. Uvidíme, co nám spadne, snad to nebudou kroupy, ale
12: mějte
2: přejeme osvěžení.
4: Ano, taky,
2: se,
4: mějte se hezky.
2: Teď se osvěžíme humorem, který dělá Lenka Plačková a budeme v kotli.
13: Vítejte v kotli, přátelé, jmenuji se Plačková, jsem vaše nová kotelnice.
14: Popelnice! To by byla moc plná.
13: Nechte si své invektivy na našeho dnešního hosta, prosím.
15: Nevíme, co to znamená, ale klidně si to na něj necháme.
13: Za chvíli přijde náš vzácný host, pan ministr bez portfeje,
16: Pan...
17: Co to je do prdelky?
16: Pane, mluvte laskavě slušně, ano, chápu, že jste sice v pytli, teda v kotli, já jsem západ tu kotala pytel.
17: To je dost podstatný rozdíl, paninko. Jak jste vůbec přišla do jiného stavu?
16: Pan ministr už tady měl sice být, ale nevadí, má si nějaké zdržení, nacvičíme si alespoň nějaké reakce, aby tady byla opravdu kotelnická atmosféra, no. Tak například, když se vám něco nebude líbit, všichni zvoláte sborem fuj, prosím, nacvičme si. A teď naopak, když se vám něco líbit bude, zvoláte bravo. Ano.
17: To nebude potřeba.
16: A tamhle vidím už přicházet. Vítejte, vítáme, hezký večer. Tady už přichází náš dnešní host, pan ministr bez portfeje, že doktor, profesor, kandidát věd Milan Pitkin. Dobrý večer. Pane profesore, jak jste to dokázal v tak krátké době se dopracovat k tolika titulům? To já bych teda nedokázala, víte.
17: Stačí nebejt úplně pitomej.
16: Lichotka úvodem tady pro všechny lidi v kotli, že? Ale přijdete pozdě a hned nás urážíte, pane ministře.
17: Já se musím omluvit, měl jsem cestou malou nehodu. Pěstují si totiž tělesnou zdatnost. Tak jsem se měl nejdřív asi 10 kilometrů na kole. Potom asi 10 metrů na kolečkových bruslích. Potom 10 kilometrů v záchrance. Ale už je to dobrý, jen se mi trošku vrátil koktán.
16: Pane ministře, vás jmenoval náš pan prezident ministrem bez portfeje.
17: Já vám do toho musím skočit, paní Plačková. Musíte divákům nejdřív vysvětlit, co to je, že jsem ministr bez portfeje. Co je to ten portfej? Aby si náhodou diváci nemysleli, že jsem ministr bez přirození, že jo? Takový úraz jsem zase na těch kolečkových bruslích. Ne, to ne. A o tom to je.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik kotelnice Lenka Plačková. Myslím, že se to muselo líbit i originální kotelnici Míše Jilkové, stejně jako panu Přehotilovi. Veselé a hravé. Tak co bude dál? Jdeme do finále. Vracíme do hry Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem. Téma FKU radí Pátra informuje, anebo ve vrátnici Hlust vysihá Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si v závěrečném souboji SMS Humor mezera A, Humor mezera B letí na 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: V tuto chvíli konec hlasování, už známe výsledek. Pan Přeučil, že by nám to prozradil, kdo to vyhrál.
2: Ano, Luděk Sobota.
1: Ano, s Miloslavem Šimkem jdeme radit, pátrat, informovat.
3: Celostátní pátrání po údajně zmizelém Jaroslavu Drobečkovi z Vyškova na Moravě, který byl naposledy zaměstnán jako krmič v místním zookoutku.
4: Jaroslav Drobeček odešel z domova 26. března tohoto roku v 5 hodin ráno. V té době byl 160 cm vysoký, což víme přesně, neboť o krátce předtím manželka po menší rozmíšce pravítkem třikrát přeměřovala. Měl na sobě pracovní moravský kroj a polobotky z domu módy. Na hlavě měl fjertoch a několik krevních podlitin. Pod paží nesl babičku, v druhé křečovitě svíral FLVka. Jaroslav Drobeček byl znám jako vášnivý čtenář a je tudíž pravděpodobné, že se potuluje po městských knihovnách, kde loudí knížky a stravu. Je možné, že si knížky půjčuje i od osamělých důvěřivých žen, u kterých společně i s knížkami přespává.
3: Jaroslav Drobeček má silné, tvrdé zuby, bohužel pouze dva. Nápadný je na něm krásný, rovný nos, umístěný šikmo přes obličej. Pohřešovaný Drobeček má vysoké, klenuté čelo, které postupně přechází v zátylek. Jaroslav Drobeček je při chůzi silně předkloněn vpřed a při běhu střídá pravidelně ruce i nohy. Při odpočinku se pase. V nosní přepážce. V nosní přepážce má zavěšený bronzový kroužek s klíči. Zvláštní znamení nemá bohužel žádné. Pohřešovaný Drobeček byl naposledy viděn v zookoutku v 5 hodin 45 minut, když vstupoval do lví klece.
4: Federální kriminální ústředna odvolává pátrání po zmizelé Josefině Blaškové z Prahy Ruzině, stíhané pro únos. Josefina Blašková dne 16. října minulého roku odcizila pracovníku pražských komunikací rýžové koště a odletěla na něm směrem na Karlovy Vary. Včera však byla zadržena pracovníky lesní správy v obci Lípka, okres Vimperk, kde žila v opuštěné hájovně pod jménem Josefina Jagová.
3: Naproti tomu pátrání po zmizelé Martě Bobkové, kterou podle sdělení jejího manžela Pavla Bobka z Prahy 6 Břevnova 18. ledna tohoto roku vzal ďas, dosud trvá.
1: Tečka za naší dnešní humorinárou. Skvěle vybíral náš host Jan Přeučil i naši posluchači.
5: Přesně tak. Společně. Tak jestli dovolíte, dámy a pánové, přeji vám krásné dny a užívejte si života.
1: Přesně tak. Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Vyhořelou budovu v bývalém baťovském areálu ve Zlíně zítra převezme demoliční firma. V Beskydech přibylo místo, kde turisté smějí legálně strávit noc venku. Silničáři na dálnici D8 instalují nové technologie, které zásadně urychlí informovanost řidičů nejen v případě nehod. Dnes večer a v noci očekáváme ve Zlínském kraji převládající polojasnou oblohu a na teploměru nejníže naměříme 21 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Radilkem. Pěkné úterý. Demoliční firma ve středu 5. srpna převezme vyhořelou budovu v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Střince tam převezli techniku, oznámila to společnost Cream, která budovu vlastní. Téměř 100-tunový bagr s hydraulickými nůžkami bude torzo postupně rozebírat od nejvyšších pater směrem dolů, říká mluvčí společnosti Cream Marcel Schmidt.
3: Demoliční práce budou zahájeny co nejdříve po předání torza, pokud statik ani dotčené orgány nevznesou zásadní připomínky ke zvolenému postupu. Společnou ambicí společnosti Cream i Build Synergy je zbourat hlavní torzo do 25 pracovních dnů od předání objektu.
2: 11-podlažní budova začala hořet 9. července. Hasiči s požárem bojovali 2 týdny, definitivně jej uhasili 22. července. Na pustevnách v Beskydech mohou turisté nově legálně přespat pod širým nebem. Vzniklo tam totiž nouzové nocoviště pro baťuškáře, kteří vyrážejí na dlouhé túry přes hřebeny. Zdarma, bez rezervace, platí tam ale přísná pravidla. Ředitelství silnic a dálnic dokončuje na dálnici D8 instalaci moderních optických kabelů. Ty propojují jednotlivé systémy, třeba meteostanice, bezpečnostní prvky nebo informace pro řidiče. Technologii budou mít v budoucnu všechny dálniční úseky.
4: Jsme na dálnici D8 u Doksan. Ve středovém pásu tady pracují dělníci, mají celý ten pás odkrytý a uvnitř vidíme různé kabely a je tady se mnou mluvčí stavební společnosti Eurovia Iveta Štočková.
5: Ty kabely slouží nejenom pro přenos dat do všech portálů, kamer, SOS hlásek, meteo, stanic a podobně, ale i pro jejich napájení.
4: Zlepší se tak komunikace o počasí nebo bezpečnosti, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
6: Abychom dramaticky zrychlili tok informací a dat přímo z té dálnice směrem k dispečerům, k dopravní policii, k IZS a k dalším službám, stejně tak například k informačním systémům směrem k řidičům a do budoucna samozřejmě i k autonomním vozidlům.
4: Technologie ŘSD zbývá instalovat na bývalých rychlostních silnicích. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny se zpřísní. Nově ji získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Rozhodnutí Rady Evropské unie začne platit zítra. Zpřísnění vítá ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nové podmínky podle něj omezí počty nově příchozích Ukrajinců o 10%. Pravidla se budou vztahovat na nové žadatele o dočasnou ochranu. Nebudou se týkat těch, kteří již v Evropské unii dostali a pouze si ji prodlužují. Podle údajů ministerstva vnitra je v Česku necelých 400 tisíc lidí s dočasnou ochranou. Za poslední týden jich přišlo zhruba 800.
0: Počasí.
2: Dnes večer a v noci bude ve Zlínském kraji převažovat skoro jasno nebo může být i přechodně jasno. Povane slabý vítr jižních směrů a nejnižší teploty se mají pohybovat mezi 24 a 21 stupni, v údolích se slabým větrem místy kolem 19 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na dálnici D55 na 23. kilometru ve směru na Zlín je pro poruchu odstavené osobní auto. Na dálnici D1 u exitu 260 Kroměříž východ u sjezdu ve směru na Brno je rovněž odstavený osobní automobil pro poruchu. Zprávy končí a dál následuje Den v kraji.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Je úterý 4. srpna. Po 17. hodině začíná ve vysílání Českého rozhlasu Zlín necelá hodina plná informací z regionu. Dnes s Kristýnou Fuchsovou. Dobrý podvečer. Teploty v Česku i ve Zlínském kraji jsou vysoké a tak nás bude zajímat předpověď počasí na zítřek. Uslyšíte ji po 17:45. A někteří lidé možná utíkají před horkem do hor. Pro ty, kteří tam chtějí i přespat, přibylo na pustevnách nové nocoviště. Podrobnosti dodáme po 17:30. Témat je ale mnohem víc, tak zůstaňte s námi. Příjemný poslech.
0: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: souhrn dnešních zpráv z regionu má teď Matěj Neradilek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Při dopravních nehodách ve Zlínském kraji za první polovinu prázdnin zemřeli 3 lidé. Českému rozhlasu to řekla policejní mluvčí Monika Kozumplíková s tím, že na začátku července zemřel motocyklista po havárii u Hulína na Kroměřížsku. V Zašové na Vsetínsku poté přišla o život spolujezdkyně z osobního auta, které narazilo do stromu, a na konci července lokomotiva ve Zlíně usmrtila cyklistu. V Bánově na Uhersko-Brodsku dokončili rekonstrukci mateřské školy. Kompletně nové jsou rozvody elektřiny, vody, ale i vnitřní kanalizace. V budově je taky nové sociální zařízení, rekuperace, podlahy, dveře a výmalby. Součástí prací byla i modernizace kuchyně a instalace fotovoltaické elektrárny. Do budoucna by to mělo přinést úspory na energiích. Doprava v Zašové na Vsetínsku se dnes vrátila částečně do běžného režimu. Po téměř měsíci se znovu otevřel hlavní vjezd do centra obce v obou směrech a skončil tak kyvadlový provoz. Spolu s otevřením hlavního vjezdu se změnila taky organizace vlakové a autobusové dopravy. Podrobnosti k tomu přibližuje lidovecký starosta Zašové Jiří Kubrický.
3: Počínaje prvním ranním spojem, budou autobusové linky zajíždět i do obce Zašová, tak jak je normálně zvykem. Náhradní doprava hasičskou dodávkou bude ukončena.
2: Na stanici Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku celou noc teplota kolísala kolem 29 stupňů Celsia. Minimální teploty se na většině míst pohybovaly kolem 20 stupňů Celsia, což je teplotní hranice pro tropickou noc. Informoval o tom dnes na síti X Český hydrometeorologický ústav. Teplotu v Bystřici pod Hostýnem meteorologové označili jen za těžko uvěřitelnou. Počet kolapsů z horka se ve Zlíně zvyšuje, zatím ale není nárůst markantní. Českému rozhlasu to řekla mluvčí krajské nemocnice Tomáše Bati Dana Lipovská. Zatímco včera ošetřili na urgentním příjmu 2 pacienty s kolapsovými stavy z horka, dnes už bylo případů více.
4: Většinou se jedná o seniory, kteří jsou dehydrovaní. Měli jsme ale i případ muže, který v horku pracoval venku na zahradě, a lékaři řešili také jeden úpal.
2: Ve Slavkově na Uhersko-Hradišťsku opraví páteřní chodník přes téměř celou obec. Práce budou stát 8 milionů korun a téměř polovinu nákladů by měla pokrýt dotace z integrovaného regionálního operačního programu. Práce by měly začít na jaře příštího roku a hotovo pak bude zřejmě do července.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Až 150 tisíc korun, to je výše náborového příspěvku pro všeobecné zdravotní sestry, na který město Kroměříž láká nový personál do svých domovů pro seniory. Sester je už teď nedostatek a radnice se tímto krokem připravuje na změnu legislativy, která bude platit od ledna příštího roku. To pobytová zařízení pro seniory přejdou z kategorie sociálních do sociálně zdravotních služeb, což pro provozovatele znamená zajistit přítomnost zdravotníka 24 hodin denně.
1: Položte se prosím a změříme tlak a saturaci, jaké máme dýchání, jo?
2: Na zdravotní sestru Lucii Růžičkovou čeká v každém pokoji jiný úkol.
1: A vezmeme si to chodítko a můžeme rovnou jít, jo? Tak pojďte tam za mnou.
2: V domově pro seniory v místní části Kroměříže Vážanech se o 120 klientů stará 63 pracovníků.
1: Výborně. A můžeme?
3: Jsou to pracovníci v přímé péči, jsou to sociální pracovníci a 6 úvazků zdravotnického personálu, přičemž 2 vlastně nemáme teda obsazené. A abychom dosáhli toho optimálního počtu nejmenšího, kterého potřebujeme, tak potřebujeme 9 těch úvazků zdravotnického personálu.
2: Popisuje aktuální personální obsazení ředitelka domova Michaela Pospíšilová.
4: I vzhledem ke změně legislativy od ledna příštího roku a vzniku sociálně zdravotních služeb potřebujeme zajistit zdravotní péči ať už praktickými sestrami nebo všeobecnými sestrami. V současné době máme na domovech zajištěn provoz zdravotníků od 6 od rána do 10 do večera a pouze na jednom domově je služba zajištěna nepřetržitě.
2: Doplňuje Michaelu Pospíšilovou Dagmar Klučková, ředitelka příspěvkové organizace sociální služby města Kroměříže. Ta provozuje 5 domovů pro seniory a starají se v nich o 540 klientů.
1: A tlak máme i mladá holka. Jo? Děkuju.
5: Poněco se cítí, že mám dobrý. Jo.
4: Ta situace se zdravotnickým personálem je pro nás velmi tristní, protože v současné době poptáváme 16 pozic středně zdravotnického personálu.
2: Několik posledních let tu podle Dagmar Klučkové lákali zdravotní sestry náborovým příspěvkem ve výši 60 a 80 tisíc korun.
4: A díky tomu se nám podařilo najít 24 nových pracovníků, ale ta fluktuace během těch několika let byla, odešlo nám 6 sester.
2: Vedení města se tedy rozhodlo náborový příspěvek navýšit, vysvětluje starosta Kroměříže Tomáš Opatrný z hnutí ANO.
6: V případě všeobecných sester je náborový příspěvek nabízen ve výši 150 tisíc korun. A u praktických sester je to ve výši 90 tisíc korun.
2: Ten příspěvek je poměrně vysoký, proč se město rozhodlo takto?
6: V Kroměříži máme specifikum v tom, že máme 3 nemocnice. Jednak je to kroměřížská nemocnice, potom je to psychiatrická nemocnice a dále nemocnice milosrdných sester, takže je zde velká poptávka právě po zdravotnickém personálu. Musíme konkurovat té poptávce, která tady na trhu je.
2: Takto vysokou částku získají zdravotní sestry, které nastoupí na plný úvazek a uzavřou pracovní poměr minimálně na 5 let. Z Kroměříže Blanka Kovandová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Kdo byli chalupníci? Jak žili a k čemu sloužily různé části jejich obydlí? To vše můžete poznat v jednom z posledních tradičních stavení na Slovácku, v památkovém domku v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Vydáme se tam spolu v reportáži Mezi kopci a loukami Zlínského kraje už ve středu před 15:30 odpoledne. Poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

0: večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Počasí.
2: Venku teploty atakují v některých místech kraje 38 stupňů a podle předpovědi zítřek nebude moc jiný. Na přesnější informace se teď ale zeptám Jitky Kučerové z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den do Brna.
3: Dobré odpoledne.
2: Padaly dnes ve Zlínském kraji nějaké teplotní rekordy?
3: Padaly rekordy všude na stanicích, které měří více než 30 let. Nejvíce jsme naměřili v Kroměříži 39,1 stupně Celsia. Obecně ty teploty maximální se pohybovaly nejčastěji v těch středních a nižších polohách od nějakých 36 do těch 39 stupňů. Teď už ta teplota ale opravdu hodně pomalinku stoupá, protože stále ještě třeba Kroměříž má 38,5 stupně Celsia. Takže pomalý pokles teplot na obloze, v podstatě žádná oblačnost nebyla, jenom nějaká drobnější kupovitá se objevovala na severovýchodě, východě kraje, ta už se teď zase rozpustila a vítr ten fouká někde slabý, ale většinou spíše mírný z jižních směrů.
2: Včera v noci lidé v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku spali při teplotách kolem 27 stupňů Celsia. Jaký večer a noc čekáte dnes?
3: Ono to může být docela podobné, zase spíš asi často tropická noc, podobně jako tomu bylo dnes, kdy to teplotní rozpětí bylo hodně veliké od těch 27 a 9,10 v Bystřici pod Hostýnem až po 14,5 stupně ve Velkých Karlovicích, takže asi něco podobného lze očekávat i během zítřejšího dne. Netvrdím, že ta Bystřice bude mít zase tolik, ale ta teplota bude velmi závislá na tom, kde zůstane aspoň trošičku foukat, respektive fénovat takový ten teplý jižní vítr. Čili tam ty teploty vyšší, 24, 25 stupňů asi nelze vyloučit, naopak ta údolí mohou mít možná zase kolem těch 16 nebo 17 stupňů Celsia, hlavně údolí na východě kraje. No a obloha, ta by měla být skoro jasná, nebo může být i jasno.
2: A co říká předpověď na zítřek?
3: Zítřek vypadá taky jako další horký den, 36 až 39 stupňů, podobně jako dnes čekáme i zítřejší maximální teploty. A na obloze by mělo převažovat jasno, možná jen na severu a naopak západě kraje. Oproti dnešku se může objevit nějaká taková menší oblačnost, vítr mírný jihozápadní až jižní, takový výraznější, zítra večer pak bude slábnout.
2: Stále platí výstrahy před vysokými a zdraví ohrožujícími teplotami. Dokdy budou podle vás aktuální?
3: Zítra

0: že zítra mohou na některých místech teploty dosáhnout i 39 stupňů. Myslete proto na sebe, dostatečně pijte a vyhýbejte se vysoké námaze.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Dohrála kapela Kryštof. Výstava, která stojí za návštěvu. Právě taková je expozice v zámku Holešov na Kroměřížsku, která přivedla pod jednu střechu čtyři světově proslulá jména Salvadora Dalího, Pabla Picassa, Joana Miró a Viktora Vasarelliho. Kolik obrazů od těchto umělců je na výstavě k vidění? Na to se zeptala Silvie Pospíšilová, mluvčí zámku Dany Podhajské.
1: Je to dohromady od těch čtyř autorů 60, tedy.

0: 60, asi tak, plus minus.
1: Tak to je úctyhodné číslo. Jak dlouho jste výstavu připravovali?
0: Výstavu jsme chystali asi rok. Ono je to zpravidla taková jako běžná praxe, že dojde k dramaturgickému nástřelu, jak bude vypadat ta nadcházející sezona. Takže na toto téma jsme se určitě na zámku bavili a chystali to už od loňského roku.
1: Z jakých sbírek jste díla pro expozici v Holešově získali? Kdo vám je zapůjčil?
0: Zapůjčka přišla z Polska, z galerie, která se jmenuje Epicentrum Art Gallery. To je vlastně ten zásadní zdroj. Bylo to z jednoho zdroje.
1: Můžete prozradit posluchačům, které plátno patří k nejznámějším, nebo kterého si třeba nejvíc považujete?
0: Ono je to takové individuální, ale co je pro nás asi nejzajímavější, bude ucelená série 9 grafických listů od Juana Miró. A co je možná nejznámější, nebo čeho si nejvíc ceníme, tak to bude vlastně ilustrace Salvatora Dalího Tristan a Isolda, tak na to bychom možná poukázali.
1: Dokdy bude výstava k vidění a kdy mohou lidé na expozici do zámku zavítat?
0: Výstava bude k vidění do 30. srpna a lidé můžou přijít denně, kromě pondělí, to my býváme zavřeno. A je otevřeno vlastně od úterý do neděle od 9 do 17 hodin.
2: Den v kraji.

0: cestou nečitelný. Na pustevnách v Beskydech můžou turisté nově legálně přespat pod širým nebem. Vzniklo tam nouzové nocoviště pro baťuškáře, kteří vyrážejí na dlouhé túry přes hřebeny. Zadarmo, bez rezervace. Za to spravidli. A první turisté si tam už rozbalili karimatky.
1: K nocovišti na pustevnách stoupám se Sabinou a Rolandem, kteří jsou z Ostravy a Havířova.
2: Vylezeli jsme tak nalehko na okružní túru tady po Beskydech.
1: Po chvíli se dostáváme k nocovišti, které je mezi Zárišem a hotelem Tanečnica.
3: Tu jsou koše, tojtojka, no tady napsané nouzové nociviště a tady jsou pravidla.
4: 18 až 19.
2: To je ideální, no.
1: Bude tady asi klid, jak se těšíte na to spaní?
2: No tak těšíme se na to velice. Myslím si, že právě to, že tady je málo lidí, z toho dělá ještě větší zážitek.
1: Odkud kam jdete?
4: Tak my jdeme z Frenštátu až na Javorový.
1: To je pořádná trasa.
4: Je to 93 kilometrů nějak.
1: 93 kilometrů. Kolikrát za tu dobu budete nocovat?
4: Chtěli bychom dvakrát.
1: Jak obtížné je to tedy najít, kde spát a mít tam třeba i toalety, vodu, občerstvit se?
2: V dnešní době s pokročilými informačními technologiemi jsou všude informace dostupné a podle map najdeme všechno.
1: Takže si i tohle místo asi turisté brzy najdou, podle vás?
2: Chodí tady jako hodně lidí, tak myslím, že to nebude dlouho trvat a bude to tu více využívané.
1: A zatímco mladý pár nafukuje karimatky, na nocoviště dorazila manažerka fondu pustevny Petra Kavková. Tady jsou pokyny, jak by se měli lidé chovat, tak jaká jsou ta pravidla?
5: Tak vzhledem k tomu, že nocujete v chráněné krajinné oblasti Beskydy, toto nocoviště je určené pouze k přenocování na jednu noc, takže není to místo pro táboření a realizaci nějakých pikniků a oslav. Nerušit, odnášet odpadky, jak samozřejmě nějaké jednorázové plynové vařiče jsou povolené. No a samozřejmě se tady nesmí rozdělávat oheň.
1: Jak si lidé zajistí místo v době, až se to rozkřikne, že je tady nocoviště?
5: Bohužel nemáme žádný systém, ve kterém si můžete rezervovat místo, takže jinými slovy, kdo dřív přijde, ten dřív nocuje.
1: Kdo asi nejčastěji bude právě toto nocoviště využívat?
5: Tak určitě to jsou baťuškáři, ať už turisté, kteří jdou na lehko i na těžko, například stezku Českem, která vede přes pustevny. Ale můžou to být například i lidé tady z okolí, kteří chtějí strávit příjemný večer pod hvězdami.
1: Lidé, kteří chtějí na cestách přespat či například vidět západ a východ slunce, můžou kromě pusteven využít taky místa u chaty Skálka či na Lysé hoře. Ochranáři teď hledají další vhodná místa pro legální stanování. Bude ale záležet i na tom, jak se budou lidé na nocovištích chovat. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

V některých věcech se Barum Rally za víc než půl století existence výrazně proměnila. Něco ale zůstává stejné. Za okamžik o tom uslyšíte víc od člověka, který v různých rolích absolvoval většinu ročníků zlínského závodu.

0: Dospíval Luděk Nekuda a vy posloucháte Český rozhlas Zlín. Už příští víkend Zlín opět přivítá Barum Rally, kterou čeká polojubilejní 55. ročník. Většiny z nich se zúčastnil Karel Jirátko. V 70. a 80. letech závodil jako spolujezdec. Dnes jako řidič absolvuje přidružené závody veteránů. Může tedy dobře porovnat, jak se slavná rally za více než půl století proměnila.
1: Dřív běžně soutěže mývali třeba 40 a víc rychlostních zkoušek a jeli se to třeba celou noc, celý den a celou noc prostě byli téměř bez přestávky, se jeli prostě hrozně dlouhý období, čili hodně to bylo o kondici, hodně to bylo o rozpisech, tak dneska se to smrsklo na pár rychlostních zkoušek, který se jezdí pořád dokola.
2: Přibližuje automobilový závodník Karel Jirátko, jak se mění nejen Barum Rally, které se jako navigátor účastnil už v 70. letech minulého století. Tehdejší závody víc připomíná třeba současnou rally Dakar. Posádky nebyly hlídané na každém metru tratě.
1: Pracovat rozumově ze zkušeností, s rozpisama, s rozmístěním servisu i s ohledem na to, aby ta technika prostě celou tu dobu toho závodu tu soutěž vydržela, čili bylo to daleko víc o zkušenosti, takové nějaké, bych řekl, nechci říct moudrosti, ale prostě znalosti kolem té rally.
2: Takže zatímco dřív šlo hlavně o vytrvalostní závod, teď jde spíš o sprint. Současné rychlostní zkoušky mívají maximálně kolem 20 kilometrů.
1: Tím, že se na těch počítačích učí ty vložky téměř naspaměť, tak na jedné straně to tempo strašně vzrostlo, je vidět, že jedou na úplně hraně, když se člověk jenom podívá, každý z té špičky prostě bourá.
2: Jedna zásadní věc se ale podle Jirátka nezměnila a asi ani nezmění.
1: Pořád závěr zůstali stejní ti lidi, kteří ten sport milují a jsou ochotni pro to obětovat téměř cokoliv, od financí, co je to nejmíň, přes rodinný život. Prostě myslím si, že celá řada těch jezdců prostě kromě toho, že jezdí závody, tak už téměř nic jiného nestíhne. Mezi tím, co ostatní třeba budují zázemí, firmy, domy a tak dále, tak spoustu těch jezdců prostě na konci života se podívá a kromě pár pohárů doma ve Vítrně vlastně nemá nic.
2: Karla Jirátka neopouští tato vášeň ani po 70. narozeninách a příští víkend opět vyjede na trať Barum Rally Zlín v doprovodném závodě historických aut. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Za 8 minut bude 18 hodin a s nimi i čerstvé zprávy, které vystřídají pořad Den ve Zlínském kraji. A pak se můžete těšit na Květu Navrátilovou a pořad Morava krásná zem. Díky, že posloucháte Český rozhlas Zlín. Od jeho mikrofonu se teď loučí Kristýna Fuchsová. Mějte pohodový večer.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Bánově na Uherskobrodsku dokončili rekonstrukci mateřské školy za 25 milionů korun. Během dneška skončilo krátkodobé dopravní omezení u Lužné na Vsetínsku. Po celém Česku dnes padaly teplotní rekordy. Na 10 místech už teplota překročila 40 stupňů. Večera v noci očekáváme v regionu převládající polojasnou oblohu a na teploměru nejníže 21 stupňů Celsia. Matěj Neradělek připravil zprávy Českého rozhlasu Zlín. Mateřská škola v Bánově na Uherskobrodsku prošla rekonstrukcí za 25 milionů korun. Dělníci udělali nové rozvody, kuchyň, rekuperaci, podlahy nebo třeba obklady. Tak velké úpravy přitom nebyly v plánu, jak říká starosta Bánova Marek Mahdal z ODS.
4: Původně jsme chtěli jenom vyměnit sociálky, ale když už se pustíte do sociálek, tak potřebujete vyměnit už elektriku a už uděláte nové kanály a uděláte novou vodu. K tomu jsme se dostali už do tříd, takže z akce opravy sociálek byla nakonec 25 milionů. Nová stavba, kdy jsme vyměnili veškeré rozvody a tím pádem ta školka má teďka kompletně všechno uvnitř nové a hlavně moderní.
2: Na střeše je také nová fotovoltaická elektrárna, která pomůže snížit provozní náklady. Díky tomu obec získala 9milionovou dotaci od Státního fondu životního prostředí. Ředitelství silnic a dálnic během dneška dokončilo dvoudenní opravu poškozeného povrchu silnice 1/57 u Lužné na Vsetínsku. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí silničářů Lucie Trubelíková. Oprava se týkala přibližně půlkilometrového úseku. Teplotní rekord pro 4. srpen dnes padl na všech českých meteorologických měřících stanicích. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Na 10 místech už teplota vystoupala nad 40 stupňů Celsia. Hodnoty ale ještě nejsou konečné, během odpoledne se dál můžou měnit. Advokáta emeritní soudce Ústavního soudu David Uhlíř vyzval Karlovu univerzitu k aktivnímu oslovení poškozených studentů po střelbě na Filozofické fakultě z roku 2023. Kritizuje, že zaměstnanci školy získali odškodnění od univerzity automaticky, u studentů byl ale přístup jiný, pokračuje Uhlíř.
5: Pouze ti, kteří se obrátili na univerzitu, byli odkázáni na pojišťovnu, ale sama o sobě nijak nevyzvala. Považuji za nevhodné, aby tady v tom případě univerzita přistupovala jinak ke studentům a jinak k učitelům.
2: Univerzita se hájí tím, že nemá přístup k informacím o zraněných žáků. Tak jako v případě svých zaměstnanců. Žádat o pomoc ale mohou dál. Uhlíř doporučuje se na školu obrátit co nejdříve. Nárok na podporu totiž vyprší na konci roku. Při střelbě v prosinci 2023 zemřelo 14 lidí, 25 střelec zranil.
3: Počasí.
2: Večera v noci bude převažovat skoro jasno, místy může být jasno a na teploměru 24 až 21 ojediněle 19 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V ulici Jezuitská ve Starém městě u Uherského Hradiště se střetl osobní automobil s koloběžkou. A vy jste slyšeli zprávy Českého rozhlasu Zlín. Teď Morava, krásná zem.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

Přívětivý podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Mistříňanku a polku, velký hit Blahoslava Smišovského, Ty falešná frajárko. Tak já věřím, že vás tato polka potěšila. Dnes, jak víme, máme v obou kalendářích jméno Dominik, Dominika, takže ještě jednou přejeme vše nejlepší. Připomenu telefon k nám do studia 726465200 a už další písnička. Miroslav Nauč, Jan Houšť, Dobrou noc, lásko má a Zdounečanka.

dozněl Valčík Dobrou noc, lásko má. A já mám tady e-mailovou poštu, pojďme na ní. Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát písničku kamarádovi do Věteřova u Kyjova, Dominiku Svobodovi k jeho svátku, který má dnes. Domčo, přeju tobě hodně zdraví, štěstí a lásky. A ať to dobře hraje na trubku. Hlavně ať si v životě šťastný a veselý kluk přes všechen smutek, který někdy máš. Přeje vše jen to dobré, kamarád z Brna. No a tak já taky přeju dobrou mysl a hra na trubku. To není lehké, vím o tom něco. Mám syna také trumpetistu, ale to je dobře, že hrajete na nástroj, je to krásný nástroj. Tak pojďme na další písničku, přátelé. Na Břeclavském Rynečku Pavel Svoboda, Josef Dofek, Lácaranka nám zahraje.

0: Dozněla nám pěkná polka na břeclavském rynečku, dohrála nám Lácaranka, no a my se tady budeme věnovat vašim e-mailům. Dobrý večer, dnes slaví narozeniny kamarádka a kuchařka paní Božena Richtrová z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí manžel Miroslav, syn David s rodinou, dcera Sabina s rodinou a sourozenci s rodinami a kamarád Broněk. Takže předali jsme a další písnička Smutný večer lidová. Josefa Ducháčková nám zaspívá Jarmila Hubáčková za doprovodu Brolnu.
1: Český rozhlas Zlín.

Přátelé, doufám, že jste si zanotovali tuto známou písničku. No a máme tady další e-maily. A jinak chci připomenout, že linky jsou volné, přátelé, takže můžete volat, protože vždycky říkáte, že se nemůžete dovolat, ale v této chvíli a vůbec této hodince, jak to tak sleduji, byste se mohli dovolat. 726465200. Já se budu velice těšit. No ale teď už si dáme e-mail, který tady mám. Zdravím do Českého rozhlasu Brno a prosím, zahrajte hezkou písničku pro naši maminku, manželku, babičku a prababičku, paní Květoslavu Svobodovou z Rusavy, která dnes slaví 84 roků svého života. Přejeme jí hodně zdraví, radostí, spokojenosti a pohody do dalších let. To vše a ještě více přeje manžel Eduard a dcery Jana, Irena a Hanka s rodinami. A připojíme k tomu písničku Miloslav Richard Procházka, Josef Popelka, Nečaruj a Miločanka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Tak a jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a budeme předávat další e-mail. Zahrajte prosím hezkou písničku ke svátku pro Dominika Šuráně z valašské obce Jestřabí. Milý Dominiku, ať každý varhaní tón rozezní v tobě radost jako zvon. Ať historie dál tě zve příběhům dávným, tajemným i krásným, jak jen lze. Ať na cestě ke kněžství, kterou jsi vybral, tě provází víra, pokoj, naděje a každý den přinese ti důvod k radosti i sílu rozdávat dobro kolem sebe. A protože jsi Valach každým coulem, ať tvé srdce zůstává pevné jako Valašské hory, mysl otevřená jako kraj pod Beskydami a humor i dobrá nálada tě nikdy neopouštějí. Ať se ti splní každé přání, ať každý den je pro tebe požehnaný, ať štěstí kráčí vedle tebe a provází tě země i nebe. Ať život zní jak varhaní hlas, krásně dnes i po všechen čas. Vše nejlepší, boží požehnání a přímluvu svatého Dominika přeje jmenovec Dominik a k přání se připojuje i Broněk. A já posílám písničku Kobylský šohajku, Martin Horák, Pavel Karlík a Straňanka.

0: písnička. No a pojďme si poslechnout pana Libora z Velkýho Stěrádek. Já vás vítám.
1: No já vás taky, tak ještě jednou krásný podvečer. No, snad už to nějak přežijem.
0: Ano.
1: Ale já bych měl takový malý přáníčko, jako ano? Já když to poslouchám, já to poslouchám denodenně.
0: Ano.
1: A vzpomenu si, když jsme stárkovali, hodovali v Bošovicích, Hosteráka, tak bych chtěl pozdravit všechny kluky a holky, co jsme stávali pod Májou a zpívali jsme krásně.
0: No ano. To je dobře, že máte takové krásné vzpomínky. To je tak dobře. Vidíte, ano. Já také vzpomínám. Ano. Na, třeba na Moravanku, na Moravěnku, co jsme se nahráli, jaký to byly krásy, to byly takový koncerty, anebo různé takové ty ktanci, ty noci, letní noci a tak. To bylo krásný.
1: Nádhera.
0: No jo, tak ještě, tak že to máme, vidíte. Jako,
1: tak jim zahrajte nějakou pekla písničku. A kdybyste náhodou pro mě...
0: Ano?
1: Tak bych chtěl zahradu Moravy anebo v Tenkijovské Bažantnici. To miluje.
0: Dobře, tak já vás, já to teď mám připravené ty písničky, ale já ji, pane Libore, zařadím třeba někdy příště, ano?
1: Ano, ano, ano. A děkuji vám moc a pěkné podvečer.
0: Ano, přeji vám také, ať se máte dobře, ať se dobře vyspíte hlavně, bohužel v tom teple.
1: No to je hrozný, že?
0: Ano.
1: Už je toho moc, že?
0: Ano, ano. A pohledte za mě i toho pejska, který je tam vedle vás.
1: No nebojte se, on vás poslouchá.
0: No ano,
1: moc.
0: Dobře. Tak nashledanou.
1: A vy je u tého.
0: Ano, no. Ano, ano. Tak nashledanou.
1: Tak a pěknou dobrou noc, no. Mm-hmm. A děkuju.
0: Tak a pojďme tady na e-mailovou poštu, kterou tady mám, ale tady se mi rozblikaly telefony, tak já jim dám přednost, takže halo, halo, kdo se prosím k nám dovolal?
2: Dobrý večer, tady Jan Popelka z Hračovic.
0: No já vás moc zdravím, prosím, můžete. Taky. Jste přímo ve vysílání.
2: Děkuji moc a krásný podvečer vám do redakce paní Navrátilová.
0: Děkujeme.
2: A taky všem posluchačům. Zítra, 5. srpna, slaví jako den svých narozenin moje manželka, paní Marie Popelková. A tak bych chtěl, já i celá naše rodina, vás poprosit o písničku jako poděkování za vše, co pro naši rodinu dělá. Za lásku, za děti, za opateru a všechno to dobré, co spolu prožíváme. Blahopřání se připojují naše děti, dcera Jana a synové Martin a Svatopluk se svými rodinami. Nejmladší pravnuci Matyáška a Eliška posílají své prababičce sladkou pusu a o den později, 6. srpna, oslaví své narozeniny naše kamarádka paní Dáša Bodková z vedlejších Drslavic. Tak milá Dášo, k tvým narozeninám ti přejeme také vše nejlepší a pozdravujeme i manžela Zdeňka. Toto přání posílají Jenda a Marie Popelkovi z Hračovic a vám do redakce moc krát děkuji.
0: Ano, tak i vám popřeji, pokud možno, jako klidnou noc, ne moc teplou, abyste mohl spát, nebo rodina mohla spát, že je to ta tepla jsou taková.
2: Ano, tak moc krát děkujeme.
0: Té noci jsou velmi výrazná. Ano, rádi zahrajeme písničku, posíláme ji za malou chvíli. Ano, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Tak a teď půjdeme ještě na e-mailovou poštu, kterou tady mám. Dobrý večer, vážená redakce, chtěla bych poslat vaším prostřednictvím poděkování s písničkou všem pečovatelkám z Charity Strážnice a sestřičkám z domácí péče Zdislava Veselí nad Moravou. Toto poděkování je za obětavou a nadstandardní péči, kterou poskytovali naši příbuzné paní Květoslavě Gregorovičové ze Strážnice v době její nemoci. Je to již nějakou dobu, co paní Gregorovičová zemřela a já stále dlužím těmto obětavým děvčatům poděkování tak, aby se o jejich příkladné péči dověděla i širší veřejnost. Bez jejich pomoci by zesnulé nemohlo být splněno její přání zůstat v domácím

0: prostředí i v době, kdy se její stav natolik zhoršil, že vyžadoval velké úsilí při péči o ní. Za všechnu službu, jak v oblasti tělesné, tak i duchovní, děkuje za pozůstalou rodinu syn Jaroslav, neteř Mirka a sestřenice Lidka. Tak předali jsme a budeme hrát písničku Stanislav Orechovský, Mladenci na rukuju a Ištvánci ze Šardic.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Přátelé, podíváme se do Višňového a já zdravím pana Pavla. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Já bych chtěl zahrát otcovi, který už teda není mezi námi.
0: Ano.
1: Je 6.8. by se dožil 101 let.
0: Mm-hmm.
1: Chtěl bych mu poslat písničku Orál jsem orál. A zdraví teda Pavel, syn, Jenda, syn a Petr, syn s rodinami.
0: Vzpomínáte na něho? Ano.
1: Ano.
0: Prosím, já tu písničku, my máme písničky vybrané, pane Pavle, ty jsou dopředu, takže omlouvám se vám, že bude jiná písnička, ale snad vám přijde také, jak se říká, k chuti. Tak dobře, pane Pavle, je-li to vše, tak se rozloučím, ano?
1: Ano, děkuji
0: tak
1: moc.
0: Přeji rád. Vám také přívětivý večer, ať to zvládnete, ta tepla.
1: Nashledanou.
0: No a přátelé, já mám tady ještě jeden e-mail, který tady k tomu připojím. Tak je v tomto znění. Poslal ho pan Marek Rybníkář a je to pro pana Petra Hlahůlka z Blatnice pod svatým Antonínkem. V tomto znění. Drahý Petře, k narozeninám ti přejeme život jak ten nejlepší švédský stůl, kde dobrého jídla nikdy neubývá. Ať tě neustále obklopuje přízeň krásných žen, které ti vykouzlí úsměv na tváři, a přejeme ti, aby ti v srdci i v uších pořádně vyhrávala ta nejříznější dechovka a dech do cházel jen při pořádné zábavě. Přejí kamarádi z ulice. Všechno jen to nejlepší. Tak to bylo dobré přání a my posíláme písničku vám všem a bude to Hrajte mě, hrajte a hrajte mě husličky Zdeněk Baťka a cymbálová muzika Petra Olivy.

0: Tak, vážení a milí, a já mám tady ještě telefon. Pan Pavel se dovolal z Višňové, tak prosím.
1: No, já bych chtěl říct jméno otce je Březina Gustav.
0: Ano.
1: No, jak jsem volal.
0: Ano, Vítra, ano. Nebo... Takže pan Březina Gustav, jsme na něho vzpomínáme. Dobře.
1: Z Horních Dunajovic.
0: Chápu, z Horních Dunajovic. Výborně. Tak já se rozloučím, pane Pavle, přeji vám krásný večer a nashledanou.
1: Děkuju moc krát, nashle.
0: No a pojďme, máme tady vzpomínku, mám tady před sebou. Takže 4. srpna 1963 zemřel po dlouhé těžké nemoci pan Karel Buřil z Brna Králova Pole. Dětství prožil v Libici nad Cidlinou a zamiloval se do Julie Hladíkové a svatba se uskutečnila v Jihlavě v kostele. Přestěhovali se do Králova Pole do Brna. V roce 1928 se mu narodil syn Lubomír v Jihlavě, měl 5 sester, 2 bratry a v roce 1930 se mu narodil druhý syn Jiří a v roce 1945 onemocněl a byl takzvaně nemohoucí. I když měl firmu v Čechách, tak mu pomáhala rodina. Poznal také vnučku Irenu, no a vzpomíná na něho moc Honzík a neteř Jitka. Takže to byla jedna vzpomínka a já tady mám ještě jednu vzpomínku od našeho Honzíka, neboť 4. srpna 1962 si řekli své ano v Kunštátě v kostele pan Adolf Peťa a Anička Fadrná. Bydleli v Suchotíně v domečku a měli krásné manželství. Pěstovali králíčky, slepice, měli také psa, no a starali se o zahradu. Vychovali dceru Alenku, syna Adolfa a byli to moc příjemní lidé. Vychovali vnoučata. Anička se starala o nemohoucího manžela Adolfa a měli velkou rozvětvenou rodinu. Obrátili se jim ovšem život, jak se říká, vzhůru nohama. Anička potom posléze bojovala s rakovinou. Na všechny vzpomíná Honzík. Takže to byla vzpomínka, kterou jsme teď vyslechli a já si myslím, že si dáme písničku. Miloslav Richard Procházka, Dojdi večer milý a Mistříňanka.
2: Český rozhlas Zlín.

písnička nám dozněla a pojďme tady na pozvánky. Máme tady také myslivecké sdružení Dolina Hovorany. Pořádá v sobotu 8. srpna od 20 hodin v letním areálu u hřiště mysliveckou noc. Můžete se těšit na zvířinový guláš, ochutnávku vín a bohatou tombolu. Hraje dechová hudba Tůfaranka. Všichni jste srdečně zváni. No to bude krásná noc a když bude teplo, to nebude mít určitě chybu. Takže to byla jedna pozvánka, pojďme na další. Letní krojové hody, hodky, Charvatská Nová Ves v pátek 7. srpna. Takže a potom také v sobotu 8.8. Takže v pátek 7. srpna 17 hodin ruční stavění máje je, potom sobota 8. srpna o 14. hodině krojovaný průvod pro stárky, o 16. hodině odpolední zábava a 21. hodina vás čeká večerní zábava a hraje dechová hudba Lanžhočané. Takže to byla další pozvánka a já do třetice dám pozvánku. A je to, prosím, již 18. ročník heřmanické dechovky a bude vám hrát 8.8., to znamená 8. srpna. Pořadem bude provázet Karel Hegner a můžete se těšit na tyto kapely. O 13. hodině Šarovec, 14.30 Lipkovanka, 16 hodin Lidečanka, 17.30 muzikanti Ladislava Prudíka a o 19. hodině Božejáci. A srdečně vás zveme do Dolních Heřmanic. Akce se koná za každého počasí a občerstvení samozřejmě zajištěno. Takže to byly tyto tři pozvánky a hrajeme písničku Ten, Lanžhotský mlýn a Moravěnka.

0: Tak písnička nám dozněla, válčík dozněl. Pojďme přivítat paní Aničku Šimkovou z Kuklova na Záhorí. Vítejte.
1: Ďakujem za privítanie. Pekný podvečer, pani Navrátilová. A dnes by som chcela rada popriať našim milovaným vnúčatám Dominike Šimkovej zo Zlína. Je to najstaršia vnúčka najprostredného syna Rudyho a tiež Dominikovi Šimkovi zo Senice. Je to syn najmladšieho syna Martina. Takže Dominike a Dominikovi prajem zdravie, Božie požehnanie, všetko iné majú a nič nepotrebujú, hlavne to zdravíčko. A ešte s vašim dovolením, pani Navrátila, pozdravujem moju obľúbenú moderátorku pani Ivanku Slabákovie, tiež jej prajem uzdravenie.
0: Ano.
1: To všetko praje Anka Šinková z Kuklova a našim vnúčatám babička a dedo z Kuklova. Ďakujem vám, pani Navrátilová.
0: Ano.
1: Pekný deň vám prajem.
0: Áno, do počutia.
1: Do počutia.
0: Tak a poďme, máme tady ešte jednu vzpomínku a je to vzpomínka na Jaroslava Jakubíčka. Tak pojďme na tuto vzpomínku. Je to hudební skladatel, dramaturg, cymbalista, je upravovatel lidových písní, takže pojďme si vzpomenout na Jaroslava Jakubíčka, který se narodil 4. srpna 1929 ve Veselí nad Moravou. Začínal jako cymbalista ve třech legendárních kapelách své doby, Uhersko-Hradišťské. Primáš Jaroslav Václav Staněk, strážnické primáš Slávek Volavý a kyjovské primáš Jura Petrů starší. Během povinné vojenské služby si vytvořil při armádním sboru vlastní cymbálovou muziku. Založil tradici koncertů Děti a píseň, kde se každoročně představovali talentované děti. Během 50 let vystudoval 2 ročníky hry na cymbál u Alberta Peka na Pražské konzervatoři. Působil v Brolnu jako cymbalista v letech 1961 až 72 a poté v období 72 až 1990 jako dramaturg. Získal titul Zasloužilý pracovník kultury v roce 1989. Stal se čestným občanem města Veselí nad Moravou 1993. Zemřel 29.12.2000 v Brně. Osobnost jeho významu si zaslouží, abychom na něho vzpomínali s vděčností, úctou a láskou. Pozdrav posílá milovník všeho pěkného a zajímavého, doktor Jan Boleslav. Takže my moc děkujeme za tuto vzpomínku a hrajeme poslední písničku Šumavo, Šumavo, Vilém Janoušek, Ladislav Jacura a Josef Zima.

Šumavo, Šumavo doznělo, Vilém Janoušek, Ladislav Jacura, Josef Zíma a dechová hudba suprafonu nám dohrála a já se loučím, přátelé, skončila druhá hodina Moravy krásné země. Od mikrofonu vám přivětivý večer přeje Květa Navrátilová. Vydržte to teplo, buďte zdraví a my se uslyšíme ve čtvrtek a já se na vás velice těším. A v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu a já teda nebudu od té Šumavy zase daleko, která se nazývá Večerní Šumavou a hraje pro nás tuto orchestrální skladbu Josefa Tumse, Mistříňanka. Krásný večer.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V červenci ve Zlínském kraji zahynuli při dopravních nehodách 3 lidé. V Zašové na Vsetínsku končí kyvadlová doprava. Do centra obce se po měsíci opět vrátili autobusy. Dagmar Havlová a nadace Vize 97 usilují o zachování ceny Václava Havla. Zítra bude v regionu převládat jasná obloha a na teploměru naměříme až 39 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Nradilkem. Dobrý večer. Při dopravních nehodách ve Zlínském kraji za první polovinu prázdnin zemřeli 3 lidé. Českému rozhlasu to řekla policejní mluvčí Monika Kozumplíková s tím, že na začátku července zemřel motocyklista po havárii u Hulína na Kroměřížsku. V Zašové na Vsetínsku poté přišla o život spolujezdkyně z osobního auta, které narazilo do stromu. A na konci července lokomotiva ve Zlíně usmrtila cyklistu.
2: Celkem se během července stalo 273 nehod, což je o 134 méně než loni. Při nehodách bylo 7 lidí těžce zraněno, 134 lehce. Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem. Druhou nejčastější příčinou byla nepřiměřená rychlost. Nejvíce nehod se stalo ve čtvrtek 30. července, celkem 15.
0: V Zašové na Vsetínsku ode dneška skončil kyvadlový provoz na hlavním tahu. Stavbaři se přesouvají do druhé poloviny silnice a řidiče pustili obousměrně. Otevřel se taky hlavní vjezd do centra obce a vrátili se tam autobusy, které celý měsíc nahrazovala hasičská dodávka. Změny čekají i chodce, jak popisuje lidovecký starosta Zašové Jiří Kubrický.
3: Pro chodce bude vyhrazený koridor bezpečný během stavby a přes hlavní cestu bude dočasně nakreslen taky přechod pro chodce. Bude důležité, aby dodržovali právě tady ty bezpečnostní koridory a pohybovali se pouze po vyznačených trasách pro chodce.
0: Dagmar Havlová a její nadace Vize 97 chtějí zachovat cenu Václava Havla za lidská práva. Českému rozhlasu to potvrdil Jakub Doležal z nadace Vize 97. Reagovali tak na pondělní oznámení knihovny Václava Havla, že se na organizaci ceny už nebude podílet. Podle knihovny je důvodem červnové odvolání souhlasu s užíváním jména Václava Havla. Cílem Havlové a nadace Vize 97 je cenu udělovat i letos. Teď o tom jednají s dalšími partnery. V irském Dublinu se dnes lidé naposledy rozloučili s hudebníkem a kytaristou Glennem Hansardem. Minulý týden zemřel po havárii na motorce. Bylo mu 56 let. Jeho pohřeb sledovali tisíce lidí i na velkoplošných obrazovkách před katedrálou svatého Patrika.
4: Okolí katedrály se ozýval potlesk, už když Hansardovi blízcí nesli do katedrály proutěnou rakev. Postupně ji obklopili jeho kytarami. Podle kněze byl obřad oslavou jeho života. Frontman kapely U2 Bono vzpomínal, že měl Hansard díky lásce k hudbě tisíce nejlepších přátel. Po boku písničkáře Eddieho Vedra vystoupila i česká zpěvačka Markéta Irglová, se kterou naspíval Oscarový hit Falling Slowly. V zaplněném kostele se všichni jeho hudební kolegové úplně naposledy rozloučili skladbou Forever Young od Boba Dylana, který Hansarda ke kariéře písničkáře inspiroval. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra očekáváme ve Zlínském kraji převažující jasnou oblohu. Jen na severu a západě kraje se může objevit malá oblačnost. Povene mírný jihozápadní až jižní vítr a nejvyšší teploty, ty se budou pohybovat mezi 36 a 39 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V ulici Jezuitská ve Starém městě u Uherského Hradiště se střetl osobní automobil s koloběžkou. Stále zde probíhá vyšetřování nehody. U Suché Lozy na Uhersko-Brodsku osobní automobil srazil srnu. A to už byla poslední informace z těchto zpráv. Pohodovou jízdu přeje Český rozhlas Zlín a od mikrofonu zdraví Matěj Nradilek.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Krásný podvečer, vážení posluchači. Je to neuvěřitelné, jak ten čas rychle utekl. Rád bych vás dnešním pořadem nalákal k návštěvě jednoho kulatého výročí. Cymbálová muzika Ohnica z Uherského Hradiště v pátek oslaví 20. výročí vzniku programovou besedou u cymbálu, na kterou si pozvala řadu hostů, se kterými dlouhodobě spolupracuje. Ve zkratce vám muziku představím, ale ať nezdržuju, pojďme si pustit některou z hudebních ukázek. Na úvod zazní písně z Hradiště. Příjemný poslech přeje Jan Káčer.

Jen něco málo ve zkratce ke kapele. Muzika Ohnica se začala postupně formovat na přelomu let 2005 a 2006, kdy z původně doprovodného uskupení muzikantů na absolventský koncert vznikla muzika, v níž našli zastoupení mnozí hráči ze středoškolských cymbálovek. Ve svých začátcích aktivně spolupracovala s folklorním souborem Handrlák z Kunovic, avšak v roce 2008 se muzika osamostatnila a své útočiště našla na Klubu kultury v Uherském Hradišti. Po Handrláku přišla celkem snová nabídka spolupráce s All Stars Hradišťanem, který doprovázeli do poloviny roku 2014. Paralelně muzika doprovázela i několik skupinek dětského souboru Hradišťánek a zde možná začalo aktivní formování muziky, která hraje nejenom ke zpěvu, ale i do tance pod nohy.

Muzika postupně začala spolupracovat s ženským sborem Čerešňa z Újezdce u Luhačovic a se soubory Míkovian a Cifra Lenky Kraváčkové, se kterým absolvovala řadu zahraničních zájezdů, ale i úspěšných premiér. Aktivní spolupráci ukončili v roce 2025. 10 let Ohnica doprovázela soutěž dětských interpretů lidových písní, nazvanou Zaspívej Slavíčku. Dalším mezníkem v životě muziky bylo navázání aktivní spolupráce s mužským sborem Staroměští mládenci a v roce 2022 s ženským sborem Mistřické frajárky.

0: rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Vážení a milí, posloucháte pořad Na pěknou notečku, kterým dnes zvu na 20. výročí cymbálové muziky Ohnica. Muzika pořádá samostatné koncerty a besedy u cymbálu, ale i vánoční koncerty, které jsou u publika ve velké oblibě. Za dobu svého působení si zahrála například v televizi Noe, České televizi, Rádiu Proglas, několikrát koncertovala pro Český rozhlas, ať už samostatně, nebo jako doprovodné těleso dětským interpretům lidových písní. Na svém kontě má i některá prestižní ocenění, například Slovácký šohaj, cenu za hudební doprovod či Hvězda slováckého folkloru. Tři profilová alba muziky Chlapci Hradišťané, Koření života, Muzika pod nohy doplňuje i spolupráce na jiných albech, například Ani mě má milá neznáš mužského sboru z Kunovic či na albu nazvaném Vzpomínky mužského sboru Staroměští mládenci. Spolupracovala na projektech Obrázky ze Strážnice, pro které natočila hudební podklad pro krátké filmy Kača, Vdovec, Nezvedený syn či Kšeft.

Přátelé, pokud nevíte, co s pátečním večerem, tak všem vřele doporučuji navštívit kolejní nádvoří v Uherském Hradišti, kde bude Ohnica slavit programovou besedou u cymbálu 20. výročí. A na koho se můžete těšit? Muzika si pozvala řadu kamarádů. Folklorní soubor Cifra, Míkovian, ženské sbory Čerešňa z Újezdce u Luhačovic a mistřické frajárky z Mistřic, mužský sbor Staroměští mládenci, zpěvačku Barboru Olšarovou z Míkovic a také zajímavé taneční těleso, které dostalo pojmenování Sudbovian. Jedná se o tanečníky z hudebně tanečního projektu Sudba. Slovem provede Jiří Kokmotos a v druhé části večera doufáme, že se všichni aktivně zapojí do volné besedy u cymbálu. Od mikrofonu se loučí autor dnešního pořadu Jan Káčer a ze zvukové režie s úsměvem mává Tomáš Chrástek. Přejeme krásný zbytek večera.

0: se říct.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
2: Stále platí základní pravidlo, že naše ráno je klidné, na vlně pohody a nikam se výrazně nespěchá. Tak to máme od pondělí do pátku nastavené, včetně lety prověřených nestárnoucích písniček. A já vás, milí posluchači, rád přivítám na společné vlně od pondělí do pátku, jak vstanete a postavíte vodu na kafe. Kdykoliv od 5. hodiny.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Petrem Uhříkem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

S Otou Bundou si povídal Dušan Vagaj. Halgata, jedinečný romský hudební projev, předávaný z generace na generaci, má šanci stát se součástí národního seznamu nemateriálního kulturního dědictví. Jeho zastánci věří, že by se v budoucnu mohl ucházet také o zápis na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

0: právě 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Železniční dopravu komplikují bouřky. Tým vědců objevil v barmském Jantaru téměř 99 milionů let starého brouka. Zítra se teploty znovu přiblíží ke 40. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Bouřky v Česku komplikují železniční dopravu. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Na severovýchodě od Prahy podle něj popadané stromy a větve omezily provoz na celkem 8 místech. Komplikace jsou i na severu a severozápadě Čech. Provoz na trati je zastavený například v úseku Most Obrnice. Osobní vlak tam najel do spadlé větve a v trakčním vedení. Téměř 99 milionů let starého brouka z doby dinosaurů objevil v barmském Jantaru mezinárodní tým vědců, jehož členem byl i zoolog Robin Kundrata z Olomoucké univerzity. Nově popsaný druh měl mimořádně složitá tykadla, která mu sloužila jako chemický radar. Vzdálený příbuzný dnešních světlušek poskytl odborníkům nové poznatky o vývoji komunikačních systémů u světelkujícího hmyzu. Pokračuje Kundrata.
3: Tento brouk pravděpodobně komunikoval jak feromony, tak komunikoval tím světlem. A teď jako my předpokládáme, že těmi feromony komunikoval se svým pohlavím a s tím světlem tam pravděpodobně to mohlo pořád ještě působit jako antipredační strategie. A to je na tom právě to zajímavé.
2: Ornitologové dnes ukončili odchytovou akci Acrocephalus na rybníku Řežabinec u Ražic na Písecku. Během 10denního terénního výzkumu v přírodní rezervaci se jim podařilo okroužkovat přes 800 ptačích jedinců. Akce primárně zaměřená na menší druhy rákosníky přinesla pozorování dalších druhů, připomíná ornitolog Jiří Šebestián z Prácheňského muzea v Písku.
4: Docela přibylo blejsků šedých, velkých rákosníků, cvrčilek slavíkových, takže to vypadá jako, že přeci jenom v rákosí a v rezervaci je všechno v pořádku, i když teda sucho je opravdu velikánské a i tady vysychají tůně. Sport.
2: Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po deblistce Kateřině Siňakové přihlásil taky český pár Karolína Muchová a Jakub Menšík. Informovali o tom pořadatelé letošního závěrečného Grand Slamu. Turnaje se zúčastní celkem 16 dvojic.
1: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, v Čechách místy jinde jen ojediněle se vyskytnou i přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty budou 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 po pojíždí kolona ve směru z Brna do Prahy na 21,5 kilometru těsně za nájezdem ze silnice 3 od Benešova. Likvidují tam následky nehody, srazilo se osobní auto s kamionem, blokované jsou dva jízdní pruhy ze tří. A na příjezdu do Brna směrem z Prahy po D1 stojí na 185. kilometru kamion v pravém jízdním pruhu, ale levý je průjezdný. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Svým vzhledem je přímo stvořen pro role záporáků, masových vrahů, tyranů, zlých králů a všechny tyto postavy už si také zahrál. Slovenský herec hojně obsazovaný v Česku, třeba do seriálu Vyprávěj, Ordinace v růžové zahradě, Pohádky Zlatovláska a tak dále a tak dále. Jan Jackuliak je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
7: Pardon, to je z toho úvodu. Dobrý den, prajem, ano. Slovenský a český dobrý den. Zdravím vás a děkuji za hezké přivítání, hlavně s tím masovým Brahem.
5: Hrál jste ho? Hrál. Máte ho tam.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal a je tady s námi slovenský herec, hojně obsazovaný také u nás do především rolí záporných, Jan Jackuliak. Hrál jste vůbec někdy nějakého milovníka nebo prince, který zvítězí nad zlem?
1: No, milovníka jsem nehrál, nikdy to nefungovalo. Prince, který zvítězí nad zlem, jsem taky nehrál. Spíš jsem hrál prince, který porazil dobro.
0: Aha, ano.
1: No, ale hrál jsem takovou zajímavou roli, budu střídat češtinu, slovenčinu, pardon. Hrál jsem takovou zajímavou roli v seriálu Burlivé víno, kde jsem hrál o strašného dobráka v rámci vesnice, v rámci vína, pěstování vína a dělání vína a hrozně to fungovalo, takže mám i kladnou roli, ano.
0: Máte,
1: mám, ano.
0: Musíte hodně ale pátrat v paměti.
1: Hodně.
0: Pokud chcete mluvit po slovensky, tak klidně, ono je to vzácné, okay. V Českém rozhlase, v ano. Česku slyšet slovenštinu, takže nechám to čistě na vás.
1: Budem slovenským.
0: Tak ale to, že přeci jenom, když se hledá nějaký pořádný záporák, volá se vám, netrápí vás to?
1: Ne. No, aby jsem byl úplně upřímný, vlastně je to jako keby protipol mojeho vlastného já. Já jsem velmi empatický člověk, velmi citlivý člověk a zároveň moja tvár klame. Působím velmi nesympaticky, působím, jako čo mi hovoria, působím nesympaticky, působím velmi namistrovaně a tak, to je prostě úděl mojej tváre, ale pritom jsem naozaj úplně opak. Čiže vlastně já musím povedať správně, konvertovat dušu do toho záporáka a potom se tak vyčistit. V tých momentoch mi to vadí, ale čo se týká profesionality a moje práce, je to velmi zaujímavé. Je to oveľa zaujímavější, jako tie, pre mňa osobně, tie kladné postavy, protože ta temnota. Tá temnota je v nás. Sice sa o nej veľmi nehovorí, pretože za tie roky sme sa dostali do štádia, že je to také tabu, ale myslím si, že aspoň v tých rozprávkach alebo aj v tých filmoch je dobre, že sa odkrýva a niekto to hrať proste musí. No.
0: Rozprávka je pohádka.
1: Áno, rozprávka je pohádka. Ano.
0: Tak, ostatne v loni šla do kin pohádka Zlatovláska, kde ste hrál zlého krále, ktorý pošle nebohého Jiříka na smrt.
1: Áno.
0: Asi vás to nepřekvapilo?
1: Ne, to je...
0: Vaše role?
1: Ne, práve to bolo tak, že keď mi volali, už to bolo bez castingov, všetkoho, že som bol castovaný na trhu, a som bol veľmi rád práve za túto postavu. Tá temnota a ten Erben dohromady idú. Čiže aj ten Honza Tešiteľ, režisér, sa toho chytil vlastne opravdu podľa tých predlohy Erbena. A celé to natáčenie tej mojej temnej postavy sa odohrával na hrade Sovinec, čiže vlastne taký na Valašsku, taký čarodenický hrad v lesoch. Bolo to tam cítiť, celé to napätie, to vo vzduchu a tak. A musím povedať, zvláštne to znie, mňa to bavilo proste. Naozaj ma to bavilo. To, keď som posielal Tomika, vlastne Jiříka na smrť, tak to ma nebavilo. Ale tá atmosféra, to temno v tom filme, v tom filme je naozaj dobre zaznamenaná, tak to ma bavilo.
0: Ostatne Zlatovlásku si asi oba pamatujeme z dětství.
1: Ano.
0: Pohádka natočená v roce 1973, kde vaši postavu toho zlého krále tehdy stvárňoval Jiří Holý.
1: Ano.
0: Pamatujete, sledoval jste jako dítě tuhletu pohádku?
1: Já jsem ji viděl jako dítě, a prepnem do slovenčiny, pardon, automaticky. Viděl jsem ji jako dítě, mě to velmi nezaujalo. Já jsem nebyl velmi nadšený z rozprávy, kde se zpívá. Ale to je jasné, to je subjektívny názor. A teraz som si to pozrel a tiež až tak mi to toho Erbena nepripomínalo, bolo to skôr fakt urobené pre tie deti. Tá nácazka, tá divadelnosť v tom bola malá poetiku, áno, je to taká báseň zaspievaná, čiže to beriem, ale nie je to pre mňa blízke. Mňa skôr prilákalo to natáčenie tohto žánru, teraz by som to správne povedal, že sa fakt dodržalo všetko tak, ako malo byť. Tá temnota, tá krása.
0: Erbenovské pojetí.
1: Áno. Ale tým deťom by sa malo aj toto ukazovať.
0: Jan Jackuliak je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Ján Jackuliak, který vlastně loni natočil, nebo loni šla do kin, pohádka Zlatovláska, ve které vás tedy zničí Marek Lambora, na kterého je stále nahněvaný váš syn, který to viděl, že Marek Lambora musí mu tatínka, ale vy jste Marka Lamboru potkal ještě v jiné pohádce, Princezna zaklatá v čase,
1: ano.
0: A zase jste ho nedostal. Ale zatopil jste mu řádně.
1: To ano, to však, ano, to bylo také fantasy. Tam jsem se vlastně, já jsem se s Markom už stretol předtím, ale teda, a já je tvoja tvár má známy. Ano, v tejto takej tej reality show televíznej. Tam sme sa stretli, tak a potom natáčanie tejto rozprávky, kde som opäť hral velice zaujímavú postavu záporáka najhoršieho čarodeja na svete. Zaujímavé.
0: Alazar.
1: Alazar, krásne meno inak. Alazar, to sa mi páči, to má takú temnotu sebe. Nie, že by som to temno ako vyhľadával, ale keď to mám úplne tak, neviem, či to môžem v tomto médiu povedať, ale je to sexy. Keď zaznie to, akože má to tu, nemyslím to tak prvoplánovo, ale tak všeobecne nemyslím, ale tak akože vnútorne. No, zamotal som sa. Viete čo, ja som sa s Marekom stretol, tam som ho tiež zničil a potom on mňa zničil, čiže sme si to vyrovnali a už som si myslel, aj v tej Zlatovláske ma zničil, a nebojte sa, príde čas, kedy ja mu to vrátim. A ja ho zničím v nejakom určite filme, ho ja dostanem.
0: Opravdu? To si nejaký vyprodukujete, napíšete a natočíte?
1: Nie, nie, on sa kruh musí uzavrieť.
0: Takže jednou zlo vyhraje na dobrem.
1: Nie, on bude hrať zlo a ja budem hrať dobro, lebo šediny mi prinesú dobro.
0: Ano, očekáváte nějakou novou etapu svého profesního života?
1: A neviem, neviem. Ja som dotočil taký teraz veľký film. A tiež tam hrám zápornú rolu, takže už asi sa toho nezbavím.
0: Každopádne v té princezně zaklaté v čase ste tvořil takové ty prastaré znaky, takzvané runy. Ano. Bolo těžké se to naučit?
1: Bo, tak je to vlastne, keď to mám povedať jednoducho, je to choreografia rukami, ale bolo ťažké sa naučiť, že ktorá runa je ktorá. To bolo si zapamätať, že to je runa času, runa priestoru, runa lásky, runa pocitu, že bohužiaľ oni si to už ani nepamätávali. Čiže to bolo ťažké, ale našťastie v tom filme, viete, keď sa zmýlite, tak idete ešte raz a oni z tých 17 klapiek vyberú najlepšiu, takže sa to dalo. Mm. Ale ja som sa to naučil, lebo nerad niečo, že nerad podvádzam v týchto veciach.
0: No, můj starší syn má pohádku Princezna zaklatá v čase ve velké oblibě, takže když jsem dneska řekla, že jdu za Alazarem, tak hned věděl bezpečně, za kým jedu, a on doma točí tou rukou a dělá ty, ale on to má jako naučené z té televize, dělat ty runy. Co váš syn, jak na vás reagoval v této pohádce? Možná dost, možná vás ani nepoznal, že?
1: Vůbec, on byl ještě malý, keď to bylo premiéra, já nevím, kdy to bylo, to jsou 4 roky, 3, 2,
0: no,
1: tak nějak.
0: Je to možné, ano.
1: A on si to pustil doma, vlastně v telke to dávali, v televizi to dávali, takže my si to pustili a on se na tom smial. Můj milovaný. Se strašně na tom bavil.
0: A vy jste mu řekl, tohle jsem já?
1: Ano, ano, ano, ano, ano. On ma akože spoznal, nie úplne v prvej scéne, ale potom už keď som bol s Eliškou Křenkovou, tam ma spoznal podľa očí a hrozne sa zabával na tom. Povedal, že či som v pohode.
0: Tak to ste určite, to ste měl určite radosť.
1: Ja som sa bavil, náhodou bol zlatý, hovorí sa to, ty nesi v pohode. Ne, páčil sa mu, rozprávka sa mu páčila, bol s tým taký akože spokojný. Čaká na ďalšie pokračovanie.
0: Ján Jackuliak je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si dnes povídám se slovenským hercem Jánem Jaculiakem, hojně obsazovaným také u nás. Vidět jste ho mohli nejen ve Zlatovlávce, či Princezně zaklaté v čase, ale třeba i v seriálech jako Vyprávěj či V ordinaci v růžové zahradě. Ostatně vy jste nejprve vystudoval konzervatoř v Košicích, pak jste přesídl do Brna na JAMU. Byl to ten, řekněme, to pomyslné laso nebo nějaký kontakt, který jste získal s českými tvůrci tehdy?
1: Samozřejmě, tak jsou to kontakty, keď studujete Vysokou školu a Janáčková akademia je, takto, nevím, jak je na tom teraz, ale za mojich čas byla naozaj na vysoké úrovni, kvalita tam byla fantastická. Já nenechám dopustit jedno jediné slovo na tu školu v té době. Nielen to, že to byl jeden velký večerok, samozřejmě Vysoká škola, ale tak to k tomu patří, ale to, akým způsobem nás viedli, ako úctou nás viedli k tomu povolaniu. Čo nám hovorili, že čo je na prvom mieste. Že naozaj, že nepustili bez vedomostí, by nás nepustili ďalej. My sme museli fakt ako prečítať scenáre, knihy. Skúšky sme mali dosť drsné. Tancovanie, spev. Tam neboli žiadne také veci, ktoré sa dejú teraz, že ale však veď nejak to dopadne. To neexistovalo. My sme naozaj museli makať. Fakt, že a to nepreháňam. A preto som rád a na tej škole samozrejme vznikli kontakty. Ja som mal vo vyšších ročníkoch Honzika Budaža a takýchto ľudí, že sa stretávali a aj doteraz sa voláme si a tak. Takže aj s režisérmi, ktorými spolupracujem. Takže toto malo do mojej kariéry veľké plus.
0: A teď to vlastne, ano, zúročujete všechno.
1: Ano, ano, určite. Ano. Samozrejme sa učím, ja sa každý učím, ja to berem ako, každý projekt berem ako coaching, nielen divadlo, ale aj natáčanie. A som veľmi rád, keď sa stretnem na natáčení s veľmi kvalitnými ľuďmi, aj pri divadle, pretože sa niečo učím, nasávam. Mám nohy na zemi, stále.
0: Takže herectví je vlastně proces neustálého se učení.
1: Absolutně.
0: Celoživotní.
1: Celoživotné. To se musíte posouvat, musíte se vzdělávat. My například teraz v divadle zkoušáme Strindberga do Damašku. Já přiznám se do éteru, jak ještě ho nechápem. Teraz se učím, čítám od něho knihy, čítám od něho divadelné.

0: jen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Hasiči kvůli požáru evakuovali 25 lidí z domu s pečovatelskou službou ve Velkých Opatovicích. Česká policie má novou speciální jednotku, která působí na letišti Václava Havla. I zítra nás čeká tropický den, bude až 40 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Hasiči likvidují požár v domě s pečovatelskou službou ve Velkých Opatovicích na Blanensku. Z budovy evakuovali 25 lidí, nikdo z nich se nezranil. Kdy se budou moct vrátit, zatím není jasné. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu, teď mají požár pod kontrolou a provádí průzkum. Shrnuje jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
3: Je potřeba ten objekt ovšem důkladně odvětrat. Některé síly a prostředky už jsme odeslali zpátky na základny. Co se týče evakuovaných, tam zatím není jasné, co s nimi bude dál, respektive toto je právě předmětem šetření nebo řešení v tuto chvíli. Na místě je ředitelka objektu, se kterou to právě řešíme.
1: Na pražském letišti vznikla speciální policejní jednotka. Jde o třetí tým tohoto typu v Česku. Dva působí u jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Nová jednotka na letišti dohlíží na bezpečnost všech cestujících, včetně vládních delegací a prezidentů. Zasahuje taky proti agresivním cestujícím a cvičí i zásahy u událostí, jako by byly teroristický útok nebo únos letadla, popisuje velitel jednotky Jan Kubo.
4: My vlastně útvaru rychlého nasazení děláme ten plný servis, aby jsme kolegy z útvaru dostali přímo k letadlu a zajistili jsme jim vlastně přístup a všechny informace, které oni potřebují na ten samotný zákrok.
1: Demoliční firma ve středu převezme vyhořelou budovu ve Zlíně. Podle mluvčího společnosti Krým, která je vlastní Marcela Šmita, by ji měli zbourat do 25 dní. V budově bývalých Baťových závodů hořelo na začátku července. Požár zasáhl nejvyšší patra a velká část stavby se zřítila. Byly v ní sklady a kanceláře. Při požáru se nikdo nezranil. Jeho příčinu kriminalisté dál vyšetřují. Sport. Fotbalisté Sparty hrají na Letné proti Olympiku Lyon. První polovina utkání třetího předkola Ligy mistrů skončila 1-0 pro Francouze. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno. Zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů a na Moravě a ve Slezsku bude 36 až 40 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D52 z Brna do Pohořelic u Mikulova máme hlášené překážky za Hrušovany. Na 19. kilometru jsou podle policie v obou pruzích rozházené předměty. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za zájezdem od Benešova stále omezují průjezd následky nehody. Na 21. kilometru je uzavřený levý pruh, dopravní značení zasahuje i do prostředního, už je to ale bez kolony. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Následuje pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
5: Milovat a být milován, to je to, oč v životě běží. To dobře vědí Petr Kostka
6: a Carmen Majerová. Budeme vám vyprávět o lásce Májové.
5: Jemu bylo tehdy 18 a jí teprve 16, když je k lásce zval Hrdličin hlas.
6: Ten první pozdní večer už věděli, že se zamilovali.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: jak bán.
1: Pořad Zlatá láska vám nabízí osobní citové zpovědi těch, kteří spolu v manželství prožili už více než 50 let.
0: Patří mezi ně i dnes 79letá Jaroslava a její o necelé 3 roky starší Stanislav. Nosí společné příjmení Hrbkovi.
1: Nedávno oslavili 57. výročí svatby, ale znají se mnohem déle, jak zjistil vnímavý Patrik Rozehnal, když je navštívil u nich doma v Opatovicích na Kutnohorsku.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Budete Stanislav?
4: Ano, Hrbek. Žádný fotografování. Nic, pojďte dál.
3: A tady máme Jaroslavu, dobrý den.
5: Jo, dobrý den.
3: Vítám. Já mám pro vás kytičku.
5: Je, děkuju. Děkuju.
3: A kdo to štěká?
5: Igiho tady máme na prázdniny. Tohle. Tamte je náš.
3: Které je hodnější?
5: Tamto, oni jsou oba hodný, ale tamto je náš miláček, 12letej. A to je miláček.
3: Teď mi ještě řekněte, kolik let už jste spolu?
4: No, 57 plus.
3: Plus. Nějaký měsíc k tomu.
4: Po 9. září.
3: Tak na vaše zdraví a to manželství.
4: Tak, tak. Berem to. To zdraví je nejdůležitější. Už ho taky není tolik.
3: Tak ať se drží a zlepšuje, když to půjde.
5: Byste mohl, ne.
3: A pořád v pohodě?
5: Zatím jo.
3: Tak to je dobře.
5: Užíváme každý ráno spolu, každý večer, oběd, všechno.
0: Oba se poprvé potkali 8. dubna roku 1961 na taneční zábavě. Stanislav tam vyrazil s kamarádem a v sále spatřil pohlednou blondýnečku.
1: Mladá Jaroslava tehdy navštěvovala první ročník střední zemědělské školy v Čáslavi. On chodil do stejné školy, ale už do posledního ročníku.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Slovo dalo slovo. Zjistili jsme, že chodíme do jedné školy, že třídy máme vedle sebe na jedné chodbě a že se o tato neznáme. Já tomu moc nevěřím, a když mi řekla, co mám ve třídě na tabuli napsáno, ale to už si nepamatuju, tak jsem tomu uvěřil. No a zajímavá jistě první rande, jasně, že bylo. A bylo to na 1. máje 61 v Čáslavském parku.
3: Prosím vás, rande je většinou takové jako příjemné setkání ve dvou někde stranou. Proč na 1. máje, když je všude takové slávy? To mi řekněte.
5: Ale my jsme se pak jako odloučili, když už skončil ten 1. máj, tak jsme šli.
4: Jako čtyřáci jsme museli v průvodu se školou, tak jsme se tam prostě potkali zase, no. Nic zvláštního, udělali nám čárku, jsme tam byli. No my jsme odbyli 1. máj, sebrali jsme se a hajdy do Vodrany.
5: A on je to takový jako park velký.
4: A byli jsme tam skoro celý odpoledne.
5: Nejlepší bylo, že tam seděli kluci z naší třídy. My jsme byli 22 holek a 11 kluků. A to byli ještě takový pubertáci. A tak se nám, mě teda chichotali, jeho neznali, že ze čtvrťákem jdu na to, na rande. No.
3: Jak jste se na ten den vyšňořila?
5: Normálně, jako jsem šla do prvomájového průvodu, úplně normálně.
4: No vypadala pěkně, vypadala mladá, no, tak proto jsem o ní měl zájem.
3: To scházení se, jak to vypadalo, jak jste se domlouvali třeba na další zkusku, kde jste se potkávali a jak vypadalo to randění tehdy?
5: Já pocházím tadyhle z vesnice z Bahna, Opatovice jsou blízko, to je asi 2 kilometry, nebo 3 by se řeklo. No tak tam byly vesnické zábavy, tam jsme měli i vesnické čaje.
3: Ono se říkávalo, že chlap si má hledat dívku někde přes pole, aby nebyla ze stejné vesnice, takže vy jste to dodržel.
4: Jistě, samozřejmě, jak jinak. No, doma ve vsi člověk není prorokem.
3: Jak ty čaje vypadaly? Co to znamená pro ty mladší, co to nezažili?
4: To znamená nic zvláštního. V neděli odpoledne vodou nebo od 3 hodin tancovačka do večera, do 8.
5: No. Hrála tam jako kapela, no.
4: Živá kapela, samozřejmě teda žádný diska nebyly, nic takového.
3: Tak na co jste tančili, na jakou písničku nebo písničky?
5: No, my jsme se shodli ve všem, i nalevo, jak se řekne.
4: Jo, doleva taky jsme to uměli. No, šlo nám tak do důchodu, než hold, nohy řekli dost, už to nejde. Přišel jsem o kyčel, jedna endoprotéza, druhá endoprotéza, tak už to nebylo tancování, už to bylo spíš přešlapování.
3: To nevadí, ale ve dvou.
4: No, samozřejmě, že ve dvou, jak jinak.
3: Kdy jste si dali první pusu?
4: Bylo to tady ve Opatovicích opouti, která byla v květnu, tak asi kolem 20. května. O půlnoci jsme vyrazili pěkně na špacír a došli jsme nakonec z vesnice, tam byla váha obecní, no a tam se to odehrálo.
3: No, povídejte, jak se to odehrálo.
4: Co?
3: Jak se to odehrálo?
4: Jako se to odehrálo u každého jiného.
3: No, někteří ten polibek od muže jako dívky dostali třeba už na prvním rande, někdo s tím čekal až na nějaké příležitosti, kdy budou sami. Ono to u každého není stejné, tak jak k tomu došlo? Vy jste si tak jako o tu hubičku řekl, nebo Jaroslava se nastavovala a chtěla od vás?
5: Pamatuju si to, ale bylo to vzájemný. Mm-hmm. No, chtěli jsme to vyzkoušet, jenom teda ty polibky.
3: To další jste si nechali až po svatbě?
5: No, taky ne, až po svatbě, taky před, no ale ne tak brzo.
4: A bylo to hlavně bez následků.
5: Jo.
4: Šikovnost.
1: Na podzim roku 1961 narukoval Stanislav na vojnu.
0: Jak kdo si napsal, odloučení působí na lásku jako vítr na oheň. Malý uhasí, velký rozdmíchává.
4: Každý to prostě nesňák, akorát si pamatuju, že jsem řekl, podívej se, můžeme si psát. Psal celý dva roky a taky.
3: Kde jste sloužil?
4: Ha. V pěkném místě, Příchovice u Přešic, a líbilo se mi tam. Vojnu jsem měl dobrou, rád na ní vzpomínám a rád vzpomínám i na prvního velitele roty, jmenoval se Jaroslav Telín, a vzpomínám na něj jak na vlastního tátu. Někdo na vojnu nadává, já jsem si nemohl stěžovat.
3: Když jste byl na té vojně, byly i krušné chvilky, že jste si třeba poplakal s Teskem po Jaroslavě. Byly nějaké takové okamžiky nebo ne?
4: No, ona to byla taková spíš dobrá prověrka.
3: Jak jste to odloučení prožívala vy, Jaroslav?
5: No, vrátil se pro mě na dovolenou až po roce, protože měl na starosti na vojně sanitku, věď, nebo to, a jako nemohl odjet dřív. No, tak se mi to zdálo takový divný. No ale pak se vrátil a bylo všechno v pohodě zase.
3: Ten rok bez něj, jak vy jste to prožívala?
5: No, já byla ve škole ještě, do čtvrťáku. A on se vrátil, když už jsem byla po maturitě, nebo před maturitou. Před maturitou, takže já měla jiné myšlenky na maturitu, že jo, na školu. No a pak to vzniklo jako víc.
3: Kdy jste tak přišli sami pro sebe na to, že toho druhého opravdu máte tak rádi, že už uvažujete o tom, že vám to vydrží? Kdy se ta zamilovanost, to pobláznění mladické změní v jistotu, že je tohle už láska? Poznali jste to každý zvlášť sám nějak?
4: Těžko na to odpovídat, ale řeknu vám zase takhle. Když to přežilo dva roky vojny, ten vztah, no tak asi to nebylo až tak špatný.
5: Taky tak. Pak jsme šli vlastně do toho jednoho zaměstnání a tam jsme se viděli zas každý den. Ráno jsme jeli spolu, večer jsme jeli domů z práce. Za poledne jsme šli spoledne na oběd, že jo? Takže jsme byli celý ty roky většinou spolu.
3: A to jste pořád spolu ještě jenom chodili?
5: Jo, No, ale už jsme jako věděli, že to je něco víc než chození.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Jaroslava a Stanislav Hrbkovi z Opatovic.
2: Vojna jejich vztah nijak nenarušila. Láska mezi nimi kvetla dál. Ještě další 3 roky spolu pouze chodili a žili u svých rodičů. Co jejich vztahu říkali právě oni?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No, to bylo přijatý dobře. Nebylo odporu, protože pověst rodiny její samotný byla dobrá. Tak proč být proti tomu?
4: A vy jste nějak představil Jaroslavu tedy doma rodičům?
3: Samozřejmě. Já jsem byl u nich v rodině vlastně vůbec jako voják. Na druhý Vánoce vojenský teda.
5: Moje babička nás obsluhovala, no, a obdivovala ho, že jako je dobrý. Byla narozená 1888. No, vždycky říkala, když on má tak pěkný záda.
3: To jsou... záda.
5: No, stará babička byla od 50 let vdovou, takže jako kontrolovala ty mužský.
4: Kdy jste si řekli, že to chození už stačit nebude a že byste do toho takzvaně měli praštit? Kdy přišlo na tu svatbu? Čí to byl nápad? Kdo s tím přišel?
3: Já to navrch.
4: A víte kdy a kde?
3: My jsme měli takové jedno pěkné místečko, kam jsme rádi jezdili, bylo tam hezky a jmenovalo se to Roztěž. To bylo kdysi sídlo novinářů na zámku v Roztěži a tam bylo takové pěkné místo v lese, rostly tam konvalinky, bylo tam opravdu nádherně.
4: Takže jste si to naplánoval, že tam to na svou budoucí ženu vybalíte?
3: Jo.
4: Čekala jste trochu na to, jestli se Standa vysloví?
5: No ano, ano. No, sama jsem už tím počítala, že jsem říkala, už je mi dost, ať už to máme za sebou.
4: A jak to prakticky vykonal? Klekl si před vás, dal vám nějaký prstýnek, kytičku?
5: Ne, to bylo normálně, jsme seděli na dece a požádal mě.
4: A vy jste řekla ano?
5: Ano. No, bylo to příjemný. Seděli jsme na dece, no, až nás vyděsil teda srdec, začal tam to, tak jsme z toho dostali strach, aby jak jsme radši odešli.
4: Já myslel, tak jsme se radši vzali z úleku.
5: Jo. Ne, ta Roztěž byla památná.
3: No, dohodli jsme termín. První termín byl 16. září, pak po zájemný době jsme to předělali na 9.9., aby se to lepší pamatovalo.
2: Svatbu měli kvůli přání rodičů jak úřední, tak i církevní.
1: Brali se proto nejenom ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře, ale také v katolickém kostele na Nebevzetí Panny Marie v Bykáni, kam chodívala Jaroslava odmala.
2: Svatební den ovšem začal doma v Opatovicích u Stanislava, kde se takzvaně zatahovalo.
3: Jel průvod, dali provázek přes silnici, tak musel první auták zastavit. No, chodilo se, popíjelo se.
5: Měli tady šňůru, aby jako přes silnici nikdo jiný nejel. Na to se namlíkly dětské věcičky, miminkovský. No a samozřejmě chodili s lahvičkou a dávalo se napít. No a my jsme vynesli zase krabici cukrovýho a koláče, no ty se dávali...
3: Ještě by bylo úplně napití, no. Tak se vždycky nějaký příspěvek finanční.
5: No a samozřejmě se přivezli nám umělou krávu.
3: A trapu.
5: No a já ji měla podojit, jako jo, před ním. No a pak mi dali napít zelenou kořálku z té díšky. Já jsem si tehdy trochu ucinkla, tak jsem říkala, ježiš, co tady bude. No, ale dopadlo to dobře. Pak jsme odjeli na obřad, no a to už jeli všecky za sebou s ozdobenýma autama. Vepředu byla kytka, vzadu byla panenka se závojíčkem.
4: Přijeli jste a ten vlastní obřad, jak to probíhalo? Nějaký slib, dívali jste se na sebe, stáli jste vedle sebe, o čem jste přemýšleli tehdy?
3: Odávající přednes nějakou řeč, takovou souvislou, nesouvislou. Předem se ještě ptal, jestli jsou nám známý zdravotní stav. No a táží se vás, srčilo nevěsto, berete si zde přítomného toho a toho. No a nevěsta odpověděla, ano. Pak to se opakovalo obdobně vůči mně, tak jsem řekl taky ano. No a bylo to odbitý.
4: Jaké to je políbit se na svatbě? Vy už jste ty polibky znali. Byl tenhle polibek jiný? Byl tam třeba ostych před ostatními, nebo ne? Nebo naopak? Jaký je svatební polibek?
5: No tak odhodí se závoj z hlavy a normální polibek si dáme.
3: Přesně tak.
4: Líbala hezky?
3: Jo, uměla to. Taky měla předem výuku v tomhle směru.
4: Pak se člověk otočí, odchází tedy, ať už ze síně nebo z kostela.
5: Jeli jsme domů v tom bahně a tam jsme měli hostinu. Měli jsme kuchařku, která nám vařila.
4: Ten konec toho svatebního dne, čím se tak končí? Někdo vstane a vyhlásí, jde se spát, umožníme novomanželům první noc svatební, nebo jak to probíhalo ve vašem případě?
5: My jsme se ztratili a oni pokračovali třeba dál. No, jako ve oslavě.
4: Kam jste se ztratili?
3: No tak kam se obyčejně chodí na noc.
5: Jenomže oni všichni mysleli, že jako jsme se nebrali kvůli tomu, že třeba nemusíme. Tak já jsem ještě říkala, hele, žádný takový, počkáme aspoň měsíc, aby neřekli, že jsme se museli brát. Tehdy to bylo, že jo, něco. Jestli se museli brát, tak to šel po celý vsi. No, tak...
3: Devátý jsme se brali, 13. 8. příští rok se narodila první dcera. Takže tam jako prodleva byla.
5: Že jsem nemusel nic vysvětlovat, si nemuseli nic domýšlet.
3: Jinak by to bylo živobytí pro místní drbny a závislivý bábí. Kdyby si měli o čem povídat.
4: Ještě mi řekněte, pro vás osobně tou svatbou měnilo se něco? Bylo to takové stvrzení, že už patříte k sobě i pro vás nebo jenom navenek? Berete to jako nějaký svůj životní a citový předěl?
5: Pro mě to bylo, protože jsem se musela přestěhovat sem, že jo?
4: Kde bydlel manžel?
5: Ano. To víte, neznala jsem to tady jinak. No, já když jsem šla prvně z práce, nevěděla jsem, kde ani bydlím pořádně, tak tam byla taková jedna paní,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Než se posuneme ve vyprávění o velké lásce mezi Jaroslavou a Stanislavem Hrbkovými dál, uděláme jim, alespoň doufáme, radost.
2: Některé páry jsme se totiž rozhodli obdarovat praktickým vybavením do domácnosti. Velkým automatickým kávovarem.
1: Je to poděkování za jejich vyprávění, prožitý osud a inspiraci, kterou dávají nám ostatním.
2: Ale teď už se přidejme k Patriku Rozehnalovi, který jim náš dárek tajně zapojil v kuchyni a teď je k němu vezme.
3: Ajeje. Tak to se musím podívat zblízka. To jsme neměli.
4: Cože?
3: No.
4: Co to je?
5: Co byste řekl?
4: No, expreso. To vypadá nějaký kafe.
5: Jo, kávovar a kafe.
4: Pro boha.
5: To máte od Petra a od Carmen.
4: Zasloužíme si to vůbec?
5: Já myslím, že jo. Za ten život, co jste prožili, co jste pro sebe, pro děti, vnoučata udělali.
4: Tak jim věříte velé poděkování. A že moc a moc děkujeme, no. Co jiného na to můžu říct?
3: Moc a moc děkujeme. To jsme ještě neměli do teďka.
5: Teď už nově máte.
3: No.
5: Tak si uděláme kafe, ne?
3: Krásný. Jestli chcete udělat kafe, tak vám uděláme. Hned.
5: No. Ať se to naučíte.
3: Děkujeme moc.
4: Víte, na takové velký dary jsme nebyli nikdy zvyklí.
5: Tak je třeba to ještě v tom životě stihnout tím pádem.
4: No, asi jsme to stihli, právě jsme to stihli.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Jaroslava a Stanislav Hrbkovi věděli, že s viditelněním jejich lásky budou děti. Počkali si. Nemuseli spěchat.
1: V den, kdy si přivezli prvorozenou Hanu z porodnice domů, bylo vše zalito sluncem. Netušili, že přijde noc, která změní život jim i celému národu. Psal se rok 1968. Čaká 5.

0: 60.
1: No ale 20. jsme ji přivezli z nemocnice 20. srpna a 21. my sem přijeli tanky. My jsme si ještě večer říkali, tak teď už máme všechno. Hanička v postýlce a najednou bác.
2: Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
1: No, tanky proti nám. No, oni tady zastavili, že chtěli něco koupit si k jídlu, že nevěděli ani, kde jsou. Oni otočili značky, takže oni jezdili vlastně dokola. No, to bylo opravdu špatný. Na nervy, po porodu, jako když se řekne, tak to na mě působilo strašně.
3: Měl jste strach?
4: No, strach. Spíš jsem byl překvapený s tím, co se stalo. I když jsem věděl, že to, co tady nastalo, nemůže dlouho vydržet. No tak to vydrželo asi 3 měsíce a bylo to vedle. Ono tanky ve vsi na návsi, to nebyla žádná srandička. I když jsem ty tanky pamatoval, ne tanky, ale ty ruský vojáky jsem pamatoval podruhý. Já si je pamatuju z 45. roku, když na návsi lágrovali koňský potahy a vojáci ruský s ním. Byl jsem 3letej. Pamatuju si to do dneška.
3: Běží hlavou v tu chvíli člověku třeba, co teď bude, začal nám život a všechno se může rázem změnit. Byl tam i tenhle strach o vlastní existenci?
1: Byl. A nejvíc nad tím bylo to, že člověk byl nervově, že jo, úplně.
4: Hej, strach o dítě.
1: No, bylo to první dítě, takže jako o něj jsem měla strach, stála u postýlky a držela ho.
4: To se bojí každý, ne každá, jenom trošičku zrušená máma a táta musí mít o to obavu, co bude. Najednou se něco změnilo úplně obráceně.
1: A druhý byl Libor, ten byl za 3 roky po ní. Pak jsme měli Soňu, i když už jsme ji jako neplánovali nejdřív a je to naše nejoblíbenější. No tak ta přišla za 6,5 roku po Liborovi, 9,5 roku po Hanče, no a výborné děti.
3: Když přijdou děti na svět, to je přece radost, to je to, proč se manžele i berou, je to jedna z věcí, proč to manželství vlastně jako institut kdysi vzniklo. Co to s vámi udělalo, když jste se stal tátou?
4: Radost.
3: A jaký jste byl táta? Staral jste se, hrál jste si s nimi, jezdil jste s kočárkem, pomáhal jste Jaroslavu?
4: Když mám říct pravdu, trochu se mě ošidil v dětství, protože na prvním místě byla, ať se to líbí nebo ne, byla práce. Byla zodpovědnost práci. Neměl jsem vysokou školu, nebyl jsem v partaji a dělal jsem vedoucí funkci. A to jako něco vyžadovalo. Na to člověk musel trochu makat, aby za ním byly výsledky. Takže to někdy odnesla i rodina, že prostě na ní nezbylo zrovna tolik, co by potřebovala.
3: Poděkoval jste někdy Jaroslavě za to, že vlastně to ustála, že v tu chvíli se musela víc starat o rodinu, aby vy jste v práci měl všechny podmínky splněné a všechno to dobře dopadlo? Řekl jste jí někdy, že jí za to děkujete?
4: No, samozřejmě. 2x denně, ráno a večír.
3: Je to správný chlap a jste ráda, že ho vedle sebe máte?
1: Jo, určitě. Neumím si představit, že bych tady ostala sama. My máme, on měl operaci kyčle, my máme všecko společně. On měl operaci kyčle, já 12. ledna 2012 mám vyměněný koleno a on v březnu má kyčel dělaný. Pak jsme byli spolu v Kladrubech i měli společný pokoj, tak jsme říkali do budoucna, že musíme asi i oba dva naraz odejít. My jsme celý život furt byli společně.
4: Budete se tomu divit, ale je to pravda.
3: Čím to? Je to, že se ti lidé tak na sebe naváží a propojí vlastně, jak se říká, skoro v jedno tělo, že pak i ty nemoci takhle přijdou společně?
4: Čím to je? Životem, život to dává.
1: Děti jsou pryč, jsme šťastní, že mají každý svoji rodinu a v pohodě. Navštěvujou nás teda, se střídají, aby jsme tady někdo nevostal sám.
3: Když to přijde takhle, ty nemoci, vážné stavy, zdravotní neduhy, projeví se ta láska mezi vámi dvěma tím, že se bojíte o toho druhého?
1: Určitě, určitě.
3: Jaké to je, co člověk prožívá, když najednou zjistíte, že třeba Stanislav onemocněl a musí třeba na nějaký zákrok?
1: No tak je to velký strach a denně na to myslíte. To se nevymaže.
4: Velký strach a velká naděje, aby to dobře dopadlo. Protože může se stát cokoliv. A chce to pevnou vůli a mít nějakou práci, aby člověk v té práci trochu zapomněl a mít, když nemá práci, jak aspoň koníčka. Ale zatím ty práce máme oba dva dost, takže si nenaříkám ani nestíhám.
3: A když ten čas je, že třeba Jaroslava je v nemocnici, je to tak, že člověk uléhá a přemýšlí a napadají ho nejrůznější myšlenky a má i strach?
4: Je to tak, je. To je ten strach od toho druhého.
1: Teda v obchodě šel na nákup a Čásková říkala, prvně jsem ho viděla slzy u očí, že řekl, že nejseš doma. Prvně jsem ho viděla mít slzy u očí.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh je důkazem, že láska mezi mužem a ženou léty neodchází, ale sílí.
2: Leonardo da Vinci kdysi řekl, veliká láska se rodí z poznání osoby nebo věci, kterou milujeme. Neznáš-li ji, nemůžeš ji milovat. Leda chudě.
1: Jaroslava a Stanislav patří k sobě už 63 let. Zdali shodně odpoví na manželské otázky v našem testu.
2: Pokládal jim je Patrik Rozehnal, ale každému zvlášť. Teprve my jejich odpovědi vložíme za sebe.
3: Na kterou část těla vaší ženy jste v té době, kdy jste spolu chodili, koukal nejvíc?
4: Na celý.
3: Co myslíte, na kterou část vašeho těla se váš budoucí muž tehdy na vás díval nejvíc?
5: Myslím, že na prsa. Jinak člověk byl víc lepší stavěný. Tam, kde to mohlo ostat, se ztratilo.
3: Na kterou stranu si zčesával vlasy jako mladík?
5: On to měl nahoru. No, dozadu.
4: Dozadu.
3: Co nejvíc ztrácíte?
4: Co nejvíc ztrácím? Hůl. Tu hledám po bráku hůl, to furt mi chybí.
5: Ať jsou to brejle, ať jsou to nějaký nářadí. No, ale naštěstí vždycky to najdu.
3: Kolik máte s manželem dohromady brýlí?
5: No, 4. Já na čtení a na dálku a on taky.
4: No ne, ona má na čtení, já mám na čtení, oba máme na dálku.
3: Takže 4? 4 brýle dohromady.
4: Jo.
3: Dobře. Na co se v televizi koukáte rádi společně?
4: No, ono to v té televizi totiž moc není.
5: No tak jsou to ty seriály, nejvíc má radši tu Modravu, pak Zoo a no, pak jsou, zbývají jenom detektivky.
4: Většinou jsou to detektivky. Na ty americké nesmysly se nedíváme.
3: Jakou barvu košile byste si nikdy na sebe nevzal?
4: To jsem nikdy nepřemýšlel. Já jsem nebyl nikdy náročný.
5: Nikdy v životě neměl zelenou.
4: No, nemuselo by to zrovna být, ale většinou takový ty tmavší. No.
3: Jaké máte rád pivo?
4: Já mám to jako jednoduše. To, co je v kaufanu nejlacinější. Já to nepiju na možrání, já to piju na žízeň.
3: Jaké má rád pivo?
5: Takový, kdy je zrovna v Kauflandu ve tom, ve slevě.
3: Kdo platí v restauraci?
5: My nechodíme.
3: Kdo platí v restauraci, když na to přijde?
4: Nikdo, my tam nechodíme.
3: Jak dlouho dokáže trůnit na záchodě?
5: Vždycky rychle.
4: Já si to nikdy neměřil. Podle potřeby. Nevysedávám tam, nečtu tam noviny. Odbydu a jdu domů, jdu dělat, no co tam budu?
3: Jaké tři věci byste si sebou vzal na pustý ostrov?
4: Na pustý ostrov? Manželku, zdraví a něco k jídlu.
3: Které tři věci byste si vzala na pustý ostrov sebou?
5: No co bych si tam vzala na pustý ostrov? Byla bych ráda, kdyby šel se mnou. Samozřejmě, jak se říká, vždycky zápalky, aby jsme si tam mohli ohřát něco. No a něco, nějakou flaštičku do kapsy.
3: Kde jste prožili tu nejromantičtější noc?
4: No, tak to no, asi doma. Možná, že někdy v tom Řecku, jestli si vzpomínám něco v NDR.
3: Pamatujete si, kde jste prožili tu nejromantičtější noc?
5: No, tak to bývalo. Taky dokonce tadyhle za traktorem na zemi. Jo, při měsíčku. No, To bývalo docela hezký. Dali jsme traktor dopředu, aby na nás nebylo vidět znávce. No, něco takového.
3: Jak byste popsal její polibek? Jak líbá?
4: No, asi dost dobře.
5: Ostýchavě.
3: Ale s láskou.
5: Ano.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Jaký život mají Jaroslava a Stanislav Hrbkovi dnes? Po 57 letech manželství.
1: Co k sobě cítí? Za co jsou vděční? A co jim dělá radost ve stáří?
5: Že ještě máme takový malinkatý hospodářství.
4: Králíci, kachny, slepice. My volili jsme taky 10-12 kusů hovězího dobytka, 2-3 krávy, 2-3 prasnice. Pomohli jsme si u toho, jak jen to šlo. A šlo nám to. Nezáviděli jsme si, měli jsme vždycky tak akorát to minimum, co jsme potřebovali k životu. A šlo to všecko.
3: Máte i teď nějakého koníčka, kterým vyplňujete ten čas, když můžete? Času je asi teď trochu víc, než bývalo dřív, když byla ta práce.
5: No tak to je zahrádka, kytky, no jinak koukáme vždycky, který první uvidíme Sněženku na zahrádce, pak koukáme, který uvidí prvního Špačka, když přiletí na Ořech, a potom Vlaštovičky. Ty nás doprovázeli, ty kolem nás kroužili a pak jsme říkali, už tady nejsou, jako jo, odletěli. A hlavně Ferda. To je můj koníček.
3: Takže radost vám dělá i pejsek v dnešní době.
5: I pejsek v téhle době dělá radost.
3: Spí s váma i v posteli?
4: Samozřejmě. Jasně, že jo.
5: A spí pod peřinou. Já říkám, spím se dvouma chlapama.
3: Je humor v životě a pro partnery důležitý?
4: To víte, že jo. Jasně. Chodit jak bubáci, no, to není dobře. Někdy se taky musí trošku vyventilovat myšlenky.
3: Je v tom věku strach z toho, že všechno jednou končí? A nebo naopak s tím věkem přichází jakási moudrost a srozumění s tím, že takhle to prostě v životě a na světě chodí?
5: Jo, už asi to, že to tak na světě chodí. Že máme jeden strach od druhého a přemýšlíme, jak to bude dál.
4: Ale v tomhle věku už to ví každej, že dneska a zítra být nemusí. To ví každej. No prostě tak to přinese život, musí se s tím člověk nějakým způsobem vyrovnat.
3: A když už takhle na to nahlížíte, tak je to svědomím toho, že jste ten život prožili právě vy dva spolu a že vám bylo pěkně?
5: Ano. Je.
3: Bylo by něco, za co byste mu ráda poděkovala?
5: Asi za to spolužití naše. Dělali jsme všecko to společně většinou. Byl oporou, to jo. Takže to je úžasný.
3: Je něco, za co byste svojí ženě chtěl poděkovat?
4: Téměř za všechno. Že jsme vychovali děti, za které se nemusíme stydět, že jsme něco vybudovali a že jsme uspěli třeba v práci.
3: Jak moc jste rád, že jí máte?
4: Hodně. Hodně, opravdu hodně. Musíte mít nějaký pouto k tomu druhému člověku.
3: Milujete vaši ženu?
4: Jistě, proto s ní jsem taky.
3: Dá se říct, že jste si na začátku dobře vybrala a že ta prvomájová láska vydržela celý život?
5: Ano, to vydržela. Máme za sebou, co jsme dokázali. Máme z toho radost.
3: Milujete ho?
5: Jo, to víte, že jo. No, pořád je dobře, dokud jsme tady dva. To je ono. Bylo by to špatný, aby jsme jeden druhý opustil. No, bylo by to těžké.
3: Kdyby teoreticky ta možnost byla prožít ten život znovu někdy jako další život, byla byste ráda zase za ten život se Stanislavem?
5: Byla. Byla bych ráda, prožili jsme ho dobře.

0: Jaroslavě a Stanislavu Herbkovým jejich prvomájová láska vyklíčila a vyrostl z ní pevný strom lásky, který přinesl 3 krásné plody. Jejich milované a milující děti.
1: Jak kdo si chytrý napsal, děti jsou jako zrcadla, která odrážejí naši lásku.
0: A proto tu buďme vždy pro naše děti. Věnujme jim čas, lásku a pochopení. Oni nám to s láskou vrátí. A po našem odchodu to naučí další generace.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
6: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
6: Po celém Česku dnes padaly teplotní rekordy. Minimálně na 10 místech teplota překročila 40 stupňů. Na Letenské pláně staví dělníci pódium a tribunu pro páteční koncert Marka Ztraceného. Zůstává v platnosti výstraha proti teplu. Zítra bude znovu až 40 stupňů. Zprávy a Žofia Nováčková, dobrý večer. Teplotní rekord pro 4. srpen dnes padl na všech českých meteorologických stanicích. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Minimálně na 10 místech teplota vystoupala nad 40 stupňů Celsia. Na pražské Letné staví technici dočasný stadion pro páteční koncert zpěváka Marka Ztraceného. Na jižní straně pláně montují pódium s výběžkem a naproti tribunu ve tvaru půlkruhu.
7: Na dopravení materiálů je potřeba asi 140 kamionů. Na přeměně Letenské pláně se podílí stovky lidí, říká zpěvák Marek Ztracený.
8: Je to vlastně z celé republiky, dá se říct z celé Evropy. A den toho koncertu tady bude obsluhovat a fungovat téměř 800 lidí.
7: Diváci si podle Ztraceného na místě všimnou třeba netradičního rozvržení stadionu.
8: Chtěli jsme, aby lidi byli co nejblíž, to znamená, že hrajeme na šířku a kolem nás jsou lidi, takže jich tady bude spoustu, ale nikdo to nebude mít daleko.
7: Koncert bude trvat 2 hodiny a zpěvák plánuje zahrát 25 písniček. Před začátkem i po skončení akce bude v okolí posílená veřejná doprava. Z pražské Letné Dominik Kučera, Český rozhlas.
6: Pracovníci Olomouckého vlastivědného muzea začali se stěhováním archeologické sbírky do nových depozitářů Národního památkového ústavu v městské části Hodolany. Sbírka je jednou z největších v Česku. Obsahuje víc než 1 000 000 předmětů. Pokračuje archeoložka Pavlína Kalabáková.
9: Stěhujeme například pazourkové nástroje z předmostí u Přerova ze sídliště lovců mamutů. Dřeva z takzvaného nákolí, které identifikoval Jindřich Vankl v roce 1886 při stavbě Národního domu v Olomouci. Stěhujeme domské návrší, jeden z největších výzkumů vlastivědného muzea, který byl realizován v 70. až 90. letech 20. století.
0: Sport.
6: Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po deblistce Kateřině Siňakové přihlásil taky český pár Karolína Muchová a Jakub Menšík. Informovali o tom pořadatelé letošního závěrečného Grand Slamu. Turnaje se zúčastní dohromady 16 dvojic.
0: Počasí.
6: Zítra bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech. Při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, v Čechách místy, jinde jen ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku může být až 40 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: V Praze na okruhu pozor na 11,5 kilometru směrem na D1, stojí na krajnici porouchané vozidlo, projíždějte opatrně. A na D1 směrem na Brno opravují pravý jízdní pruh. Do zítřejšího rána je mezi 93. a 95. kilometrem neprůjezdný. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
10: Buďte vítáni, vážení a milí, tuláci světem archivu mluveného slova. No a vidíte, tuláci, to je to výstižné slovo. S Divadlem pro vaše uši totiž dnes vyrážíme na výlet. Vážně, během následující hodinky nás čeká zvukové putování Českou republikou od Jizerských hor přes Krkonoše až na Šumavu. Pěkný poslech.

zase spolu jako dřív. Budem spolu, zase spolu, jako dřív. Láska je papírová loďka na moři. Říkají, že je láska jako odle.

dřív. Hey, yesterday, budem spolu zase spolu.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Skautský vedoucí přezdívaný náčelník Miloslav Nevrlý, to už je dnes doslova legenda mezi milovníky Jizerských hor. Stovky čtenářů se už vydali v jeho stopách, často mimo značené cesty, kde Miloslav Nevrlý objevuje tak rád staré jizerskohorské pomníčky jako připomenutí někdejších leckdy dramatických událostí a příběhů. A kdo ví, možná některým poutníkům pomáhají i zvukové nahrávky z Nevrlého knihy o Jizerských horách, jak je v rozhlase přečetl herec Václav Helšus.
2: Kropzefův kříž. Mezi všemi pomníčky, které dodnes stojí po lesích a visí na skalách Jizerských hor, jako svérázná zvláštnost tohoto kraje a označují stará dřevorubecká neštěstí, zbloudění, vraždy, zmrznutí a kdo ví co všechno, jsou králem pomničky pytlácké, které připomínají přestřelky lesníků s pytláky, jejich mrtvé a raněné. A jak by také ne? Vždyť jizerské lesy se táhnou od obzoru k obzoru, jejich rašeliniště rozdupávají hřící jeleni a z okrajů tokají tetřevy. Pomničky dodnes leží v houštinách stranou cest a čas jakoby k většině z nich nedorazil. Na blízku vedla od Kristiánova jen bědná lesní cesta. Stáčela se ze západu k Bílé bučině s prastarými buky. Bývalo to nejkrásnější místo Bedřichovského revíru. Až tam k zetlelé lovecké chatě pod Holubníkem, nad kterou za předjarních nocí houkávají síci rousní, nebylo nutno jít. Když jsem před 15 lety poprvé hledal Kropzefův pomníček, odbočil jsem z cesty již v místech, kde pod uvolněnými povaly stály tůně vody a mezi prohnilými dřevy rostla sítina. Přešel jsem přítok Kamenice. Ploudil jsem v moři smrků a vyhlížel jediný světlý buk, který je dodnes šetřen na památku starého květnového příběhu. Smrkům však nebylo konce. Byl nevlídný květnový den a smrkové haluze pokrývaly zbytky tvrdého sněhu. Květnový den pod Holubníkem se jen pramálo podobá tomu májovému v nížině. Náhle jsem stanul před nízkým balvanem, který jakoby vyrostl ze země. Byl do něho zasazen zrezivělý kříž a zvedal se nad ním starý dvojitý buk. Jeho pupeny dosud spaly a ukrývaly hebkou zeleň mladých listů. Nebylo pochyb, stál jsem u Kropzefova kříže.

Nedělního podvečera 5. května roku 1878 tudy procházel i syn majitele frýdlanského panství a velké části Jizerských hor, hrabě František Klam Galas s doprovodem lesníků. Vyšli si z loveckého zámečku na Nové Louce, na příslech tetřeva, který tehdy tokával v bílé bučině. Bylo kolem 7:30 a mladý hrabě kráčel s lesníkem Kluchem. Náhle se v lesní samotě objevil pes a v zápěti za ním neznámý muž s puškou připravenou k výstřelu. Kluch se vzpamatoval. Pytláci, pan hrabě nechť se kryje. Tak skutečně zněla ta věta. Hrabě uskočil za mladý dvojitý buk, strom jej nekryl úplně a pobuda, co si volal a přitom na hraběte stále mířil. Odmítl složit zbraň a Kluchovi nezbývalo, než do pytláka vypálit obě hlavně tetřevými broky naládované pušky. Pytlák se bez hlesu zhroutil, společnost se seběhla. A přestože jej křísili, nepromluvil ani slovo. Jeden z pánů se vrátil na Novou Louku. Bylo nutno přivést pomoc a dopravit raněného do libereckého špitálu. Pokračovala-li společnost v cestě za tetřevem, není známo. Jisté je jen, že lidé, kteří přispěchali z Nové Louky, pytláka již nenašli. Nahory se snesla noc a po muži jakoby se zem slehla. Vše nasvědčovalo tomu, že jej odtáhli jeho pomocníci ukrytí v lesích. A tak byl opovážlivý případ předán četnictvu. Tomu nedalo velkou práci vypátrat v jizersko-horských vesnicích a samotách, kde se všichni lidé navzájem znali postřeleného pytláka. Byl jim Josef Perner z Desné. Vedl tehdy pětičlennou pytláckou bandu a liberecký soud jej odsoudil k 15 měsícům těžké káznice. O 10 roků později se na Pernera prozradila další, mnohem nepěknější věc, ale o té si povíme jindy. Pernera už z prozrazení hlava bolet nemusela. Zemřel krátce předtím a unikl tak světskému trestu.

pod tím dvojitým bukem, za kterým hledal onoho květnového večera ochranu, nechal hrabě Klamgalas postavit kříž, který jsem o 80 let později tak dlouho hledal. Dnes již není tak těžké najít ten v lesích ztracený kříž. Lesní silnice, postavená před několika lety mezi Kristiánovem a Ptačími kupami, vede jen několik desítek metrů nad oním místem. Díváte-li se pozorně, spatříte dokonce z cesty i buk, který se v každé roční době odlišuje barvou od okolních smrků. Kříž u jeho paty připomíná souboj pytláka Pernera se samotným hrabětem. A odkud se vzal jeho zvláštní název? Pytlák Perner byl znám v Jizerských horách široko daleko pod přezdívkou Volatej Pepek, čili ve zdejším německém nářečí Kropzev. Proto místu, kde pytlák tehdy krvácel, se říká téměř již 100 let u Kropzefova kříže. K tomu květnovému příběhu se váže ještě několik nešťastných historek. Všechny se přihodili lidem, kteří vyšli se zbraní v ruce do hor za zvěří. Z pomníčků, které po těchto příhodách v lesích zůstaly, je nejkrásnější Schmidt-Gustlův kříž na severním úbočí Směravské hory. Je to nádherný kout Jizerských hor a dokud patřily lesy do 30. let Frýdlanskému panství, nepovoloval hrabě Klamgala studii ani průchod. Hora se strmě svažuje a po jejím kamenitém těle padají do údolí vody Bílého potoka a další bezejmenné prameny se do něj zařezávají mechovými koryty. Tudy vede dolní smědavský okružní průsek, který začíná jako pěkná lesní cesta, bůh ví proč lesníky zvaná Čínská. Ta brzy pokračuje k západu jen jako pouhá stezka. Prochází zprvu smrčinou, pak přibývá kamenů a skal a za Šolcovými skalami se z ní otevře pohled na severní bučiny poledních kamenů. Sem svítí slunce jen za letních večerů a pak ozařuje červenavým světlem svět skal a statisíců obrovských buků. Několik desítek metrů za místem, kde průsek překračuje strmou richtrovou cestu ze zadní studánky, stojí vlevo na omšelém balvanu železný Schmidt-Gustlův kříž. Odtud se zřítil z nevelké výšky hajný z Bílého potoka, obecně lidmi zvaný Schmidt-Gustl. Při pádu spustila jeho nabitá puška a smrtelně ho zranila. Tou dobou byly již buky na směravských stráních dávno holé. Schmidt-Gustl vykonal poslední obchůzku svými lesy 20. prosince roku 1907. Průsek, ve kterém stojí Schmidt-Gustlův kříž, pokračuje dál k západu a končí až na hřebeni dolních poledních kamenů. Na hajní kostel, obrovskou žilovou skálu, která činí nad údolím Smědé, je odtud pár kroků. Pod tou skálou skončil svůj život pytlák Wilhelm Neisser z Bílého potoka číslo 312, kterému lidé přezdívali Pelzschmidt. 19. října roku 1879. jej nalezli lidé pod hajním kostelem s hlavou k nepoznání roztřištěnou výstřelem z pušky. Znalecký posudek ukázal, že se nejednalo o vraždu, ale o nešťastnou náhodu. Neisser opřel pušku, kterou nesl rozloženou na řemeni kolem krku, o kámen. Výstřel, který vyšel, Pelzschmidta zabil. Nenašel se nikdo, kdo by na místě jeho smrti nechal postavit pomníček, a tak dávnou pytláckou tragédii připomínají již jen staré zprávy a les, který podnes šumí pod hajním kostelem.

seděli vrabci, mlčeli a bylo to fajn. Mraky na poli někam letěly a bylo to fajn. A tam na poli blízko neděli, sil jsem oblí na černé posteli, srnci se divili tomu, co viděli a tvé oči mluvili.

Dnesko pondělí vrabci křičeli, a to není fajn. Mraky se vrátili, hořce plakali, a to není fajn. A tam na poli blízko pondělí bylo zase to všechno obilí, srnci bekali, že to čekali, a tvé oči mlčeli.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Ale co vás nemá? Jaká spisovatelka? Já jsem jenom babka kořenářka, která občas uplete nějakou tu poudačku. Smála se Marie Kubátová, když jsem jí kdysi dávno navštívil ve Vrchlavské lékárně v Krkonoších poprvé. I když těch knížek, které napsala a které voněly bylinkami, byla pěkná řádka, asi nejznámější jsou právě její pohádky. V rozhlase i díky hercům, kterým se to kerkonošský nářečí tak pěkně na jazyk dostálo. Však si jenem poslechněte aspoň lokýtek z toho, jak pán Strautenberka ozvěnu kupoval.
2: To jsem rád, že mě slyšíte. Přicházím k vám s pohádkou z pradávného času. Tenkrát pod horami panoval pán Strautenberka a na horách krakonošoval krakonoš. Ale nebylo mezi dvěma panovníky mnoho dobré vůle.
3: Písaři, přiřízni brko pěkně na ostro. Napíšeme vynadací list. Piš. My, urozený pán Strautenberka, vzkazujeme vaší excelenci uctivé poručení a jak se porád máte. Naše hraběcí milost se má dobře. Jen to nás zlobí a hněte, že nám větrné spřežení vaší excelence schodilo na hradě Trautenberku cimbuří a taky našim poddaným zajíci vaší excelence okousali veškeré zelí. Hamba vám, s úctou, pán Strautenberka.
4: Hej, Meluzino, zahvízdej odpověď ve všech komínech hradu Trautenberka. Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Taky vzkazujeme uctivé poručení a jak se porád máte. My se máme dobře. Jen to nás dopálilo, že myslivci vaší hraběcí milosti skolili jelena z našeho stáda, na kterém se vozívala nejpěknější lesní pana. A taky nám hraběcí hajný lomozí po lese a plaší ptáky z hnízd. Hanba vám, krakonoš.
3: Jeho excelenci krakonošovi. Vzkazujeme uctivé poručení, ale hraběcího hajného zrušit nemůžeme, protože jinak by naší milosti roznesli pytláci háj.
4: Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Pytláci neroznášejí váš háj, ale náš háj, protože vaše milost si medí na hradě za pecí, zatímco naše excelence seje semínka a napájí mechy deštěm, opatruje houbám podhoubí a vůbec. Má s tím jen štrafáci. A hajnej nemá v našem háji co lomozit. A své pytláky si spořádáme sami.
2: Na pomezí obou panství měl chalupu chudý korálkář. Navlékal korále a nosil je prodávat panstvu na Trautenberg. Do Krakonošova háje chodil na dříví, na houby a na maliny a tak to živobytí pletl. Sám nevěděl, před kterou z obou vrchností se poklonit hlouběji a smeknout úctivěji.
5: Hej! Kampak, strejče!
6: Pampu, dobrý odpoledne, jemnost, pane krakonoši. Byl jsem odvádět práci na Trautenberg.
5: Když na Trautenberg, tak marš z mýho háje.
6: Oh, jemnost, pane, vždyť já tam nechodím pro svou libost. Jdu tam za živobytím. A celý hekám. Cesta je trním lemovaná a kamením dlážděná. Co chvíli se noha zvrtne na kameň.
5: Můj kámen je pevný a dobrý zboží. To spíš tvoje nohy nestojí za mnoho.
6: Au, morcete lemenci písek.
5: Cože poudáš?
6: Líběji odpustit, hlouplo mě v koleně. Co já se našlapal nahoru, dolů, pro korale a s hotovým dílem. Stará noha jako starý škerbál. V oboje se prošlape a jednou doslouží.
5: Co tady krakonošuju, taky jsem se něco našlapal nahoru, dolů a nic mě nebolí. To jen lidi pořád na něco morcetelementujou a cipískujou.
6: Když je tý práce tuze mnoho...
5: I nemať, korálkáři.
2: Tráva na louce a hříbky v háji vám rostou sami od sebe. Jen já s tím mám starání a zalejvání.
5: Od kohoutího kekerhání dnes natřásám a chytám mraky, aby vám nepršelo do bandor. A Trautenberskej si chrůní.
2: Řekni.
5: Nestarám se. Neposílám vašim polím vláhu a nepřikrývám je v zimě sněhovou peřinou.
6: Inu toť jo. Sněhem a vodou jemnost pán nešetří. Voda nám odnáší hlínu z polí a sněhem se musíme prohrabávat jak hraboši.
5: Plemeno nevděčný. A co ten druhý pro vás dělá?
6: Ono, víme, líběji odpustit. Ve vrchnostech si jeden nevybere. Jemnost pan Krakonoš na nás posílá sněhy, věje a fukéře a Trautenberská hraběcí milost výběrčího daní. Kdyby si chudej těmahle rukama neporadil...
5: No. Jestli máš ruce taky tak daremný jako nohy, pec tady neporazíš.
6: Neříkám, že by mě ruce taky mnohdy neboleli, ale to je tak. Když se rukám síly nedostává, musí na pomoc hlava. Pokavac by navlíkali korale na jednu jehlu, šlo to pomalu, jako kapka ke kapce. Teď jsme začali navlíkat na kolik jehel na jednou a jsme s úkolem hotoví dřív. Ruce si dřív odpočinou. Ach, kdyby tak moje hlava mohla hospodařit nad počasím, neschnilo by seno v kůpách a nezaschly by v zemi bandory.
5: Brach plemeno dvounohý vybíravý. Počasí prej jim nerychtuju akorát. Ale počkej. Spustím na tě bouřku a poženu tě až k Trautenberku.
6: Počkej s bouřkou, jemnost pane. Škoda zalévat kavátiště a klobučiště. A pospíchat těmahle nohama nemůžu. Au! Morcet element, prach koleno, zasměl uplo.
5: Jen pospěš, dvounoháči. A půjde mi to od ruky, slyšíš? Nakřesal jsem si do foroty hraničku blesků a hromovej buben jsem vykulil na paseku. To je co?

0: Kart, aby poznal v tom rámusu, z které strany pila verzá.
1: A kdyby jen pila, to má snad v háji pytláku kolikero. Mlátěj palicema a na pařezi vzali střelný prach. No, to jsou rány.
0: Banda nenechává, však já na ně krůcnu. Jen co, nazuju botišťata. Tak, stará, podej klobučiště, kabátiště a flintu. Prach a broky, morcet, chlapi pytlácky, já vám dám takhle rozkrádat Trautenberskej háj. Stůj, nebo střelím!
2: Střelím!
0: Je, ještě vyhrožuju. Podívejme, taky chtějí střílet, no mordy, jánský chlapi.
2: O, je mi nejezle. Tohle snad nenadává jeden hajnej, ale regiment myslivců. Slitování, páni hajní a páni myslivci, já jenom porazil na zátop stromeček, takovou souš.
0: Takovou souš, kolipakrát to řekli. Každé jednu souš a bude těch souší pelná fůra. No vidá, že pelná fůra, do očí mi to opakujou. Banda pytlácká, mordy dudy! Je, schovali se, no jo, za skály a pokřikujou na mě. Ještě se hraběcímu hajnýmu vyšklebujou!
2: Jemnost, páni myslivci, vždyť já jen ufik tu soušku na zátop, aby nám při tom sezení u koral nepřemerzli hnáty. Vždyť já jsem chudák!

0: Poslušně melduji vaší urozenosti hraběcí milosti.
1: Staň a nehuhlej.
2: Mluv pořádně. Takhle se podává hlášení? Pěkně po vojensku. Srazit paty?
0: Jak pak já mám srazit paty, když se mi klepou kolena? A jak by se neklepali, když má hraběcí milost na jednoho hajnýho pytláku pelnej les?
2: Co?
0: Pelnej les. Za každým stromem pytlák.
2: Cože?
0: Prosím, pytlák takovýho rachocení a mlácení po háji, verzání pilou, to snad poráželi půlku háje a odvážejí to na fůrách. Prosím, na fůrách schovali se za skály a spustili na mě nadávky. Volají mordidudy.
2: Mordidudy?
0: Ano, mordidudy. A střílejí jako diví.
2: Že střílejí?
0: Ano, pálili za mnou. To bylo rán, hraběcí milosti. Tohle je pytlácká rebelie.
2: Rebelie?
0: Ano.
2: Však my těm pytlákům ukážeme. Nařizujeme vyslat bubeníky po vsích a osadách panství a zbubnovat do zbraně vojáky.
0: Právně vojáky.
2: Myslivci a hajní, zbrojní pacholci a chlapi. Pozor!
0: Správně, pozor!
2: Vyrazíte k lesu a kdo uvidí špitláka,

Pane Bože, bubeníci do vsi. A to nebude nic kalýho. Měla jsem radši nechat Hajnýho spát a schovat mu boty. Už se dává vojsko dohromady. Jinak by se mimo nestalo nic v té patálii. To je pořád nějaký oddunění po háji. Musí být v těch lesích síla chlapů. A taky mašírujou. A kde pak? Já tátu svých dětí zastřelit nenechám, i kdybych měla před trautenberským pánem padnout na kolena.

0: milost, pane, slyšejí od lesa, co se jich ozejvá. Nejinak, než že se pytláci taky zbuntovali. Bude to přeukrutná řežba.
1: Cesty, hajná, táhneme na pytláky, na tu rebelii.
0: A jestli pán dopustí, aby pytláci pobili sedláky, kdo potom bude dělat na trautenberských polích? Ha? A když zastřelej hajnýho, kdo bude hlídat v panském lese? Slyšejí, co jich kráčí.
1: Skutku? Zdá se, že tak mocné houfy nezmůžeme. Nařizujeme zatroubit retiré. Zpátky!

0: Vita?
1: Tam ti taky troubějí k ústupu. No, zdá se to rozumné. Budeme vyjednávat. Vojáci a zbrojní lidé zpátky k Trautenbergu. Hajný ke mně.
2: K službám milosti.
1: Hajný, vyvěsíš na flintu bílý prapor a marš do lesa.
2: Do lesa? Přímo jako marš?
1: Přímo marš. Půjdeš jim vyřídit, že je naše milost ochotna vyjednávat.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tak co, ještě vás batoh na zádech netlačí? To je výprava, co? Od severu na východ a teď vás ještě poženu až docela dolů na jih, na Šumavu. A jestliže snad každé velké hory mají svého spisovatele nebo opěvovatele, znalce tamnějšího života a horských cest, tak na Šumavě nemůžeme pominout jméno Karla Klostermana. S jeho povídkou Na cestě k domovu o vánočním putování z Písku do Kašperských hor se dnes loučíme, totiž ze studia Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Tak dobré dny ve zdraví, na cestách a brzy zase naslyšenou.
2: Bylo to v den před Štědrým večerem 1863. Studoval jsem tehda na Píseckém gymnáziu a mívali jsme kratší vánoční prázdniny než nyní. Mnohem kratší. Sotva 4 dny. Já pak měl daleko k rodičům do Kašperských hor plných 13 hodin cesty a za celý svět bych byl v Písku nezůstal. Sebral jsem se tedy ve 4 hodiny odpoledne, když bylo po škole, a ven z města. Umínil jsem si, že celou noc půjdu, abych ráno na Štědrý večer byl doma. Do Strakonic bylo nás snad 30, ze Strakonic do Katovic už jen 3. Bylo už asi 10 hodin večer, když jsme tam dorazili. U Varousů v hospodě bylo teplo a veselo. Syn byl mým kolegou. Hostinský i s manželkou svou byli tak hodní, starostliví lidé, že dodnes, když dávno pomřeli, zapomenout jich nemohu. Bylo domlouvání a zrazování, když jsem projevil úmysl, že dále půjdu. A věru nebylo divu, že měli o mne strach. Všude spousty sněhu, drobného, čerstvě napadeného a od hor šumavských burácel západní vítr, že v komínech meluzína skučela, až mrazovým květem potažená okna řinčela. Marné bylo domlouvání. Nedal jsem se zdržet. Ti se podiví doma, až na nejdéle o 8 raní vstoupím do dveří, budou snad právě snídat. Jak je překvapím. Přešel jsem most přes řeku Otavu. Tmavý kol, žádný měsíc, žádná hvězdička na nebi. Trhané, šedé mraky plné sněhu po nebi se valily, tu v husté kupy se sbírajíce, tam opět se rozplývajíce ve tvary fantastických příšer. Rychlým krokem beru se vpřed. Vítr proti mně. Drobný sníh jemným, pichlavým práškem ve tvář mi šlehl a všechen oděv hustou, bílou vrstvou mi pokryl. Než co já toho dbal. V 17letém srdci plesaly Vánoce a tak pevná, dětiná byla víra má v ochranu Boží, že strachu a hrůzy jsem neznal. A šel jsem, v myšlenkách svých a luzných vánočních snech se kochaje, po zaváté cestě, kde každým krokem nohy se bořily. Necítil jsem ni únavy, ni zimy, ni šlehajících sněžných jehel, ba teplo mi bylo, až pot s čela mi hrčel. Hlubokými lesy brala se cesta, širými drahami, pokrutých svazích, skrze spící vesnice, kde jedině psi štěkali vyrušení nočním chodcem. Ubíhala cesta, než čím více jsem se blížil šumavským horám, tím více nepohody přibývalo. Bylo kolem 3 hodin v noci, když jsem došel do Mačic. Z Mačic k nám se počítá něco málo přes 3 hodiny cesty, ale cesta zlá, stoupá neustále, nejvíce za Nezdicemi, poslední vsí, kde nutno překročit i hřbet Žďánovských hor. Viděl jsem v duchu kapličku na nejvyšším hřbetu. Pomyslel jsem si, jak tam a z vichřice zuří, co tam a z nového sněhu. Bude snad záhodno poodpočinouti, posilnit se, než se vydám na poslední kus namáhavé pouti. Znám hospodu dobře. Býval jsem tu často. Je tu hezky v létě, pěkný zámek, rybník u něho, po němž plavou labutě, snad jediné v celém Podlesí. A což teprve v Bukovnice, kam Mačice jsou přiřazeny. Tam sic není tak hezky, jen samá pole a velké košaté lípy, ale za to tehdy ještě meškal mezi živými pan farář Veselský, učiněná dobrota. Já vím, že by v noci mi byl otevřel a mne pohostil, kdybych u něho byl zaklepal. Ten mýval včeliček, že tekla celá fara medem jako zaslíbená země. Medovou pomazánku jsem v hospodě u žida nedostal, ale ochotně mi klepajícímu otevřeli a na mou otázku, mají-li něco k jídlu, přinesli mi osminku pečené husy, ovšem studené. Už jsem bral nůž a vidličku, hlad mi žaludek svíral, tu najednou hospodská, a budou jíst, mladý pane? Už je štědrý den, přísný půst. Na mou duši, pomyslím si, je hodnější ta židovka, než ty ani s nepomyslil. Máte pravdu, dím, uvařila byste mi kávu? Přisvědčila, šla uvařit, když husu zase odnesla. A hospodský sednul ke mně, dal se do řeči a divil se mé odvaze. Byl to bodrý člověk, starověrec. Vidějí, mladý pane, povídal, každý ať drží na své náboženství. Mají pravdu, že husu nejedli. Já se svého také držím a šábes světím, jak náleží. Třeba jsem chudák, nelituji toho. Člověk řezničí, po vsích chodí, s rozličným lidem se setkává. Není vám zima? Přeruším ho vida, že se chvěje. Šel si pro starý kožich, do něhož se zahalil. Nebylo divu, velká síň úplně vymrzlá v pozdní noční době. Na stole hořel jediný kahanec. Po síni chodila žena napolo svlečená, rozcuchaná, hlučné křápy za sebou vlekouc.

pojedl jsem teplé kávy a vydal se na další cestu, ač mi domlouvali, abych do rána zůstal, že bude hrůza za Soběšicemi a dokonce za Nezdicemi. Do Soběšic nebylo zle. Šel jsem ovšem k jihu a Metelice si mne podala jen ze strany. Krom toho chránili dosti vysoké hory po pravé straně. Za to, jak jsem přišel do Soběšic, dostal jsem vítr zase do očí a přede mnou jedna bílá pláň, po cestě ani stopy. Vítr jakoby mne tlačil nalevo, ani odolat jsem nemohl. K tomu bezedné závěje, do nichž jsem neustále zapadal až po pás. Zdaleka šuměl les, vidět jsem ho nemohl. Zdálo se, že celý vzduch se proměnil v bílou syčící vřavu, která i ten obmezený rozhled, jejíž skýtá prosincová noc bez měsíce a hvězdného třpitu, dočista brala. Žádný zvuk, krom starých hlasů noční meluzíny, nedorážel k uchu. Sám jsem byl v té tmě a poušti, sám se svými vánočními sny a myšlenkami. Čím to jen bylo, že pořád jsem šel z kopce? Dostrašení přece cesta tu stoupala, tu málo padala. A vánice zase šla z pravé strany tak prudce, že maně stáhnul jsem kosmatou astrachaňku hodně z čela a přes pravé ucho, abych je chránil. Najednou světelka tmou, jedno, dvě, tři, více jich. Trochu nalevo se kmitala. To přeci není strašeň, to nemůže být. Také je strašeň dále, aspoň o půl hodiny. Kde jsem? Před sebou rozeznávám širou rovinu bez kopce, bez kroviska. Takové strašeň není. Dám se přímo přes rovinu směrem k světlům. Hluboký sníh, který se práší, jako by se z něho kouřilo. Brodím se tím těkavým sněhem, půda pode mnou rovná, žádných prohlubin, ani drsných hrud. Už se blížím, už vidím, jak tetelí se v malém okénku nizoučké chaty blikavý plamínek bukové loučky. Zavil psík táhle pronikavě. Vítr mi vál dozad, silně mě popoháněl. Ještě 20 kroků a jsem na vysokém náspu, za nímž se černalo průčelíčko. Slyším mluvit mužský hlas a ženský. Malý černý psík jako vzteklý štěkal, ale nechtěl dolů ke mně z vyvýšeného místa, na němž pobíhal. Krista pána, co tu děláte? Což nevíte, že tu vážíme vodu? Vyšplhal jsem na jakou zhráz. Prosím vás, lidičky, kde to jsem? Podívali se na mě celý udivení, viděli, že jsem pansky oděn. A Ježíš Maria, a vejdou, usušejí se. Stál jsem v malé, černé, chudičké jizbě, polovici ji zabírala ohromná pec. Stará žena se kolem mne otáčela, přizutí mi pomáhala. Ještě vidím ty dobré oči plné soucitu. A můj zlatý panáčku, daleko zabloudili. Ano, daleko. Tu se to jmenuje Panské mlýny. Je to taková samota, sem jakživ nikdo nepřichází. Co by tu páni dělali? A muž na to, to je čestí, že se sem dostali. Napravo samý les, nalevo draha, houštiny, pole, byli by tam zmrzli pro Krista, to mají čestí. Oheň rozdělali, velký, sušili, hřáli, jak o vlastního syna se starali. Teplé mléko, černý chléb mi přinesli, to mi chutnalo. Já o panských mlýnech už slýchával, prý nejskrytější obydlí z celého Podlesí. Kdo by byl řekl, že je uvidím časně z rána na Štědrý den? A zas ta dobrá stařenka hladíc mi líce s materskou něžností. Máme také synáčka, dopoví, jak je mu v cizím kraji. Na vojnu ho vzali k těm konským. Nepíše ničeho chudák, jak by psal, vždyť neumí. Kdo pak u nás chodí do školy? Taková dálka. A teď je na té vojně, co povedou se Švejdou, nebo s Dánem, nebo jak mu říkají tomu potentátovi v Honštajně. To prý bude zle. Bylo mi pomýšleti na další cestu. Muž se oblékl, že mě dostrašeně dovede. Rozumí se, že jsem nabídnutí s radostí přijal.
a věru sám bych byl cestu nenašel. Šla hlubokými hvozdy. Vítr ustál v řádění a černé bory tiše se rozkládaly vpravo vlevo. Šeřilo jitřní svítání nad tou liduprázdnou pouští, kterou žádná ušlapaná pěšinka nevedla. Ze stromů padal sníh a drobné jíní. Tu tenkým hláskem zašveholil zlatohlávek, tam zvučně zahvízdla křivonoska, která o Vánocích na hnízdě sedí, kdy celá příroda mře a spí. Ač únavu a nevyspání mnohy bolely, oči se zavíraly, bylo mi volno. Volno. A muž podle mne, nespějí, mladý pane, kdo tu usne, navěky se neprobudí, tu smrtné ženy obcházejí. Šel jsem jako stroj automatický. Běleji vystupoval den, šedé mlhy po nebi se honily. Rozstoupily se lesy, za námi vyvstala rudá zář a první paprsky sluneční padly na strašenský kostelíček. Až do vsi mne doprovodil průvočí můj. Dal jsem mu zlatý, celé své jmění. Snad se nenadál, že tolik dostane, byl radostí všecek pomaten, stokrát mi žehnal. Zastavil jsem se ve strašení u známých a vypravoval jsem, co se mi přihodilo. To je přece pěkná zběř v panských mlýnech, samý zloděj, pytlák a pobuda, pravili a hlavami potřásali. O 10:00 překročil jsem práh domu otcovského. Únavou a spaním sotva stoje na nohou. Do 5:00 večer jsem spal, ale potom ta radost. Vždyť byly Vánoce a já na štědrý večer doma.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, úterý 4.8.2026. Dnes z historické karlínské budovy Českého rozhlasu vás zdraví osamocený, bez technické pomoci Honza Macoun. Přeji vám klid, pohodu, úsměv, pokud to jenom trochu půjde. Dnes to bude docela navážné téma. A k němu jsem se rozhodl, že udělám ten čas 2 hodiny právě pro něj, ale ne proto, že byste si o něj žádali, ale protože mi od vás také z těch míst chodí dopisy, pozdravy a blahopřání, za což samozřejmě děkuji. Následující 2 hodiny nebudou o tom, jestli je vinen nebo nevinen, ale je to o tom, abychom přiblížili ostatním poslouchajícím příběhy, které tam mohou vzniknout nebo vznikly. Tedy dnes v úterý večer se vás ptám, jaký je život za katrem?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A tohle myslím, že zná každý pracovník i každý odsouzený. Robert Křesťan otevírá naše povídání. Vězení. Pěkný večer. Vězení.

0: Posloucháte společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Je tu Český rozhlas a noční linka z Prahy. Dnes vás zdraví a klidný večer přeje Honza Macoun. Úterní noční linka Život za katrem. Tak budu se ptát, byli jste někdy ve vězení? Navštívili jste někoho ve vězení? Čekali jste na dopis? Volal vám někdo z vězení? Seděl někdo z vaší rodiny? Pracovali jste pro vězeňskou stráž nebo nějaké ty profese, které tam jsou? Jak vězení dokáže změnit člověka nebo jak dlouho dokáže vydržet vztah s osobou ve výkonu trestu? Jak se žije ve vězení? Na co se ve vězení nedá zvyknout? A co je dobré ve vězení dělat? Otázek víc než dost.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Já to ještě trochu zpřesním. Já se dneska ptám na život za katrem. Ne na filmové kriminálky, drsné hlášky nebo hospodské řeči o tom, co by si kdo zasloužil. Vlastně mi jde o to, jaký je tam život, jaká je tam práce a jak to hne s emocemi, ať už na jedné nebo na druhé straně. Takže ještě jednou připomínám, neptám se na to, zdali je někdo vinen, nevinen, sedí právem či neprávem. Ptám se na to, jaké to je tam být. Co se člověku odehrává v hlavě, ať už je tam za prací, anebo protože čeká na odsouzení, na vyšetření, anebo protože je odsouzen. Telefon číslo do studia před chviličkou jste slyšeli. Rád připomenu ještě jednou náhodným kolem jdoucím. Ano, obvykle bývává noční linka s jednoduššími tématy, ale i do těchto témat se já čas od času ponořím, protože si myslím, že by se o nich mělo hovořit. Ostatně i posloucháte nás tam, Český rozhlas, na těch rozhlasových přijímačích. A vím to, dopisy chodí. Za dopisy samozřejmě děkuji, pozdravení, posílám tedy následující dvouhodinovku o tom, co si myslí společnost, protože vy se evidentně vyjádřit nebudete moct. Ale třeba někdo ex post? Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tedy rozhlas.cz/linka. Ještě jednou, já jsem Honza Macoun, přeji vám klid, pohodu, úsměv. Doufám, že se nezavaří naše telefonní dráty, naše telefonní ústředna do té jedné hodiny. To bych byl nerad, protože bez vašich příspěvků by to fakt nebylo ono. Tak jdeme na to.

kapela Olympic a dávno ve vysílání Českého rozhlasu. V českých věznicích bylo v roce 2025 celkem 19 359 lidí, z toho 17 590 odsouzených se odpykávalo trest, 1651 osob bylo ve vazbě a 118 osob bylo v zabezpečovací detenci. Ženy tvořily necelých 10% vězněných osob a v Česku bylo 35 vězeňských zařízení. Podle Českého statistického úřadu je zároveň uváděno, že počet vězněných osob na 100 000 obyvatel patří v Česku k nejvyšším v Evropské unii. Vězení tedy není jen téma několika lidí na okraji společnosti. Je to velký systém, který řeší trest, ochranu společnosti, vazbu před soudem, doživotní tresty i návrat odsouzených zpátky ven. A právě návrat je jeden z největších bolístek. Mezi odsouzenými ve výkonu trestu bylo v roce 2025 11 785 recidivistů a 5805 dosud netrestaných osob. Ta čísla ukazují, že vězení člověka potrestá, ale samo o sobě nemusí stačit k tomu, aby se jeho život změnil. Po propuštění rozhoduje práce, bydlení, dluhy, závislosti, rodina, prostředí, do kterého se člověk vrací. Téma vězení v Česku proto není jen otázka, kolik lidí sedí za katrem, je to i otázka, kolik z nich se dokáže po návratu udržet venku. A kdo otevře naše dnešní povídání v noční lince jako první na telefonu? 731 800 900. Úterní noční linka z Prahy. Život za katrem. Je mi jasné, že to může být pro vás velmi, velmi, velmi bolestivé, že si to člověk nedokáže ani představit, ale nebojte se, já vás provedu vysíláním, jen se chci zeptat, jaký je tam řád, jak to funguje, na co se dá zvyknout, na co se zvyknout nedá. A vůbec pracuje někdo, kdo poslouchá právě teď, taky právě tam, za tou zdí, a vůbec máte ten pocit, že lidé, kteří se dostat do křížku se zákonem, že je vězení napravilo, práce ve vězení, povinnost, nutnost, anebo jenom když se mi chce. Neptám se na to, jestli si trest někdo zasloužil, někdo konkrétní, jestli je to hodně nebo málo, o tom to vůbec není. Ptám se, jaké to je. Byli jste někde ve vězení, anebo zdali jste s vězením měli co kdy dočinění, pak je to prostor právě pro vás. Samozřejmě budu citovat i z dopisů, z jednoho konkrétního, který byl odeslán na věznici, nebo do věznice, na Bory a na zpátek, ale už je to drahně let, tak myslím, že osoba, která tam píše a vyjadřuje ze svého srdce své pocity, tak se na mě nebude zlobit, ale mám takové tušení. Co tušení? Vím to, že vlastně ta osoba už ani není mezi námi, tak doufám, že mi to případně nesečte, až se třeba někde v tom pekle potkáme. Kdo bude první? Je to na vás. Přemýšlejte. Zkuste to. Budu moc rád. Bez vašich příběhů by noční linka nebyla noční linkou. 731 800 900. A už jste napsali i něco dopředu, proto tedy čtu. Jana Zírková, jednou jsem dostala nabídku práce zdravotnice ve vězení, ale nevzala jsem to, velmi jsem se té práce bála. Iveta, zdravím, pane Jene, i vás, nespavce. Naštěstí nikdo z mých blízkých ani známých v takovém zařízení nemusel pobývat, ale mám jiný zážitek. Můj otec pracoval u soudu a už ten vstup do budovy byl nepříjemný. Člověk musel projít bezpečnostním rámem a stačilo mít v kapse klíč od auta, už jste zvonili. Pamatuji si, že mi jednou takhle zvonili kovové knoflíky u svetru. Při takové návštěvě otce v práci jsem se na chodbě soudu několikrát potkala s vězněm eskortovaným v takzvaném Medvědovi. To znamená, že měl spoutané nohy a ruce a ty měl silným řetězem připoutané k širokému opasku se zapnutým na zádech. Řeknu vám, byl to velmi nepříjemný, byl to
velmi příjemný pocit. Ještě jeden zážitek. Cestou na dovolenou nás stavěla hlídka nedaleko Leopoldova s tím, že hledají uprchlého vězně. Též velmi nepříjemný pocit, když na vás do auta míří 4 samopaly. Dobrou noc. Jo, to si člověk pamatuje celou dobu svého života. Věřím.

0: tahle písnička, tenhle text si člověk může broukat, když je ať už na jedné straně, jako ten, který na někoho čeká, ale i na té straně toho vězení, když ne a ne jít domů, lásko mě ubývá sil. Tak pojďme otevřít dnešní povídání úterní noční linky, která je na téma život za katrem. Kdo nám volá? Kdo otevírá noční vysílání?
1: Dobrý večer, tady je Petra Veronika, já vás zdravím, pane Macoune, a zdravím zároveň všichni, kteří teď poslouchají a kteří se toho účastní.
0: Děkuji.
1: A zdravím i ty, kteří budou volat. Já poslouchám.
0: Moje otázka zní, život za katrem, jaký tam je ten život vůbec, jaký je tam řád, případně jestli jste měla někdy možnost se do vězení podívat, jestli jste na někoho čekala, jestli jste tam byla odsouzena, jaký je to v současné době, jaké jsou tam podmínky pro žití a bytí. Co byste mi řekla k tomu tématu?
1: No, my jsme neměli moc času mluvit o tom, co jako jste čekal, že řeknu, nebo co bude. A já to řeknu z tohoto hlediska, že naprosto rozumím těm, kteří jsou uvězněni, že se jim změní život, že vlastně se změní veškerý sociální vztahy a tak, a že jsou ve stresu a že je to hodně jako zasáhne. A třeba i já jsem hodně často přispívala na vánoční dárky dětem, ať už fyzicky nějakými dárky nebo finančně, těch, kteří jsou zavření, protože ty děti to odnesou nejvíc, přijdou o maminku, o tatínka. A vlastně všechny ty vazby a ty vztahy jsou narušené a ty děti potom mají problémy ve škole, protože se všichni tají a nesou si to jako stigma a tak. A já rozumím třeba i ženám, které, já vím, jsou ve vězení těhotné, že prožívají těžké období, před těhotenství je velká zátěž i pro maminky, které jsou na svobodě. A v tom vězení musí to být fakt těžký. Mm-hmm. Já chápu tomu, že vězení se vyvíjí, vězení se jako zlepšuje, ale pořád je to obrovský zásah do integrity člověka, do jeho citu, do celého života kompletně, včetně toho, že když potom jste jako puštěn, takzvaně propuštěn, tak máte problémy si sehnat zaměstnání. Všichni prostě vidí, že už jednou máte problém a už ho máte na pořád v podstatě. Protože vždycky, když se na to přijde, tak buď to musíte lhát a pak to stejně nějakým způsobem vyplave na povrch, anebo prostě musíte to přiznat a je to takové stigma a člověk už se toho potom nezbaví.
0: No je fakt, že takový rejstřík trestu vlastně existuje a to mě úplně vypadlo, že někdy ho chtějí zaměstnavatele a tam se to zapisuje všechno. Taky se vlastně zmínilo, ať už mnou nebo i vámi, že návrat vlastně to je jeden z největších problémů mezi odsouzenými, protože jich poměrně dost má recidivu, to znamená vrací se zpátky. Možná každého napadne, nebo jedna z těch prvních otázek, na kterou se bude ptát, jestli dokáže ten výkon trestu vůbec napravit člověk.
1: No, tak člověk se tam většinou, to neříkám z vlastní zkušenosti, člověk podle toho, co jsem slyšela, se tam naučí ještě mnohem horší věci a pak si řekne, zkusím to a ono to vyjde a pak to máte jako hru, já nevím, ruletu, něco se vám podaří, kamarádi vám pomůžou a pak vás tom nechají a v tom jste ještě na horším dně, než jste byl předtím. Já jsem to nikdy takhle nezažila, já si to pak jenom jako, já jsem to slyšela, tak si představuji, jak to může probíhat. A můžeme malinko jít jakoby do kolečka někam trošičku jinam, můžu ještě k tomu něco říct?
0: Určitě.
1: No, já v podstatě jsem nikdy zavřená nebyla a doufám, že nebudu. A já to sleduji, protože mě to zajímá tyhle věci jako sociální vztahy a vůbec jako prožívání emoce a takhle. A já to beru ze svého hlediska, protože jsem emotivní člověk a mám nějaký jako základní majetek. A třeba když si uvědomím, že lidé, kteří se dopouští trestných činů, tak vlastně oni něco udělají proti vám. A my jsme tady jako jednotlivci, kteří mají určitá práva a tím, že oni ta práva vaše naruší, tak oni vám třeba něco ukradnou nebo vám něco poškodí nebo vám něco, nevím, zruší bankovní konto nebo prostě nějak vás poškodí. Ale to je vlastně zásadní problém, protože u nás je tolerance těchto věcí, je nadměrná tolerance těchto věcí a proto máme tolik, řekněme, uvězněných, protože u nás se vězení stalo standardem.
0: No
1: u nás by měla být nastavená taková laťka, morálka a vůbec jako vnímání těchto věcí, že by nemělo být normální jako krást nebo prostě poškozovat ostatní. Prostě my máme tady, že jo, my všichni, kteří něco jsme vybudovali, pracujeme, dostáváme výplatu, tak my to nemáme jako z nebe, že by nám to samozřejmě spadlo na zahradu.
0: Rozumím. Petro, Veroniko, otevíráte dalších mraky otázek, pod otázek k tomu dnešnímu povídání. Věřím, že se k ním ještě dostaneme.
1: Jasně.
0: Takže děkuju za to, že jste otevřela to povídání. Někdo musel být první.
1: Já jsem ráda, že jste to takhle otevřela, protože to je těžké téma a jsem zvědavá, co se ještě dozvím. Děkuju.
0: Dobrou noc.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jeden z nejcennějších nálezů. Teď uslyšíte skladbu, která vznikla pro paměť národa na základě životního příběhu politické vězenkyně Marie Susedkové. V nahrávce sama Susedková čte báseň, kterou napsala své matce přímo ve vězení na začátku 50. let. Takže nejde tedy jen o píseň inspirovanou vězením, ale vlastně o autentický vězeňský text. Bára Zmeková. Zhasni.

Posloucháte Český rozhlas a posloucháte Noční linku. Úterní Noční linka Českého rozhlasu s Honzou na téma Život za katrem.

0: To je, přiznáte barvu. Jak je to s tím, že se do vězení dostávají telefony? Jak je to s tím, že se tam dostávají třeba drogy? Jak je to s tím, že se nesmí dostat balík častěji než třeba? Mě zajímá ten provoz, ten řád. Budu moc rád, když zavoláte. Klidně nemusíte říkat své jméno, ale budu rád, když uchopíte to dnešní vysílání tak, aby jsme se dozvěděli co nejvíc informací, jak to funguje v té třeba jedné z 35 vězeňských objektů vězeňské správy, která tam soustředuje těch skoro snad kolik? 20 tisíc vězňů?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tak kdo nám pokračuje v rámci dnešního vysílání? Halo, halo, tady je Honza, kdo je na druhé straně.
2: Halo, tady Věrka.
0: Zdravím vás, Věrko. Už jste ve vysílání.
2: Já už jsem se dovolila včera.
0: Jo, tak fajn,
2: nebo
0: gratuluju.
2: Dneska, to bylo dneska?
3: No, dneska.
2: Dneska tam byla taky nějaká soutěž, tak jsem se dovolala.
0: Tak super.
2: Tak jsem to vyhrála, nevím co, to je jedno. Jsme tady venku.
0: Ano, jo, a víte, a o čem je říct, dnešní jsem... povídání, o čem je dnešní téma noční linky?
2: No, tak já vám řeknu příběh. Já jsem dostala dopis, velký balík, a on patřil do věznice nějakému kamarádovi, místo Ostrov nad Ohří, tak to poslali mě do Ostrova. Jo?
0: Ano.
2: Tak jsem to vrátila pošťačce naší a ta vrátili mu to zpátky, tej dotyčnej nebo dotyčnýmu.
0: A dobře, no tak to se taky tak může stát. U České pošty člověk nikdy neví. Tedy...
2: No, někde neví. A to se mi stalo taky. No, ještě. A ve věznici vlastně tady jedna holčina měla dluhy a něco fetovala, tak prostě se dostala taky do věznice a starala se o děti vlastně babička, dvě babičky.
0: Jo, tak to...
2: Tak vlastně jinak by museli do dětského domova. Tak babička se starala o vnoučata do školy, do školky, že jo?
0: A to je ta druhá stránka toho, když někoho někde zavřou, tak jak to dopadá na rodinu, že jo?
2: No.
0: Žádná sláva to není, no děkuju pěkně.
2: A já mám dovolenou, tak jsem takhle teďkom venku s
0: tak
2: přítelem.
0: Tak užívejte.
2: A jsem si přítele, tak... No.
0: Tak cukrbliky, žádná basa.
2: Cukrbliky, tady to svítí.
0: Ano.
2: Vidí tady paneláky samý ve Vodňanek sem.
0: Tak vás zdravím a pozdravujte. Dobrou noc.
2: Jo, tak jo, dobrou noc.
0: Co vy, co další, kdo se připojí do vysílání, kdo může říct něco k tématu Život za katrem? Samozřejmě i třeba vy, kteří jste na někoho čekali a byla to nekonečně dlouhá doba. Mimochodem stříhá se taky i v dnešní době metr. Halo, halo, Honza, kdo je na druhé straně teď? Zdravím vás, Vladimíre, vy jste určitě někde na cestě, protože slyším vás z handsfree, ale tak vlastně blbě, že bych vás za to odsoudil nejleč. No je, povídejte. Zkusme to říct tak jako reálně, jaký je tam, co vlastně k tomu tématu můžete říct vy?
3: V roce 94 jsem se dostal do Vězbíce, strávil jsem tam celkem 5,5 roku a bylo to zajímavé. Byla to zajímavá zkušenost, bylo nás tam nějakých 16 na celé. Režim tam je něco jak na vojně, ráno se vstává, kontroly, klepání, na mříže. Prostě člověk je 23 hodin zavřený na celé, hodinu venku nějaké kleci a tak ten život prostě utekl. Potom výkon trestu a bylo to celkem zajímavé, protože měl jsem 25 a vrátil jsem se ve 30.
0: Co všechno vám během těch 5 let uteklo?
3: Uteklo mi všechno, uteklo mi krásný mladý život, uteklo mi něco, co už nikdo nevrátí, ale nabyl jsem zkušeností a myslím si, že jsem z toho vzal to dobré.
0: A napravil jste se?
3: Prosím?
0: Jestli jste se napravil? A čím si vysvětlujete, že spoustu lidí napravených není?
3: Protože lidi byl takový v 90. letech, kdy člověk ztratil vlastně všechno ze dne na den a pak se musel někam vrátit. A pokud má rodinu, pokud má vůli, tak všechno funguje.

0: Ale pokud se nemá kam vrátit, pokud nemá nic, to tak se vrátí zpátky do vězení.
1: Je to pro něj ta lepší cesta?
0: Je to ta lepší cesta. Byli tam zajímaví lidi v tom vězení. Byli tam lidi, prostě byli podnikatelé, byli tam zasiští kriminálníci. Byla tam sorta lidí zajímavých, ale nechme všichni tát za jeden pro vás.
1: Co znamená pro odsouzené slovo amnestie?
0: Amnestie znamená slovo asi to, že vám prominou zbytek trestu, nebo část trestu, nebo celý trest. A ta největší amnestie byla za Václava Havla.
1: To ano, ale spíš myslím, co se odehrává v hlavě těm vězňům, kteří to slovo samozřejmě znají a třeba očekávají, že amnestie dorazí. Tak jestli s tímhle slovem a s tím obsahem, jestli běžný vězeň počítá?
0: Myslí, že dorazí, nedorazí. Ta amnestie dorazila nějakým způsobem vlastně po revoluci a potom už se pouštěli lidi. A ještě byla taková zajímavá amnestie za Václava Klause. Takové ošemetné, kdy se vlastně rozkryli být lidé, politiky a k tomu nějakých šestí. Ale každý věří tu amnestii, ale v dnešní době minimálně.
1: Děkuju. Šťastnou cestu, povídání milé, tak ať dojedete taky do cíle v pořádku, ať se daří.
0: Já vám děkuji taky. Děkuji moc a přeji všem krásnou noc, teplou noc dneska.
1: Ano.
0: A stanou hlavně do vězení.

vysílání Noční linky, dnes na téma Život za katrem. Tak schválně, jak vypadá takový den, když za člověkem, který tam přijde, zapadnou dveře, zaklapnou dveře, co udělá ztráta svobody s hlavou, rodinou, vztahem nebo s pocitem času, jaké je čekat venku na partnera, syna, dceru, otce nebo mámu, a nebo jak je těžké vrátit se zpátky do normálního života, když člověk vyjde ven a svět už mezi tím běžel dál. A to téma není jen o těch, kteří si trest odpykali, je i o jejich blízcích, návštěvách, dopisech, studu, naději, vině a druhých šancích. Tak kdo dostal druhou šanci? Budu moc rád, když zavoláte, když se připojíte do dnešního vysílání. Mám tu hodně příspěvků od vás, posluchačů, tak co přidat další? Jak je libo?

Napsala mi Maruška z Kolína příspěvek, který je vlastně o mamince, která poprvé navštívila syna ve výkonu trestu. Syn byl ve vězení skoro 2 roky. Nechci omlouvat, co udělal. Udělal hloupost, ublížil lidem a trest si zasloužil. Ale pro mámu je hrozné vidět svoje dítě za sklem v prostředí, kam by člověk nikdy nechtěl vstoupit. Pamatuji si první návštěvu. Kontrola, čekání, dveře, které se za námi zavírají, cizí chodby, a člověk má pocit, že se na něj všichni dívají. Syn se snažil tvářit statečně a taky, no, mluvili jsme o počasí, o sestře, o babičce, jen ne o tom hlavním. Když jsem pak vyšla ven, nadechla jsem se a rozbrečela jsem se. Tehdy jsem poprvé pochopila, že trest si svým způsobem odpikává i rodina.

Odhoďte případný stud, pojďte nám povyprávět o tom, jaké to bylo ve vězení, jaké to tam případně je, jaký je řád a jaké to vůbec ve vězení je třeba i jinde ve světě. Třeba i taky někdo má takové zkušenosti. Poslouchá nás vězeňská stráž nebo nějaký dozorce, případně někdo, kdo nám dokáže přiblížit režim právě v takovém zařízení. Jak se liší takový režim od těch, které byly, nebo které, ale jo, ano, které byly třeba před rokem 89 po amnestii a vůbec, co se v těch vězeních odehrává, proč jsou všechny tak navenek polorozpadlé, jak dobře jsou hlídané a vůbec, jak odolní třeba psychicky jste. Budu rád, pojďme dál.

0: Dnešní noční linka z Prahy s Honzou Macounem a taky na téma Život za katrem, píše Dana. Dobrý večer všem, ve vězení jsem Bohu dík nikdy nebyla, ale blízko vězňů jsem se ocitla velkou náhodou. Letos jsem byla vždy jednou za měsíc na injekci u lékaře a hák, jsme čekali, až přijdeme na řadu, tak si čtyřikrát přivedli na ošetření vězně. Když je převedla eskorta jen z pouty, tak se tvářili jako tak nějak a spíš jako by se styděli, ale vězeň s řetězy na ruku a nohou se tak rozhlížel, že by nás snad všechny nejradši zlikvidoval. František, dobrý večer. Když jsem nastoupil jako učení třetího ročníku do Řeže u Prahy, kde se budoval ústav jaderné fyziky, tak v tu dobu tam pracovali vězni z Prahy Pankráce. V tu dobu ten objekt nebyl ještě oplocený, takže ti vězni byli hlídáni vojenskou jednotkou. Po nějaké době to pracoviště bylo celé oplocené a vězni už bydleli vedle staveniště. Jako učni jsme museli podepsat protokol, že nebudeme těmto vězňům nijak pomáhat. Já mám do dneška na ruce tetování, které mě jeden vězeň dělal samozřejmě tajně. Mohl bych psát další zážitky s těma vězněma, bylo by to zajímavé, jinak jsem se byl třikrát podívat s manželkou a kamarádem na Mírově, kde jsme navštívili u věznice restauraci. Nikdy bych se tam nechtěl dostat. František. No a do třetice třeba Dana, no krásný večer, všem posluchačům přeji pár nok udušení a připadám si jak ve vězení. Naštěstí jsem osobně vězení nepoznala, ani nikdo z rodiny, ale jsme vězněni vedrem a smogem. No tomu rozumím, to chápu. Ale to slovo udušení bych pro příště radši vynechal. To víte, nikdy nevíte, kdo nás poslouchá, kdo vás udá. Udusit, jo, udusit.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, to je nejlepší možnost zavolat do studia právě teď anebo napsat pár písmenek na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tak mě moc těší, případně volejte právě teď, bylo by to nejvhodnější a jinak dám další písničky, které jsou připravené, ať už tematicky k tomu dnešnímu vysílání. Takový Tom Důlí, jestli pamatujete od Ladislava Vodičky nebo Blues Folsomské věznice. Taky. Rozhodně těch písniček je mraky. Tak snad se k ním taky dostaneme. Teď je na řadu přichází Ivona Přenosilová, tak prázdná. Ivono, zdravím tě nahoru, tam na obláček. Tak.

0: Ivona Přenosilová. No a před půlnocí ještě jeden telefon a vlastně jsem se nezeptal, jestli můžu říct vaše jméno na vysílání. Tak dobrý večer zatím, neznámí posluchači.
1: Já vás tak chci zdravím, pane redaktore, i posluchače noční linky.
0: Můžu říct vaše jméno?
1: Radši hodině.
0: Dobře, děkuju, tak jsem si to uvědomil na poslední chvíli. Dnešní téma je život za katrem. Co nám k tomu můžete říct?
1: Já jsem si odseděl 5 roků a chtěl bych prostřednictvím pořadu vašeho nebo našeho říct tolik. Byl bych velmi šťasten jako občan této republiky, kdyby dnešní justice, myslím trestní, která se zabývá trestním právem, dodržovala trestní řád a zákon a zákony. V mnoha případech se tak neděje a lidi jsou ve vězení zcela zbytečně. A řekl bych tak nějak obrazně řečeno, ochrání si své ego a vydělávají za to spoustu peněz.
0: Já vás ale poprosím o jednu věc. Tady já nechci soudit ani to, či ono, jestli někdo právem, neprávem, anebo jestli tam někdo někoho uzavřel cíleně. Já se ptám dnes úplně na něco jiného. Já se ptám na to, jaký je život tam. A nebo jak ten život a ten čas ničí, anebo jak se povzbuzuje taková rodina, která čeká na toho, který je odsouzený, anebo který čeká na soud. O tom to je. Prosím, ne o vině a nevině.
1: Samozřejmě jsou tam hrozné pocity těch lidí, kteří jsou tam uzavřeni.
0: Ano.
1: Třeba v tom, že čekají roky na dopis od svých potomků, kvůli kterým jsou tam zemi tomu zrestáni.
0: Ano.
1: A dostávají dopis třeba jenom od svého rodiče nebo od svých rodičů. Což působí psychicky jako od těch rodičů samozřejmě dobře, ale od těch potomků je to příšerná záležitost, protože...
0: No to tu duši likviduje.
1: To likviduje. Vysvobození trošičku z toho vězení je to, že pokud se zasloužíte, nebo jinak řečeno, pokud vás vězenská služba, nebo ten psycholog, nebo vychovatel, vybere a můžete chodit do toho zaměstnání jako ven z věznice. To znamená, že ráno v 6 hodin odejdete a přijdete zhruba v 5-6 hodin večer a nejste tam v tom prostředí, jo? Zabýváte se normální prací. Navíc, dejme tomu, pokud máte nějaké dluhy, tak se splácí ty dluhy a splácí se i pobyt své věznici, protože ono to taky něco stojí, že jo?
0: Ano, ano.
1: Tento stát, co znamená elektřina, prádlo, teplo a tak dále.
0: A to znamená, že ten, kdo pracuje tam, tak se mu strhávají peníze právě i tady na tohleto?
1: Ano, přesně jak to říkáte. A dostane nějaký minimum, kde si může jednou týdně, teď si nejsou úplně jistý, ale asi jednou týdně, jít se do kantýny a může si tam koupit nějaké ty oplatky, dopisní papíry, hygienické potřeby. No prostě kantýna taková.
0: A to zrovna jsem viděl i nějakou reportáž ze slovenské věznice, že někdo, kdo má takovou kantýnu na Slovensku, právě v takovém zařízení, tak ještě navíc je to tam drahé neuvěřitelně.
1: No, to je určitě pravda. Je to tam nepředstavitelně předražený. Mluvím o věznici tady v Jihomoravském kraji a je to pravda. A další věc ještě bych chtěl říct k té vězeňské službě. Pravda je taková, že jaký si to člověk udělá, takový to má, jo. Jsou vězni, kteří výloženě ty dozorce provokují, jo. Různýma takovýma urážkama, jo, a předívkama a tak. A každopádně je lépe se chovat, jak se říká slušně, vyhovět, pokud mají nějaké požadavky. Ono přímo se vězní z těch požadavků, nebo není, nejme tomu nějaký ten úklid nebo tak. jinak se musela je tam být s lidima, s kterýma jste v cílním životě nebyl nikdy ve styku. Mm-hmm. A dneska teda už jsou dlouhou dobu doma a ani s nima ve styku nechci být ještě dneska.
0: To je jasné, to je jasné. Tak kdybyste se potkali někde na ulici, tak vlastně a radši kouknete někam jinam.
1: Ano, musíte poslouchat jejich prostě názory, co a jak se vyrábí, jaký si ty umamy látky a tak dále a tak dále. A tím, což je normálního člověka, bych řekl, vůbec nezajímá, jo. A
0: stříhá se tam metr opravdu, tak jak se to říká?
1: Ne, to ne. To bylo na vojně. To bylo na vojně, kde jsem byl na roky a tady se to nestříhá. Každopádně ten čas je tam strašně dlouhý, pokud chodí se do toho zaměstnání, jo. To je nezvratná pravda.
0: Děkuju vám, děkuju moc za to.
1: Děkuju. Děkuji, tak se ještě naschledanou.
0: Naschledanou, ať se vám daří, držím palce do života, v klidu, s úsměvem a děkuju vám za přiblížení toho, co se děje tam.

0: Tak ještě jednou, je tu nový den, vítáme středu 5. srpna.
1: Noční linka.
0: Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Povídáme si, ještě povídat do jedné hodiny budeme na téma život za katrem. Volejte 731 800 900, pište na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A obzvlášť zdravím dnešní oslavence. Dnes ve středu 5. srpna slaví Kristiánové. Ano, vidím tady správně, Kristián a Oswald a podle příjmenáře Málkovi, taky vám, ať se daří klid, pohodu, úsměv a vše dobré. Doufám, že se na vás vzpomene co nejvíc lidí z vašeho okolí.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Zpátky k tématu život za katrem. Mám tady i další písničku, kterou vlastně... která sedne opravdu jak zadek na hrnec k tomu dnešnímu povídání. Jarek Nohavica, zítra ráno v 5.

ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. Ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně tak i dožiju, a co jsem si nadrobil.

škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi.

0: prosím, nezapomeň, nezapomeň, ať žij.
1: Člověk zná text a tak si ho pobrukuje, ale znáte obsah, smysl?
0: Na mě nezapomeň.
1: Odsouzený muž čeká na popravu za střelením, loučí se s milovanou ženou, odmítá útěchu kněze a přijímá odpovědnost za svůj život. Tak tohle je rok 1985 a píseň Nohavicova pro divadelní hru Žij a nezapomínej. Kdo nám volá jako další do noční linky? Tady je Honza.
2: Dobrý večer, u telefonu je Michaela.
1: Zdravím vás.
2: Já bych vám chtěla říct něco obecného k trestům a
1: ano,
2: věznicím v České republice.
1: Povídejte, já se omlouvám, jenom abych věděl a posluchači měli představu, jste oprávněná osoba o tom hovořit vlastně, mít relevantní...
2: Já jsem právník, ano. Ale podotýkám, nezabývám se trestním právem, ale můj muž je trestní advokát, takže ano. My vlastně...
1: Máte to doma a řešíte to.
2: Ano, máme to neustále doma, slyším to. Jednak bych chtěla říct obecně, že u nás je velký nepoměr u trestů ekonomických a u trestů za trestné činy úmyslného ublížení na zdraví. Protože musím říct, že u těch ekonomických trestných činů by mnohdy bylo mnohem lepší, než kdyby ten člověk šel takzvaně do kriminálu, kdyby prostě dostal citelný peněžitý trest a pokud tedy nezaplatí, tak mu propadne veškerý majetek.
1: No to říkáte hezky, ale pak mě okamžitě hned první napadá, omlouvám se, že přerušuji. To máme ano. Potom takové to hlídací zařízení na noze, kde je mu dneska konec.
2: Ano, no jenže to, víte, to naše soudy nerady moc užívají. Nevím, z jakých důvodů, je to asi nějak neověřený, takže ono je lepší rozhodnout, zavřít ho až černá. Mm-hmm. Je to pro ty soudy takový prostě
1: jednodušší.
2: Je to jednodušší a u nás například takový trestný čin proti zájmům Evropské unie, ty sazby jsou tam skoro takové jako za trestný čin vraždy. No, to jsou prostě tady ty ekonomicky trestný činy. Já vím, že ti lidi ve většině případů se opravdu toho dopustili, ale myslím si, že je mnohem víc napraví to, pokud budou citelně postiženi na majetku, než když budou sedět v kriminále. A jinak, abych trochu odlehčila tady tohleto téma, tak jak jsem říkala, manžel je trestní advokát, takže u nás stále jdu do kriminálu, jsem v kriminále, protože...
1: Takhle, nezaujatí by si hned zbystřili, nastražili ouška, hele bacha, kriminálníci jdou.
2: Ano, a to mnohokrát se mě stalo, protože sídlo jako kancelář je v našem domě a že aniž bych si to uvědomila, že prostě manželovi někdo volal, zháněl ho, chtěl s ním mluvit, načež já jsem mu odpověděla, manžel není doma, je v kriminále. Na druhé straně byla taková významná pomlka.
1: Chápu.
2: Uvědomila, že to prostě musí vysvětlit, že tedy v tom kriminále on nesedí, není odsouzen, ale vykonává tam prostě svoji práci.
1: To je ale hezké, ale dá se to očekávat, očekávatelné, ale vlastně ostatním to logicky nemůže dojít, než když se to stane. Ale když vás mám na telefonu, to asi dokážete taky nějak odhadnout, případně z vašich seancí manželských povídání o práci. Co je největší mýtus o českých vězení?
2: No,
1: věděla byste? Mýtus,
2: tak to mě teda... Jako
1: nebo jinak, když nevíte, třeba ještě jedna věc mě napadá, tak čím si vysvětlujete, jestli to bude taky tou pohodlností soudců, že je u nás tak přeplněno v těch věznicích?
2: No, já si myslím, že to je určitě pohodlná soudců. Prostě nejlepší je opravdu uložit ten trest odnětí svobody. Já chápu, že pokud jsou to násilné trestné činy, takže tam nic jiného nezbývá, ale nevidím důvod prostě u ekonomických trestných činů, aby ten člověk v kriminále seděl, protože si myslím, že ho to ale vůbec nenapraví, že ho napraví úplně jiné věci.
1: Víte, co mě teď ještě dochází? Já držím v roce jeden dopis z vězení, který mě přišel v roce, a já tady vidím vlastně konkrétní datum, 9.1.2005. Tak starý je ten dopis, který se tady opečovávám od člověka, se kterým jsem měl co dočinění a který už teda není mezi námi, ale nicméně, když se tím tak jako pročítám, říkám si, no jo, to bylo rok 2005, ale co dnes, rok 2026? Člověk by si řekl, že vlastně už doba mailu taky pomalu končí. Jak moc se modernizuje komunikace s vězení ven?
2: Nemodernizuje vůbec, pořád to probíhá stejným způsobem, protože samozřejmě, že dopisy, které odchází z věznice, tak jsou nějakým způsobem cenzurovány, takže by ten, že by mohl ten vězeň komunikovat třeba mailem s tím svým advokátem, tak to tedy nepřichází v úvahu, ale je pravda, že ti vězni více tedy telefonují, že je možný prostě, že tomu svému advokátovi mohou zavolat, ale nějaká mailová komunikace pořád je to normálně komunikace písemná, jenom prostě prostřednictvím dopisů.
1: Ať odlehčíme úplně na závěr. Nějaký vězeňský vtip znáte?
2: Tak to musím říct, že ne. Opravdu neznám.
1: Víte, to vysílání Českého rozhlasu musí být vyvážené, tak já jako jenom, aby to nebylo jenom jako smutné, tak jestli vás něco napadá, zeptejte se manžela, případně zavolejte ještě.
2: Ano, možná si na něco vzpomene.
1: Tak vám děkuju za zavolání a taky za pohledy z vaší strany. U vašich povídání o práci to by člověk, nevím, jestli chtěl být, ale rozhodně ten, kdo je nezaujatý, tak hned by volal z těch 158, případně, jestli náhodou není někdo z vás dvou právě ten, kdo tam odsaď utekl. Tak děkuju. Dobrou noc.
2: Prosím, dobrou noc. Naschledanou.
1: Koukám na další příspěvky, které tady jsou od vás, tak třeba napsal mi Roman, který píše následující, teď abych se v tom ještě vyznal, tady mám škrtance své vlastní. Já mám jednu věc, kterou říkám nerad, protože nechci, aby to znělo hezky. Vězení hezké není, ale mě paradoxně pomohlo zastavit se. Venku jsem jel v dluzích, alkoholu, špatné partě a lžích. Ve vězení jsem poprvé po letech neměl kam utéct. Začal jsem číst, nejdřív z nudy, potom doopravdy. Dodělal jsem si kurz, psal jsem dceři dopisy a poprvé v životě jsem se musel podívat na sebe bez výmluv. Neříkám, že mě napravila cela. Spíš mě donutila slyšet vlastní hlavu. Po propuštění to bylo těžké, ale držím se už 7 let. Pro mě druhá šance existuje, ale člověk ji musí odpracovat každý den, nebo se zblázní.
3: Noční linka.

0: Tady je Honza Macoun, Český rozhlas, Noční linka, další volající. Já nepředstavuji ho, přivítám ho tak obecně, když bude chtít, představí se sám. Tak dobrý večer, pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer přeji vám. Já se jmenuji Ota, jsem z Moravy a před 20 lety jsem se dostal do kriminálu kvůli nějakému, no prostě rozkrádačky nebo něco
0: ano,
1: takového.
0: Ano, ano.
1: Já se v té době strašně chlastal, strašně. Mě předpovídali doktoři, že nevydržím než pár měsíců.
0: Ano.
1: A když mě zavřeli, tak mě odtrhli od alkoholu a já jsem těch 20 měsíců prožil bez alkoholu a od té doby jsem nevypil už ani kapku.
0: No tak...
1: Takže já děkuju smekám tomu, že mě zavřeli do kriminálu, protože já bych si z toho sám nedostal.
0: No ale to jste musel být úplně zničený v těch, přece je to závislost jako taková.
1: No, já jsem první měsíce za tím katerem byl úplně hotový. Mně se zdálo o flaškách něco strašného.
0: To znamená, že ustoupilo to až kdy, protože věřím tomu, že o alkoholu se zdá stejně tak jako bývalým kuřákům o cigaretách vlastně neustále, nebo čas od času se to vrací. Tak jak dlouho to trvalo, než to trochu polevilo, ta závislost duševní?
1: No minimálně takových 8 měsíců.
0: Jak vám pomáhali doktoři, vychovatelé a podobně?
1: No já jsem dostal nějaké léky na potlačení těch nežádoucích vlivů.
0: Ano.
1: Nějakých sedativa. No a potom mě to sebrali, jako když jsem jim to řekl sám, že už to nepotřebuju, že už se s tím skončil a můžu říct, že jsem asi jediný člověk, který se v této republice rád dostal do kriminálu.
0: Tak to věřím.
1: Já kriminálu děkuju za to, že žiju v dalších 20 roku bez alkoholu.
0: Řekněte nám, jak to zvládalo okolí vlastně tam v tom vězení, protože předpokládám, že asi jste celu sám pro sebe neměl.
1: Ne. My jsme byli, nás bylo na celé víc, ale tam jsme všichni byli na jedné lodi, takže jsme byli, za chvilku jsem byl se všema kamarádem.
0: A bylo to opravdové kamarádství, dá se říct?
1: Prosím?
0: Jestli to kamarádství bylo opravdové a trvá dodnes?
1: No s jedním člověkem si ještě dopisuju do Čech.
0: Ano.
1: Nějakým Pavlem. Ten měl, no prostě...
0: To není podstatné, je tam.
1: To je jedno.
0: Ale dopisy chodí.
1: Prosím?
0: Dopisy chodí.
1: Ano, pravidelně.
0: Já držím tady před sebou teď právě taky dopis od osoby, která byla ve vězení v Plzni na Borech. A já když to čtu, protože to je tolik let dozadu, až mi z toho mrazí. Proč je dobré ve vězení dodržovat řád?
1: Máte z toho jenom samé výhody. Protože máte očko u vychovatele, takže když potřebujete nějaký problém vyřešit, tak vám to pomůže, vychovatel vám pomůže. Teď já jsem byl silnější osobnost, takže jsem se snažil u nás na chodbě udržovat takový pořádek jako mezi lidma, mezi jako vztahy.
0: Takže vy jste byl i taková vrba, dejme tomu?
1: Ano, dokonce si mě zavolal vychovatel a ředitel věznice a tady jsem měl na jednoho vězně, jestli by ho neměli přeložit na přísnější režim a já jsem jim říkal, že on je tam něco jako hyena.
0: Ano.
1: Že on ty šílence prostě dokáže usměrnit.
0: Mhm.
1: Když nechá facku nebo něco takového, asi zaměřili jako na to, že asi mám pravdu. A...
0: Řekněte mi prosím závěrem, když se mluví o vězení, tak se mluví taky dost často o tom, že jsou tam u věznů nalezeny věci, které tam být nesmí, nemají, protože a jelikož, ať už jde o SIM karty, telefonní přístroje, neříkejte mi, že jste se nemohl dostat k alkoholu.
1: No, kdybych chtěl, tak se k němu dostanu.
0: Že jo, já si to myslím taky.
1: Cokoliv, ke drogám, mobilu.
0: Kolik by to stálo, dokážete říct?
1: No tak by bylo by to hodně.
0: Teda vlastně, jestli by to vůbec stálo za peníze, jestli nejsou nějaké jiné možnosti, jak platit za něco.
1: Víte, já jsem byl v té době už invalida, že já jsem peníze nějaké měl.
0: Ano.
1: Když jsem si mohl dopřát, třeba jak tady ten pán mluvil v té kantýně, tak tam prodávali sádlo, salámy, všechno trvanlivé, máslo, cokoliv si vzpomněl člověk. Dobré to bylo.
0: Řekněte, jak moc vězni prožívali svoje drahé polovičky ve vězení, které na ně čekaly?
1: Nevím, to nedovedu vám zodpovědět.
0: Nevadí, třeba někdo pomůže ještě dál, do jedné hodiny zatím času dost. Já vás propustím teď, o to děkuju vám.
1: Jenom vám ještě řeknu,
0: ano?
1: Jakože většina těch vězňů byly no, víckrát testovaní.
0: Ano, recidiva tam byla.
1: Ano. Takže jim to vlastně ani prakticky nevadilo, že sedí.
0: Protože to brali, nebo berou. Je tam pro ně jistota, která venku není, asi pravděpodobně.
1: Děkuju.
0: Musíme se rozloučit, ať se daří klid, pohoda a nikdy doba si zpátky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Přidáváme i další písničku a další povídání hned po ní.

0: Život za katrem, tady se zpívalo o Slovensku, o tamní náladě, kapela IMT Smile. Půjdeme dál, zase radši nebudu představovat, kdo je na druhé straně, ale volá vám teď tady do vysílání někdo, kdo je spojený s dnešním tématem a má k němu co říct. Tak zdravím vás, pěknou noc.
1: Dobrý večer, taky zdravím.
0: Nemusíte se ani představovat, jestli nechcete, ale budu rád, když vypovíte svůj příběh.
1: Mám vlastně, když, jak se normálně říká, odsezeno 26 let, aspoň co jsem spočítal.
0: Ano.
1: A až teprve se blížila 50. Těsně před 50. Tak jsem si uvědomil, kolik jsem ztratil času a že je to asi to nejhorší. Ten čas nikdo nevrátí vám. Přijdete o spousty příležitostí, o spoustu krásných věcí. Přijdete prostě o tu realitu, jak se venku žije a takový krátký přestávky mezi vězením maximálně rok. To takový život si snad nikdo nepřeje a vůbec to bylo.
0: No, je fakt, že už jsme tady v rámci toho dnešního nočního povídání měli pana posluchače, který mluvil o tom, že po 5 letech a že těch 5 let, že to hrozně dlouhá doba, co všechno mu dokázalo utéct, ale vůbec si nemůžu představit, co vám se teda honilo v hlavě po těch x letech. To vůbec.
1: Víte co, já to nemám v jednom tahu. Jak se
0: kouskovaně.
1: Mám to kouskovaně 8 měsíců, rok, 3 roky, 5 let a takhle s maximální přestávkou vlastně na svobodě maximálně rok, jestli si dobře vzpomínám.
0: No, vy jste vlastně takovým živoucím důkazem, který je teď ve vysílání, že to, co už jsme zmiňovali dvakrát, že je hodně recidivistů, což vlastně jste vy taky. Co bylo, proč vlastně jste se do toho vězení dostával zas a zas, co bylo tím důvodem? Byla to ta trestná činnost, anebo jste tam chtěl zpátky?
1: Bylo tam několik faktorů. Jedním z nich bylo, že vlastně ve 22 letech jsem přišel o vlastní bydlení, o byt, takže vlastně to byl jeden z důvodů, ne úplně ten hlavní, ale mělo to určitě svůj vliv. Potom rodinný zázemí, kde vlastně jsem vyrůstal a můj strýc byl ve vězení, můj bratr ve vězení, takže vlastně jsem to v té době bral něco jako, že je to frajeřina, nebo prostě mě to tam přitahovalo. Myslel jsem si, že takový jako má být.
0: Ano.
1: Takový jako má být chlap a až později jsem zjistil, že to tak není a hlavně jsem už z toho vězení byl tak jako zvyklý, že když opravdu tam člověk stráví hodně času, tak vlastně prakticky ztratí nějaké návyky, nějaký smysl pro povinnost, smysl pro nějakou spravedlnost, správné rozhodování a vůbec jako co si počít sám se sebou, když ten člověk za ním se zavře to vězení. A můžu říct, že prostě je mi to teď samozřejmě líto, kdybych mohl vrátit čas, tak se určitě budu rozhodovat jinak. ale už se stalo, takže je to součástí mý minulosti a občas dokážu se někomu i prostě, že řeknu, že mám takovou minulost, ale většinou se samozřejmě tím tajím, protože je tady ten stud.
0: Chápu, to, chápu, chápu.
1: Že jsem se tam vůbec takhle mohl dostat a že vůbec jsem probendil.
0: Vracet, vlastně, co dostat, ale vracet, to pro mě k nepochopení vlastně, co jsem se snažil zjistit, že člověku furt víc stojí za to se tam vracet, protože. A jestli,
1: protože to tam člověk zná.
0: Protože má jistotu.
1: Se tak naučil žít.
0: Takže vlastně
1: a má jistotu něco, co zná.
0: Zkuste mi ještě závěrem říct, na co se ve vězení nedá zvyknout.
1: Největší problém pro mě byl svoboda rozhodování. Kdy se půjdu najíst, kdy se půjdu vykoupat, kdy se můžu dívat na televizi, kdy můžu jít ven a kdy si můžu s někým popovídat, zavolat nebo... Prostě svoboda. Vlastně to je svoboda.
0: Děkuju vám za
1: pravý význam.
0: Za zavolání, za to, že jste se osmělil.
1: To je nejhorší.

pracuješ. Tenhle dopis ti píšu domů, ale nevím, jestli ti dojde, protože jsi mi psal, že nemáš označenou schránku. Tohle je poslední dopis, který ti píšu, ale jsem zvědav, jestli mi to vysvětlíš, až se potkáme. Doufám, že budeš mít super výmluvy. Uvidíme, vykřičník. Nevím, jestli má cenu psát ti nějaké novinky, protože nevím, jestli mi odepíšeš, ale zkusím tě ještě přesvědčit, aby si odepsal. Stejně to všechno záleží jen na tom, jak si to v hlavě přebereš. Další věty nemůžu číst, nelze, protože to bych musel pozměnit a to teď v noci nechci, nemůžu. Všechno, co ti píšu, Jeníku, tak myslím upřímně vážně a tím konkrétně myslím, že tě mám opravdu rád, zkusím to úplně jinak. Já nekoukám na to, jak člověk vypadá, co má rád. Já si všímám všeho. Všímám si člověka v určitých situacích a hlavně, co nosí uvnitř. A ty tam máš srdce.

českých věznicích se říká hodně věcí, které znějí přesvědčivě, ale nejsou přesné. Třeba první omyl, který jsem si poznamenal, vězení není hotel. Odsouzený sice má zajištěné jídlo, lůžko a základní péči, ale zároveň ztrácí svobodu soukromí, běžný kontakt s rodinou, možnost rozhodovat o svém dni a podléhá režimu věznice. Balíčky, návštěvy i telefonování mají

0: zpravidla jisté omezení, například mobilní telefony, alkohol, peníze, zbraně nebo návykové látky do balíčku nepatří. K dalším omylům se třeba dostaneme s tím, kdo nám volá. Jestli se bude chtít představit, představí se, když ne, tak pěknou noc přeji. Jste to vy?
1: Dobrou noc,
0: ano.
1: Dobrý už nadcházející den.
0: Ano.
1: Jak když jste se ptal na ten vtip ty právničky o tom vězení,
0: ano.
1: Tak jeden takovej ještě za komunistů, co psal Škutina, tak tam se setkají dva vězni a on říká, za komunismu to bylo. A on říká, kolik si by pasoval. On říká 5 let a on mu říká, kecáš, za co? A on říká, za nic. A on říká, to kecáš, teda za nic se u nás dává 10 let.
0: No, o trestu, vině, trestu, spravedlivosti, o tom to dneska není, ale díky, ten vtip, když už jsem si o něj řekl, tak jsem ho dostal, ale povězte vy, jak jste případně životně spjatý s vězením nebo nápravným zařízením.
1: No,
0: jste li vůbec?
1: Poprvně to byl nástup na Ruzeň.
0: Ano.
1: A to bylo akorát na pomezí roku 2000.
0: Ano.
1: A to ještě to bylo, no jasně, poprvně byl jsem předtím za komoušu na vojně, tak jsem čekal, Bůh ví, co jako nebude, no tak tam bylo, jak se říká, na přibylu, tak tam bylo to takový v suterénu, palandy tam byly, já nevím, 12 nás tam bylo na té díře a to se koukalo nahoru, takový zamřížovaný okno. Bylo to takový, no, jak...
0: To bylo na vojně, nebo to byla normální věznice?
1: Ne, to bylo na tom Pankráci v roce 2001.
0: Jo, jo. Aha, ano.
1: A tak to bylo šílený, jeden záchod za plentou, na noc vás zamykali, jasně, a to těch 12 lidí na ten jeden záchod, normálně zatahovaný za plentou.
0: To když no. Si uvědomím, co jsem viděla, co mnozí lidé viděli v rámci vlastně filmu nebo série Přítelkyně z domu smutku, tak úplně mi není dobře z toho teďka.
1: No právě to jsem se divil, že teda v 21. století takováhle hrůza. No jo, potom, když jsem tam byl po 5 letech znova, no tak to už byla paráda. To už bylo na oblast, to byly dlaždičky a jako slušný, žádný palandy. No ale to byl ten základ, no a pak vás dali, jak se říkalo, na útvar, nebo tak poprvně jsem byl ve stráži pod Ralskem. No tak to člověk, když nic neví, tak o tom, ale prostě horší než vojna, kromě té svobody, to zdaleka jako nebylo.
0: Hmm.
1: No a jak bylo, tam bylo třeba dobrý v té stráži pod Ralskem, ten čas, jak se vleče, tak jsme jezdili až do Jiříkova, do slévárny a prostě jsme tam dělali a přišel jste tam do styku i s těma civilama, chodili jsme teda tam do jídelny, ale mimo těch civilů, ale takhle v té práci, tak se dali se poslat jako dopisy, že vám to necenzurovali, že vám to poslal, a nebo že přines cigára a takový věci jako dobrý.
0: No
1: ale potom po druhý tady, co to je u těch u Milovic, jo, Jiřice.
0: Ano.
1: Jiřice, to byl takový přestupní, ale tenkrát jsem byl, nějak jsem měl nějaký chirurgický zákroky, jsem potřeboval. No a tak jsem byl v těch Jiřicích, ale tam nebyla práce žádná. tam se chodilo uhrabovat písek a to je jako, to vám řeknu, to je bída, to ten den se vleče.
0: Tak už potvrzujete jako od několikátý, jakmile nebyla práce, tak se to neuvěřitelně táhlo.
1: Tak to je tragédie. A já jsem tam jako takový perly, tam bylo pár, jak jsme říkali, cigošů a ty, čo bratko, čo to čítáš? A já říkám, no tak si to přečti. Jo, tam se dělal v knihovně právě, knihovníka. A já říkám, no čtu, a on říká, prečítaj mi, já říkám, si to přečtěl, nevím čítat, nevím písať. Já jsem jim čet, cikrkám, já jsem jim psal dopisy, měl jsem od nich kafe, měl jsem od nich cigára a byli spokojení. A já jsem mu říkal, hele, teď to stejně ta tvoje pozná, že to není tvůj rukopis. Těžně vě čítať. A když jsem mu to napsal, tak říkal, to je moc chytrý, musíš to napsat jinak. No tak to jsou takovýhle perličky, ale...
0: Děkuju za perličku a vlastně i za povídání takové, které vlastně sedlo k tomu dnešnímu tématu. Moc děkuju a vidím to ještě na jednoho posluchače. Třeba nám řekne třeba i něco ke stravě, ke které jsme se vůbec ani nedostali, ale to příště. Tak děkuju.
1: Strava byla dobrá.
0: Dobrá.
1: Všude to bylo dobrý.
0: Dobrou noc, ať se daří.
1: Dobrou noc a ještě lepší jítra.
2: Noční linka.
3: Poslyšte píseň, kterou zpívali přátelé Toma Dulí, když ho doprovázeli na jeho poslední cestě. Píseň, jejíž konec už Tom Dulí

0: příběh Toma Dvoulího naspíval opravdu hranec interpretů, tohle byl Marek Hoffman, krásná vzpomínka, ale vlastně taky Honza vyčítal, jestli si pamatuju dobře, i Láďu Vodičku, taky Ivan Mládek. Pojďme ještě k příspěvkům, taky do dnešního tématu, případně zavolejte i vy. Máme ještě tak čas na jednoho posluchače, posluchačku. Život za katrem. Bohumír napsal, jako děcka, když jsme se vraceli ze školního výletu, sjížděli jsme serpentiny z Mohelničáku. Tam v jedné zatáčce před Mírovem nám průvodce řekl a ukázal, kde zmátli Němce v noci a vojenská auta padali do strže. Za mlada jsem chodil s dívkou z Mírova, jednou jsem měl za ní se podívat a okýnkem vedle brány dovnitř, brr, tolik plotů a drátů, to se jen tak nevidí, polil mě pot, když si na to vzpomenu, proto Kájínek utíkal jinudy. Zdravím, Pavel. Mám tady schované v krabici s dopisy několik dopisů asi od 3 kamarádů, co byli zavření. Psal jsem jim, oni mě odepisovali a říkali, že to bylo velmi pozitivní a že to bylo fajn, že si někdo vzpomněl, že to prostě bylo dobré. No. Jinak já jsem nikdy zavřený nebyl a ani nechci a doufám, že nikdy nebudu. To by bylo to poslední, co bych ještě řekl. Co bych od života asi tak čekal. Přeji všem krásnou noc. Pavel a Kamila, zdravím všechny posluchače, byla jsem jako vedoucí projektu stavby tělocvičny v jednom vězeňském zařízení. Při kolaudaci jsem byla vedena přes dvůr k jmenovanému objektu v drátěném ohrazení a ještě s doprovodem. Objekt tělocvičny jsme zkolaudovali, ale pro mě to byl šok. S pozdravem, Kamila.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A zkusíme někoho z vás, kdo volá, komu se to podařilo. Halo, halo.
2: Dobrý večer, tady Zita.
0: Zdravím vás, Zito, vy to vlastně ale uzavíráte.
2: No já mám takový svůj příběh z roku 79.
0: Ano, tak ven já s ním. Jsme ve vysílání, jenom abyste věděla.
2: Ano, vím. Měla jsem přítele, ten teda provedl nějakou pitomost, odsoudili, zavřeli ho a já jsem s jeho rodiči se jela za ním do ty věznice podívat, byl to hrozný pocit. Patery, mříže, vždycky teda s doprovodem, že jo, otevřelo cvak za námi. Teď ty pohledy těch vězňů, to jsem měla pocit, že mě slíkají. No, tam to bylo docela smutný a pak jsme si jako s tím přítelem psali, všecko najednou on přestával psát. Přestal odpovídat, já jsem si říkala, co se děje, no tak jsem vyčkávala, pak jsem se dověděla od jeho rodičů, že ho mají pustit na půlku.
0: Ano.
2: Tak jsem to řekla našemu společnému známému a ten mi říkal, pozor, dej pozor, ať podívej se mu do občanky a jestli tam najdeš jedno razítko červený, jedno slovo, tak prostě je průšvih, podepsal spolupráci se STB. Já jsem říkal, no živoče by to neudělal, to je nesmysl, když je to slušný kluk. No, pak se najednou objevil nečekaně a začal mi vyhrožovat a tohle uděláš a tohle já chci, abys udělala. Já jsem říkal, hele, tak takhle mám teď, ty se strašně změnil. A on mě řekl, jestli to neuděláš, co chci, tak tě zničím. A já jsem říkala, proč? Jak? A on říká, stačí jedna věta, podívej. A teď vytáhl občanku a já jsem viděla to červený razítko. Takže jsem otevřela dveře a řekla jsem ven. No, tak trvalo to chvíli, pak skutečně odešel, ale pro mě to byl hrozný šok, jak se ten člověk za ten rok a půl může změnit. Asi to byl strašný pres, protože že ho změnili tak, že jim podepsal spolupráci, že bude prostě donášet a takovýhle ty hrozný. Takže já do dneška z toho mám trauma a říkám si, jestli jsem vlastně něco nespůsobila, protože on už nežije. On tohle, co zkusil na mě, zkusil ještě na několika dalších lidech a stal se režimu nepohodlným a prostě ho zlikvidovali, fyzicky zlikvidovali.
0: No, Zito, asi pravděpodobně tím, že jste ukázala, kde je východ, tak asi, a protože si povídáme, tak asi jste asi udělala dobře, si myslím, ne?
2: No jo, ale pak se jsem začala mít pocit, jestli nemám na svědomí lidský život.
0: A kdybychom to jo, takhle brali, to tak to je potom člověk ke zbláznění se teda. Úplně. No. Ale chápu, že člověku lítají v hlavě myšlenky, které kolikrát nejde ani zastavit. A přesně, než najde ten způsob, jak je z té hlavy vytěsnit, tak to taky nějakou dobu trvá. Děkuju vám. No,
2: já teď už o tom dokážu mluvit, protože to je tak dlouho, ale strašně dlouho jsem nemohla.
0: Děkuju, že jste promluvila i vy. Byla jste poslední. Vážím si toho. Dobrou noc.
2: Děkuju. Dobrou noc.

Asi ta vězeňská nejznámější v podání Johnnyho Cashe. Za 4 minuty 1 hodina. No, budeme končit. Ještě jsem se tady vysyslil poslední příspěvek do dnešního vysílání na téma Život za katrem. Dobrý večer, chtěl bych se podělit o svůj příběh. Kdysi jsem udělal chybu, která mi změnila celý život. Myslel jsem si, že mám všechno pod kontrolou, ale jedno špatné rozhodnutí způsobilo, že jsem se ocitl za mřížemi. Pamatuji si ten okamžik, kdy se za mnou zavřely dveře cely. Najednou jsem pochopil, že už nemůžu jen tak odejít. Nejhorší nebyly samotné mříže, ale ticho a chvíle, kdy člověk zůstane sám se svými myšlenkami. Za katrem jsem začal přemýšlet nad svým životem a nad lidmi, které jsem mohl zklamat. Naučil jsem se vážit si věcí, které mi dřív připadaly obyčejné. Rodiny, svobody a každého nového dne. Minulost už nezměním, ale můžu změnit to, jaký bude můj život dál. A právě za to stojí bojovat. Lukáš, děkuji.

Další noční linku už tu dnešní hodinu před půlnocí bude mít také z Prahy pro vás někdo z mých kolegů, koukám do plánu. 5.8. středa Jana Chládková, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? Čtvrtek, tentokrát Pardubice, Zdeněk Novák, já a internet. A společně se uslyšíme v pátek a v sobotu hodinu před půlnocí, v pátek na téma, když čáp přestane stačit, ale kdy vám došlo, odkud se berou děti, a v sobotu téma moje posedlost železnicí. Milí šotouši, sobota bude vaše. Zanedlouho jedna hodina, z Prahy se loučí Honza Macoun, přeji vám klidnou noc a vážím si toho, že jste zavolali, napsali, protože tohle téma nebylo jednoduché. Vážím si toho, ještě jednou skláním děkuji. Tady nešlo o vinu a nevinu, tady šlo o to, jak se žije tam a jak se myslí tam na ty venku a naopak. A vůbec, jaké to je být za katrem tenkrát a dnes. Hlavně nikomu nic špatného, ani těm nepřítelům. Takže doufejme, že člověk se do těch míst nikdy nedostane, protože a jelikož nač se ničit život, zdraví, vztahy, svůj mysl, ale je fakt, že člověk uklouznout může a ani se nenaděje a už je tam. Tak ještě jednou děkuji moc, dobrou noc, loučím se s některými z vás ráno od 5 hodin ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Loučí se Macík.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, buďte vítáni vy, kteří rádi čas od času zastavíte čas, třeba právě se staršími nahrávkami z archivu. No a kdybyste viděli sem ke mně do studia teď a mohli se mi podívat přes rameno, tak uvidíte dopisní papír, tušku, pero a taky psací stroj. To všechno dnes bude patřit divadlu pro vaše uši. Hezký poslech.

0: holubí pošta byla asi někde na začátku, nebo možná ještě dřív než hliněné destičky a pergameny, nevím. Ale vám už je asi jasné, o čem bude dnes řeč především. Pošta, dopisy a psaní, která vkládáme, nebo spíš vkládali jsme do obálky, zatímco jejich adresát už někde netrpělivě čekal třeba na naše milostné vyznání nebo na odpověď na ten svůj dopis. I když, co si budeme vyprávět, třeba čekal jenom na pěknou poštovní známku.
1: Milostné vzkazy nebyly psány jen na pergamenech, ale i na zdích. Tak v roce 79, než sopečný popel z Vezuvu zadusil všechno živé v městech Herkulánehu, Pompejích a Stábii, jakýsi zamilovaný chlapec na zeď divadla napsal své Sabině vzkaz obdivu a lásky, aniž tušil, že je to jeho vyznání poslední.
2: Má Sabino, kéž věčně kveteš, kéž si věčně krásná, kéž věčně si zachováš svůj půvab. Musím teď pryč, buď zdráva. Neděláš dobře, že mne propouštíš samotného?
3: Všimli jste si, jak často užil slovička věčnost?
2: V milostných dopisech čas mění pouze tu a tam formát, ale nemění obsah. Ať je to rokokově necudná smyslnost listů Mirabeauových, ať píše Ludwig van Beethoven své nesmrtelné milence Terezii Brunswick Ewig mein, ewig dein, ewig uns, věčně má, věčně tvá, věčně naše, nebo ať je to verš, který mladý Neruda poslal Terezii Macháčkové, ty jsi krásná jak ta Španělka a žití ach tak ctného, až umřeš, najdou v srdci tvém mne ukřižovaného. Oheň lásky je vždycky stejně jasný, ať hoří chrám anebo koudel.
3: A slova mužů jsou až podezřele stejná. Chci tě, buď má.
1: Ať je vyškrabuje neandrtálec do skály, ať je píše král Nínos své samuramatě, nebo v hexametrech Ovidius.
2: Máme tu ještě dva dopisy, ty byste měli slyšet. Ten první je 400 let starý. Na růžové kartičce oblepené papírovou krajkou píše František Zvíkovský své milované paně Prudencii. Má z nejmilejší, perlo má nejkrásnější, můj klenot ten nejvzácnější. Tvoje rozmilé líčko líbám, neb tebe každé chvíle v srdci svém mám. Mé nejdražší srdíčko, možná mne tebe z mysle spustit není. Mám tě každé okamžení v svém stálém paměti. S políbením tvých tvářiček alabastrových a očiček diamantových již žalostně s tebou se loučím.
3: A já tu mám ještě poslední dopis. Čerstvý, dívčí, z brigády. Realita. Má květnové datum 1968. Ahoj, krtku. Strašně se mi stýská. Bulím normálně od rána do večera. Holky se mi chechtají. Mají ze mě prču. Říkají, ať neblbnu. Oči mám červené, nos napuchlý. Já tu nevydržím. Je to všecko na draka. Říkám si, teď já ho mám pořád hrozně ráda zmetka, ale nevím přesně proč.
4: Divadlo pro vaše uši.
0: O milostných vzkazech a dopisech šla řeč v pořadu Piš a slyš a v cyklu Rok v dopisech. Tam zase byla příležitost číst z listů slavných autorů a herců a dozvědět se, jaký byl kdo v soukromí prostřednictvím jeho korespondence. Z dopisu Vlastimila Brodského divadelnímu režisérovi Františku Štěpánkovi čte Josef Sommer.
5: Milý fanoušku, je samozřejmé, že bych se mohl snížit k oficiálnosti společenské konvence a popřát ti brzké uzdravení. Leč kamarádský cit, který k tobě chovám, mi velí zaujmout postoj seriózní, otevřený a přímý, prostý společenské formálnosti, snobské sentimentality či dokonce milosrdné lži. Ocitáme se ve věku, kdy nám už nejde o to, abychom nenatáhli bačkory, nýbrž o to, natáhnout je co nejméně bolestně, co nejhbitěji abychom ve skomírání neprozradili motorickou nemohoucnost a kinetickou ochablost, a s jistou dávkou elegance a šarmu, tedy bez obav, že neudržíme moč či stolici. Podařili se nám splnit tato předsevzetí, přecházíme práh věčnosti s uspokojením, s úsměvem na rtech a přímo se těšíme na zasloužený odpočinek. Ona vlastně smrt není tak blbá. A kdyby netrvala tak dlouho, byla by obstojným zpestřením života. Zpráva, že neumíráš, mě docela potěšila, protože kamarádů je tak nejvejš jeden či čtyři. Může být i pět, ale to už je pořádná výjimka. A to je velmi nízký číslo v poměru k počtu obyvatel naší vlasti, najmě planety. S kamarádama se musí šetřit. Musí se vysloveně hýčkat, protože je jich po čertech málo. Kamarádi, to je dneska vysloveně podpultová záležitost, ke který člověku nepomůže ani protekce. No a to je už co říct, protože ta pomůže skoro všude a ke všemu. To jen, abys věděl, že z hlediska mého egocentrismu je naprosto vyloučeno, abys našemu kamarádství dával jakýmkoliv způsobem výpověď. Nedá se nic dělat. Holt, tě potřebuju. Stůňu, 14 dní do mě perou penicilin a furt stůňu. Nezoufám, ale blbě se mi přitom dělá. Denně se vzdor horečkám hulím a meju. Kdyby ale přece, polož v krematoriu drobnou kytku k ceduli se jménem Vlastimil Brodský. Ovšem až v momentě, kdy budou všichni poslouchat, kterak náš řídící Zdeněk Míka mluví, to by mohlo být takový něžný zpestření tý nudy. Do toho hraní Neila Simona se mi moc nechce, už jsem na prudký pohyby starej, tak se v klidu domluvíme, až přijedeš. A přijeď brzo. Tak ahoj, já mám svou nemoc a je to ode mne nesmírně altruistický, že se zabývám tou tvou, uvědomí, že ty ozdravuješ a já stále víc pochřádávám. To je zrovna doklad toho, jak vzácná podpultovka je kamarád. Ahoj, dědo. Broďa. Praha, 7. listopadu 1984.
6: Inspicient Karel Hovorka byl člověk z hlouby duše, milující divadlo. Byl terčem někdy až krutých poznámek kolegů z divadla, ale bral je. Zlobil se jen na oko a jeho oči prozrazovaly, že ty jeho věčné inzultace ho docela těší. Jak divadelnické generace stárnou, tím častěji začíná lidi kolem divadla oddělovat nemoc. To se jednoho dne stalo i Karlu Hovorkovi. Ale legrácky ve stylu černého humoru pokračovali, jako by se nic nedělo, i v písemné podobě. Takhle píše Vlastimil Brodský v listopadu roku 1987 Karlu Hovorkovi do nemocnice v Brandýse nad Labem.
5: Milovanej blbečku, inženýr lidských duší, bývalý kamaráde od roku 1948, toho času mrzáku. Primář tvrdí, že teď tam za tebou s Pepou Bláhou chodit nemáme, především ne s metrem, za účelem ověření si tvé šířky a výšky skrze vá pohodlné poslední spočinutí a máme asi tak týden počkat, abys poznával lidi. Já vím, že je to těžký. Já jsem například člověk, ty například nejsi člověk a přitom jako živočišný druh jsme totéž. Voba z primátů, voba savci a přitom já homo sapiens a ty zvíře. Až se tyhle věci naučíš rozeznávat, přijdeme s Leošem Hanzlem, na kterým už podle vizáže poznáš, že to není člověk, a bude ti tedy blízkej. Teď jsem si to přečetl a připadá mi věčná škoda těch velkých myšlenek pro tvou nechápající mozkovnu, naplněnou zřídlými a degenerovanými ganglií se spoustou vyřazených struktur, dříve center. Navíc jsem přesvědčen, že ani teď v tom špitále, kde nemůžeš realizovat svou vášeň, organizovat blbosti, jako například byla moje poslední svatba, ses nenaučil číst, takže všechny hodnoty svěřené tomuto papíru přicházejí vniveč. Pozdrav primáře Edu Wiesnera. Věřím, že je nešťastný, že tě má v baráku. V Africe je ještě několik negramotných kmenů. Odjeď. Člověk se cejtí dobře jen mezi svejma. Vlastimil Brodský. P.S. Ty si při té svý duševní schátralosti už stejně budeš houby pamatovat, kdo to je.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Některé vzájemné korespondence by vydali na knihu a některé už dokonce jako knihu vydali. Dopisy a pohlednice pánů Voskovce a Wericha mají hned 3 díly a vyšly jako jedna velká audioknížka. V rozhlase jsme ale ze všech těch popsaných stránek z New Yorku do Prahy na kampu a zase zpátky vybrali jen některé. Třeba ty ze 70. let, to už se na obou stranách oceánu hlásilo dotírající stáří, ale zůstala i celoživotní, neutuchající chuť si navzájem psát a povídat si.
2: Prší. Dopis se táhne jako sučuk. Le Maison de Chursky. Pamatuješ na Montmartru roku 1927 na podzim, když jsem s ohromnýma parohama v zástupech Pařížanů se marně pokoušel dohonit tu loď, co mi odvážela Milku of all places do Hanoi? Je to zvláštní. Tolika jsem trpěl. Opravdu održku. A takový je magnetismus nostalgie, že i po těch divných podzimních dnech s tebou poprvé v Paříži a co všecko s tím souviselo, se mi úporně stejská. Máš taky takový pocity někdy? A když to vyvstane najednou živě, tak vidíš momentky, cítíš čuchy a slyšíš background sound effects i barvy hlasů absolutně naturalisticky? Do nejpatrnějších detailů, ale jenom vždycky momentka nebo dvě, nebo na nejvýš barvu a pach jediného večera nebo poledne. To je moc krásný, nemyslíš? Že to jsou věci, které ti nikdy nikdo nemůže vzít. Mezitím zase pat jeden urostlej strom. Jen měl člověk čas uskočit. Pablo Picasso. Ten se dožil fajn. A vidíš, malovat nepřestal až do konce. A nenechal závěť, uličník. Brumlík tvrdí, že to udělal na schvál a měl srandu, jak ty pozůstalí a rozvedený báby a levobočkové se budou prát. Možná, že má pravdu. Španělové jsou kruťáci. A co on se potřeboval s takovejma věcma srát, no ne? Radši, že maloval. Voskovec Werichovi 21. května 1973.

0: Kvázi kouleční korku. To už si dávno neslyšel, viď? Já taky ne. Je to jméno z jiného světa. Či spíš z jednoho z našich mnohých jiných světů. Už jsou jich tucty. Svět krále železnic a suprareality. Svět křemencový ulice a penátů spolu s bíčím okem a červeným esem. Svět stromovky a mých návratů z Dijonu. Svět Daliborky a borůvky a spol. Takzvaný to předvestpoketární svět. Svět surrealistický neboli Šímův, pojící se s našimi ranými cestami do Francie a návštěvami divadla Empire s varietními programy a z Blackbirds, snad z mých nejmilejších s tebou světů. A potom všecky možné světy americké, zejména ty první kupodivné přízračné měsíce v New Yorku a na tom katastrofálním zájezdě po Midwestu. To byl svět maximální svobody a nespoutanosti, neboť vše bylo funkl nový, i náš zachráněný holej Šváb, a nebylo odpovědnosti, minulosti ani budoucnosti, jen čirej, každej den totálně objevitelský teděk. Veliká sranda, snad právě proto, že to žádná sranda nebyla. Už mám kafe. Do kuchyně jsou to tři kroky na téže přízemní rovině, zkrátka požiteček. Měli byste tu bejt, byla by sranda, pohodlí a lahoda. Pivo i ale je pro vás v ledničce připraveno, taky tři kroky odtud. I chladné bílé víno, levného stupně bez značky z Francie, ale dobrý. Kalifornské stále neberu na vědomí, nelze. Včera v noci jsem koukal v televizi na film, asi tak 5 či tak let starý, o kronprinci Rudolfovi a komtese Vecera. Hrál ho ten dreadful arabský Omar Sharif jako kůň, ale ne arabský, nýbrž pivovarský valach. A krásná, no, jak se jmenuje ta francouzka, co byla v Belžur, taky hrát neumí, ale vypadá aspoň. Ale to nic. Jde o to, že to bylo zřejmě natočené ve Vídni v reálech a že Rakousko nenáviděné bylo skvěle zrenovováno. Uniformy, turecká muzika s autentickýma maršema, nádherný kostýmy a James Mason velkolepě hrál Franz Josefa, když měl ty licousy ještě černý. A Ava Gardner byla glamorózní císařovna Evženie. Zase mě napadlo, že jsme v té době měli žít. Ty a já, ale jako Vídeňáci, ne Pražáci. A kočáry jezdili a regimenty defilovali před těma monumentama, co jsme kolem nich před pár lety bloumali, jako ten kostel, co se mi tak líbí, hned za imperiálem, s těma dvěma pfalickýma sloupy před portálem, ovinutýma kamennýma girlandami. To je další. Nejnovější z našich světů. Náš svět vídeňský. Voskovec Verichovy, 21. června 1973.
1: Ptáš se, zdali jsem dostal fotografie. Ano, dostal a mám je vystavený, jak spožadoval na viditelném místě. Zrovna převčírem jsem je ukazoval Pipertovi, čili Štěpničkový, která přišla navštívit zdejšího barda, to jest mě. Proč chvátá lid do divadla a tak dále a tak dále. Byla celá udivená, když mě viděla. Bylo jí divné, že se neploužím, nekuckám, neblábolím, neslintám, že jsem zhub o 15 kilogramů a začala jásat, jak dobře vypadám. To je logické. Když jdeš navštívit mrtvolu a otevře ti dveře ten dotyčný nebo dotyčná v posledním tažení, tak taky jásáš, ne? To je ta stará relativita. A ten tvůj oblíbený a můj taky Albert. Ádův pohřeb může být oznámen v novinách, ale nikoli v hodina, kdy se odbývá. Mohli by přijít lidi, ne? Podle tohoto principu moje nepřítomnost v televizi a všeobecně kdekoliv na veřejnosti se nejlépe vysvětluje, když se šíří a udržuje. On je nemocný, on nevychází. Nebo on už nechce hrát, má dvě chaty, snad něco píše a tak dál. A tak lidi mě potkávají a diví se, jak dobře vypadám, jak rychle chodím a tak podobně. Takže nikdo mě neomezuje. Nedělám, protože nemůžu už, nebo nechci už. To není taktika nechytrá. Všimni si, je rafinovanější než zákazy s razítkem a podpisem, neboť je anonymní. A kdokoliv z původců může říct a říká, to jsem blázen, to si dělá někdo na svý vlastní tričko, proti panu Verichovi přece nikdo nic nemá. Pokud se týče mne, no, je to tak i onak. Celkově mi je dobře. Jenom vnitřně jsem jaksi labilní. Nejsem si sám sebou jistý. Asi mi nerozumíš, neb nemůžeš, protože ani já sám sobě nerozumím. To se stává. Je ve mně určitá nejistota, kterou sám sobě stěží můžu definovat přesně. Jako bych byl prázdný. Spíš bych četl, než psal. Četl cokoliv, i škváry. Jako bych clonou čteného chtěl přikrýt nebo oddělit něco, co by mě zklamalo. Bojím se něčeho a nevím dobře čeho. Vypadám dobře, je mi dobře, až na tu kanilu neboli trubku, kterou už mám skoro rok v krku. Snad mi letos v létě, v pozdním létě výmou. Dobrá výmou, sláva. Nechci už mít, bolí mě to a vadí a zase si myslím, proti své vůli si myslím, čili bojím se, že co když a vůbec. Jsem velmi snadno zranitelný nervově. Dojímají mě věci víc, než by bylo nutno a stejně tak i nasírají. A těžko se mi o tom píše, bylo by třeba jiných, přesnějších slov. Moje dny jsou bez cíle. Probouzím se svědomím, že budu-li spát dál, nic nestratím. Jsem líný a nerozhodný. Dopis tobě odkládám už dlouho. Pak je mi to líto a slibuju si, že zítra. Pak nemůžu spát, převaluju se a skoncipuju dlouhý dopis, který je vlastně povídka. Zítra ti napíšu. Probudím se. A povídka se zcvrkla v ubohý sentimentální žvást, který by tě nemohl zajímat. A jdu na pivo. A to mi chutná jen do půl litru. Dále už ne. Nepamatuju si, co bylo včera. Protože nechci si to pamatovat. Zapudím to, zasunu. A tím se čas mění, tedy pojem času. Mění se z řeky, kterou je proudící od pramene k moři, mění se v močál. Něco mi chybí. Asi smysl života. Zkrátka a dobře, chtěl bych být s tebou, povídat si. A jsem si jistý, že bych našel, co hledám. Nebo že bys mi pomohl zjistit, že nemám co hledat. A tím bych to našel. A koho mám jiného než tebe? A ty jsi tam a já jsem tady. A co srdce pojí, moře nerozdvojí, říkal Vojta Náprstek a jmenoval se stejně Fingerhut původně. Kluk, který statoval ve filmu Kocour a teď je fotograf v Kanadě, mi poslal obrázky s tebou a jakousi tlupou. Jsi tam s Pazderem, Chris, líbej ji, jo? A řadou divných fousáčů, se kterýma si nevím rady. Mohl bys mi říct, kdo je kdo?
2: Verich Voskovcovi, 29. června 1973.
3: Už panikáři jedou, už panikáři jdou. Hlavu mají ve smutku a strach jim kouká z očí. Už je to na beton, všechno se otočí.
4: Kolena se jim třesou, jo, bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá.

0: velkej, podívej se divnej prachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo prostrejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím já z medle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle, kočka leze.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Poslyšte, taky jste hráli v dětství na tichou poštu? Takové to, jakože se na začátku něco pošeptá, co z toho na konci kolem dokola vyjde? V rozhlase měl

když jde o takový seriál. Chtěl bych dnes poděkovat všem, kdo mi kdy napsali. Opravdu všem. Patrně si teď někteří, hlavně ti naši drazí a stateční anonymové, myslí, že to myslím ironicky. Ale ne, myslím to upřímně. I jim děkuju za jejich vzkazy, protože celkový obraz je složen z barev světlých i tmavých a každý, kdo se pokusí dělat nebo říkat něco veřejně, vyvolá zcela nutně ohlasy kladné i záporné. Ale zlobit se proto nemá smysl. Tak jako ten, kdo slyší jeden z celé řady programů, nemůže ještě soudit a rozumět té celé řadě, tak také ten, kdo slyší třeba jen pár vět nebo slov, nemůže posoudit smysl celého programu. A když se tak stane, je to jen a jen jako obraz té staré dětské hry, kdy tedy z lokomotivy roste kopretina a řečeno v rámci rčení z komára velbloud. Je až dojemné, kolik takových proměn a nedorozumění se během Tiché pošty stalo. A čtu-li si ještě jednou ty staré i dnešní dopisy, říkám si, do nekonečna by mohlo jít vysvětlování a pátrání po tom, kde právě to jedno slovo přestávalo být samo sebou a začínalo se měnit ve slovo jiné. Ale i to je zajímavé a poučné. Slyšet to, co jsme řekli, v podobě už zcela jiné a zkreslené.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Dalo by se z těch dopisů číst dál. A byla by to četba velmi zajímavá. Četba například o tom, že vším jsou vinni řidiči, i o tom, že řidiči jsou naprosto nevinní a že chodci se neumějí chovat. Byla by to četba o neochotě prodavaček, ale právě

Je tak o tom, že naše prodavačky jsou vzorny. Byla by to četba o kráse naší národní povahy, ale také o tom, že o této povaze nemá jaksi smysl mluvit. Byla by to četba plná nejostřejších protikladů, protože to všechno mi posluchači napsali. A já nechci než opakovat to, co jsem řekl už mnohokrát. A kde je tedy pravda? A znovu opakovat, patrně někde uprostřed. A naše zmílená je v tom, že jeden zážitek anebo 10 zážitků povýšíme na obecně platný a definitivní soud. Mám tu opravdu dopisy, které se navzájem úplně vyvracejí. A přečtu-li jeden z nich, ozvou se posluchači mínění opačného. A přečtu-li druhý z nich, ozvou se jiní. Ale já osobně si myslím, že žádný z těch táborů nemá plnou pravdu. Ano, je neochota a je zdvořilost, jsou klady a zápory, je slušnost i neslušnost, ale nelze mezi nimi vést hranici. Možná, že ta nejzdvořilejší prodavačka má někdy den, kdy pod tlakem osobních starostí a trablů není prostě schopna svou ochotu a zdvořilost projevit. A možná, že řidič prosulí svou hrubostí k chodcům, jednoho dne pod vlivem nějaké veliké radosti se zachová jako dokonalý gentleman. V každém z nás se perou denně ty laskavosti s hrubostmi, nálada s nenáladou a generalizovat se nedá.

0: A tak si ty dopisy ještě jednou pročítám a říkám si konec hry. Slovo proputovalo řadou a došlo na konec. Je jiné. A protože řad byla celá řada, vyšlo mnoho slov. A protože nešlo o slova, ale o smysl, mohu říci, že teď, právě tak jako v dětství, se hrálo dobře i špatně. I tenkrát byly mezi námi děti, které kazily hru. Taková svévole v nich byla nebo co. Ale zlobit se proto nemá smysl. Ty děti kazily hru a radost především sami sobě. Nesou si v sobě už od dětství jen a jen potřebu rušit, nechápat, kazit, zlobit, trucovat. Čtu si znovu ty dopisy a je to jako mapa lidské hlavy, lidského vědomí, podvědomí, svědomí, nevědomí, povědomí. Jako mapa lidské hlavy i lidského srdce, kde vedle míst zelených jsou místa vyprahlá a kamenitá, kde vedle kvetoucích sadů jsou i sopky. Je to poučná četba a já jsem za ní velmi vděčen. Znovu tedy děkuji všem, kdo mi napsali.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Jak to bývalo tenkrát svého času v televizi, pořad Nad dopisy diváků, paní Indra Vostrá. A chcete-li nám psát? 3 jedničky 50. Svou odpovědnu na dopisy posluchačů ale měla i proslavená nealkoholická vinárna u Pavouka, místo, kde se v rozhlase narodil všeuměl Jára Cimrman. No a právě tady, v nealkoholické vinárně u Pavouka, se dnes rozloučíme. Tak zůstavejte ve zdraví a víte co? Napište někomu nějaké vyznání, dopis nebo mail. A my se budeme těšit třeba na to, že nám svěříte vaše nápady, koho byste chtěli slyšet v divadle pro vaše uši zase někdy příště.
3: U stolu číslo 3, jako vždy, sedí doktor Hedvábný. Dobrý večer, pane doktore.
4: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
3: Jste dnes trochu přepadlý, nebo se mi to jen zdá?
4: No, unavený. Trošku.
3: My máme jenom pár dotazů. Ptá se posluchač Rudolf Vytiska, pane doktore, z Mladé Boleslavy. Co je na tom pravdy, že UNESCO uvažuje o zařazení oslav českého génia Járyda Cimrmana do světového kulturního kalendáře?
4: No tak pravda to je. Ovšem já myslím, že nic jiného se nedalo čekat. My bohužel proti tomu nic dělat nemůžeme už.
5: No pane doktore, je tu ještě celá řada dalších dopisů, které se týkají života a díla Járyda Cimrmana. Ovšem jsou tak obsáhlé, že vám nezbyde než je vyřídit asi písemně. Ale myslím si, že je tady dost vděčné téma k rozhovoru, a sice činnost klubu přátel Járy Cimrmana. Kdybyste, prosím vás, byl tak laskav, vy přece jen máte o tom lepší přehled než my.
4: Musím s potěšením konstatovat, že kluby rostou jako houby po dešti. Každý den dostáváme zprávu o tom, že nějaký klub někde byl založen. Chtěl bych na adresu těchto klubů ovšem říct si jednu důležitou věc, že totiž otázka členství je jediná přísná otázka v celé klubové činnosti. Neboť jak jsme již kdysi, nevím jak dlouho již to je, řekli o stanovách, tedy členové klubu Járy Cimrmana nesmí být členy jiných masových organizací. Čili když náhodou někde založí klub a jsou tam v tomto klubu i lidé, kteří jsou zároveň členy některých jiných masových organizací, pak tito lidé bohužel sami to možná nevědí, ale nejsou členy klubu Járy Cimrmana.
3: Oni se možná za členy považují, ale
4: správně, ovšem my musíme říci, že bohužel nejsou. Leda, že by dodatečně z o něch ostatních masových organizací vystoupili, což je taky jediná možná cesta.
3: Dobře. A pane doktore, řada posluchačů se ptá, co mají v klubech dělat, že třeba klub založili, ale nevědí, co mít na programu.
4: No tak, jak jsem již řekl, že Jára Cimrman byl člověk, který právě dával možnost vyžití jakýmkoliv způsobem. Tedy i tyto kluby nemají přesných pravidel nebo návodů, jak pracovat. Jediným tím přísným měřítkem je ten výběr těch členů, že jo? Ale jinak kluby mohou pracovat, kdo jak chce, samozřejmě.
5: Ano. A máte, pane doktore, nějaké konkrétní kladné příklady činnosti klubů?
4: No tak samozřejmě. Hlásí se nám tady jeden pěvecký kroužek Cimrman z Ondřejova.
3: Já jsem mu nehdy četl v novinách, že jeden z klubů pořádal pochod do Liptákova. Co je na tom pravdy?
4: Ano, tak to byli Třinečtí. Ti uspořádali pochod na Liptákov a tam v místní restauraci Faltýnek potom udělali demonstraci v Sedě proti rakouskému profesorovi Fiedlerovi a demonstrovali od 8 hodiny večerní až do 7 hodiny ranní, kdy je přišla otevřít uklízečka. Protože totiž, abych to vysvětlil, tak vzorně demonstrovali a ukázněně, že si jich ani nevšiml pan vrchní, ani pan vedoucí, neboť oni si vybrali přidělenou místnost Richtu a o půlnoci, když zavírali restauraci, prostě tam zhasli a zamkli je. Čili dostali se, až když přišla posluhovačka tam uklízet.
3: No, pane doktore, já mám o těchto demonstracích svůj názor dosti skeptický. Mně totiž připadá, že někdy ten, proti komu demonstrují, se o tom ani nedoví. Věděl například profesor Fiedler o tom, že byla takováto manifestace?
4: O této manifestaci Třineckých nevím, jestli ví, myslím, že se o ní ještě nedozvěděl, ale Znojemský klub přátel Járyda Cimrmana uspořádal přespolní běh za součinnosti právě rakouských klubistů a podařilo se jim to prosadit i přes vyložený odpor rakouských JZD, neboť tento přespolní běh náhodou vedl také přes státní hranice do Rakouska, kde právě se předávala štafeta, která měla být doručena profesoru Fiedlerovi. A také doručena mu byla. Čili o této demonstraci proti jeho osobě se on velmi dobře dozvěděl. Přímo z první ruky. Ačkoliv vzhledem k tomu, že to byla štafeta, mohla to být taková 13. a 14. ruka. Ovšem to byly samé takové pěkné příklady. Musím říci tež, že mnoho klubů nám nepracuje. Dokonce s politováním musíme konstatovat, že některé kluby ještě ani nevznikly. A pak mám ještě takovou jednu smutnou zkušenost. Chtěl jsem totiž v Liptákově udělat skanzen, víte? To znamená shromáždit všechny věci, které připomínají nám Járu Cimrmana právě do Liptákova. Zatímco u některých jsem se setkal s velikým pochopením, například musím jmenovat aspoň rakouského starostu z Neuhausu am Inn, pana Xelhofra, který milerád souhlasil s tím, že můžeme přestěhovat zvoničku do Liptákova, právě z Neuhausu, kde jsou otisky prstů Járyda Cimrmana na řemenu.
3: Celou zvonici?
4: Celou zvonici.
3: Je dřevěná nebo zděná?
4: To je zděná, krásná zvonice. Tak na druhé straně zase musím říct, že jsme se setkali a hodně jsou to naši vlastní lidé. Například v Beskydech jeden rolník důchodce, já jsem ho původně nechtěl jmenovat, ale je to pan Pužej. Ten, když jsem ho požádal o to přestěhovat jeho chalupu z Beskyd do Liptákova, kde to je prakticky v té samé nadmořské výšce, jenomže prostě v Jizerských horách, pan Pužej na mě vzal podávky. A říkal, že to nikdy nepřipustí, leda, že by se tam přestěhovala i místní restaurace a jeho soused s celým domečkem. Což ovšem já bohužel jsem musel odmítnout, protože to nepřichází v úvahu.
3: Vy do toho skanzenu chcete soustředit všechny budovy, o kterých je prokázáno, že v nich Cimrman byl.
4: Přesně tak.
3: A co kdyby se ukázalo, že v tom hostinci byl také?
4: V tom případě pak samozřejmě by nebylo problému přestěhovat i ten hostinec. A vzhledem k tomu, že zatím to dokázáno není, tak to nejde.
5: No tak, pane doktore, jestli už vy sám nemáte co říci našim posluchačům dnes večer, tak my se s vámi rozloučíme. Děkujeme vám za rozhovor a naschledanou příště.
4: Naschledanou.
3: Dobrou noc.